0: jsme rádi, že jsme ho zvládli.
1: V dalších utkáních 8. kola Sparta porazila Jablonec 2-0, Bohemianze zvítězili nad Slováckem 2-0 a Liberec přehrál Mladou Boleslav 3-0 a posunul se tak do čela neúplné tabulky. Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na evropském šampionátu. Švédy porazili 3-2 na sety a tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou US Open. Ve finále porazila Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 před Hradcem a nehoda u Kuřimi. Na dálnici D11 opatrně před Hradcem Králové ve směru od Prahy. U sjezdu na dálnici D35 do Olomouce na 84. kilometru stojí porouchaná dodávka. Místo je označené světelnou šipkou. Na nehodu pozor na silnici 43 z Brna do Svitav. Za odbočkou na Kuřim se střetlo osobní auto s divokým prasetem. Došlo k úniku paliva z vozidla, na místě teď zasahují policisté a hasiči a průjezd je omezený. A v Praze na Smíchově vyšetřují nehodu v Kartouské ulici. Havarovala tam dvě osobní auta a ještě mohou omezovat průjezd křižovatkou s Radlickou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
4: Hladíte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 2. hodině a dnes naposledy máte možnost v soutěži nočního radiožurnálu získat audioknihu od Václava Erbena Pastvina zmizelých. Jedná se o další díl série příběhů s kapitánem Exnerem, který zamíří do malé vsi ve svém kabrioletu a bude řešit záhadná zmizení lidí během posledních 2 let. Vy se k němu můžete přidat a záhadu společně rozlousknout, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci, a volat mohou právě teď ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Michal Hrůza zazněl v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové jsou zde snad, jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já už jenom doplním, že dnes tuto výhru můžete získat úplně naposledy. Pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonu. Haló, slyšíme se?
3: No, rozhodně.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Pavel Jablonec.
0: Pavle, zdravím do Jablonce. Zkoušel jste už v týdnu s námi soutěžit?
3: Včera.
0: A nedopadlo to, předpokládám.
3: Byl jsem druhý.
0: Byl jste druhý. A mimochodem, znáte některé příběhy kapitána Exnera? Viděl jste třeba filmy, seriály nebo je četl?
3: No, přímo tady ten příběh jsem četl kdysi v novinách.
0: No tak vidíte, tak to jsem zvědav, jak vás potěší audioverze, protože dneska, tím, že je to poslední den, tak to máte bez otázky a já vám gratuluji k výhře.
3: Jo, děkuju.
0: Není vůbec zač, tak já doufám, že audioverze bude stejně dobrá jako kniha, kterou jste četl, a poprosím vás tedy jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: No.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra po 2. hodině v nočním radiožurnálu. Ovšem zítra začíná nový týden a tak tu na vás čeká i nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Kapela Queen v nočním radiožurnálu 20 minut po 2. hodině. Českého astronauta Aleše Svobodu čeká náročná mise. V polovině příštího roku by se měl jako první Čech vydat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesune do Spojených států, kde ho čekají měsíce výcviku na základnách společnosti SpaceX, třeba v Houstonu. Ještě předtím si ale odskočil do Paříže na mezinárodní vesmírný summit.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to z 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury, poletí na mezinárodní vesmírnou stanici s dalšími třemi astronauty. V armádě České republiky sloužil jako pilot Gripenů, teď bude pilotem kosmické lodi Crew Dragon a proto ho čeká ještě speciální výcvik.
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme o 300 hodin specializovaného výcviku navíc, to znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: Za sebou už má taky několik měsíců výcviku v Evropě, třeba v Kolíně nad Rýnem. Na mezinárodní vesmírnou stanici by měl odletět zhruba na 2 týdny v červenci příštího roku. Let Aleše Svobody do vesmíru je taky spojený s 13 českými vědeckými projekty.
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. Pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory, a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená, část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
2: Podle šéfa pilotovaných a robotických letů Evropské kosmické agentury Daniela Neunschwandra přitom Evropa potřebuje zapojit i menší členské země, jako je třeba Česko. Právě pod jeho tým spadá taky český astronaut Aleš Svoboda.
3: Krása vesmíru spočívá v tom, že jsme v něm všichni malí. Máme velké, střední i malé přispěvatele, ale nakonec záleží na tom, jestli se dokážeme spojit dohromady na úrovni celého kontinentu jako Evropané. Protože konkurence je na západ od nás v Americe i na východ od nás v Ázii a my jako Evropa musíme v oblasti průzkumu vesmíru spojit své síly. V tomto smyslu jsem také velmi rád, že Aleš je součástí mého týmu. Čím více létáme, tím více zkušeností získáváme.
2: Jedním z nich má být už příští léto právě Aleš Svoboda. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se po Vladimíru Remkovi teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Stručné zprávy a Monika Chmilová.
3: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Americký prezident Donald Trump by moc rád viděl, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Británie. Řekl to po schůzce s irským premiérem Michaelem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království. Proti jeho dvoudenní návštěvě v Irsku pořádali demonstrace levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová zavítala do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové, se kterou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Účastnila se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Šlo o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor sněmovny neschválil. A radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun.
1: Sport.
3: Svěřenkyně trenéra Jana Železného Japonka Haruka Kitaguchiová vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68,92 metru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Brnem a nehoda u Kuřimi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto, blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Plzní. Od sjezdu na most od 89. kilometru až za Nýřany po 96. kilometr je zúžení. V každém směru je volný pouze jeden pruh. Aktuálně se projíždí plynule. U Brna pozor na nehodu na silnici 43 do Svitav. Za odbočkou na Kuřim, za odpočívadlem havarovalo osobní auto při kolizi s divokým prasetem. Na místě pracují hasiči, likvidují tam únik paliva. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem, počítejte proto s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: 3:30, jak už bylo řečeno, pokračuje noční Radiožurnál a uslyšíte Jaroslava Uhlíře a píseň Anik Stáru.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
6: Mám ploché nohy po tetě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Když si v Česku chcete koupit lahev alkoholu přímo od výrobce, třeba vinaře, obvykle na něj stačí jenom zazvonit. Ve Švédsku to ještě loni nešlo vůbec. Nynější vláda se rozhodla takovéto nákupy umožnit. Není to ale nic jednoduchého. Vysvětlíme to za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Švédové dnes půjdou k parlamentním volbám. Jedna z věcí, podle které se také mohou rozhodovat, je přístup k prodeji alkoholu. Končící vláda totiž rozvolnila dosavadní přísná pravidla. Ještě donedávna měl na prodej alkoholu ve Švédsku monopol stát. Jeho prodejny ale mají omezenou otevírací dobu.
1: Žluto-zelená cedule Systembolaget a hned tak člověk vejde dovnitř. Je mu jasné, že je v Systembolagetu a je jedno, kde ve Švédsku je. Oni všechny ty obchody jsou velmi, velmi stejné, dalo by se říct. Rozložení je třeba trochu jiné podle toho, jaká je ta obchodní plocha, ale v principu všude ty stejné šedobéžové kachličky, bílé vymalované stěny, stejné regály, žádná hudba, žádné reklamy, žádné zářivé cedule akce, nic takového tady není.
2: Nesmíme tu upřednostňovat žádného výrobce. Všechno je tu vyskládané jen tak, aby se v tom zákazník vyznal, podle abecedy. U každého produktu jsou velmi konkrétní a stejné informace. Nesmí tu být žádné reklamy, žádné akční ceny nebo akce jako 2+1 zdarma.
1: Popisuje mi Sofia Heman Vás z vedení Systembolagetu. Ten byl donedávna ve Švédsku naprosto jediným obchodem, který směl prodávat nápoje s více než 3,5% alkoholu. Všechny obchody v zemi mají nejen jednotný vzhled, ale taky jednotnou cenu, stejně velmi dobře vyškolený personál a pevnou otvírací dobu, jak vysvětluje šéfka pro pravidla v Systembolagetu Irma Kilim-Anche.
3: V pracovní dny máme otevřeno od 10 do 7, v sobotu od 10 do 3 a v neděli máme zavřeno.
1: Turista, který se o víkendu přišel podívat třeba do nějaké palírny, tak sice mohl na baru ochutnat, prokoupil lahve sebou domů, ale musel v lepším případě rychle utíkat do státního monopolu, pokud přišel pozdě, měl až do pondělka smůlu. I proto pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona schválila revoluční změnu, takzvaný gårdsförsäljning, prodej v místě výroby. Podle Emily z výrobny ginu Stockholms Brennery to ale ani dnes není tak úplně jednoduché.
3: Návštěvník si musí objednat prohlídku. Ta musí mít vzdělávací charakter. Musí trvat minimálně 30 minut a musí být placená. Tohle všechno musí nastat, abychom vám směli prodat lahev.
1: Tak procházíme s takovou malou skupinkou, jsme jenom 4 dozadu do zadní části baru, kde nás čeká tady ta přednáška.
3: Na začátku jsme taky museli lidem povinně říkat, že je pro ně alkohol škodlivý. To naštěstí změnili, takže už stačí mít takový letáček, který si lidé můžou vzít.
2: A teď nastává ta zábavná část. Můžete si vybrat, kterou láhev si koupíte.
1: Tak protože jsem tady kdysi natáčel reportáž do zápisníku zahraničních zpravodů, tak už mám zkušenost a chtěl bych si koupit místní aperitivy, které mi tehdy chutnaly. A to prý nejde.
3: Podle zákona musíme vyrábět hlavní ingredienci toho produktu tady. My tady vyrábíme gin, to je v pohodě. V těch aperitivech je taky, ale hlavní složkou je jablečné víno, které nám dělají jinde. To by se nám sem výroba nevešla. A protože většina nepochází přímo z téhle výrobny, tak to prodávat nemůžeme, i když jsme to ve skutečnosti tady udělali.
1: S každým nákupem je také podle Emily spousta byrokracie, aby bylo jisté, že je vše v pořádku. Zákon je zatím v testovacím režimu a má platit 6 let, aby se ukázalo, jak se osvědčí. Zda bude pokračovat, bude záviset i na budoucí vládě. Zatímco strany současné vlády jsou nakloněny dalšímu uvolňování, levicová opozice, která v předvolebních průzkumech vede, byla v minulosti spíš proti. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
1: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Maďarsko změní zákon z doby expremiéra Orbána, který znemožňoval adopci dětí homosexuálními páry. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala titul na US Open a dnes bude převážně zataženo od severozápadu s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva čeští horolezci. Ukrajina v sobotu čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a také balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
4: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. Zraněných je podle velitele městské vojenské správy Sergeje Lisaka 23. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další 3 jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli 2 lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara v takových případech adopce měli rozhodovat spíše odborníci. Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se 2 čluny. Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Na dně našli i pamětní desku věnovanou Ottovi Incemu, který přehradu navrhl. Sport. Tenistka Jelena Rybakinová získala 3. grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila úřadující šampionku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-1 na sety. Krátce po zisku trofeje ruská rodačka reprezentující Kazachstán mluvila o tom, jak se proměňuje její vztah k New Yorku.
5: I can't find the words now, sorry.
6: Těžko se mi hledají slova. Děkuji všem fanouškům za úžasnou atmosféru. V New Yorku se mi nikdy nedařilo, nikdy jsem se tu nedostala daleko, až teď. A je to i díky té podpoře z tribun. Tohle město miluji čím dál tím víc.
1: Fotbalisté Liberce se posunuli do čela neúplné tabulky Šanceligy. V 8. kole porazili Mladou Boleslav 3-0. V dalších zápasech Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka vyhrála v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. A čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili 3-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Tasovem a nehody mezi Chomutovem a Mostem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Tasov. Na kilometru 156 zastavila dodávka kvůli poruše. Zabírá tam odstavný pruh. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto, i tam je uzavřený odstavný pruh. Na silnici 43 pozor na nehodu za Brnem ve směru na Svitavy. Za odbočkou na Kuřim vyteklo palivo z havarovaného osobního auta. Zasahují tam hasiči, průjezdné je to Kivadlově. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu se u Jirkova střetlo osobní auto se zvěří. Podobná nehoda je i v opačném směru, za dolem Ervěnice ve směru do Chomutova a další srážka auta se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Hodiny ukazují necelých 6 minut po 3. hodině. S vámi je stále noční radiožurnál a dnes je neděle 13. září. Na Ukrajině školy kvůli množícím se útokům ruských dronů často přecházejí na online výuku. Je to i případ školy v Malinivce v Žitomirské oblasti, kterou vede ředitel s českými kořeny. Za chvíli se tam v nočním vysílání vydáme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Vyučování jako v době koronavirové pandemie. To je pro mnoho ukrajinských školáků realita způsobená častými vzdušnými poplachy. A to nejen v oblastech blízko fronty. S výukou přes internet mají zkušenosti i v Žitomirské oblasti západně od Kyjeva. Jednu školu v obci Malinivka tam vede ředitel, který je potomek českých přistěhovalců z 19. století.
1: Moc mě těší, jsem Igor Marek, ředitel Malinovské školy. Rusové byli za 18 kilometrů od nás. I tady ruské rakety přilítávaly k nám. Takže my jsme to dobře, víme, co to je takové.
2: Jak to vypadá dnes? Dneska je klidněji, nebo taky byla, se někdy něco
1: byla
2: děje?
1: Byla tvoha z rána. Proto dneska naši žáci se učí distančně doma.
2: Jaký to má vliv na děti, když se musí učit distančně, když nemohou být ve škole?
1: Ne, tuze mají to rádi, řeknu jistě, děti. Ale jak už máme situaci, musíme z toho vycházet, rozumíte?
2: A učitelé, jak jim to jde? To je něco jako, když byl covid, tak se taky učilo takto.
1: Ano.
2: Tak pro učitele to asi není snadné.
1: Ne, taky nemají to moc rádi.
2: Takže 11 tříd od 1. do 9.
1: Do 11. Ještě pár roků zpátky bylo, že tak bylo po několik těch paralelů, ale teď se děti s tou válkou je to dost povázané zmenšilo, tak máme jenom po jedné třídě. Nejmín 10 žáců, nejvíc 26.
3: Celkem chodí do školy v Malinivce 180 dětí. Přes 60 jich přitom dojíždí z jiných vesnic. Sirény nebo aplikace v mobilu vždy učitelům a někdy i žákům oznámí, že v oblasti, kde jsou, hrozí nebezpečí. Ukrajinská vláda zavedla tento týden rozlišování výstrah. Při méně závažném žlutém varování před jednotlivě letícími drony zůstávají třeba otevřené obchody a v dílnách se pracuje. Při červeném raketovém poplachu je rozhodně třeba jít se schovat do krytu.
2: A pro vás platí, že ať je jakýkoliv poplach, jestli žlutý nebo červený, musí se jít schovat?
1: Ano. Nám stačí 5 minut, my všechny jsem tam. V tým podvále.
2: Ve sklepě.
1: Ano. Sklep, jak to po česky.
3: Malinivská škola se po více než 40 letech fungování opravuje a proto jsou odpojené zvonky na chodbách. Poplach se tedy vyhlašuje ručně.
1: Budem tím zvonikem. Jednou zastavili se, po druhý zastavili se i třetíkrát. I to už víme, že to je poplach i jdeme do sklepu, se sbíráme.
2: Ve škole v Malinivce se dá tedy zvonit konec přestávky, začátek nové hodiny docela jednoduše, i když třeba nejde proud, tak je tady manuální klasický zvonek. Z Malinivky Pavel Novák, Radiožurnál. Ostrov.

0: Unikátní lodě vydlabané z jediného kmene stromu, dlouhé až 10 metrů a staré víc než 1000 let. Dva čluny z období Velké Moravy si můžete prohlédnout v nové stálé expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Přiblížíme vám je za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Jak vypadal život na Moravě v raném středověku, ukazuje nová expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Hlavními exponáty jsou dva čluny, které tehdy lidé dokázali vytesat z jediného kmene stromu. Jejich stáří přesahuje 1000 let.
1: Překvapilo mě, že jsou takové jako hodně dlouhé.
2: Popisuje návštěvnice Daniela Koutná ze Střílek. Dva velkomoravské čluny mají každý kolem 10 metrů a jsou z dubového dřeva.
3: Ty lodě nejsou jakoby pramice nebo z nějakých desek postavené, ale je to vydlabaný vlastně kmen, takže se tomu říká monoxyl. A vlastně ty velkomoravani na nich jezdili.
2: Doplňuje archeolog Marian Mazuch z Archeologického ústavu Akademie věd. Lodě se dochovaly díky tomu, že po staletí ležely v zemi pod hladinou spodní vody. Bez přístupu vzduchu se dřevo nerozložilo. Dnes právě tyhle čluny dobře ukazují, jak důležitou roli tu kdysi hrála řeka Morava.
3: Tak je to vlastně paradoxní v tom, že dneska je řeka Morava hranicí mezi dvěma státy a tehdy právě naopak to bylo v podstatě jako taková tepna, taková osa. A to osídlení té Velké Moravy bylo vlastně tehdy bylo na obou stranách té řeky, jak na slovenské dnešní straně, tak na moravské.
2: V 8. a 9. století se tu rozrostlo rozsáhlé centrum Velké Moravy, které zabíralo zhruba 50 hektarů. Archeologové tu postupně odkryli pozůstatky knížecího paláce, 12 kamenných kostelů a rozsáhlých pohřebišť. Upřesňuje vedoucí Slovanského hradiště archeoložka Gabriela Dresslerová.
4: Místní krajina byla výrazně odlišná od té současné, protože to byla lužní krajina. Rozprostírala se tady ta síť říčních ramen a těch tůní a tím byla jako hodně specifická a to bylo právě důvodem, proč tady toto vlastně centrum významné vzniklo.
2: Nová stálá expozice v opraveném návštěvnickém centru kromě dochovaných člunů ukazuje taky další archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Ze Slovanského hradiště v Mikulčicích, Aneška Hlávková, Rady.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu o hledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se v sobotu sešel s iránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označili za standardní protokolární přijetí při ukončení velvyslancovy mise v Česku. Opozice setkání kritizuje i kvůli tomu, že Irán v srpnu zařadil pražskou stanici Radio Farda na seznam vojenských cílů. Požár filipínského trajektu z noci na čtvrtek má 76 obětí, informovala o tom pobřežní stráž. Tamní záchranáři našli dalších 41 těl, další lidé jsou pohřešovaní. Úřady hledají i kapitána lodi, který požár údajně přežil, ale mezi přeživšími není. Kriminalisté vyšetřují i možnou odpovědnost kapitána a posádky například za to, zda byl včas vyhlášený poplach a byl dodržovaný postup pro případ požáru. Děti v 5 brněnských mateřských školách se letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 000 korun. O jejich využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. A ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Připravený je opět bohatý doprovodný program. Sport. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z etapového vítězství se radoval Španěl Mikel Landa. Dnes odpoledne závodníci vyrazí do poslední 112 km dlouhé rovinaté etapy s cílem v Granadě.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Osovou Bytýškou a nehoda u Jirkova na Chomutovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Tasov na kilometru 156 nepojízdná dodávka. Blokuje tam odstavný pruh, projíždějte kolem opatrně. Na D1 z Brna do Vyškova spozorněte za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 pojedete kolem stojícího osobního auta. I tam řeší poruchu, doporučujeme zpomalit. A na silnici 13 z Chomutova do Mostu se uklízí po nehodě u Jirkova. Na 58. kilometru osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy. Jinak převážně zataženou, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Kolik toho dokážete napsat na mobilu za 2 minuty? A zkoušeli jste to někdy, aniž byste se dívali na displej? Nebo se zavázanýma očima? Vezmeme vás na soutěž v psaní a čtení Brailova písma. Proč vlastně takové klání existuje, tak i to se za chvíli dozvíte v nočním radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

mi stojí.

0: Tata Boys a jejich novinka v nočním radiožurnálu. To byla píseň Umělá. A teď už avizované téma. Učili jste se ve škole psát všemi deseti na klávesnici a zvládáte to pořád? Teď si představte, že byste na klávesnici ani na text neviděli. Taková je realita nevidomých a slabozrakých. My vás teď vezmeme na finále soutěže ve čtení a psaní Brailova písma. Do Prahy přijela 30 soutěžících, aby změřili síly třeba v psaní na čas nebo v ovládání chytrého telefonu.
1: Tak se připravíme, pozor, teď.
2: Když Vladimír Remek vzlétl do kosmu...
3: Soutěžící Vlasta Kobulská z Nového Města nad Metují sedí ve školní třídě u psacího stroje. Co nejrychleji se snaží napsat text, který diktují rozhodčí. Speciální Pichtův psací stroj připomíná ty, které před pár desítkami let byly v každé kanceláři. Papír se namotá na válec, který se posouvá a když dojede na konec řádku, tak zacinká. Místo klasické klávesnice, kterou známe i z počítačů nebo mobilů, má ale jenom 7 tlačítek. K čemu slouží, mi vysvětluje paní Vlasta.
4: Funguje to na základě právě Brailova bodového písma, který se skládá ze 6 bodů. A jsou to vlastně takové 2 sloupečky po 3 a z různých kombinací těchto bodů se skládají jednotlivý písmena. Ty body se pro lepší orientaci a dorozumění číslují, takže jsou očíslované 1 až 6. A u toho psacího stroje jsou právě rozložené tak, že na té levé straně jsou body 1 až 3 a na té druhé straně 4 až 6. Takže když víte, že máte nějaké písmeno, třeba písmenko D z bodu 1, 4 a 5, tak stisknete současně body 1, 4 a 5.
3: S nástupem technologií jim ale tahle speciální abeceda začala ustupovat. I v psaní na mobilu se v základní škole Zrak na Pražském náměstí míru soutěží.
5: Díky této moci dokázala...
3: Eliška drží mobil displejem od sebe na šířku a při jeho ovládání vypadá, jako by hrála nějakou videohru. Na jednotlivé ikony a tlačítka přitom nekliká, tak jako při běžném používání. Mobil totiž ovládá tahy. Každý pohyb, který udělá, jí mobil oznámí. Jednotlivá slova hláskuje a pak přečte jako celek. Soutěž v psaní a čtení Brailova písma má k tištěným textům přilákat víc lidí. Oproti digitálním našeptávačům mají velikou výhodu, jak mi popisuje soutěžící Ivana Teréková z Tábora.
6: Spousta možností dneska má nevidomí pomocí zvuku. Počítače vám převádějí řeč do zvuku, telefony máte ozvučený, všechno. A ono toho zvukového je tolika, že když si potom sednu doma a čtu si Braille, nic mi k tomu nehraje a dělám to všechno v tichu, tak je to naprosto výborná relaxace.
3: Soutěž i další akce pro nevidomé, ale i vidící pořádá sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Snaží se pomáhat s tím, aby se nevidomí setkávali s co nejmenším počtem překážek. A to jak venku, třeba cestou do práce, tak i na internetu. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Gwen Stefani a píseň Cool vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s datem 13. září. A teď pohlédneme vzhůru ke hvězdám. Planeta Venuše v příštím týdnu totiž nabídne nevšední podívanou. Už v pondělí, dokonce na denní obloze. Kolem poledne se schová za měsícem, ovšem těsně předtím a těsně potom budeme mít šanci, abychom je na jasném pozadí našli.
1: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. V pondělí se nejprve Venuše na obloze přiblíží k měsíci. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku.
1: Bude to na jeho východě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: V úplňku ale planeta není nejzářivější, protože je od nás moc daleko. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. V době pondělního úkazu se tomu bude blížit a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmelová.
1: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Ukrajina chce mít varovný systém pro benzínové pumpy před útoky ruských dronů. Čeští volejbalisté porazili Švédsko 3-2 a na mistrovství Evropy jsou po dvou zápasech bez prohry. A dnes bude převážně zataženo od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, jak upozorňuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
3: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
1: Darovat je možné i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily 2 stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
4: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu Poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NAZA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
5: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety, a to i přesto, že Švédové dokázali za stavu 0-2 vyrovnat. Pátý set vyhrál český tým 15-13. Podle blokaře Jakuba Klajmona v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
5: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
1: Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D3 před Soběslaví a taky u Jirkova na Chomutovsku. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic pozor na nehodu za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 2 vozidla při střetu se stádem divokých prasat a průjezd je omezený, zpomalte. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, je to v zatáčce. Na D1 z Prahy do Brna se situace opakuje ještě jednou za odbočkou na Tasov. Na kilometru 156 dodávka s poruchou a blokuje odstavní pruh. A na Chomutovsku pozor na nehodu na silnici 13 do mostu. U Jirkova na 58. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a i tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 12 až 8 stupňů, tam, kde je jasno, až na 6 stupňů Celsia. A přes den čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Probouzí vás do nedělního časného rána stále Noční radiožurnál. Máme 5,5 minuty po 16:15 a za chvíli se společně vydáme na Valašsko. Mezi Lešnou u Valašského Meziříčí a Palačovem vznikl nový silniční úsek a ještě než na něj vyjedou auta, si ho mohli vyzkoušet chodci, cyklisté nebo třeba bruslaři. Uslyšíte o tom hned po písni a zazní opět Radeček a Mária Čírová s písní Loupám se.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Nová palačovská spojka u Valašského Meziříčí patřila včera chodcům, cyklistům a také bruslařům. Ředitelství silnic a dálnic jim zpřístupnilo 2,5 kilometru dlouhý úsek nové rychlostní silnice, která Valašskou napojí na dálniční síť.
1: Taková příležitost projet si silnici, už jste to nikdy zažili?
2: Ne, to je premiéra.
1: Vy jste tady místní kousíček ze Zašové z Veselé. Máte tady taky miminko, které má helmu. Jste na to připraveni celá rodina. Žaneto, co všechno máte?
2: Brusle, kolečkové, koloběžku, kočárek, asi všechno.
1: No a jak vám konkrétně jako rodině pomůže ta palačovská spojka?
3: Bude to super, dostaví na Olomouc tady. Odezy, takže parada.
1: Říká Roman, který s Žanetou teď pokračují v jízdě na kolečkových bruslích, mají taky kočárek a zdalují se mi už v dálce. Já potkávám další rodinu. Sundáváte kola nebo dáváte kola zpátky?
4: Sundáváme kola.
1: Co toho čeká tatínek, který teď to kolo oddělává?
4: že se projedeme na kolech a třeba dojedeme nakonec.
1: Ta trasa je 2,5 kilometru směrem na Palačov, 2,5 kilometru zpátky.
5: No mně se to moc líbilo, já bych bral takovéhle jako cyklostezky.
1: Nadšení jsou nejen účastníci, ale také mluvčí ŘSD Jan Riedl, protože zatímco včera, když chystal akci, tak tady silně pršelo, tak dnes je slunné počasí.
6: Teď je tady nádherný počasí a jdou sem lidi, ale po desítkách, po stovkách. A je to naše příležitost těm obcím, tomu regionu strašně poděkovat, protože ono dva roky snést takovouhle těžkou stavbu, to prostě zátěž.
1: Kdy to vůbec uvidíme, ten dopad na ty obce, na Lešnou, Hranicko, okolí Valašsko-Mezříčka?
6: Okamžitě, až se nám tady podaří zprovoznit tu komunikaci, tak okamžitě uvidíte propad toho dopravního zatížení právě v těch obcích, kde se dřív jezdilo.
1: Přestože jde o krátký úsek v délce 3 kilometry, je podle ředitele zlínské ŘSD Karla Chudárka důležitý pro všechny tři kraje.
7: Pro Zlínský, že ho připne konečně celé Valašsko na dálnici, pro Moravskoslezský, že vlastně se může vynechat silnice 1/57, která vede z Nového Jičina do Valašského Meziříčí, a v Hranicích na Moravě, potažmo v Teplicích nad Bečvou, se jim odlehčí ta kamionová doprava, by tam vůbec neměla být, a Teplice měly být konečně tím lázeňským městem, tak jak si všichni představujeme.
1: Řidičům se silnice otevře 22. října. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: I'm sorry. Ladíte noční radiožurnál a komplikace v dopravě se nevyhnuly ani brzkým ranním víkendovým hodinám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je neprůjezdná za planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala dvě osobní auta, srazila se tam se stádem pěti divokých prasat. Sjíždějte nejpozději na 84. kilometru na planou nad Lužnicí. Objíždějte po staré silnici 3 k Soběslavi k nájezdu na dálnici zpátky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byl Bruce Springsteen a teď v nočním radiožurnálu další reportáž. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně včera vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří školu dokončili před 25, 50 nebo 60 lety.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emocí, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěvy.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos Vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi Vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita připravila také komentované prohlídky, během kterých mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Výroční promoce by potom univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Ve Švédsku se dnes konají parlamentní volby. Předvolební průzkumy donedávna ukazovaly náskok opoziční středolevicové sociální demokracie. Podle posledních dat má ale stále větší šanci na vítězství v současnosti vládnoucí středopravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona. Vůbec poprvé se součástí vládní koalice může stát taky krajně pravicová strana Švédští demokraté. Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara by v takových případech adopce měli rozhodovat spíše odborníci. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Je možné je vyhledat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Spolek Nezájem plánuje do voleb i diskuse mladých kandidátů v krajských městech. A v rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout celý areál hradu Halštýn na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin. Připravené jsou komentované prohlídky. Lidé mohou vidět jak sezónní výstavu, tak i stálé expozice archeologie a uměleckého kovářství a zavítají i do historické mincovny. Sport. Fotbalisté Lyonu se záložníkem Pavlem Schulzem ve francouzské lize remizovali 0-0 na hřišti Paříže FC a po čtyřech kolech zůstali neporažení. Schulz odehrál poprvé po zranění kolena celé utkání a brankář Antonín Kinský udržel v Premier League druhé čisté konto za sebou. Tottenham remizoval s Evertonem 0-0 a dál tak čeká na první ligovou výhru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D3 za Planou nad Lužnicí a odstavená vozidla na D1. Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je neprůjezdná za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 vozidla při srážce se stádem divokých prasat. Úklid chvíli potrvá, policisté proto odklánějí provoz na 84. kilometru na Planou nad Lužnicí. Objíždíte po staré silnici 3, zpátky najedete přes Soběslav. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost i za odbočkou na Tasov. Na kilometru 156 zastavila dodávka kvůli poruše. A na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí porouchané osobní auto. I tam je uzavřený odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Dny evropského dědictví mají ukázat památky trochu jinak a zavést návštěvníky tam, kam se běžně nepodívají. K akci, která potrvá do konce září, se připojilo skoro 700 míst v Česku. Patří mezi ně i Chrudim, kam zamíříme za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Stovky památek po celém Česku se ukážou návštěvníkům v trochu jiném světle. Začaly dny evropského dědictví, které mají oživit zájem lidí o zajímavá místa a nabídnout jim něco navíc než klasickou prohlídku. Otevřely se tak běžně nepřístupné kostelní věže, podzemní kryty, velíny z Dymadel a třeba v Chrudimi si odvážlivci mohli potěžkat hákovnici v opravené hradební věži.
1: A tadyhle to už je, když si to pánové potěžkejte. A
2: tohle můžu to dámy? Už...
1: Můžou i dámy?
2: Ježišmarja teda.
1: Nechci na někoho mířit, když to není nabitý, nemá se to dělat.
3: Hlavní letošní téma dnů evropského dědictví jsou ohrožené památky a Chrudim do toho krásně zapadá. Letos v létě totiž město dokončilo opravu věže, která bývala součástí městského opevnění. A jeden z hlavních cílů akce je podle ředitele Chrudimského kulturního střediska Martina Diterta také znovu nastartovat zájem, který upadl během pandemie covidu.
4: Ta návštěvnost celkově hodně klesla, ale pomalinko se vracíme k těm původním číslům, ať už to jsou kostýmy, příběhy nebo i nějaké dílničky, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad, ale aby to zaujalo právě i běžnou populaci, která nechodí do muzeí, právě protože je třeba nebaví jenom prohlížet ty vystavené kusy.
3: Součástí národního zahájení je i oceňování nositelů tradic lidových řemesel, tedy lidí, kteří umí to, co už dokáže jen málo kdo.
5: Oceňovat bednářství, košíkářství.
6: Sud vám udělá každej, ale nemá k tomu ten zbytek, ty sklepy ležácký, který máme jenom my. A máme asi v celé Evropě jako jediný pivovar.
7: Karel Hofmann, bednář.
6: Jsme rarita. Sudy vám udělá každej, můžete si do ní dát pivo, ale musíte mít v ledničce doma. A my je máme ve sklepích, jako byly před 200 lety.
3: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožur.

0: 8 minut před pátou pomalu končí noční radiožurnál s datem 13. září. V 5 hodin tu bude Vojtěch Bydrman a s ním víkendový ranní radiožurnál. Tak přeji příjemný poslech a než se rozloučíme, stihneme ještě jednu reportáž. Jméno má podle drahého kamene, ve skutečnosti ale patří do sklenice. Skalický rubín je totiž červené víno, které se na západě Slovenska vyrábí už přes 100 let. Platí pro něj přísná pravidla a vznikat může jen v okolí Skalice. Každý rok se pak rozhoduje, který z místních vinařů ho zvládl nejlépe.
1: Vzorka číslo 7.
2: 90.
1: Dvojka.
3: 89.
1: Trojka.
4: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
5: Skalický rubín je hlavně tvorený Frankovkou modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo Svetovavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody.
4: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo. Vypráví vinař Ludovít Bránecký.
1: V roku 1895 byla v Praze výstava vín a doktor Pavel Blaho jako významný slovenský politik donesl skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa to Skalice deklarovala.
4: Za socializmu patřil skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohl jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
1: Pretože z toho roku 1967 mal tú ochranu známku a tie vinárske závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobiť ako, tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianské knieža, alebo to je sladké vína, Duní hlavy dá sa až povedať.
4: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. A jak to dopadlo, si můžete poslechnout v zápisníku zahraničních zpravodajů na Radiožurnálu po 9. hodině. Ze Skalice Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Oh,

0: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD. Tereza Kneblová skončila třetí v celkovém hodnocení světového poháru kanoistek na divoké vodě a bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může čerpat v přepočtu až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Pětinu si musí firma zafinancovat sama. Zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami záruku.
3: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
1: Firma může o záruku žádat potom, co si s bankou dojedná úvěr. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při akci Projezd za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit víc než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje změny. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. V programu má výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. V indickém Dillí končí dvoudenní summit uskupení zemí BRICS. Po prvním dni vyzvalo 11 členských zemí k zastavení bojů na Blízkém východě. Ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Uskupení BRICS založili v roce 2009 Brazílie, Rusko, Indie a Čína s cílem konkurovat západním bohatým ekonomikám. Ještě dnes můžou lidé navštívit znojemské historické vinobraní. Stánky budou otevřené do 14:00 odpoledne. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
4: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mashausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
1: Sport. Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu dostala na 3. místo.
5: Já vám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuji, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně ráda, že díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v šancelize v brněnském derby Artis 2-1. V 8. kole soutěže pak pražská Sparta zvítězila nad Jabloncem 2-0. Stejným skóre přehráli Bohemians Slovácko, Liberec vyhrál nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunul se tak do čela neúplné tabulky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D3 za Planou nad Lužnicí a překážka na D1 u Všechrom. Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je uzavřená u Plané nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 vozidla při srážce se stádem divokých prasat. Odklon je na 84. kilometru. Objíždějte přes Planou nad Lužnicí po staré silnici 3 a zpátky najedete přes Soběslav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Velké Popovice nepojízdné vozidlo. Na 15. kilometru v mírné zatáčce blokuje odstavní pruh. A na D1 z Brna do Vyškova spozorněte za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 pojedete kolem odstaveného osobního auta. I tam řeší poruchu a doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný západní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A hned z kraje našeho nedělního ranního vysílání vám představíme speciální detektor, který dokáže zachytit neslyšitelný hlas netopírů. Vyzkoušet si ho můžete i vy, pokud si půjčíte takzvaný netopíří batoh. No a vypravíme se taky do Jeseníků. Hoteliéři si letošní letní sezónu pochvalují. Přijelo totiž víc hostů než loni. Pronajímatelé chat a chalup jsou ale spokojení méně. Proč? O tom ještě bude řeč. Tak pohodové ráno.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrman.

0: Jako mimořádně vydařenou hodnotí letošní letní sezónu většina hoteliérů v Jeseníkách. Oproti loňsku přijelo víc domácích i zahraničních turistů. Pronajímatelé jesenických chat a chalup naopak zaznamenali pokles návštěvnosti. Spojí to třeba i s vyššími nároky hostů.
1: Jsme velmi spokojeni. Hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
2: A myslím si, že tato sezóna byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
1: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
2: Oproti loňskému roku to vstoupilo zhruba asi o 15%.
1: Podobně hodnotí letní sezónu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
1: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
1: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
2: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučinem dovolené.
1: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85% loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
1: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu.
1: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
2: 4+5 a více dní.
1: Nejvytíženějším byl druhý prázdninový měsíc. Do Jeseníků také zamířilo více zahraničních turistů, a to především z Polska. Podle ubytovatelů jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A už je nad Českem převážně zataženo, jenom na severozápadě Moravy a Slezska je té oblačnosti o něco méně. Aktuálně se teploty drží kolem 10 stupňů a převládne zataženo. Během dne se od severozápadu v Čechách později odpoledne a večer i na Moravě a ve Slezsku přidají přeháníky anebo občasný déšť. Ty nejvyšší teploty budou mezi 18 a 22 stupni, ale v západních Čechách a taky na severu Čech bude jenom kolem 16 a na horách kolem 13 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: 5:19 v neděli vstáváte s víkendovým radiožurnálem, tak ještě jednou vítejte na jeho palubě. Netopíry je možné při večerních vycházkách nejen pozorovat, ale díky ultrazvukovému detektoru taky poslouchat. Speciální vybavení obsahují badatelské batohy, které zájemcům pomáhají poznávat život těchto nočních létajících savců. Třeba na jihu Čech se dají půjčit v Českých Budějovicích a od letoška taky v Třeboni.
1: A ty taky. Jo.
2: Teďka tady lítá nad náma.
3: Tady lítá kolem náma.
4: V našem netopířím batůšku máme k dispozici dva ultrazvukové detektory.
2: Olga Růžičková z ekocentra Vidra předává speciální batůžek na pozorování netopíru.
4: A kromě detektorů dvou druhů zde máme také desky, ve kterých se nachází manuál netopíří, programu netopíří výzkumníci, a zde si lidé mohou najít takový jednoduchý určovací klíč, na jaké frekvenci detektor ukazuje, že se ten netopír ozývá, tak se dají určovat ty jednotlivé druhy.
2: Na obale je vlastně vidět, kolik je druhů netopírů. Hvízdavý, ušatý, večerní, rzavý, vodní, ti všichni se dají pozorovat.
4: U nás jich je ještě daleko víc, u nás je 27 druhů netopíru a tohle jsou takové ty nejběžnější druhy.
2: Speciální vybavení na pozorování netopíru si půjčila Bára z Českých Budějovic.
5: Já chodím na seminář na biologii ve škole a dosa mě tohleto téma zaujalo, takže jsem si říkala, že by bylo fajn kouknout, jaký netopíři jsou v Českých Budějovicích.
6: Nejmenší je Pipistrellus pygmeus a ten hvízdavý je Pipistrellus pipistrellus. Hele, kam lítá? Já tam tak 50 stále. Tak to byl ten hvízdavej asi.
5: Když občas jedu na kole, tak i vidím, že jako něco nade mnou lítá. Když budu mít ten batůžek, tak si se s tím frekvenci a jako podle toho můžu prostě zjistit, jaký přesně to je druh.
2: Netopíří batoh si zájemci můžou půjčit díky České společnosti na ochranu netopíru i na dalších místech. ČESON také pravidelně pořádá netopíří noc a další akce spojené s pozorováním. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi. Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál je půl šesté. A zprávy přidá Tereza Tomášková.
4: Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota kolem bezpečnosti umělé inteligence. Minulý týden například zveřejnili dva zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních voleb do místních samospráv se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty. V Německu po policejní honičce zadrželi 17-letého Čecha v kradeném autě. Zmizelo z garáže v Pasově, policisté ho pak viděli na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkým zraněním skončil v nemocnici.
0: Sport.
4: Tereza Knéblová je na třetím místě v celkovém hodnocení světového poháru kánoistek na divoké vodě. V posledním závodě seriálu ve španělském Seu vybojovala bronz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D3 auto v protisměru a uzavírka po nehodě. Na dálnici D3 z Benešova do Tábora velmi opatrně za Chotovinami. Na 74. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jdete od Benešova po D3 na Tábor, zpomalte, držte se v pravém pruhu. Od Tábora má jet auto v protisměru. Dálnice D3 ještě jednou na trase z Tábora do Českých Budějovic je neprůjezdná za Planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala tři osobní auta při strážce se pádem asi 7 divokých prasat. Zjíždějte nejpozději na 84. kilometru na Planou nad Lužnicí. Objíždějte po staré silnici 3 až k Soběslavi. A na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu za odbočkou Dolán. Na 25. kilometru havarovala dvě vozidla. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: A nad Českou republikou už je víceméně zataženo. Zataženo hlásí Karlovy Vary. Tam je teplota kolem 12 stupňů. V Praze poprchává, po dešti má aktuálně stanice na Ruzini, kde je 13 stupňů Celsia. V Peci pod Sněžkou se teplota dnes po ránu drží kolem 8 stupňů. Sněžka, ta má oblohu oblačnou, ale je schovaná v mlze. Teplota je tam na 6 stupních Celsia a Ostrava hlásí skoro zataženo a 10 stupňů. A převážně zataženo bude i přes den. Počítejte s tím, že od severa do západu se v Čechách bude přidávat občasný déšť anebo přeháňky. Na Moravu a do Slezska dorazí trošku později.
7: Nejvyšší teploty budou od 18 do 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech bude chladněji jen kolem 16 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13 a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
6: Říká meteoroložka Petra Sýkorová, jinak zítra po deštivém ránu pozvolné ubývání srážek a pondělní maxima stejná jako dnes, 18 až 22. A teď je tady Vojtěch Bydrman, hezké ráno.
3: No a dnes ještě můžete navštívit výstavu Jiřinek v České Skalici. Její součástí bude soutěž o nejkrásnější jiřinku a další doprovodný program najdete v prostorách muzea v České Skalici. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář střední školy služeb obchodu a gastronomie Hradec Králové tam zajistí prodej bylinek, čarověníků a dřevin. Přejeme vám klidnou neděli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Netýkavka, pajasan nebo klejicha. Invazní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní rostliny. Jejich výskyt monitorují ochránci přírody i stát. Olomoucký kraj požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů nebo silnic. Z dat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazní rostliny regulovat.
1: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí.
2: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
1: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
2: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává. Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jich výskyt po celém Česku mapují. Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
3: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
2: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
3: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
2: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
3: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.

Podle zjištění i rozhlasu je na svobodě jeden z důležitých aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Zbyněk Lamplot podvodnými smlouvami připravil záložnu o více než 60 milionů korun. Pak dostal jeden z nejvyšších trestů v celé kauze. Soud mu vyměřil 7 let vězení. Minulý týden se ale Lamplot dočkal podmíněného propuštění. Podrobnosti najdete právě na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: počasí.
1: Trochu tepleji máme dnes po ránu hlavně v Čechách, protože tady bylo od noci dost oblačnosti, zatímco na východě a severovýchodě republiky tam ještě zůstávalo nebe projasněné, takže když se podíváme třeba na Praděd v Jeseníkách, ten má 7 stupňů Celsia, oproti tomu na druhé straně republiky Tachovsko, Přimda, aktuálně 13 stupňů. Nakonec tedy převážně zataženo během dne od severozápadu v Čechách a později odpoledne a na večer místy i na Moravě a ve Slezsku. Vítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty se mají držet kolem 20, 18 až 22 stupňů, to budou dnešní maxima. Na západě a taky na severu Čech, ale bude chladněji, tam jenom kolem 16 stupňů a na horách většinou kolem 13.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Pojďme na Radiožurnálu k fotbalu. V 8. kole šance ligy se zatím daří domácím. Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemian Slovácko 2-0, Zbrojovka v brněnském derby Artis 2-1 a Sparta přehrála Jablonec 2-0. Pražanům se tak povedlo zastavit sérii nezdarů. Jablonec zřejmě dohnal náročnější program posledních týdnů.
1: Ano, nebyly to zrovna nejpříznivější okolnosti, za kterých fotbalisté Jablonce nastupovali k utkání na Letné. Pražané sice prohráli dva předchozí ligové duely, jenže o to odhodlanější teď byly trápení ukončit. No a hráči severočeského klubu teď mají kvůli dohrávkám uprostřed týdne o dost náročnější program.
2: Myslím, že nám trošku jako asi došlo, protože měli jsme zase šestý zápas za 16 dní. Hráli jsme dvakrát vlastně velmi dobrý zápasy teď s Libercem i s Ostravou, vlastně co se týká jako pohybu a dat. Prostě Sparta byla ve všem jako živější, energičtější a myslím, že to byl velký rozdíl pohybově. Díky tomu potom samozřejmě i fotbalově. Takže doufám, že to je trošku i tímhletím způsobem.
1: Doufal trenér Jablonce Luboš Kozel, protože to by pak mohlo znamenat, že hned v dalším ligovém utkání bude herní projev jeho svěřenců o poznání lepší. Teď mohl jen pogratulovat soupeři k zasloužené výhře.
2: To vítězství Sparty je naprosto zasloužený.
3: Určitě důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a myslím si, že už před zápasem vlastně se Žižkovem jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a jsem rád, že se nám to povedlo. Určitě to nebylo jednoduché období, jsme si to všichni vědomí, ale myslím si, že tohle je ta nejlepší odpověď a jsem moc rád, že i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body.
1: Připomněl záložník Sparty Roman Macek vysoké vítězství v domácím poháru uprostřed týdne na Žižkově, které mělo pomoci nastartovat vydařenější období. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Ukrajina chystá varovný systém pro benzínové pumpy kvůli útokům ruských dronů. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i malé příspěvky na ně. Fotbalisté Liberce po výhře nad Mladou Boleslaví vedou neúplnou ligovou tabulku a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronu pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
3: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při akci nazvané Projezd za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
4: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
5: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 000 korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
6: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Sklárně Moser v Karlových Varech chybějí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří doteď neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Lenka Tomanová.
7: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
1: Doplnit stavy by mohli taky žáci, kteří letos nastoupili do znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech.
8: Sport. Fotbalisté Liberce se díky výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 dostali do čela neúplné ligové tabulky. Mají 2 body náskok na druhou Slávii, kterou ale dnes čeká zápas v Teplicích. Trenér Liberce Branislav Fodrek k tomu říká.
9: To je naša úloha, velmi se tomu těšíme, že jsme tak, jak jsme a máme toľko bodov, koľko máme. Dané fáze soutěže je nejdůležité, či jste první, druhý, třetí. Ten náš cíl, jak jsem už spomínal minulý týden, je být hore, držet se tam při těch mužstvách co nejbližší a uvidíme na konci, na co to bude stačit.
8: V dalších zápasech 8. kola Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka zvítězila v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na stadionu Bohemians 0-2. Čeští volejbalisté zůstávají na mistrovství Evropy dál 100%. V italské Modeně zvítězili i ve druhém utkání, Švédy porazili 3-2 na sety. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále porazila Bělorusku Arinu Sabalenkovou 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D3 za Planou nad Lužnicí a překážka na D1 před Všechromy. Dálnice D3 z Tábora do Českých Budějovic je za Planou nad Lužnicí opět průjezdná. Na 93. kilometru se ještě uklízí po srážce vozidel se stádem divokých prasat. Už je zavřený jenom odstavný pruh. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za odbočkou na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 6 stojí porouchané osobní auto, i tam je uzavřený odstavný pruh. A u Strakonic zasahují záchranáři na silnici 172 z Katovic do Volenic. U Novosedel se převrátilo osobní auto. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm nebo přehánkami, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Je tu Desítka Pavla Horváta. Srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu Pavla Horváta.
12: Dobrý den.
11: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
12: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy. A myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin dostal. Vítáme tě tady.
13: Ahoj, děkuju za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuju za super.
12: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
11: Vy jste ale členem klubu legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
13: Mám to sako.
11: Jo?
13: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
12: To on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho měl dostat dřív, ale já jsem prostě takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale
11: takže to knoflíčky.
12: Knoflíčky samozřejmě, takže ty košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Mm-hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že jo?
13: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Mm-hmm. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
12: No. No, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma, tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
13: No já ty medaile nemám, takže aspoň to sako, no.
12: No promiň.
11: Ale přece jenom Martin Dostal může být titulován třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout tu událost.
14: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nádherná kombinace hráčů Bohemians, tohle bylo jako z fotbalové učebnice. Bohemka vyrovnává na konci 26. minuty po nádherné, přenádherné kombinaci. Nejprve to byl Kestl, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
11: No Vojtěch Šilha naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
12: Já jsem mě to přišlo jako ze Španělska.
11: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
13: No tehdy. My jsme je takhle vyťukali jednou a oni nás takhle ťukali celý ten dvoj zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
12: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili, mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka ze stadionu?
13: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojený. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou s téměř s celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho, myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
11: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto, než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji o záchranu. Jaroslav Veselý. Umlouvám se.
15: Dobrý.
11: Jo. Takže
15: jsem tady.
11: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
13: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávii a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete, takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávii smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
12: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba?
13: Ale asi takovýhle, v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ať ty hráči sundají drezy a podobně, což se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků. Myslím si, že tohle to je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť si o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, a když někdo zpochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že bychom museli před každým, nebo po každém zápase jít něco vysvětlovat před Kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
12: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v OMC, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
13: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký svoje hodnoty, nikdy jsem jako se nebál říct svůj názor, když o ně někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celé školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, viď? No tak tam se mi přestali...
12: Neměl jsi připravený?
13: Ne, vůbec, jako vůbec. Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešily nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí, nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teď v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba, nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako...
12: Nadstandardní.
13: Jsou nadstandardní, jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako Kotelu jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
11: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažma Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou nebo spílali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně v třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
12: Já chci se zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
11: To jsem teprve možná neřekl na začátku, nevím. Vedoucí mužstva Bohemians 1905 je A mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo jste jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
13: Tak já, oficiálně se to jmenuje sportovní manažer A týmu.
11: Jasně.
13: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo? To je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světově, již jsem takovej vedoucí s, jak bych to řekl, s přesahem.
12: S výhodou.
13: Ano, s přesahem a s výhodou.
12: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
11: Jenom třeba Pavel Hoftych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zas chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby, no,
13: jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg, anebo Michal Kadlec tam je, že jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
11: Pod
13: ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
12: Já jsem teď, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
11: V úterý, v čisté hře byl.
12: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažer, že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. To se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
13: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak... nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v uvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. Takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
12: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že jo, já to chápu, ale...
13: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám tak, že jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
12: No tak
13: takže,
12: to je jasný. To.
13: Takže tohle to mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu, nebo prostě psali si to elektronicky a já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám. Ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
12: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
13: No, jasně, tak tohle to je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhletom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to, to já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo nevlez a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
11: To by trenér veselý nebyl veselý.
13: To by nebyl vůbec veselý.
11: Ne? A nebo by tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba?
13: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže...
11: A tak ještě, když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 jste porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo vzpomenu, na jaře.
13: Myslím si, že spousta Boheváků si vzpomene na tenhle zápas.
11: Pak si možná...
12: Nebylo, 8 tam nebylo.
11: To z 2018 tam na jaře nebyl. Ne, ne. 2018.
12: Jako hráč určitě ne.
11: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, no, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
13: Tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého Bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla vlastně, to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě je výhra na Spartě. Já jsem to zažil jednou, takže...
11: Tak ono to bylo jednou od 96.
13: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci a zase taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slavy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
11: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi poslední zápas, kdy si se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka. Vzpomeneš si na to? Závěr května 2023, Plzeň Bohemia z 0-2. Bohemka totiž tehdy fárala za tím čtvrtým místem a vy už jste byli v pozici týmu, který vlastně neobhájil ten titul a vy jste se Michalem vlastně loučili.
12: Já se musím na tomhle to říct, to, co si pamatuješ, tak tohle si nepamatuješ, jo? To, co ti většinou nevíde, takhle, to, co ti nevíde, kde neuděláš nějakou chybu, tak samozřejmě si moc nepamatuješ.
11: Tak já neříkám, že jsi tam udělal chybu, ale výsledkově to nevyšlo.
12: Tak já byl na lavice jako asistent, tak co tam, co jsem měl zkazit, jako.
11: No to by mě právě někdy zajímalo.
12: No mě taky, ale po sezóně jsme to přijali a skončili jsme, ne? Dobře. Bo tak to bylo.
11: Ne, jasně, jenom že jste se loučili, takže taková propojovačka.
12: Ta atmosféra byla podobná, jak tady zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakým stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ, obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
11: Jo, a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
15: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1. Ten první gól padl ve 4. minutě, kdy po centru dostála šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
11: To bylo na jaře 2022, jste vyhráli gólem vlastně navrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tady byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandí teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako, to mi popište vy, jak jste to prožívali.
13: Tak já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nimi vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plácnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi a odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků, takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no je to škoda, jsme vás měli. Já říkám, no měli jste nás, chyběli vám 4 góly, jenom jako abyste nás měli, no tak asi tak, jako, ale to jako všechna čest Opavě, jak jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli čtvrtý. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme čtvrtý, tak je to takový jako malej zázrak, korf, jako si myslím v klubu se skromnějšíma podmínkama.
11: Úplně opačně mluví v Baníku, tam se mi povedlo být po třetím místě, taky v baráži, no. A tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku hůř.
12: To je taky jednoduchý, vyjde pár lepších hráčů.
11: Tu baráž to Pavel...
13: Je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru. No.
2: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
11: Když se dostaneme dál, tak sedíte tady co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
16: Minuta, moči byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci pro soupeře.
17: Vyrobil všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže.
11: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
12: tak pro mě je to pořád ještě nový, no. Dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
11: Hlasivky, no.
12: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, takže to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči, nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct, ta,
11: jako prase,
12: jako hovězí, ta paní.
11: Aha, rozumím ti. No a Martin Dostal, to je odchovanec Slavie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta? Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita...
12: Tak Martin tam strhával stožáry skoro.
11: No ne, tak že ta rivalita mezi Bohemkou a Slaví je, ale přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska si tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
13: Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
11: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
13: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl Škodák na stoperu a já na pravém beku, nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
11: No tak Martin Dostal to hezky už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešili úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slávi, to ne.
12: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára, vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo ze Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohodle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt to je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout, a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš, ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já teda.
11: Jo. A tak jenom, že Martin dostal, abyste ještě věděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2008-2009 tituly, pak vlastně v sezóně 2010-11, už bylo dva roky po titulu, jste vydebitoval tehdy, pamatujete proti komu?
13: Proti Brnu. Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
11: Jo. Dával góla Luděk Pernica tehdy.
12: Ale chtěl si hrát.
13: No, jasně, že jo.
11: Pavle za zbrojovku Luděk Pernica tehdy skoro.
12: Asi ne.
11: To nevím, Stanislav.
12: Střela z dálky.
13: Myslím si, že to byl jeho první ligový gól možná.
11: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
12: To by možná.
11: Ale nevím, jestli se pochlubil.
12: To nevím.
11: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
12: To muselo nějak tečovaný.
11: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
13: Ano, a to byl můj konec. To první jaro.
11: To
13: bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
11: Který dal
13: Leonard Kvěuke.
11: Znáte fakt poměť výbornou.
13: Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádný blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takovýhle souboje už jako na placku polejně jít nemůžu. No.
11: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávy, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profifotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, mám bylo nějaký 22, necelý 22, ne v květnu 2011, a teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No, to byla ta Sigma, že jo, v ano. Poháru?
13: Vlastně celý to jaro bylo takový jako hořkosladký, jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas v poháru.
12: To bylo, jak tam běhli ty finále.
13: Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdybychom ten dvoj zápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně ty soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. Takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil se mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči ním, tam byly dluhy už od podzimu. Pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. A přišli jsme v poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z předzápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme hlavně, se tady kouř v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, už si to je hotovo. Jako. To nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec, domů, 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no, na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrov už chtěl nalejt jako asi čerstvou krev do žil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu, a jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na dva tam na tři zápasy.
11: Na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. Tři dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, tři dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. Aha. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat dál.
13: To byl vlastně první titul váš,
11: jo? No. Při 100. výročí Viktorky, viď?
12: To je náhodou, viď.
11: To bylo, jak říkal Martin Dostal, tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
18: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinu s ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávy, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
19: Domácí vítězí nad pražskou Slávy 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozl smutní fanoušky sešívaný, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
11: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda, jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody. A vy jste hrál ten zápas? A ano. Pak jste hrál až zápas po té, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
13: Nebyl.
12: To je oblíbený. Prostě.
13: Nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo. Jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávě jsem takovýhle výkonů jako moc nepředved, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každej, snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenes jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je.

0: se převedu trošku do ciziny, tak kamarád vlastně Tonda Vaníček byl pár let zpátky na Dortmundu, nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt. Za Frankfurt na rozcvičení Mario Götze a celý stadion jako Danke Mario, i když hrál za Dortmund, že jo, tohle, takže jako prostě, jako tohle to se mi jako líbí. A i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhletím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávy, kterou on vlastně jako nikdy se netajel tím, že jako má rád, že jí miluje.
1: Slávista, jasně, no. Hele, a ještě, jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jako máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
0: No, tak takhle zpětně, co se vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že on vlastně pak v nějakým i třeba tý rozmluvě před tím týmem nebo i v nějakým rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím, tak to je takový jako zvláštní, no, tak jako. Ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. Ale
2: on to pak sám složil vlastně nějak,
0: ano, ne? Byly asi 2 týdny do derby a on tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmáraný barák, tak jako to chápu, tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Myslím, že to bylo 2 týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal. A nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď. No.
2: A ještě já myslím, že ale toho pak i později litoval, on tady byl měsíce, jo, myslím, určitě. Že jsme se lehce bavili taky.
1: Ještě teď jenom tohle vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavě, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
0: Jako na tyhle přeběhlíky.
1: Jako na mě, klidně.
0: Já když ty jsi se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohleto, mě spíš to bylo jako líto a já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tikitaka nebo kde, že prostě tady to, jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu, toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát,
1: co s tím vyrovná,
0: musí ustát tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartanských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se, myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm, no.
1: Já jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou, jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
2: Já jsem asi koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Partislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď koupé přímo tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostaneme, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi Kolkany.
0: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není, on tenkrát kvůli nějaké

0: nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, ty mají ho tady rádi, žerou ho, to je prostě to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodíáka mají rádi, oni tam vyhrával ty tituly a jako tohle, to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí, no.
1: No tak může zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hrál ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii, vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
2: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno, Baník Ostrava nakonec v exibičním závěrečném tempu porazil Slávii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli spršku nadávek, jsou tam také i nějaké letící klínky od piva, je vidět, že slávističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
3: Se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc tam má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slavia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
1: Roslav Augustin takhle hlásil ve Sportžurnálu vlastně to, že jste si zachránili přes tu porážku na Baníku pod Alexem Pastorem. Velmi specifická doba, nepřipomínáme to opravdu, abychom vás tady nebo Slávy dehonestovali, ale spíš si opravdu ukázat, jak zajímavý příběh může mít prostě prvoligový fotbalista, který třeba hraje v kariéře pouze ve třech klubech. Ale tady ta věc s Milanem Škodou, to možná i Pavel připojí vzpomínku, že taky si proti němu zahrál, když byl na stoperu. Nebo to spíš Martin uvede.
4: Já si myslím, že Martin nám jí řekne celou tu historiku. A schutí vlastně.
0: No to byly vlastně dva zápasy za sebou, sezónu předtím a pak tady tu sezónu 13-14, kdy my jsme proti Plzni v Plzni bodovali. Nejdřív jsme tam vyhráli, když Škodák dával gól a pak dostal Martin Juhar za potyčku s tebou červenou kartu, ale my vyhráli 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávě tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera a říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo, dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky. Tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jediný centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč. Máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno. Tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0. A další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak, já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku. 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů zlitý pivem, hrozný. To jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera. A my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem. Dal góla, vedli jsme 1-0 na vlastně kraji druhého poločasu nám vyrovnal Neboštík Franta Rajtoral po autu, vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh. Rozečí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
4: Naštěstí fair play funguje a Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to k tyči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že jo, že ti poradí spoluhráč. Jako.
0: A pak právě, když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal ten krásný asistenta trenérovi Koubkovi dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donesl, trénil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako.
1: No tak zase specifické hořkosladká, nebo specifická hořkosladká léta, pětiletka ve Slavě, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15, což je jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemia z 1905 Martin Dostal. Host desítky Pavla Horváta. A nebo sportovní manažer, a nebo jak jste to ještě říkal vlastně, jak byla ve Slovácku, jak to mají
0: koordinátor.
1: Koordinátor. Impresario by se dalo říkat, kdyby to bylo v jakým...
4: Impresario.
1: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
4: Jak to bylo? Proč nehrají? Hrajte. Protektore.
1: Jo, to je ale z Popelky, ne?
4: No jasně, no.
1: Je dobře.
4: Ne, protektore.
1: No, to nevadí.
4: Jak mu říkali.
1: Pojďme soutěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudeme vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky, jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem.
0: Ano.
1: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš nějakou třeba?
4: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávii, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
1: Ty jsi to jméno řekl teďko. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
6: Zdravím, tady Lukáš.
1: Lukáš, jak se jmenuje, prosím vás?
6: Tak byl to Rakovan.
1: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Ano. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šeříkovce.
5: Host desítky Pavla Horváta.
1: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby a že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
7: Emanuel Marek ani nečekal žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, se kterou se tady popravdě svízel už před nějakou dobou, ale míří do druhé ligy.
1: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
4: Ano.
1: Ano. Vy jste tam hostoval v Baníku, je to tak?
4: Ano.
1: Ze Slávie. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo to byl transfer, on šel do Slávie za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat? Třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl.
0: Ne, vůbec. Já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, já nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
4: Pražák
0: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, poznal jsem spoustu jako novejch, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičelovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
4: Kdo byl ten první?
0: Radek Korytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu. Takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.
4: Ale hrál si.
0: Hrál jsem, což vlastně to bylo jako naprosto skvělý, ale když jsem dával právě ten první gól paradoxně proti Bohemce, tak my jsme prohráli 3-1 a pak jsme jeli do Ostravy a tehdejší spoluhráč Slovák Ríša Lásik říká: hoši, já se jako nebojím toho, že spadnem, teda slovenský jsem, já se nebojím toho, že spadnem, to je jako jasný. Já se bojím toho, že budu mít na konci 4 body. Tak ne, nakonec jsme do toho šlápli, měli jsme 14.
4: No, to je těžký, no. Tyhle ty pozice jsou prostě těžký a hlavně každý ten hráč má nějaký svůj příběh, každý to prožívá jinak a mladý, starý, no, to je, není to jednoduchý, no. Nikomu tohle nezávidím, ani nepřeju.
0: Pro mě ještě, já vlastně jako paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme sestoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásik do Slovanu Bratislava, jo, takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba na Slovensko
4: hráli,
0: a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezóna vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako, prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
1: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
0: Patrik Šik.
1: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě, ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do Dělíčku.
5: Host desítky Pavla Horváta.
1: Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor, ale pokud fanoušci mají zájem se vidět s Martinem Dostálem, tak je to buď při zápasech první ligy, anebo teď mám pocit, že i třeba někde na trávníku, ne?
4: A to se těšíme.
0: No. Je to tak, 15. září vlastně v Dělíčku proběhne akce pomenovaná Dělíček Open. Je to akce, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet využívaný k částečnému financování rekonstrukce Dělíčku, plánovaný. A je to akce, ve které si fanoušci mohli dražit jednotlivý posty v sestavě týmu, buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, se to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně, říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům téhle akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi poslední dobou většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na Dělíčku pořádali.
4: Máme nějakou minutku ještě, jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství teda?
0: Myslím, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná. Bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mém týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech. Mm-hmm. Tak tam se to pohybovalo, já nevím, kolem 10 000 to místo. A pak se asi, pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako po, byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz. Jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně. Čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, bychom řekli.
4: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy. Mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče, legendy toho klubu, aby si doplnili týmy na dobrou věc, třeba jenom super.
1: Tak může to být jako další nábor do C-čka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v 9. lize.
0: C-čko už nábor mělo, myslím si, že
1: je obsazeno, jo?
0: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
4: Koordinátora.
0: Koordinátora, jo, ale ještě nějaký...
1: Impresária.
0: Impresária. Tak trošku mimo impresária tohleto, takže C-čko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
1: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera A mužstva přišel a popovídal v Desíce Pavla Horváta. Martin Dostál byl naším hostem. Děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
0: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super. Mějte se na schánu.
4: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích. Snad už ti žádná nepřibyde, hlavně aby byly dobře placený. Jo?
1: Děkujeme i Pavlu Horvátovi.
4: Naslyšenou.
5: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy. Titul obhajují Pardubice.
8: Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje.
9: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
5: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
10: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
11: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
5: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
10: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
5: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
12: Dobré ráno vám přejeme i v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
13: Skoro polovina Čechů neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Upozorňuje na to koalice za snadné dárcovství. Rusko podniklo masivní útok na 20 míst ve vnitrozemí Ukrajiny. Tenistka Jelena Rybakinová ovládla ženskou dvouhru na US Open a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
10: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
13: Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
14: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
15: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní, a to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
16: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
15: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
17: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
15: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál.
13: Ukrajina v sobotu čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko na ukrajinské cíle vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a taky balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a jeho okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
18: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. Zraněných je podle velitele městské vojenské správy Sergeje Lisaka 23. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další tři jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli dva lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
13: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty má izraelsko-palestinský dokument NAZA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
19: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
20: Sport. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala třetí grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila 2-1 na sety Bělorusku Arinu Sabalenkovou, kterou v novém vydání žebříčku WTA vystřídá na prvním místě. Krátce po zisku trofeje mluvila Rybakinová o tom, jak se proměňuje její vztah k New Yorku.
21: I can't find words now, sorry.
22: Těžko se mi hledají slova. Děkuji všem fanouškům za úžasnou atmosféru. V New Yorku se mi nikdy nedařilo, nikdy jsem se tu nedostala daleko, až teď. A je to i díky té podpoře z tribun. Tohle město miluji čím dál tím víc.
20: V mužském finále se večer utkají Američan Shelton a Němec Zverev a fotbalisté Liberce porazili v 8. kole Mladou Boleslav 3-0 a poskočili do čela neúplné tabulky šance ligy. Zbrojovka zdolala v brněnském derby Artis 2-1, Sparta Jablonec 2-0 a Bohemians vyhráli nad Slováckem taky 2-0.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehoda na D3 před Soběslaví a chodci na D1 za Brnem. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora pozor na nehodu za odbočkou na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Jede tam policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Bystřete za Brnem ve směru do Prahy za odbočkou na výstaviště na kilometru 188 se na vozovce pohybují lidé. Na D5 počítejte s omezením za Plzní, od sjezdu na most od 89. kilometru až za Nýřany po 96. je zúžení, v každém směru je volný pouze jeden pruh, aktuálně se ale v obou směrech projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: 800 553 553, pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později pak mírný západní. Tolik zprávy.
25: Krásné nedělní ráno, je 13. září a také 7 hodin a 5 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport. Cyklistická Vuelta míří do cíle. 81. ročník španělské Grand Tour dnes uzavře, tedy poslední 21. etapa se startem i cílem v Granadě. V červeném trikotu by měl své premiérové vítězství potvrdit domácí Enric Mas. Španěl tak ukončí 12-leté čekání na domácího šampiona. Naposledy Vuelta slavila španělského vítěze v roce 2014. Kdy triumfoval Alberto Contador. Má se dostal do čela v 8. etapě po odstoupení zraněného Pogačara a vedení už nepustil. Nejlepším Čechem je Jan Hirt, který drží 15. místo.
26: Radiožurnál Sport
23: a Markéta Salajs-Vozilová.
25: Co se týče sportu, tak toho ale bude mnohem více, například finále tenisového US Open, mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech a nebo také další 4 zápasy fotbalové šance ligy. U všeho bude Radiožurnál Sport, takže o nic zásadního nepřijdete. Příjemný poslech.

0: 15-13 v pátém setu vyhrála česká volejbalová reprezentace nad Švédskem. Celkově pak triumfovala 3-2 a udržela si na evropském šampionátu neporazitelnost. Zápas vypadal v prvních dvou setech jednoznačně, ale pak se Švédové výrazně zlepšili.
1: Trenér Jiří Novák bývá spokojený málo kdy. Teď byl nejen po úderu Lukáše Vašiny, ale v průběhu prvních dvou setů.
2: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na této úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit.
1: Ani hráči sami nevěděli, co se stalo. Proč se jejich hra přestala dařit? S číslem 51 nastupuje na mistrovství Evropy Jakub Klajmon.
3: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
1: Trenér Novák sáhl do sestavy, protočil víc hráčů. Ze hřiště poslal Milana Moníka, na post libera posunul Jana Pavlíčka. Po utkání k tomuto taktickému kroku měl jasné vysvětlení.
2: Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
1: Česká reprezentace vyhrála 3-2 na sety a v turnaji pokračuje bez porážky. Po volné neděli čeká svěřence Jiřího Nováka pondělní souboj se Slovenskem. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Simple Plan dohráli v 7 hodin a 15 minut ve vysílání radiožurnálu Sport a dnes už tedy bude závěr basketbalového světového šampionátu žen. Americkým hráčkám zbývá už jen poslední krok k pátému titulu světových šampionek v řadě. V Berlíně vydřeli včera v semifinále vítězství nad Španělskem 76-66 a dnes je od 8 hodin večer čeká Francie, se kterou si zopakují finálový souboj z olympiády v Paříži. Francouzky se probojovali do finále mistrovství světa vůbec poprvé a to díky výhře nad Německem 86-64. A tak logicky od 16:30 pak španělsky vyzvou Němky, aby získali nebo aby respektive bojovali o bronzové medaile. I o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport, teď Ringo Starr.

0: Dnes se v Madridu pojede historický první závod Formule 1 na novém okruhu Mudring a o tom, kdo bude startovat z posledního místa, není pochyb. Lance Stroll totiž kvalifikaci nezajel žádné měřené kolo a navíc kvůli výměnám pohonné jednotky dostal penalizaci 40 míst. Fanoušci tak vtipkují, že startovat bude až z Barcelony. A co ještě se píše o Formule 1 na zahraničních webech, teď řekne Pavel Tilšar. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Kvalifikaci na dnešní velkou cenu Španělska tedy vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris McLarenu, co o tom píše web Sky Sports.
1: Lando Norris byl nakonec nejrychlejší, ale Kimiho Antonelliho z Mercedesu porazil jen o 11 tisícin sekundy. Právě těsný souboj Norrise s Antonellim byl podle Sky Sports vrcholem kvalifikace. Antonelli byl před posledními koly první, Norris ho ale v úplném závěru dokázal překonat. Sky Sports popisuje kvalifikaci jako dramatické finále, protože Norris se během většiny tréninků nezdál být hlavním kandidátem na pole position. Antonelli naopak potvrzoval svou rychlost.
0: A co vlastně první jízdy ukázaly o samotném novém okruhu?
1: Tady je zajímavý pohled španělského deníku AS. Ten po prvním dni upozorňuje hlavně na to, jak náročný nový Mudring pro jezdce je. Kimi Antonelli ho dokonce označil za nejtěžší okruh celého šampionátu. Trať je podle něj technicky velmi složitá a vyžaduje velkou přesnost. AS zároveň zdůrazňuje, že v Madridu bude velmi obtížné předjíždět. Jak si tedy jezdci s novým okruhem poradí v ostrém závodě? To se ukáže odpoledne. Velká cena Španělska v Madridu startuje v 15 hodin a jak už jsme řekli, z první pozice do ní vyrazí Lando Norris z McLarenu.
0: A samozřejmě i o tomto závodě budeme na Radiožurnálu informovat. Teď, jak to udělal Pavel Tilšar, děkujeme.
1: Pěknou neděli.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, ve kterém se utkají Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco 29-letý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros už druhý grandslamový titul v kariéře, o 6 let mladší Shelton může triumfovat na turnajích takzvané velké čtyřky poprvé. Utkání začne v New Yorku, a to v 8 hodin večer, tedy středoevropského času. A Zverev, který plní při absenci zraněné světové jedničky Itala Sinera roli nejvýše nasazeného hráče, může napravit na betonu ve Flushing Meadows finálové zklamání z roku 2020. Tehdy ho od triumfu nad Rakušanem týmem dělili pouhé 2 míčky. A ještě si můžeme připomenout, jak to bylo s turnajem žen, protože Jelena Rybakinová z Kazachstánu včera vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou po setech 6-4, 5-7 a 6-2 a získala druhý grandslamový titul v sezóně a 3. v kariéře. 27-letá Rybakinová, která zítra vystřídá Sabalenkovou i v čele světového žebříčku, zolala o rok starší soupeřku po 2 hodinách a 21 minutách hry. Letos nad ní zvítězila i ve finále Australian Open. Never did believe.

0: Dobré ráno, je 7:30. Tereza Tomášková přidá zprávy Radiožurnálu.
1: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu musí financovat sami. Zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka. Maximální výše podporovaného úvěru je 950 milionů korun. Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezírá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků při financování životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Syn obvinění popírá, požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které bude 4. října. Sklárně Moser v Karlových Varech chybějí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří doteď neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, až současní skláři odejdou do důchodu. Doplnit stavy by mohli taky žáci, kteří letos nastoupili do znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech. Sport. Fotbalista Adam Hložek řídil v německé Bundeslize vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. Reprezentační útočník dal oba góly svého týmu, za který nastoupil i obránce Vladimír Coufal. Útočník Patrik Schick skoroval i ve třetím kole sezóny. Brankou v předposlední minutě zařídil Leverkusenu remízu na stadionu Augsburgu 2-2. Gólman Tottenhamu Antonín Kinský udržel nulu ve druhém utkání anglické Premier League za sebou. Londýnský klub remizoval s Evertonem 0-0. A dál čeká na vítězství.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Brna a na D3 před Soběslaví. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice v omezení na kilometru 196 havarovalo osobní auto. Už je tam i policie, jsou vpravo u svodidel. Díky slabému provozu projedete plynule. Na dálnici D3 z Českých Budějovic se do Tábora vyšetřují nehodu za odbočkou na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. I tam je to s opatrností průjezdné bez zdržení. A na D4 ze Strakonic do Prahy počítejte se zdržením v okolí sjezdu na Kytín. Mezi 22. a 21. kilometrem se bude kvůli práci na vozovce projíždět až do odpoledne a pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A v celé republice je teď obloha skoro zatažená nebo zatažená, stále ještě se na mnoha místech přidávají taky husté mlhy, třeba sněžka je schovaná v mlze a tam je teplota kolem 6 stupňů Celsia. Na Karlovarsku poprchává, přímo v Karlových Varech tam přestalo pršet, teplota je na 11 stupních, na druhé straně republiky Ostrava skoro zataženo a teplota kolem 10. A převážně zataženo zůstane i přes den. Potom se od severozápadu v Čechách a později odpoledne a večer místy i na Moravě a Slezsku přidají přehánky a nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 22 stupni a na západě a na severu Čech se teplota většinou zastaví na 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Magdaléna a Jelen ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 37 minut. A teď je tenis, protože Jelena Rybakinová z Kazachstánu ovládla ženskou dvouhru na US Open. Detaily přidá na úvod sportovního přehledu Pavel Tilšar. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Rybakinová porazila ve finále newyorského turnaje Bělorusku Arinu Sabalenkovou 2-1 na sety a získala třetí grandslamový titul v kariéře. Krátce po zisku trofeje ruská rodačka reprezentuje

0: Betis 2-1. Dva týmy z Brna se v nejvyšší soutěži utkali po takřka 90 letech. Trenér Zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
1: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
0: Kromě souboje Teplice Slaví jsou dnes na programu ještě tyto zápasy 8. kola šance ligy. O 13 hodin Baník Ostrava Pardubice, od 3 hodin odpoledne Plzeň vyzve Olomouc a Zlín Hradec Králové.
2: Reprezentační fotbalista Adam Hložek rozhodl v Bundeslize 2 góly o vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. V základní sestavě vítězného týmu byl i obránce Vladimír Coufal. Útočník Patrik Schick se trefil i ve 3. kole nejvyšší německé soutěže. Branku přispěl k remíze Leverkusenu na stadionu Augsburgu 2-2.
0: Fotbalový brankář Antonín Kinský udržel nulu ve 2. utkání anglické Premier League za sebou. Tottenham je přesto po 4 kolech soutěže bez vítězství. Tentokrát remizoval doma s Evertonem 0-0. Stejným výsledkem skončil i zápas francouzské Ligue 1 mezi Paris FC a Lyonem, za který nastoupil v základní sestavě záložník Pavel Schulz.
2: Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. V utkání se Švédskem sice ztratili vedení 2-0 na sety, ale v rozhodující 5. sadě zvítězili 15-13. V zápase v italské Modeně se hráči prostřídali. Za Milana Moníka naskočil na post libera Jan Pavlíček. Trenér národního týmu Jiří Novák i tento taktický tah vysvětlil.
3: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi -4, -5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
2: Další utkání na evropském šampionátu čeká české volejbalisty zítra odpoledne proti Slovensku.
0: Hokejisté Pardubic mají 3. výhru v Lize mistrů ze 4 zápasů. Tentokrát zvítězili na ledě finského celku Kuku Kuovola 6-3.
2: Americké basketbalistky dělí už jen 1 výhra od 5. titulu mistryně světa v řadě. V berlínském semifinále porazili Španělsko 76-66 a v repríze posledního olympijského finále se od 20 hodin utkají s Francií. Ta porazila domácí Německo 86-60. Souboj o bronz mezi Španělskem a Německem je na programu od 16.30.
0: Španělský cyklista Enric Mas si dnes v Granadě dojede pro první titul na Grand Tour. V předposlední etapě Vuelty zvýšil náskok před Primožem Rogličem ze Slovinska na 2 minuty a 15 sekund. Český závodník Jan Hirt zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku, byl 6. Zvítězil jiný Španěl Mikel Landa. Mas se stane prvním španělským vítězem Vuelty od triumfu Alberta Contadora v roce 2014.
2: Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru ve vodním slalomu. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na 3. místo. Kneblová pak svůj posun v pořadí hodnotila.
4: Mám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuju, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
2: Celkové pořadí seriálu vyhrála Slovinka Eva Alina Hočevarová a o pouhé 2 body před australskou hvězdou Jessicou Foxovou.
0: Nevidomý plavec David Kratochvíl získal na závěr mistrovství Evropy stříbro na 100 metrů znak. Na kontinentálním šampionátu v paraplavání v tureckém Gebze tak vybojoval medaili v každé disciplíně. Předtím 5x zvítězil. Druhá byla i Agáta Koupilová a to v kraulařské dvoustovce.
2: Do velké ceny Španělska vozů Formule 1 odstartuje z 1. místa úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý byl v kvalifikaci lídr aktuálního šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a 3. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Hlavní závod začne na novém okruhu Mudring v 15 hodin.
0: Posledního českého atleta čeká start na ultimátním šampionátu v Budapešti. Představí se na něm výškař Jan Štefela. V sobotním programu triumfovala japonská oštěpařka Haruka Kitaguchiová, kterou trénuje Jan Železný. Osmistovku ovládla Švýcarka Verová, která triumfovala i v 10. závodu sezóny v této disciplíně. Na poloviční trati vyhrála Paulíňová z Dominikánské republiky.
2: A baseballisté Kotlářky otočili vývoj finálové série Extraligy z Hrochy Brno a po vítězství 3-1 na hřišti soupeře se dostali do vedení 3-2 na zápasy. O titulu můžou rozhodnout dnes na domácím hřišti v Praze na Markétě.
0: Pestrý sportovní přehled připravil Pavel Tilšár. Děkujeme.
2: Hezký den.

0: Teď ještě krátce oházené, protože hráčky Poruby potvrdili úspěšný vstup do interligové sezóny nečekaným vítězstvím 29-28 nad suverénem minulého ročníku Dunajskou Středou. Ostravský tým porazil soupeřky, které ovládly předchozí ročník společné soutěže s jedinou prohrou, poprvé po 4 letech a po 3. kole si tak udržel 100% úspěšnost.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hod oštěpem je výstavní českou atletickou disciplínou. Ke světovému rekordu Jana Železného se přesně před 18 lety připojila Barbora Špotáková, která necelý měsíc po olympijském triumfu v Pekingu překonala historické maximum Kubánky Menendezové. A proto o tomto výkonu budeme teď mluvit v naší rubrice připomínající významné sportovní momenty, které se staly v aktuální den. 13. září v roce 2008 vstoupila Špotáková famózně do soutěže na mítingu ve Stuttgartu. Před poloprázdnými tribunami totiž poslala prvním pokusem oštěp extrémně daleko. Na travnaté ploše byla bílou čárou označená vzdálenost 65 metrů a 600 gramů těžké náčiní letělo z ruky Špotákové daleko za ní. Tu chvíli ale nebylo jasné, jestli se budou přepisovat historické tabulky, protože žádné blížší vodítko diváci neměli. Pak se ale na velkoplošné tabuli objevilo 72 metrů a 28 centimetrů a česká oštěpařka na konci sezóny překonala maximum Kubánky Menendezové o více než půl metru. No a od té chvíle se žádná oštěpařka přes tento výkon nedostala.
1: No já jsem opravdu v té době, vlastně jak jsme házeli, jak nás házelo víc, takhle přes tu sedmdesátku čas od času, tak jsem vůbec nečekala, že může takhle dlouho vydržet, takže já jsem jako v tuhle chvíli jako spokojená a jako když padne, myslím, že mi to se mnou nic neudělá. No. Mně se vždycky líbilo, jak Jarmila Kratochvílová vykládala, jak byly ty, co jí měli už porazit, že jo, taky pořád se sledovalo, takže vždycky seděla se stopkama u televize a měřila jim mezi časy. Tak u nás to nejde, bohužel, že jo, tam to buď poletí nebo ne.
0: Hodně daleko to na úvod letošní sezóny letělo v domácím prostředí Číňance Jenci, která zaostala za světovým rekordem Barbory Špotákové jen o 54 cm, ale výkon české atletické hvězdy dál vládne ženským oštěpařským tabulkám.

0: mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili, bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil, by to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 8 hodin. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Ve Švédsku právě začínají volby. Lidé budou vybírat zároveň poslance i místní zastupitele. Na Olomoucku a na Ostravsku si připomínají 2 roky od ničivých povodní. Čeští volejbalisté vyhráli i 2. zápas na mistrovství Evropy. Tentokrát porazili Švédsko. Na nehodu pozor na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Prahy. Bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ve Švédsku se právě otevírají volební místnosti. Voliči budou vybírat nové poslance, ale taky krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí. Výsledek ale může být velmi těsný.
4: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda tehdy zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. S následky se dodnes vyrovnávají třeba v Ostravské Nové Vsi.
5: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
6: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
5: No všecko šlo tady, jako.
7: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
8: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
7: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Ještě dnes můžou lidé navštívit znojemské historické vinobraní. Stánky budou otevřené do 2 hodin odpoledne. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
9: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
1: Sport.
10: Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i 2. zápas. V italské Modeně tentokrát porazili Švédsko 3-2 na sety. Češi v zápase ztratili vedení 2-0. Mluví o tom blokař Jakub Klajmon.
11: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první 2 sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím 2. a 3. setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom 5. setu.
10: Fotbalisté Sparty v šance lize po 2 porážkách zvítězili doma nad Jabloncem 2-0. Do čela neúplné tabulky poskočil Liberec po domácí výhře nad Mladou Boleslaví 3-0. Před Sláví, která večer nastoupí v Teplicích, má Slovan náskok 2 bodů. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a Bohemians zdolali Slovácko 2-0. A ženskou dvouhru na tenisovém US Open ovládla Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále porazila běloruskou Arinu Sabalenkovou 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 v Brně a nebezpečí na dálnici u Prostějova.
6: Na dálnici D1 stále opatrně na průjezdu Brnem směrem z Vyškova do Prahy. V omezení za sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 stojí osobní auto po nehodě. Je u svodidel, policisté jsou na místě, zpomaluje se bez kolon. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce pozor před Prostějovem. Na 19. kilometru stojí nepojízdné auto a podle zpravodaje na úzké krajnici.
12: Před exitem 21 je tam odstavený vozidlo, nezasahuje úplně extrémně. Mě do pravého pruhu, ale opatrně. Je tam označený trojúhelníkem, ale je potřeba opatrnost.
6: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy za sjezdem na Kralupy. Na 3. kilometru u čerpací stanice OM Faul stojí auto po požáru, je v odstavném pruhu, pouze se zpomaluje. A ještě dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Jindřichův Hradec na kilometru 99 stojí auto po nehodě do svodidel, policisté jsou na místě, tak pozor i tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách 13. Foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný západní. Tolik zprávy.
13: Krásné nedělní ráno, je 8 hodin a 5 minut, svátek slaví Lubor, tak mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Velký svátek se teď ale bude dít také v Karlových Varech, a to v podobě mistrovství světa v olympijském triatlonu. V Západočeských Lázních se představí olympijští i světoví šampioni, ale také početný zástup domácích reprezentantů. Do Varu zamíří kompletní český tým po vysokohorském soustředění v Livinu a jednou z českých zástupkyň bude po krátké mateřské pauze také Petra Kuříková, která byla před 2 lety v západočeském městě druhá v závodě světového poháru. No tak myslím si, že to je hezká pozvánka do Karlových Varů, kde se tedy dnes koná závod v rámci mistrovství světa. Vše uslyšíte každopádně od naší reportérky, ale první závod tedy začíná v Karlových Varech za 2 hodiny, tedy konkrétně v 10 hodin dopoledne.
0: Radiožurnál Sport
14: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: 8. kole fotbalové šance ligy se zatím daří domácím celkům. Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a Bohemians Slovácko 2-0. Zbrojovka v brněnském derby, Artis pak 2-1 a Sparta porazila Jablonec 2-0. Spartě se tak povedlo zastavit sérii nezdarů v nejvyšší domácí soutěži. Jablonec zřejmě dohnal i náročnější program v posledních týdnech.
1: Ano, nebyly to zrovna nejpříznivější okolnosti, za kterých fotbalisté Jablonce nastupovali k utkání na Letné. Pražané sice prohráli dva předchozí ligové duely, jenže o to odhodlanější teď byly trápení ukončit. No a hráči severočeského klubu teď mají kvůli dohrávkám uprostřed týdne o dost náročnější program.
2: Myslím, že nám trošku jako asi došlo, protože měli jsme zase 6. zápas za 16 dní. Hráli jsme dvakrát vlastně velmi dobrý zápasy teď s Libercem i s Ostravou, vlastně co se týká jako pohybu a dat. Prostě Sparta byla ve všem jako živější, energičtější a myslím, že to byl velký rozdíl pohybově. Díky tomu potom samozřejmě i fotbalově. Takže doufám, že to je trošku i tímhletím způsobený.
1: Doufal trenér Jablonce Luboš Kozel, protože to by pak mohlo znamenat, že hned v dalším ligovém utkání bude herní projev jeho svěřenců o poznání lepší. Teď mohl jen pogratulovat soupeři k zasloužené výhře.
2: To vítězství Sparty je naprosto zasloužený.
3: Určitě důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a myslím si, že už před zápasem vlastně se Žižkovem jsme si řekli, že do té repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní a jsem rád, že se nám to povedlo. Určitě to nebylo jednoduché období, jsme si to všichni vědomí, ale myslím si, že tohle je ta nejlepší odpověď a jsem moc rád, že i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body.
1: Připomněl záložník Sparty Roman Macek vysoké vítězství v domácím poháru uprostřed týdne na Žižkově, které mělo pomoci nastartovat vydařenější období. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Vítězkou běhu na 100 metrů na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti se stala Melissa Jefferson Woodnová, a to v nejlepším čase sezóny 10,62 sekundy. To je jiné, mimo jiné také páté místo v rámci historických tabulek. Připomínám, že světový rekord je v této disciplíně 10,49 sekundy. Do soutěže, do které se nominovali skutečně jen ti nejlepší, se dnes představí i Čech Jan Štefela a na radiožurnálu Sport samozřejmě i o jeho výkonu uslyšíte.

0: Je 8 hodin a 19 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a také v naší pravidelné encyklopedii už jsme si v týdnu představili ty nejslavnější soupeře Slávy ve fotbalové lize mistrů. S Arsenalem nebo Bayernem Mnichov se Pražané utkají letos, v lednu pak Slávii čekají poslední dva protivníci v ligové fázi. A právě ty si teď představíme, řeč je o Portu a Aston Villa.
1: A i když by to někteří mladí fanoušci do těchto týmů možná neřekli, oba kluby ve své historii vyhrály Ligu mistrů, případně jeho předchůdce, tedy Pohár mistrů evropských zemí. A Porto dokonce hnedka dvakrát.
0: Ten první titul přišel v roce 1987 a druhý, zatím poslední, tak na to se vás teď nesoutěžně ptáme. Kdy to bylo?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Možná si na to vzpomenete. Poslední titul Porta v Lize mistrů přišel v roce 2004. A tehdy to bylo velké překvapení, když Porto triumfovalo. Portugalský celek tehdy vedl José Mourinho a právě tímhle titulem se poprvé naplno ukázal na evropské scéně. A od té doby se ale Porto dostalo nejdál do čtvrtfinále. Současný tým bude v útoku spoléhat na zkušeného portugalského útočníka a také reprezentanta Andrého Silvu.
0: A teď Aston Villa, ta slavila vítězství v poháru mistrů evropských zemí v roce 1982. V následujících dekádách se tento anglický klub účastnil spíš nižší soutěže Evropské ligy. Až v posledních letech zažívá Aston Villa velký návrat mezi elitu. Před rokem prošla až do čtvrtfinále Ligy mistrů, když podlehla pozdějšímu vítězi Paris Saint-Germain. Letos ovládla Evropskou ligu a teď znovu zažívá ligovou fázi Ligy mistrů.
1: Do nové sezóny ale Aston Villa nevstoupila dobře. V Lize mistrů sice na úvod vyhrála v Brugách 3-2, ale v Premier League začala dvěma porážkami. Navíc se tým z Birminghamu stále vyrovnává s letními odchody opor. Odešli Oli Watkins, Emiliano Martinez i Morgan Rogers.
0: S Aston Villou se Slavia utká v Lize mistrů na závěr ligové fáze 27. ledna v Edenu. V Portu nastoupí Pražané o týden dřív. Tak to byla naše pravidelná encyklopedie, kterou jsme vám představili společně s Martinem Charvátem. Děkuji.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Americké basketbalistky porazily v semifinále mistrovství světa v Berlíně Španělsko 76-66 a dnes budou proti Francii usilovat už o páté zlato v řadě, a to konkrétně od 8 hodin večer. O půl páté pak Španělky vyzvou Němky a budou tak bojovat o to, kdo získá ze světového šampionátu z Berlína bronz.

0: Radiožurnál, teď je 8:30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
1: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. V programu má výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. Podle Okamury spolu jednali o situaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů o schůzce věděl a označil ji za standardní protokolární přijetí. Opozice setkání kritizuje i kvůli tomu, že Irán v srpnu zařadil stanici Radio Farda vysílající z Prahy na seznam vojenských cílů. Potápěči dnes budou čistit dno Jablonecké přehrady. U nádrže se jich sejde 40. Lidé můžou pomoct s úklidem břehů. Sraz je v 10 hodin na Tajvanu u služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se dvěma čluny. Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Sport. Cyklista Jan Hirt má zatím nejlepší výsledek na letošní Vueltě. V předposlední královské etapě byl šestý. Vyhrál Španěl Mikel Landa. Další domácí závodník Enric Mas si dnes v Granadě dojede pro první vítězství na Grand Tour. Posledním španělským šampionem Vuelty byl v roce 2014 Alberto Contador.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Volnější D1 v Brně a nebezpečí na D8 před Prahou. Na dálnici D1 je lepší situace na průtahu Brnem směrem z Vyškova do Prahy. V omezení za sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 už auta po nehodě před pár minutami odklidili a menší kolona se rozjíždí, zdržení asi 5 minut. Na dálnici D46 z Vyškova směrem do Olomouce stále opatrně před sjezdem na Prostějov. Na 19. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Je na úzké krajnici, takže se lehce vybočuje. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy, kousek před Prahou za sjezdem na Kralupy. Na 3. kilometru na úrovni čerpací stanice OMV. Tam stojí auto po požáru, nepřekáží, ale zpomaluje se. A na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svoru na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto, na místě jsou policisté, hasiči a projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Obloha nad Českem, ta už je převážně zatažená a takhle by to mělo zůstat i přes den. Deštníky se taky budou hodit, protože během dne se od severozápadu přidají občasné déště nebo přehánky. Pršet začne později odpoledne a na večer, místy i na Moravě a ve Slezsku.
5: Nejvyšší teploty budou od 18 do 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech bude chladněji jen kolem 16 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13 a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný západ. Vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
4: Podle meteoroložky Petry Sýkorové nás zítra po deštivém ránu čeká pozvolné ubývání srážek. No a pondělní teploty stejné jako dnešní, to znamená 18 až 22. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Je 8 hodin a 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a nás teď aktuálně čeká volejbalové téma, za to jsme samozřejmě moc rádi, protože česká reprezentace vyhrála na evropském šampionátu i druhý zápas. Se Švédy to ale bylo ještě těžší než z Řeky, utkání skončilo v pátém setu 15-3. V Bondéně je i náš reportér Kamil Jáša. Kamile, vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Český tým vedl 2-0, ale Švédové se vrátili do zápasu. Analyzovali si trenéři a hráči, proč se to vlastně stalo?
1: Před malou chvílí tady kolem mne prošel trenér Jiří Novák. Těžko říct, jestli už má analýzu, on už se spíš dívá na ty zápasy, které jsou před ním. Ten pátý set skončil 15-13, bylo to veliké drama, jenom dvoubodový rozdíl, Švédové hodně trápili.

0: postmečaře Lukáši Vašinovi. Nakonec ta volba padla právě na vás do základní sestavy. Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do základu a jak zatím prožíváte ten turnaj?
1: Tak prožívám ho a neskutečně si to užívám. Samozřejmě vždycky hrát v tom hřišti je o dost lepší, než být na lavičce. A tyjo, kdy jsem se to dozvěděl? No my jsme vlastně ty nějaký přátelské utkání už jsme hráli v téhle sestavě, aby jsme si na sebe trošku zvykli. Takže, nebo takhle, nebyl jsem úplně překvapený, že jsem nastoupil, ale samozřejmě mám vždycky radost, když můžu do základní šestky.
0: No a to znamená, že bylo i docela dost času na to, abyste si prožil nervozitu před startem na mistrovství Evropy?
1: No tak pro mě to byl vlastně první velký turnaj, kdy jsem v základní šestce, takže samozřejmě ta nervozita tam jako byla, ale přeci jenom už mám pár zápasů za sebou, takže si myslím, že už to dokážu plus minus trošku korigovat.
0: A platilo takové to, co se ve sportu říká po odpískání první výměny, po prvním podařeném úderu, že ta nervozita spadla úplně?
1: Jo, tak já si myslím, že když člověk nervózní aspoň trošku, tak že to pomůže tomu výkonu a to si myslím, že dokážu tak nějak. Zatím jsem na tom levelu nebo v té rovině, kdy ta nervozita je prostě na akorát.
0: Ona je, může být vlastně i zdravá svým způsobem.
1: Přesně tak. Když je ta zdravá nervozita, tak si myslím, že se hraje nejlíp.
0: U mikrofonu Radiožurnálu Sport Matouš Drahoňovský, smečař české volejbalové reprezentace, 2 vítězství. V každém utkání první 2 sety, no zdálo se všechno, že je růžové, potom se něco zadrhlo, co konkrétně?
1: To je dobrá otázka a to podle mě nikdo neví.
0: Ani trenér?
1: Ani trenér asi. Zatím jsme to nějak nedokázali rozlousknout a furt doufám, že se to nějak podaří přelomit tady tu kletbu.
0: No vy ho nevidíte, ale Jiří Novák teď prošel za námi, zamával, opravdu asi také nad tím hodně přemýšlí, jak to bude v dalším zápase se Slovenskem. Dnes tedy den volna, v pondělí proti Slovensku, už přemýšlíte nad tím soupeřem a předpokládám, že Slováky znáte dokonale.
1: No měli jsme proti ním vlastně nějaké přátelské utkání, taky na začátku přípravy. Dokonale bych asi neřekl, opět bude probíhat nějaká příprava a uvidíme, no.
0: No jsou tam třeba i hráči z české extraligy.
1: Jakub Ihnát tam je český Budějovic vlastně, ale jelikož tady máme kluky, který v české extralize už nepůsobí, tak přeci jenom bude probíhat příprava.
0: No vaše vazba je Masek?
1: Masek byl minulý rok a vlastně na příští sezonu jdu do Polský Radomy.
0: Tak zeptám se ještě na jednu specifickou, volejbalově specifickou věc. U vašeho jména mám poznamenáno Matouš Drahoňovský, smečařský dosah 345 cm. To sedí?
1: Sedí.
0: Jste se tak zamyslel?
1: Sedí.
0: Jak to vlastně dneska vypadá? Vzpomínám si na tréninky, kdy trenéři připravili takové ty tyčky, naměřeno tam bylo přesně kolik centimetrů hráč vyskočí. V moderní době je to jinak? Při testech?
1: No ne, testuje se pořád stejně a dosah neustále se zvyšuje, takže bude to čím dál tím těžší, si myslím.
0: Odpovídá Matouš Drahoňovský, snad ještě jedna věc, takový ten horizont, váš osobní i týmový, je teď aktuálně to probíhající mistrovství Evropy pro vás největším sportovním úspěchem a kde byste se sám viděl za 2, za 3, za 5 let?
1: Tak pro mě, jelikož hraju v základní šestce, tak to beru jako jeden z větších úspěchů. Samozřejmě minulý rok jsme měli velký úspěch na Filipínách, 4. místo na mistrovství světa, takže to je neskutečný. A kde bych se viděl? No co nejvíc, samozřejmě hrát v pluslize v nejlepších ligách na světě, to je sen každého profesionálního hráče, si myslím.
0: Díky moc za odpovědi a poslední směřuje k tomu mistrovství Evropy, které je právě tady v Itálii, v Modeně. Zeptám se na halu, výborná atmosféra, dorazili i fanoušci z České republiky, dorazil někdo za vámi konkrétně a jaké cíle si dává český tým po dvou hodně upracovaných vítězstvích ve skupině?
1: No, těším se na atmosféru, jak budeme hrát proti Italům. Co jsem viděl, tak si myslím, že hala bude narvaná proti ním.
0: Bude určitě, je na každý italský zápas a je to působivá atmosféra v paláci volejbalu, jak říkají této hale.
1: To bude paráda, no. A zatím budeme se snažit hrát co nejlíp a předvíst co nejlepší výsledek a uvidíme, kam nás to dotáhne.
0: Říká ve vysílání Radiožurnál Sport Matouš Drahoňovský. Díky, užijte si volný den a zítra zase, jak se tak říká, na značkách utkání Česká republika Slovensko. Já jenom připomenu, že Radiožurnál Sport celý zápas ostatně jako všechna další utkání odvysílá v přímém přenosu. Díky za odpovědi.
1: Díky moc.
0: Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Český fotbalista Pavel Bucha se po šesté střelecky prosadil v sezóně zámořské ligy MLS a s gólem přispěl k Cincinnati k remízi 3-3 s Charlotte. Skóre otevřel 28-letý záložník už ve druhé minutě a prolomil střeleckou smůlu. Cincinnati, které v předchozích dvou zápasech utrpělo debakly od Philadelphia 0-5 a Nashville 0-4. Bucha, který do poslední chvíle bojoval o nominaci na letní mistrovství světa, čekal na trefu v MLS necelý měsíc. Jeho tým je v tabulce východní konference jako osmý, Charlotte konkrétně čtvrté, a mezi střelce se včera zapsal také hvězdný Argentinec Lionel Messi z Miami. 39-letý kapitán úřadujících vícemistrů světa v souboji dvou nejlepších celků východu dostal mistrovský Inter do vedení 2-1 v 62. minutě, ale hosté v závěru vybojovali remízu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: U zápasu fotbalistů Zbrojovky a Artisu bylo dlouho dopředu jasné, že půjde o historický duel. Dva brněnské kluby se v nejvyšší soutěži utkaly poprvé od roku 1937. Pozici fotbalového vládce města si nakonec udržela Zbrojovka, která zvítězila 2-1. Možná překvapivě, ale ne před zcela vyprodanými tribunami.
1: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože to je po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
2: Vnímá trenér fotbalové Zbrojovky Brno Martin Svědík, že i když se v derby s Artisem hraje kromě bodů třeba taky o štít primátorky města Brna, náboj zápasu ještě není takový jako třeba při derby pražských S. Tomu odpovídá i to, že zápas nebyl vyprodaný. Na stadionu v Srbské ulici zůstalo volných zhruba 1000 míst. Podle kouče Artisu Romana Nádvorníka hrálo roli i to, že utkání začínalo v sobotu ve 3 hodiny odpoledne.
3: Furt by ta atmosféra byla za to umělé osvětlení ještě lepší, ještě by třeba přišlo pár lidí navíc. Říkám, je to pro mě zvláštní, že byl vybraný takovýhle čas na takovýhle zápas.
1: Naprosto souhlasím, jakoby, je to velká škoda, myslím si, že by tyhle ty kulise a všemu tak by slušela třeba 6. hodina prostě večerní. To je to škoda prostě, že to takhle je a že na tímhle se nikdo nezamyslí.
2: Doplnil trenéra Artisu taky kouč Zbrojovky Svědík. Jeho svěřenci vyhráli 5. z 8 prvoligových zápasů této sezóny a jako nováček se drží na 3. místě neúplné tabulky. To Artis má dál jen 4 body a trenér Nádvorník připouští, že už se hodně těší na blížící se dlouhou reprezentační přestávku. V ní bude mít víc času na práci s týmem, který prošel v létě výraznou proměnou. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze svým máčkem maximum a co nejlépe se připravili, protože to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.

0: a Radiožurnály s vámi i v 9 hodin. Kdy Tereza Tomášková přidá zprávy?
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i malé příspěvky na ně. Ukrajina chystá varovný systém pro benzínové pumpy kvůli útokům ruských dronů. Fotbalisté Liberce vyhráli v lize po čtvrté za sebou a vedou neúplnou tabulku. Nehoda překáží na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svoru a bude zataženo s občasným deštěm. Na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí přibližně na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít ve posvém.
3: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že chystá změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
4: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Výskyt invazních druhů rostlin na Olomoucku můžou lidé zjistit ze speciální mapy, kterou si nechal zpracovat kraj. Data do ní poskytly obce, vodohospodáři i silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydávání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé invazní druhy regulovat.
5: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
6: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
5: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
6: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Liberce vedou po výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 neúplnou tabulku šance ligy. Slovan zvítězil v nejvyšší soutěži po čtvrté za sebou. Autor druhého libereckého gólu Lukáš Mašek k postavení týmu v soutěži a sérii výher říká:
7: je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, Gurtfejt skromný, nelítat nikde v oblacích, prostě kusit se tu šňůru, prostě natahovat dál a dál.
0: Liberec vede ligu o dva body před Slaví, která má večerní utkání 8. kola v Teplicích k dobru. Dnes budou hrát ještě Ostrava s Pardubicemi, Plzeň s Olomoucí a Zlín s Hradcem Králové. V sobotu ještě Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka v brněnském derby Artis 2-1 a Bohemians zvítězili nad Slováckem 2-0. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Švédsko 3-2 na sety a zítra je čeká Slovensko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D4 u Příbramy a nehoda na devítce u Svoru. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Příbram. Na kilometru 43 se po dálnici pohybuje chodec. Policisté jedou na místo, tak opatrně D4 u Příbramy směrem do Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směr Praha pozor za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru ještě dořešují ranní nehodu auta do svodidel. Kolony se ale netvoří, přesto opatrně. Na silnici 9 z Nového Boru do Liberce u Svorů na kruhovém objezdu tam havarovalo osobní auto, na místě zasahují také hasiči, provoz řídí policisté, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Praze pozor, na jižním městě v Čilské ulici směrem z Chodova k dálnici D1 na úrovni metra Opatov se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomaleji, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16 a na horách 13. Tolik zprávy.
9: Krásné nedělní ráno, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes je 13. září a narozeniny slaví americký cyklista Sepp Kuss. Vítěz Vuelty z roku 2023 slaví 32. narozeniny, takže mu na dálku přejeme všechno nejlepší. V aktuálním hodnocení před poslední etapou je pátý, vede a i pro celkové vítězství si dnes pravděpodobně dojede tedy Enric Mas. O Vueltě se budeme bavit v následující půl hodině podrobněji, ale za pár minut už si tradičně také rozebereme fotbalovou ligu s naším expertem Pavlem Horvátem, takže je rozhodně na co se těšit a příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Fotbalová šance liga má minimálně do dnešního večera nového lídra. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec po výhře nad Mladou Boleslaví 3-0. I to je téma pro našeho experta Pavla Horváta, se kterým jsme teď ve spojení. Pavle, vítej ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: A ve studiu je také náš fotbalový reportér Mirko Vasič, také vítej.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se na úvod ke včerejšku vrátit. 4 výhry v lize v řadě, k tomu postup v MOL Cupu. Jak se ti, Pavle, na Liberec kouká?
1: No tak Liberec jede, samozřejmě. Myslím si, že to nikdo nečekal, že takhle do toho vstoupí, ale ty jejich výkony jsou konstantní. Potrápili velmi Slávy a myslím si, že tyhle ty výsledky, které teďka sledujeme, jsou zasloužený.
2: No pojďme k tomu, jaký je vliv nového slovenského trenéra Branislava Fodreka. Jeho předcházelo, že týmy pod ním, třeba naposledy Dunajská Streda, hrají výborně do defenzivy, což se potvrzuje. Liberec dostal jenom 4 branky, ale že dopředu to žádná velká sláva není, ale teď to vypadá, že Slovan šlape ve všech směrech. Takže jaký je vliv Branislava Fodreka?
1: Ano, tak začnu tím zadkem. Samozřejmě, když nedostáváš góly, a to se u Liberce potvrzuje, protože ten počet těch inkasovaných gólů na to, kolik je odehraný, tak si myslím, že je velmi dobrý, nadstandardní. A vlastně vždycky, když koukám na tabulky a koukám, kdokolik samozřejmě dal gólů, ale kdokolik dostal gólů, tak ty týmy, které dostávají nejméně gólů, vždycky jsou na čele té tabulky, nebo pohybují se v těch horních patrech nebo v těch nejvyšších. No a když máš dobrý hráče, jako třeba určitě se dostaneme k Vasilu Gušejovi, který prostě před touhle sezónou přišel, tak ta produktivita samozřejmě roste i nahoře, no.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, na Vasila Gušeje po trestu za červenou kartu se vrátil a dostal do skvělé formy, znovu dal gól, rozehrává standardky, tak co říkáš, Pavle, na jeho výkon?
1: Tak tohle o něm všichni víme, já si myslím, že potřeboval malinko oživit ve Slávii, prostě ten poslední půlrok nebyl dobrý i vlivem nějakých zranění, ale on prostě fotbal umí, cejtí ho, je to nadstandardní hráč prostě a to teďka začíná v Liberci znovu potvrzovat.
2: 1 asistence, 2 góly za poslední 3 zápasy, ale udrží Vasil Gušej formu, protože už si to naznačil ve Slávii to půl roku, třeba byl úplně nadstandardní hráč klíčový a pak najednou se začal vytrácet, asi to není poprvé.
1: No tak samozřejmě pořád ještě, já bych řekl, že to byl mladší hráč, furt ještě mu není jako 30 let, takže ty výkyvy se tam dají předpokládat, nicméně vždycky to záleží na tom týmu, víme, nebo mluvíme o tom každý den v podstatě, že ten fotbal je týmový sport a pokud v tom manšaftu to nefunguje, tak ani ty jedinci nějak nevynikají a tady v Liberci je jasný a evidentní, že to mužstvo funguje jako celek, no a v tu chvíli ty individuality zase budou víc vidět.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď zmíníme i Spartu, protože po prohře v derby a pak i v Hradci Králové přišla jednoznačná výhra v poháru na Žižkově a včera docela kontrolované vítězství nad Jabloncem 2-0. Cítí, že se možná trochu uklidnil ten tlak, který na Spartu po těch zmíněných porážkách byl?
1: Tak já si myslím, že na Spartě bude tlak každý den, samozřejmě někdy větší, někdy menší. Určitě tohle vítězství je velmi důležitý. Musím říct, že jsem čekal, že se Sparta bude trápit, že to nebude takhle jednoznačný, ale Jablonec včera nebyl dobrý a myslím si, že i tohle Spartani budou vnímat, nebo bylo by dobrý, kdyby to vnímali, že včera ten zápas zvládli velmi dobře, ale není to vůbec nic, jako co by měli úplně nějak extra oslavovat, ale naopak si toho vážit a navázat na to v dalších kolech. No.
2: Ukazuje se třeba, že Mercado a Alcocer jsou vlastně dobré posily, nebo já nevím, jak to nazvat, protože oba dva skórovali a jsou hodně vidět v té hře, dávají skoro nejvíc gólů z celého toho týmu, který naopak útok nemá úplně slavný, má tam málo hráčů a Brunes nějak vyschnul, když to řeknu lidově.
1: No, řekl to lidově, řekl to správně. Vlastně i před tím prvním gólem to byla taková víceméně nepovedená klička. Alcocer tam naštěstí pro Spartu byl blízko a zakončil to gólově. Samozřejmě ty dva hráči s Mercádem, který si zmiňoval, jsou klíčoví. To je prostě bez debat a je to vidět v každém tom zápase. Samozřejmě by bylo dobrý, kdyby se znovu prosazoval Vojta třeba, který v pohárovém zápase zápase na Viktorce Žižkov dal hat-trick a teďka zase jenom tak jako jsou to štěky a ty kluci potřebují hrát, bylo to vidět i na Sochůrkovi, který prostě pravidelně nenastupuje, tak ty výkony logicky nemůžou být topový.
2: A ještě otázka na jednoho hráče, Roman Macek. Příchod z Mladé Boleslavy, on v mládí nadějný hráč, pak se tak nějak probíral týmy všude možně. 29 let, ale ve Spartě působí s hrozným klidem. Ta jeho rozehrávka, tak co říkáš na Romana Macka, to, jak se vlastně chytil a hned zabudoval do základní sestavy Sparty?
1: No tak já myslím, že ho s tímhletím kupovali mě. Pro mě, už když přišel do Boleslavy, tak to samozřejmě nebyl známý hráč, ale okamžitě jsem si všimnul toho, přesně to, co jsi zmínil ty, ten klid na míči, kvalita přihrávek, řešení takových situací na malém prostoru, ale i to, že vidí balóny, které se dají hrát za obranu nebo hodně kolmo dopředu. Samozřejmě standardní situace, je to komplexní hráč, byť evidentně to není žádný sprinter, tak pořád je ve správném prostoru a mně se samozřejmě hra líbí a myslím si, že pro Spartu je dobrá posila.
0: Dnešní program Šance ligy bude večer uzavírat Slavia v Teplicích. Co od Pražanů čekáš? Může se projevit těžké čtvrteční utkání v Lize mistrů, které navíc Slavia ztratila až v posledních minutách?
1: No, tak jsem zvědavý na tu šířku toho kádru, protože samozřejmě to není sranda. Ten zápas byl velmi těžký, velmi emočně náročný a myslím si, že možná to na Slávy malinko stopy zanechá. Samozřejmě všichni ve Slávy budou dělat všechno pro to, aby to tak nebylo, ale jak kondičně samozřejmě celý poločas odehrát v 10 hráčích, tak samozřejmě i v hlavě vím, že to je jiná soutěž, vím, že určitě ty myšlenky na ligu budou znovu jako převrácený od těch trenérů, ale může to malinko na těch hráčích stopu nechat.
2: A co Teplice? Od začátku sezóny nebál bych se říct jedno z překvapení. Trenér Frťala se snaží hrát, znovu to řeknu lidově, fotbal. Proti třeba minulým sezónám oni se snaží hrát hodně ofenzivně. Tak Teplice, domácí prostředí, ta forma, řekněme, v zádech až na nějaké malé výkyvy.
1: No, myslím si, že jednoznačně to bude zápas kola, protože Teplice jsou v pohodě. Jsou v pohodě jak sportovně, tak výsledkově, tak, jak jsi to řekl správně, i troškou změny kvalitou tou hrou. Myslím si, že dneska uvidíme dobrý zápas, že Slávě samozřejmě tím, jak to má nastavený, že znovu chce titul, tak prostě ten zápas bude chtít zvládnout, určitě nepojede do Teplic, jen tak si to bude hrát a Teplice prostě jsou v pohodě a mohlo by to dneska být vidět.
0: Ještě doplním, že duel Teplice Slaví odstartuje v 18 hodin a už od 1 hodiny odpoledne bude Ostravský Baník hostit Pardubice a ve 3 hodiny se utká Zlín s Hradcem Králové a Viktoria Plzeň se Sigmou Olomouc. Ve spojení s námi byl náš expert Pavel Horvát, moc ti opět děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A ve studiu byl také náš fotbalový reportér Mirko Vasič. Také ti děkuji a ještě myslím si, že se uvidíme a uslyšíme.
2: Zatím naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál.

0: Jak jsme vám slibovali v úvodu této hodiny, tak teď se budeme bavit o španělské cyklistické Vueltě a blízko k vítězství má cyklista Enric Mas. Ten si pravděpodobně pro tento triumf, pokud se nic zásadního nestane, dnes dojede. V předposlední horské etapě Vuelty ještě navýšil své vedení před Slovincem Rogličem, který na něj před závěrečným spurterským dojezdem ztrácí přes 2 minuty a probereme to s Martinem Charvátem. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Předposlední etapa byla tou nejtěžší v letošním ročníku Vuelty a hodně se o ní mluví, že byla vůbec nejtěžší z celého ročníku ze všech 3 Grand Tour a stala se také hodně nepřehlednou kvůli řadě nástupů. Tak jak se vyvíjel boj v celkovém pořadí?
1: No, ten byl jediný poměrně dobře přehledný, protože byl dlouho neměný, protože v úniku bylo v součtu skoro 80 cyklistů, zatímco skupinka kolem 4 nejlepších, tedy Španěla Mase, Slovince Rogliče, Rakušana Gala a Ekvádorce Carapaze, jela pospolu. Začalo se to měnit přibližně 50 kilometrů před cílem, kdy se to celé pokusil rozhýbat Richard Carapaz, předvedl několik nástupů, udělal z toho zajímavou bojovnou cyklistiku s řadou různých i třeba taktických variant, to když třeba projížděl kolem Američana Kuse a udělal takový ten dětský trik, poklepal mu zezadu na levé rameno a objel ho zprava.
0: Tak i to dělá cyklistiku zábavnou a Richard Carapaz je určitě závodníkem, který umí bavit, co se týče právě tohoto závodění. Ale Carapaz sice bavil, ale na své soupeře nakonec nic nenajel.
1: Ne, nikomu ze soupeřů neujel a těmi nástupy se naopak on sám poměrně vyčerpal. Na posledním kopci naopak zautočil Rakušan Gal, za ním se vydal Mas, který pro změnu ujel Rogličovi a ten Carapazovi. Ale v průběžném pořadí se změnili jenom rozestupy mezi nimi, ale ne pořadí. Vede Mas s náskokem minuty a čtvrt na Rogliče, tedy 2 minuty a čtvrt na Rogliče. Za ním je o 0,5 minuty Gal a ten je 4 minuty před Ekvádorcem. Takže ty rozestupy před spurterským dojezdem v Granadě jsou rozhodně dost velké na to, aby se při tom, kdy nikdo nespadne nebo se nestane nějaké podobné obrovské zaváhání, tak aby se to pořadí nezměnilo.
0: My jsme se, nebo ty si zmínil ještě Rakušana Gala, ten je velice konzistentním závodníkem, ale oproti Carapazovi se o něm mluví, že je naopak takovým v vozovkách nudným závodníkem, tak souzníš s tímto tvrzením?
1: No, včera vlastně aspoň tím nástupem v závěru dal najevo, že není tím, kdo jenom reaguje, on, že bude reagovat, pouze Mas bylo vcelku logické, tak on vede, on to potřebuje uhájet, že by on zrovna se snažil někomu ujet, to nedává úplně velký smysl. Gal byl v pozici, že by to třeba mohl zkusit na Primože Rogliče a nakonec to opravdu zkusil, ale vlastně celou dobu to závodění v úzovkách nechávali na tom, který byl jednoznačně čtvrtý a kdyby Carapaz nepředvedl nějaký naprosto neuvěřitelný výkon oproti ostatním, tak vlastně téměř neměl možnost se z toho 4. místa dostat. Takže vlastně Gal měl tu pozici pro sebe udělanou tak, že stačilo ne relativně málo, ale nemusel to být tak spektakulární výkon, jako by musel předvést třeba Carapaz proto, aby se posunul v tom průběžném pořadí na 2. místo. Nakonec opravdu zautočil, ale naznačovalo to, co se zmiňovala. Kdyby třeba zautočil dřív, měl by tu šanci možná větší.
0: Etapu vyhrál Španěl Landa, což při tom celkovém vítězství Enrica Mase působí, jako kdyby se Vuelta vrátila nějakých 5 až 10 let zpátky v čase.
1: No, Landovi je 36 let, Masovi 31 let, oba dlouhodobě patřili ke kvalitním španělským cyklistům, ale například poslední Landovo vítězství v etapě na Grand Tour je staré 9 let, což je v některých sportech v podstatě celá kariéra. Mas pro změnu měl nálepku toho věčně druhého, na Vueltě byl 3x druhý a říkalo se o něm, že je to vlastně ten, který ten velký závod nikdy nevyhrál. No a dnes v podvečer se velice pravděpodobně tohle to také změní.
0: Tak se toho tedy snad dočká Enric Mas. Vueltu včera velmi dobře zakončil i jediný Čech na ní, tedy Jan Hirt, který si dojel pro skvělé 6. místo.
1: Pro Jana Hirta to je také příjemný úspěch, on už má celkové 12. místo z letošního Gira d'Italia, tam si v jedné z etap dojel pro 9. příčku a teď se tedy dokázal dostat do skupinky, která jela za Landou a cílem projel zhruba 4,5 minuty po vítězném Španělovi. Třeba tohle pomůže Janu Hirtovi v boji o další smlouvu, protože jsme už v září, velká část týmu na další rok je hotová. Jemu kontrakt ve stáji NSN letos skončí, jemu 35 let. Pokud nemá něco domluveného, nebude to teď pro něj úplně jednoduché sehnat smlouvu na příští rok.
0: Myslíš si, že pokud Jan Hirt, samozřejmě mu to nepřejeme, ale nezíská angažmá, že to bude jeho konec vlastně v profesionální cyklistice nebo vůbec?
1: Tak 35 let už je poměrně hodně. Na druhou stranu Josef Černý byl v podobné situaci a využila toho jedna z českých stájí, která si ho vzala pod sebe a využívá právě zkušeností Josefa Černého k tomu, aby vedle něj rostli mladí čeští závodníci. Takže teoreticky, kdyby to nešlo v té elitní divizi, v té World Tour, a nebo popřípadě se nedomluvil s některou z těch stájí z nižší úrovni, ale stále mající možnost závodit na kvalitních závodech, ať už jednorázových nebo etapových, tak je tohle ta jedna z variant teoreticky pro Jana Hirta, ale do hlavy mu nevidím a nemám teďko žádné zprávy o tom, jak na tom vlastně co do své smlouvě.
0: Říká Martin Charvá, který nás informoval o cyklistické Vueltě. Moc ti děkujeme a zatím naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřel, teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
20: Radiožurnál je 9:30. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
21: Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za víc než 560 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil přes 1600 případů takových dědictví. Od roku 2015 je to druhý nejvyšší počet. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu za minulý rok. V Česku dnes začíná měsíc dobročinné závěti. Kampaň má podpořit lidi v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace a projekty. Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele nejistota kolem bezpečnosti umělé inteligence. Minulý týden například zveřejnili 2 zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Strážníci v obvodu Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle tamní radnice policisté využijí například při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůř dostupných lokalitách. Během služby tak pokryjí větší území a v případě potřeby se taky budou moct rychleji přesunovat na místo události.
2: Sport.
21: Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu poprvé ovládla US Open. Ve finále ženské dvouhry porazila Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-2 v rozhodujícím 3. setu. Americké basketbalistky dělí jedna výhra od pátého zlata na mistrovství světa za sebou. V berlínském semifinále porazili Španělsko 76-66 a o titul se večer utkají s Francií. Ta porazila Německo 86-64. Souboj o bronz mezi domácí reprezentací a Španělskem je na programu odpoledne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolona na D1 z Brně a nehoda na D9 u Svoru. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Brno výstaviště. Na kilometru 185 pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se pouze pravým a kolona z kilometru 186 je teď asi na 5 minut. Na silnici číslo 9 na tahu z Nového Boru do Liberce stále pozor u Svoru na kruhovém objezdu. Řeší tam nehodu osobního auta, na místě stále zasahují hasiči, provoz řídí policisté. Doprava je ale slabá, takže kolony se netvoří. V Praze pak pozor na jižním městě, v Čilské ulici, směrem k dálnici D1, kousek před metrem Opatov, tam stojí dvě auta po nehodě. Provoz také ale není silný v Praze, takže se dá projet bez držení. A v Krkonoších hlásíte nehodu na silnici 297 z Černého dolu do Jánských lázní. V Serpentinách tam je nehoda.
18: Kousek vlastně nad Černým dolem, auto mimo silnici, auto ještě ty auta a policajti. Teď provoz je malinký, takže tam akorát jenom, že to je kousek za zatáčkou, ale ne úplně hnedka.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

21letý český jachtař Vojtěch Koška obsadil páté místo na mistrovství Evropy v Turecku v olympijské třídě Formula Kite. Do finálového dne šel ze čtvrté pozice, ale ze semifinále už postup do bojů o medaile nevybojoval. Titul získal Švýcar Gian Stragioti. Mezi ženami dominovala francouzská Lorraine Nolotová, česká reprezentantka Dominika Braunová pak obsadila 28. příčku.

0: Je 9 hodin a 44 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a už za pár minut v Karlových Varech odstartuje závod v rámci mistrovství světa v triatlonu a pojede na něm i řada českých reprezentantů. V kategorii žen se představí Petra Kuříková, Alžběta Hrušková, Dana Přikrylová a v mužích pak Filip Michálek, Martin Demut nebo Radim Grebík. Takže všem samozřejmě budeme držet palce a aktuální informace budeme mít z tohoto závodu i díky naší reportérce, která je v Karlových Varech přímo na místě.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Domácí hospic Vysočina přišlo v Novém Městě na Moravě včera podpořit 450 běžců. Osmý ročník charitativního běhu pro hospic tak letos měl rekordní účast i výtěžek. Z registračních poplatků a tomboly vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet 2-kilometrový nebo 5-kilometrový okruh. Akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1. Na okruh u novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
2: Vybrali jsme si 2-kilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
1: A jste tady poprvé, nebo?
2: Jsme tady po druhé.
3: Já jsem tady ještě nebyl, mami.
2: Ty jsi ještě byl malinký.
1: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
4: Je to hamba, že jsme poprvé, že jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost a slušnost.
1: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu zdolat spíše volnějším tempem. To třeba účastnice Marie běhá pravidelně. Teď sebou ale vzala i psa.
5: Vidíme s pejskem, no, není takový moc zvyklý na běhání, většinou běhám sama.
1: Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
6: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená, protože jak říkám, takovýhle věci by se měly podporovat.
1: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje. Vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
7: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
1: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
7: Ano. V tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
1: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má pro vás Tereza Tomášková.
1: Švédové hlasují ve volbách, vybírají zároveň poslance i místní zastupitele. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují výši příspěvků na osobní asistenty. Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání mistrovství Evropy. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 za výjezdem z Brna do Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm, na Moravě má pršet až večer. Teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Švédové dnes hlasují ve volbách. Vybírají jak nové poslance, tak i krajské a místní zastupitele. Mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí. Výsledek ale může být velmi těsný.
3: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí přibližně na 6 hodin pomoci denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že chystá změnu. V Česku studenti spustili kampaň, která má přilákat ke komunálním volbám jejich vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Je možné je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek. Podle něj kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
4: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: V Novém Městě nad Metují začíná festival komedie. Nabídne 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí dnes ve 4 hodiny odpoledne předpremiéra komedie Šipkaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
5: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
6: Sport. Fotbalisté Liberce porazili v 8. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0 a jsou v čele neúplné ligové tabulky. Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0, stejným výsledkem Bohemians zdolali Slovácko a v brněnském derby Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Čeští volejbalisté vyhráli i druhé utkání na mistrovství Evropy. V souboji se Švédskem ztratili vedení 2-0 na sety, v tom pátém pak zvítězili 15-13. V zápase v italské Modeně se hráči prostřídali. Za Milana Moníka naskočil na post libera Jan Pavlíček. Trenér Jiří Novák i tento taktický tah vysvětlil.
7: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na této úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a on za Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
6: Zítra se Češi utkají se Slovenskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 se Brna směrem do Prahy popojíždí kolony na výjezdu z Brna na kilometru 185. Tam pracují silničáři ve středovém pásu, projíždí se tak pouze pravým pruhem a kolona je od sjezdu na výstaviště z kilometru 191. Zdržení na výjezdu z Brna asi 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Lovosice. Ve stoupání na 50. kilometru stojí nepojízdná dodávka. Je ve stoupacím pruhu, na místě jsou jsou i policisté, vybočuje se v dešti, tak pozor. V Praze pak pozor na jižní spojice směrem z Lanového na Černý most, kousek za Průmyslovou u Europarku je hlášená nehoda a menší kolona asi na 5 minut. A na Táborsku tam pozor na silnici 122 z Opařan směrem do Bechyně, kousek za Starým sedlem havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři a provoz řídí policisté kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou zataženo, od severozápadu občas déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku má pršet až večer. Teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16. Tolik zprávy.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Dobrý den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, ve studiu jsme tři, znovu tu je se mnou s dobrou náladou šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
11: Krásné dopoledne všem našim posluchačům.
10: Ten třetí tentokrát není Karel Janů, ale náš host. Kdo je s námi ve studiu, Jirko?
11: Tak dneska jsme pozvali globálního stratega, který svoji první polovinu profesní kariéry spojil s nadnárodní společností Microsoft, kde se vypracoval až na pozici prezidenta pro Evropu a byl jako velice těsným poradcem Billa Gatese. Dnes se věnuje mentálnímu coachingu, mentoringu elitních sportovců, ale samozřejmě i manažerů z biznisu, ale ten sport je s ním spojený. A já mám velkou radost, že dneska do našeho červeného studia radiožurnálu Sport našel cestu Jan Milfajt. Honzo, vítej.
12: Pánové, děkuji moc za pozvání vám Českému rozhlasu.
10: Témat bychom měli spoustu, která bychom tady mohli řešit, ale určili jsme si tři témata, kterým se dneska chceme věnovat, abychom neskoušeli trefit úplně všechno, ale měli bychom mít tři konkrétní cíle. Jednak se budeme bavit o motivaci k běhání a cyklistice, potom o mentálním nastavení současných elitních sportovců. No a také nás bude zajímat, jak podle Jana Milfajta vést dítě ke sportu, ale zároveň ho tím nepřetěžovat. Tak čím, Jirko, začneme?
11: No já bych začal tím, že nám končí léto a spousta lidí, kteří se rozhodli třeba přes léto věnovat se sportu, i třeba začít se sportem někdy pozdě ve svém věku, tak přes to léto je snadný najít motivaci. Je hezké počasí, baví nás to, máme i delší den, takže třeba po zaměstnání není problém si ještě vyrazit na kolo. Ale tím, jak se zkracuje den, počasí se zhoršuje, tak častokrát slýchám u těch lidí, no tak jsem byl už párkrát běhat, chtěl bych si to udržet po celý rok, ale jak je to špatný počasí, tak já jednou vynechám, pak zjistím, že se vlastně nic nestalo a pak už se k tomu nevrátím. Tak Honzo, co by si poradil takovému, já nevím, 40-tníkovi, 50-tníkovi, který by strašně rád pravidelně běhal, pravidelně sportoval, ale vždycky po čase, po pár trénincích se na to vykašle.
12: No já už jsem taky dneska hobík, jsme se bavili, že jezdím na kole, chodím Nordic Walking, ale běhám. A člověk si musí uvědomit, že jedna ta činnost je ten běh nebo ta cyklistika a druhá ta činnost je vlastně ta chemická činnost v té hlavě. Jo. A je to taková hra s hormonama, takže pár nějakých typů. Jo. První hormon, který hraje roli, tak se jmenuje dopamin a dopamin je hormon, který tě pochválí za to, když něco dokončíš nebo to dokončuješ na té cestě, ale současně tě motivuje v tom i pokračovat. Takže pokud já si dávám vlastně nějaký cíle, například chci začít běhat nebo v tom chci pokračovat, tak bych si měl dát celkový cíl, ale měl bych si dát takzvané procesní cíle, protože ten dopamin tě opravdu jako ty to doděláš a on tě pochválí. Z toho plyne i taková finta, jak se buduje návyk pro mě se hýbat po ránu v 5 hodin nebo v 5:30, když je světlo, někdy prostě v 6, v 7 hodin, když jako je ještě tma. Není problém, protože prostě ten mozek si vytvořil na to rutiny. Jo. A jakákoliv rutina, jakýkoliv návyk je o třech věcech. Ty tam musíš mít nějaký spouštěč. Já prostě, kdybych se 2 dny nebo 3 dny za sebou nehejbal, tak mám poloviční energii. To určitě máš taky. Jasný. Tak, že jo, to máme stejný. Jo. Takže to je první věc. Pak proběhne jakoby ten trénink a tam jako já to mám stejný jako ty ostatní, že jsem taky vytočený těch prvních 5-10 minut, ale potom se vyloučí další hormon, kterýmu se říká endorfin a to je vlastně takový ten hormon, mě těší ta činnost. Jo,
10: to prostě. Je to, že když vyběhneš, tak už se nevrátíš.
12: To je vlastně. Přesně tak, jo. Přesně tak. A endorfin je mimo jiný o tom, potěšení, ale současně zabraňuje vlastně bolesti a únavy. Mm. Endorfin je stokrát silnější než morfium. Jo? Mm. To vysvětluje, proč náš společný přítel Jan Pirk jako operuje ve svém prostě věku 6-7 hodin a necítí tu únavu během té operace. Takže probíhá ta činnost a od té činnosti bychom se měli odměnit. Já piju prostě takovej, jakoby power drink, jo, prostě zdravej po té činnosti, na to se těším. Takže je to takováhle hra. Teďka pozor, ještě další věc. Pokud vlastně my to chceme zavíst, nám často říká lidi, no ale jak to mám udělat sakra, když mě se nechce, i když si dám ty věci k posteli, boty, všechno. Tak zkuste udělat, tomu se říká anglicky accountability partner, nějakýho svého kamaráda nebo kamarádku, který vám těch 6 hodin ráno zazvoní.
10: My to už máme Jiřího Ježka.
12: To už je, máte Jiřího Ježka, takže víme o co go, jako o co jde. To už je jako těžký poslat tu Jiřinku nebo toho Karla někam, jo? Protože zase vycházím ze dvou základních lidských potřeb a to je autenticita a druhá potřeba je vztah s těma ostatníma lidma. My neradi jako říkáme, jako ano, řekneme to, ale když máme s nima nějaký vztah, jo? Takže takhle, a takhle se to dá udržet.
11: Takže najít si parťáka pro začátek.
12: Tak přesně, a potom ale už je to v pohodě a potom, jak jsme se spolu bavili, ono to je krásný jako se hejbat. Jo?
11: Prostě, a jak dlouho trvá, než se stane z té potřeby, no, kterou jako se do ní trošku nutím za začátku, ano, což je normální a je to běžný i já, když jsem začínal běhat, tak jsem se do toho začátku nutil, než to přijde v tu rutinu a nebo potom v to obrovské potěšení a tu závislost zdravou.
12: Je to jakoby řádově, že jo, někdy se říká 21, někdy 60, ono záleží v jaký činnosti. Jo. Ale tam je důležitá jedna věc, jo. Jakákoliv dovednost rovná se talent, někdo má větší talent, někdo menší, ale o to tady nejde, jo, jako multiplikovaný tím úsilím, jo. A tím to, co se vlastně děje v tom mozku, my máme takový spojení, takový kabílky, který spojují ty jednotlivý neurony, kterým se říká synapse, a když to dělám hodně často, tak se tam vytvoří něco, čemu se říká myelin. Představ si dvě vlastně synapse, ten neuron, a teďka to omotávám po každý, když jdu běhat, tak je tam nová omotávka.
11: Že to spojení je silnější a silnější.
12: A teďka co to dělá ten myelin v té hlavě? Dělá to, že já tu činnost můžu dělat přesně, že ji můžu dělat rychle a že ji můžu dělat i pod velkou mentální zátěží. To znamená, že když je prostě mentální zátěž, v tomhle případě může být sakra, ono sněží, jo, je tam půl metru sněhu, budu celý mokrý, jo, prostě a tak dále. Tohle třeba pro mě nehraje absolutně roli, prostě jdu a udělám to.
10: Jan Milfajt, hostem Kilometru Jiřího Ježka. Dobře, ale pro mě třeba odměnou je, když vidím v té době současné digitální, jak máme každý spoustu čísílek ze svého jakéhokoliv pohybu, když tam vidím hezká čísílka, taková jako, že se člověk někam posouvá. No a co když tuhle tu odměnu já tam nedostanu? Potom je pro mě hrozně složité se motivovat na základě jenom toho, ježiš, já jsem byl běhat, ještě nevidím třeba, že bych třeba k tomu hubnul nebo se zlepšoval, posouval v tom běhu.
12: Každý nás motivuje a inspiruje něco jiného, ale já jsem taky ten čísílkový, takže mám prstýnek, všecko tady, pásek, prostě všechno. Jo. A taky ty čísílka. Teďka proč ty čísílka fungují? To je přesně ta hra s tím dopaminem, protože tam jako je, my vidíme ten progres, jo, prostě a chceme v té činnosti jakoby pokračovat. Je to samozřejmě podle mě, jo, jako se hodně říká silná vůle. Ta vůle vás posune někam, ale pak jakákoliv činnost je o té repetici, to je o té disciplíně prostě, jo. Vy, když to přeženu, o tom nesmíte přemýšlet, tady máme prostě šestinásobný olympijského vítěze, že to tak je. Že prostě tam jdeš, jako, jo, to já teďka prostě zase naposlouchám hodně Michaela Phelpse, který v podstatě, že jo, říká, no, tak jsem udělal 23 zlatých, dobrý, ale těch 5, který nebyli zlatý, to ani nevím, co to bylo, jako, jestli byli, to jsem prohrál. I těch 5, kdy to bylo bronzované, jo, prostě, že prohrál. A o čem to je? On 7 let nevynechal jediný den, to je zase o té repetici.
11: Takže i když vlastně tam nevidím ten progres hned ze začátku, ty hodinky mi ukazujou, že se nezlepšuju tolik, jak jsem třeba sám čekal, tak je potřeba vytrvat a jednou, jako každý mu garantujeme, že jednou se to začne
12: ano,
11: zlepšit.
12: Tam je potřeba, to, co já učím i vrcholový sportovce, existuje vlastně něco, čemu se říká fixní myšlení. Jo. Já chci být prostě šampion, i třeba jako hobík, a když nedosáhnu těle těch výsledků, když jsem upjatý na ty čísla, tak jsem nímant. Jo. A to je špatně. My se musíme soustředit na ten proces, na tu cestu. Jo. Prostě, jo. Já třeba těm tenistům a všem sportovcům říkám, je to o třech P, jako ten život. Pokora, přijmout to, co se stalo. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. Pak je to ten proces, prostě mít víru v ten proces. A od toho jsou ty trenéři, oni ti budou pomáhat a tak dále. A když je dobrý ten proces, tak přijde ten progres. Jo? Hmm. A na to, když naučíš tuhle hlavu, tak o tom to je. Ty můžeš dítěti, o tom se budeme bavit později, říct, ty seš prostě jako levej úplně na to, a nebo můžeš říct, my tě budeme mít stejně rádi před závodem, během závodu a po závodě. A to už je vlastně to růstové myšlení. Že? Hmm. Tatínek Kobe Bryanta mu říkal, my tě budeme mít stejně rádi, ať dáš 0 bodů nebo 60, a v tom posledním zápase NBA dal opravdu 60 těch bodů.
10: Kdybychom ale se na to podívali ještě z jiného pohledu, tak když člověk nevidí to zlepšení, tak potom je takový jako zahořklý. Navíc, když ještě odbočím mírně, tak tady mluvíte o tom, jak je nutné se motivovat a jakým způsobem ta motivace funguje, ale když člověk chce se někam dostat, tak podle současných trendů by měl třeba se držet v různých tepových frekvencích, když se chce někam posouvat, tak by měl nejprve budovat třeba vytrvalost, potom sprinty a tak podobně. A podle vás je tedy podstatné, abychom především se dostali do toho pohybu, aby ten pohyb byl vlastně to, co bude. Nebylo tak podstatné se nějakým způsobem zaměřit na to, že si držím přesně těch vymezených tak. X tepových
12: pánové, vrátíme se teďka do doby, kdy vám bylo, já nevím, 8, 10, 12 měsíců a učili jste se chodit. Jo? Náš mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu. Hnedka to vysvětlím. To děcko udělá dva kroky, narazí na nějakou překážku, přes tu překážku spadne. To, co se stane v tom mozku, tak se vygeneruje impuls, který na tu překážku upozorní, a to dítě vlastně si řekne, aha, tak příště, až tady bude ta překážka, tak ji musím překročit nebo obejít. Ten dopamin vlastně pochválí to dítě za ty dva kroky, ale motivuje ho v té činnosti pokračovat. A tohle se dá využívat v jakýkoliv činnosti, ale my od tuhle schopnost přijdeme, protože my si začneme ty chyby jakoby demonizovat. Jo? A demonizace chyb je konstrukt sociální, protože ty lidi okolo vás vás začnou porovnávat a neporovnávat vás férově. Neřeknou, Jirko, ty umíš těle těch pět věcí a tyhle dvě věci se můžeš naučit od Pepíčka nebo od Taničky, ale dělej to obráceně. Tudíž ta sebedůvěra jde dolů. Jo. A pak jsme strašně jakoby upjatý jenom na ty čísla, na ty výsledky a tak dále. Jo? A to dítě vlastně, když to přeženu, tak si řekne, a to můžete dělat v jakýkoliv činnosti, a děláte business, sport, 3P. Připomene si, co bylo dobře, to jsou první dva kroky. Poučí se z toho, co dobře nebylo, to byl ten pád, a představí si, jak to bude dělat dál. V psychologii se tomu vznešeně říká, že si zarámujete tu chybu a přerámujete ji správným prostě chováním. No.
11: Já, když právě někdo za mnou přijde, že se nezlepšuje, že to asi teda není sport pro něj nebo pohyb pro něj, přestože třeba měl původně tu motivaci každý den nebo obden chodit běhat, tak já jim říkám, nechval se za to, nebo nečekej, že budeš mít stejný výkony, jako má elitní keňský vytrvalec, protože prostě nejseš elitní keňský vytrvalec a neživí tě ten sport, ale děláš to pro radost. Tak uvědom si, že takhle, jak ty už teď chodíš běhat, chodí běhat jenom 5% obyvatel téhle země.
12: Je to tak.
11: A buď na to pyšnej, že seš mezi těma 5%, že těch 95% prostě jsou lenoši, který třeba jako si zadělávají na nějaké zdravotní problémy. Takže pochválit se vůbec za to, že ten proces
12: je to přesně
11: dělá.
12: Tak. A navíc, jako přátelé, já kdybych nedělal sport, já jsem bývalý profesionální tenista, nechal jsem toho ve 20, ale sport dělám celý život. Kdybych to nedělal, tak jsem v životě nedosáhl v tom biznesu to, co jsem dosáhl, protože mě to naučilo se nevzdávat vytrvalosti a dalším prostě věcem, jo. Jako, takže jo, je dobrý vlastně i třeba u těch manažerů, nebo když mám nějakou práci, si říct dobře, ale když se budu hejbat, okysličuje se mozek, líp přemýšlím, líp dělám rozhodnutí a tak dále. Takže to má velmi pozitivní vliv i na můj život prostě.
10: Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Jan Milfajt, coach a mentor. Už se dostáváme k cílům, tak jak si správně nastavit cíl, aby ten cíl mě nezničil v mém snažení, aby to, jak jsem se snažil na začátku dostat do nějaké formy, začít dělat nějakou činnost, běhání, cyklistika v případě tohoto pořadu, tak aby cíl, který si nastavím, že bych chtěl v tom daném sportu zvládnout, mě nezničil.
12: Tak je dobrý si dát, to může být, že chci zhubnout nebo nějaký čas a tak dále. A ten cíl si dá dlouhodobější, to je ten celkový cíl. Ale pokud si dáte jenom celkový cíl, tak bohužel mozek funguje tak, že to za chvíli vzdá. Jo. Takže vy si musíte dát i procesní cíle. Když chci třeba za půl roku, což si myslím, že je dosažitelný pro kohokoliv, zhubnout o 5 kilo, jo, tak co to znamená, kolik prostě kalorií, kolik musím jíst bílkovin. Já teďka jsem třeba v tom procesu, jo, jako, že chci ještě, já nevím, 7-8 kilo schodit, už jsem 5 schodil. Takže jo, prostě to je o té výživě, kolik budu běhat, kolik budu cvičit a tak dále, co budu vlastně dělat každý den, protože ten dopamin má tu úlohu, že vás jako udrží v té velké hře. A je to jedno, jestli se učím cizí jazyk, anebo jestli chci zhubnout nebo něčeho dosáhnout, nebo jestli chci vyhrát prostě Wimbledon nebo olympiádu. Je to stejný, jo, prostě je to stejná věc. Takže takhle.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
10: Co byste poradil člověku, který ví, že by měl jít běhat, ale v daný den se mu prostě absolutně nechce. To jeho tělo to potřebuje, ale prostě je líný, nejde mu to se zvednout.
12: Je určitě je lepší vlastně třeba si aspoň 10 minut zacvičit, než nedělat vůbec nic. Jo, jako. Samozřejmě, že se to někdy může stát. Jo. U mě třeba se to stane, když fakt pro mě dřív ten sport byl priorita číslo jedna. Dneska je to spánek. Já musím spát 7 až 8 hodin. Jo, prostě. A když, tak dneska se to můžu dovolit, tak prostě nejdu běhat v 7, ale jdu běhat v 8. Jo, jakoby. Jo, to chápu, že ne každý se to může dovolit. Ale je dobrý aspoň prostě 10 minut. Dát tomu mozku impuls. Dobře, nemohl jsem to udělat celý tu činnost. Ale aspoň jsem udělal tohle z toho. Protože my nejsme tím, co děláme občas, ale tím, co děláme o té repetici, to, co děláme prostě stabilně, protože ten mozek vlastně neustále vyhledává vzorce chování a čím víc jako mu to usnadníme, tím jako takový to rozhodování, jestli půjdu běhat nebo nepůjdu, prostě jdu běhat, protože já vím, že ono je to trochu droga, jo, ty hormony, to prostě to tak je. A tak vím, že se vyloučí ty hormony a že já se budu cítit dobře a že budu mít energii do toho dne.
11: Častokrát hobby sportovci berou motivaci od těch nejelitnějších, od těch špiček, od těch mistrů světa, olympijských vítězů. Tak pojďme se přesunout k ním. Ty spolupracuješ se spoustou olympijských medailistů, se spoustou jako sportovců, kteří ve svém oboru patří mezi třeba 10 nejlepších na světě. Tak v čem je to kouzlo toho vítěze? Čem? Protože dneska tréninkový know-how mají všichni stejný díky prostě globálnímu propojení světa. Může být Američan stejně dobrý jako někdo z nějaký rozvojový země, protože toho trenéra si může najít i online po třeba internetu. A výživa je stejná, technické vybavení pro ty sporty mají dneska v té špičce všichni stejný. A já mám pocit, že fakt už rozhodují věci, jako je regenerace, nějaký návyky třeba spaní, ve spánku ta regenerace, ale hlavně rozhoduje ta hlava v ten daný moment toho závodu. Tak přišel jsi na to v té práci s těma elitníma, v čem je to kouzlo toho šampiona?
12: No přišel a ono to není jiný proti biznisu. Já jsem pracoval vlastně s lidma z 56 zemí ze 4 kontinentů, takže ještě je tam jakoby ten rozměr těch kultur a tak dále. Ale je to stejný, jo. Ty máš nějakou činnost, kterou děláš. A to je ta, jako já říkám, to je ta bitva v té činnosti, jo, jestli je to sport nebo biznis, to je jedno. A pak ta vlastně chemická bitva se odehrává v té hlavě a za to, jaký si namícháš chemický koktejl, tak si zodpovědnej ty.
10: Že každou vteřinou v té hlavě je nějaký proces.
12: A dáme si teďka nějaký příklad. Jo. Novak Djokovic, který mu je 39 let, dobře, teďka jako prohrál v prvním kole a tak. Tak na něj, já jsem se byl podívat, že jo, na Wimbledonu jsem byl asi 4x za sebou a ten, když prostě se rozcvičuje, to já bych neudělal ve 20 letech, jo, začíná to tímhle, pak je prostě strava, spánek, potom jsou ty návyky na tom kurtě, co on dělá, jak se vrací do toho přítomného okamžiku, protože ve finále je to o tom, je to o jedné věci. Tvůj mozek, lidi si myslí, já musím přemýšlet, to takhle není. Ten mozek jede na automatického pilota u těch nejlepších, jo. Ty vlastně, ten mozek předvídá na základě toho, co jsi natrénoval. Jo, jako letí na tebe balón a vlastně mozek umí spočítat, pokud se soustředí, pokud jsi v přítomném okamžiku, jakou ten balón má rotaci, prostě jakou má rychlost a tak dále. A ty zareaguješ správně. Pokud z jakýhokoliv důvodu se vychýlíš z toho přítomného okamžiku, tak už děláš chyby. Jo. Třeba v tenise se tomu říká často i nevinucený chyby, že prostě jo, jako dáš z ničeho nic dvojchybu nebo nějaký úder a tak. Jo. Takže a ten Djokovic to taky zkazí, on nevyhraje všechny míče, jo, ale on je schopen se velmi rychle vracet do toho přítomného okamžiku. A k tomu nám slouží dech, naše tělo. Dech a tělo jsou vždy tady a teď. Djokovic chodí jako lev, i když prohrává, chodí jako lev. Má dechové techniky zpravidla. Jde o to prodloužit výdech, protože když prodloužíš výdech, bránit se jde nahoru, sklidňuje tepovou frekvenci. A je rozdíl, jestli budeš servírovat v tom tenise na 120 tepech nebo na 160. To si ten mozek vyhodnotí úplně jinak. Pak, když jsi na 160, špatně nadhodíš a tak dále. Jo, prostě. Takže schopnost se vracet rychle do toho přítomného. A třetí je mysl. Jo. A tu mysl ty musíš co nejvíc připoutat k tomu dechu a k tomu tělu. Jako, jo, prostě tak to je.
10: Aby nevymýšlela nějaký
12: zbytečný věc. Přesně, jo, ty víš, když už to umíš, tak víš, co máš dělat. Jako. To jde o to, jenom si zpřístupnit jakoby, ty synapse tam, kde je to vlastně jako zachycený v té dlouhodobé paměti, tak to jenom zpřístupnit. Protože když nejseš koncentrovaný, tak sice něco z toho vytáhneš, ale je to špatná reakce. Fotbalista prostě netrefí. Jo, jako, jo? Protože má jo, třeba minulou střelu minul a furt to v té hlavě má. Jo. A teďka o čem to je? Jo? Je to v podstatě o čtyřech hormonech. Jo. Ty, když děláš něco, co tě baví a naplňuje, tak se vylučuje ten endorfin a to ti dává prostě energii. Jo? Prostě na tohle jsme vlastně trénovali s Pepou Dostálem 6 měsíců před olympiádou, že když přijde ta krize, že ta hlava musí věřit tomu, že prostě to znovu nahodí ten endorfin a to se jo. přesně stalo. Což se nestalo v tom Tokiu, mimochodem, jo, kde skončil pátý. Jo. Pak je to ten dopamin a dopamin je prostě o tom progresu. Ale furt si říká, dobrý, když něco zkazím, co udělat nejlepší s chybou? Rychle se poučit a zase se vrátit do toho přítomného okamžiku. To, co dělá to dítě. Ale my o tuhle schopnost přijdem, protože se ty chyby začnou demonizovat. Jo, to je ten sociální konstrukt. Potom u těch sportů, já nevím, týmových, jako je fotbal, hokej, basketbal a tak, serotonin je o sounáležitosti. Já když jsem připravoval ty šermíře, že oni udělali bronzovou medaili, tak mi se mě ptali, jak jako pozbudit ten serotonin. Já říkám, kluci, koukněte se, co máte na dresu. Máte tam lva. Lev je symbolem odvahy a síly a to budete potřebovat. Jo, rozumíme si. A potom to poslední je oxytocin. Důvod, proč si třeba, já nevím, basketáci, volejbal, ale i když hrajou čtyř hru, v tenise plácají takhle, je v podstatě to, i když se nám třeba v tuhle chvíli nedaří, tak věříme jeden druhýmu. A tyhle hormony ovlivňují, jak ty se, nejenom jak se prostě cítíš na těle, ale jak jsi schopen vlastně reagovat i mentálně. Jo. Třeba ten Djokovic říká, že 80% vlastně toho úspěchu v tenisu je ta mentální příprava. Já si myslím, že tak vysoký to asi nebude, ale řekl bych, že je to tak 60 až 70%, že je to strašně moc, že tenis jsou mentální šachy, jo. To vidíme dnes a denně, jak se prostě otáčejí zápasy, že tam někdo vede 5-0, otočí to a tak, jo. Jako třeba ve fotbale, když vedeš 10-0, no, tak asi jako to úplně neotočíš. Ale takže to jsou tohle a vlastně ten chemický koktejl, který si ten sportovec míchá, tak je za něj zodpovědný on se to samozřejmě ovlivňuje to, co jsem ti říkal, i ten vnitřní dialog. Jo. Já pokud si řeknu prostě špatný míč, tak to vyvolá nějakou emoci a ta emoce jako obláček za chvíli pryč. Pokud si ale řeknu, jsem špatný, mám špatný den, tak už je to soud, kterým se ten mozek začne zabývat a je to prostě špatně. Jo.
10: Pardon, mě vyvstaly dvě otázky. Jednak, že jestli to dobře chápu správně, tak že tělo ovlivňuje to, jak budu mentálně připravený, vlastně tělo, jeho příprava a to, jakým způsobem je v tom daném momentu, tak vlastně je to hlavní ovlivnění mozku. A potom druhá otázka, ale tu klidně můžu přidat až za chvíli.
12: No, tak samozřejmě, čím líp jsem připravený, tím jsem klidnější. To tělo je o tom, že já vlastně, to není jako jenom o té přípravě, ale to je o tom, jsou vlastně na to i studie a jako je to hlavně o tom, že první řeč nebyla řeč mluvená, ale byla to řeč těla. V momentě, kdy dám hlavu dolů, kdy třeba dám špatný balon, v tenise hlavu dolů, ramena dolů, no tak se začne generovat jako kortizol a já se daleko už rozhoduju, než když tam chodím jako ten lev, že to strašně opravdu od toho závisí. A pak je to ten dech. Ale ta otázka je správná v tom směru, že já vlastně emoci, hodně lidí si myslí, že tu emoci jako pocítím v té hlavě. Vy nejdřív pocítíte na tom těle. Jo. Protože emoce, emovere z latiny znamená energie v pohybu. A jde o to, že vlastně tu emoci, já nejdřív, jo, že emoce je to, kde myšlenka, kde vaše myšlenka potká to tělo. A ne všechny naše myšlenky jsou fakta. To je další věc. Jo. V momentě, kdy věříte každý myšlence, že řeknete, ty teďka mě dá měl dva skvělý balony za sebou, teď to pojede takhle pořád, nejde. Nikdy to takhle nejede. Jo? Prostě to je myšlenka, ale není to fakt. Takže to je potřeba si říct, dobře, teď se necítím dobře, a co teda musím udělat? Jo? Musím se sklidnit, musím se vydechat, musím narovnat ty záda, přehodit si třeba v tom tenisu mezi těma míčem a raketu do nedominantní ruky. Na to často jako zapomíná. Jo? Teďka prostě jsme si všimli u vrcholovej, nebudu jmenovat, který tenisti to jsou, že nepřijímají prostě potravu, že jenom pijou jako jonťáky. A to, když je pak ten pětiseťák, tak vlastně vy nemáte glukózu, tomu se říká foggy brain, jako mozek v mlze, tak vy špatně volíte prostě ty míče, co máte hrát, a špatně se rozhodujete. Jo. Takže to je, tam se musí ta energie doplnit, jako v cyklistice, nebo když běžíš maraton. Že jo.
10: K tomu se právě váže ta druhá otázka, a sice jak moc se liší od sebe jednotlivé sporty, protože možnost vydýchat se například při běžeckém závodě nebo cyklistickém není tak dobrá, nebo při cyklistickém, když se jede z kopce, tak ano, ale rozumíme si, že ta možnost při té konkrétní sportovní snaze není vždy stejná.
12: Není, souhlasím. I když částečně, když běžíte z kopce nebo jedete, tak se vydechat můžete. Ale pak je tam důležitý, když já jsem vlastně nervózní, jo, z něčeho, jako najednou se mi to začne, tak zkusit prostě to, jako ten nádech a ten dlouhý výdech, aspoň si jakoby částečně z toho sklidnit. A pořád jakoby Já když jsem běžel první půlmaraton, tak mě právě profesor Pirk říkal, hele, musíš se soustředit na každý krok, který poběžíš, a od jedné občerstvovačky ke druhý, a musíš si dát na hlavu led, ono bylo nějaké 38 stupňů, jo, jako. A to je přesně ono, jo, jako soustředit se na každý krok. Když jsem se bavil třeba s Katkou Nomanou, to stejný, že jenom jako vnímala ten sklus tý liže, nebo každý šlápnutí, je to tak.
10: Jako, je to tak?
12: Jo, takhle setrvávat v tom přítomném okamžiku. Tam je ještě zajímavá u těch sportů, kde se jakoby závodí o to pořadí, tak je zajímavá jedna věc. Je profesorka Emily Balčidis, jo, která zjistila, že my, když třeba chceme někoho předjet na tom kole a soustředíme se jenom na malou část jeho drezu, tak se naše vlastně schopnost, jako ho předjet, zvedne až o 27%. Že vlastně, jo, že attention je to, že dáváš pozor, jakoby na, jo, v širším slova smyslu, ale ten fokus, jako to už je cílená pozornost. Takže to pomáhá, takže já jsem tohle třeba začal dělat s obráncema fotbalovejma, když má doběhnout jako útočníka, a fakt to jako funguje docela dobře. Když se soustředím na něco, já nevím, jestli jsi to taky
11: ne,
12: tak měl.
11: No, právě teď mě napadá, že vlastně strašně důležitý u těchto těch vytrvalostních sportů, který trvá
12: i hodin. A že jsi říkal, jeden po jednom ho budu předjíždět.
11: Protože jasně. Jinak ten mozek začne přemýšlet o tom, že to už bolí, tak. Že už nemůžu a ještě mě čeká 100 kilometrů. To samý při tom běhu. Já už teď nemůžu na 6. kilometru, ale běžím půlmaraton, a ta hlava se začne cyklit v tom, že dneska mi to nejde, teď se budu trápit, a že je jednodušší vlastně se soustředit nějaký drobný cíle, na ano. Nějaký to repetitivní opakování, jeden krok, druhý
12: krok. A tu odměnu, třeba ty občerstvovačky, to mi strašně pomáhalo.
11: Přesně tak, tak to je strašně důležitý, a i třeba v těch vzdálenostech, já jsem třeba, když jsem jel časovku, jel jsem sám, někde ve Španělsku. Jasně. Na dlouhých rovinách, tak mě můj trenér Viktor Zapletal říkal, neřeš to, že to bude trvat ještě 30 kilometrů, ale najdi si jeden strom, na něj se zaměř, ano. A jakoby se mentálně k němu přitahuj, jako když se přitahuješ lanem, a když u něj budeš, tak si najdi další cíl, a takhle to fungovalo úplně krásně.
12: No, Viktora znám, výborný trenér.
10: Takhle my hobíci jezdíme v téměř každý kopec.
12: Jo, jasně, jo,
11: ne, ale může to
12: souhlas.
11: Pomoct, protože někdo, kdo začíná běhat, tak se soustředí na to, jak ho to bolí, jak mu to nejde, a tady mě předběhla holka, kterou bych jako normálně chtěl asi předběhnout, protože chlap by měl být rychlejší než holky, což nefunguje v tom běhání.
12: Ne, to nefunguje. I ty ultramaratonkyně jsou skvělý.
11: Ale že se vlastně, nebo já nevím, jestli to je civilizačně, že se soustředíme spíš na ty negativní myšlenky a neumíme se pochválit za to, že vůbec běžíme.
12: No, ne, Jirko, to je prostě evoluce, protože mozek má něco, čemu se říká negativní předpojatost, negative bias. Hmm. Že vlastně ty 10x rychlejc vidíš tu negativní věc, než tu pozitivní. Je to daný jakoby poměrem rychlosti amygdala, což jsou taky dvě fazolky tady vzadu, je 10x rychlejší než neokortex. Představ si opici, která skáče z jedné větve na druhou a chce jediný přežít, jo, jako, a dělá tam binec docela. A profesora, který chce, abys vyhrál, ví, co je a co není pravda, ale je daleko pomalejší, takže ty musíš těma technikama tomu profesorovi dát prostě šanci, jo. A je zajímavý, kde se zrodil ten endorfin, když lidi dlouhou dobu jakoby lovili a nemohli nic ulovit, no tak i matka příroda nadělila ten endorfin, aby v tom lovu mohli pokračovat. To je docela jako zajímavá věc.
10: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem Jan Milfajt, muž, který se věnuje mentoringu a také slovu flow. K tomu se dostaneme, ale zkusíme to z druhé strany. Dostáváte se někdy v běžném životě, ne ve sportu, ale v běžném životě do flow?
12: Rozhodně. Mě baví, když vlastně posouvám ty ostatní lidi. Jo. Já jsem tu dělal nějaký anglický rozhovor a jsem říkal, jako mým smyslem života je pomáhat vlastně lidem, aby poznali, kdo jsou, aby mohli zjistit, kým být mohou. Jo. Protože ve škole i v práci vás učejí věci, které jsou okolo vás, ale ne to, co je jako uvnitř vás. Takže tohle mě dostává do flow a to je jakoby normální. To dítě, když je malý, tak si hraje jenom s hračkama, který ho bavějí, jo, protože ví, co mu dává energii. Takže děti jsou ve flow až 70% do 6 let. U umělců, jak jsem dělal s nějakýma umělcema, se tomu říká umělecký vytržení. Ve sportu tomu říkáme zón. Jo, jako, že prostě to tam všechno padá a tak, ale co je vlastně důležitý, že to flow je o tom, já jsem jakoby mírně mimo svoji zónu komfortu, jo, že vy jako když děláte věci, které jsou uvnitř zóny komfortu, tak prostě se do toho flow dá dostávat jako těžko, jo. Prostě.
11: Že už děláme něco, co, o čem víme, že nás baví, je to vlastně trošku nuda a nás dráždí se nějakým způsobem
12: tak,
11: posouvat.
12: Tak, jo. Jo, tak u té cyklistiky to může být třeba tak, že ještě zrychlím, jo, když jako teď se cítím unavený, ale prostě zrychlím, jo, protože a to je u všech jako sportovců, kolikrát jsme se o tom bavili, já vidím, že prostě ty Pogačar nebo prostě ty špičkoví cyklisti, že jsou jako unavený na tom obličeji a pak najednou se prostě urvou, jo, tak to je o tomhle tom, jako to je, no.
10: Jak se v této situaci, v té takzvané zóně, no, bráno sportovně udržet? Člověk si asi může uvědomit, jo, teďko mi všechno jde, tak to je přesně ten moment, ale jak ten moment prodloužit na co nejdelší dobu?
12: Jak jsem řekl, flow jsou okamžiky, kdy jsem mírně mimo tu zónu komfortu a vlastně přestanu vnímat čas. Jo. A proto jakoby ve flow, flow je o tom, že já jsem a mám téměř jakoby nulovej stres, jo, protože jsem tady a teď, jo, jsem v tom přítomném okamžiku, přestanu vnímat čas. Na tom je zajímavý, že ve starém Řecku jako se říkalo chronos chronologickému času a kairos tomu flow, jo, že v tom bytí v přítomném okamžiku. Takže to je to. A já jsem přesvědčený o tom, díky tomu endorfinu, že ta činnost skončí jakoby úspěchem. Jo. To, co vlastně, jak se tam udržet, není to tak, že můžete být jakoby ve flow, já nevím, 10 hodin v kuse nebo tak, to není. Ale jak se v tom udržet, jsou zase vlastně ty techniky, které nás tam dostaly. Může to být ten dech, jo, protože dám příklad, jo. Djokovic zkazí nějaký úder, takže pravděpodobně z té zóny vypadne, jo. No, zkazí, při svým podání zkazí úder a vypadne. A teďka ale pozor, jo. Ten Djokovic někdy dribluje 5x, někdy klidně 15x. A když se něco šusne v tom publiku, tak tu rutinu dělá celou znovu. Proč? Protože on se potřebuje vlastně sklidnit a dostat na ten nízký tep, aby to dobře nadhodil. Neříkám, že jako nedělá dvojchyby, udělá jako každý smrtelný, ale snaží se vlastně vrátit do toho přítomného okamžiku, protože to flow je o tom prostě být tady a teď a dělat ty věci automaticky. Jo? Ten Michal Csikszentmihalyi, omlouvám se všem Maďarům, asi to vyslovuju špatně, když to popsal ten profesor, tak to bylo přesně tady o tom, jo. Že to není jako, že tam jste pořád, ale vaše schopnost se tam vrátit, když se tam odsud jakoby vychýlíte.
10: Pardon, ale to znamená, že v úzovkách každé šustnutí z toho může sportovce dostat pryč a on se musí vlastně během pár sekund nahodit zpátky?
12: Může a nemusí, protože závisí, jak já mám natrénovaný ten mozek. A řeknu příklad. Já jsem ty český šermíře připravoval mimo jiný na to, oni nebyli zvyklí vlastně šermovat před velkým publikem, jo, jako, jo, prostě, jako tak to. A navíc ještě bylo to publikum o to třetí místo domácí, jo. A existuje pojem, kterýmu se říká huronský řev, jo, jako. Huronský řev, huroni byl kmen, který když šel do boje, tak řvali, jo. A je studie, která ukazuje, že já, když jsem schopen vlastně ten řev vnímat jako neutrální nějaký prostě zvuk, šum, jakoby, tak můj výkon může jít o 8 až 12% nahoru. Jo? A tohle třeba ten Djokovic 2019, finále Wimbledonu proti Federerovi, Federer několik matchbolů a oni se Djokovic pak vyhrál i přes ty matchboly a oni se optali Novaku, tobě nevadilo, že tady lidi pořád křičeli Roger, Roger, Roger a on říkal, já jsem slyšel Novak, Novak, jako. A ono to znělo jako sranda, ale není to sranda, že opravdu na to jsou i studie, jo, že je to možný takovejhlema technikama vlastně se tam k tomu jako super výkonu vracet.
11: Takže dá se říct, že to flow nepřichází automaticky každému, kdo jenom dělá tu věc, kterou miluje a umí, ale že to je i dovednost, kterou ty třeba toho sportovce můžeš naučit nějakou technikou, se do té flow vrátit v momentě, kdy mě něco rozhodí nebo vystraší.
12: Je to tak, jo. Já mám sportovce, který třeba před tím výkonem nemají energie, musím je pozbudit, tak aby si poslechli prostě nějaký beat, někdo, kdo je až jako moc nabuzený, tak spíš prostě vážnou hudbu. To jsou fakt jako takový niance, které tady jsou, jo. Jo, že přitom představ si, že jdeš na Artur Ashe, který má, já nevím, asi 24 tisíc lidí a seš tam jako poprvně a hraješ proti Američanovi nebo Američance, jo, no tak je lepší si dát prostě ty sluchátka a nevnímat, jo, aby tě to jako nevyrušilo a pak už se do toho dostaneš, ale tohle jako přechod vlastně z takového jakoby malého hlediště na to velký, obzvlášť u těch individuálních sportů, je docela prostě kumš to zvládnout.
11: S elitníma sportovcema pracuješ už poměrně dlouho. Samozřejmě svět se vyvíjí, ty technologie ovlivňují generace vždycky v něčem jiným. Dá se říct, že třeba ta dnešní nejmladší generace třeba juniorských už jako šampionů je v něčem jiná, než byly třeba generace Djokovičů, Federerů?
12: No dá, no, protože Djokovic a Federer, když byli děti, tak neměli sociální sítě, možná, že měli nějaký mobil, který ale byl tlačítkový a tak, jo. A dneska vlastně, krom toho, že my máme tomu, se říká v psychologii, stres porovnávání, to, co jsme si říkali, tak ale to porovnávání je umocněné ještě těma sociálníma sítěma, takže ten tlak je prostě obrovský, jo. A když jsme hráli, já jsem hrál jako juniorskou ligu, když jsme to prohráli, tak to bylo někde v Cestě Vysočiny nebo v nějakém brněnském deníku. Dneska prostě to je všude na sociálních sítích, když někdo prohraje, jo. A ty si to bereš osobně, protože existuje něco, čemu si říká FOPO, Fear of Other People Opinion, co si o mě řeknou ostatní lidi, jo. A tohle to je prostě, ten tlak je jako obrovský. To zase, když lidi lovili a někoho vyhodili z té tlupy, tak on nepřežil. Tak my si myslíme, když prohraju a teďka proti mě jako píšou, jo, nebo ty fanoušci na mě pískají, tak já nepřežiju, což je samozřejmě nesmysl, ale tak to je. Takže ten tlak, který na ty sportovce, ale i obecně na ty mladý lidi, je obrovský.
9: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
10: Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem kouč a mentor Jan Milfajt a my, Jirko, skočíme k třetímu tématu, které se právě týká toho, jak vést dítě ke sportu, ale zároveň ho nepřetěžovat.
11: Tak když rodiče mají nějakou touhu, aby se jich dítě věnovalo sportu a je v tom i trošku ta touha, aby to dítě bylo šampion, protože děti milujeme a chceme jim dopřát to nejlepší, aby ve své profesi byli jako co nejlepší, tak kde se láme ta hranice mezi podporou dítěte a tlakem toho rodiče na výkon už v tom útlém věku?
12: Je to vlastně dáno tím, jo, ten základ, který všem rodičům, jako říkám, ať jsou to prostě český rodiče, nebo já jsem něco dělal i s dětma vlastně Miki Hakkinena, mistra světa ve Formuli 1, jo, s Elou a s Danielem, tak vlastně je to o tom, aby to dítě cítilo opravdu, ty rodiče mě budou mít rádi před tím výkonem, ať už je to výkon ve škole nebo ve sportu, během toho výkonu a potom výkonu. Tomu se říká psychologická bezpečnost. Jo. Protože takhle se buduje něco, čemu se říká růstové myšlení. Růstové myšlení je o tom, když jsme byli děti, tak jsme ho měli. Jeden den si udělal dva kroky, pak tři, takhle se naučil chodit a tak dále. Jinými slovy, každý den být lepší verzí sama sebe. A to, co dělá dopamin v tom případě, tak ten dopamin jde postupně nahoru a jako motivuje tě se učit další věci a tak dále. Jo? Nelson Mandela říkal, nikdy neprohraju, buď vyhraju, anebo se naučím něco nového. Stejně jako to dítě. A teď pozor, v momentě, kdy ty děti začneš neférově porovnávat, jo, jako férový porovnávání je, řekneš, to

0: proces. Ne to dítě, ne. Prostě v životě se ten neučíš ten forehand. No tak to je špatně, jo, jako. Ale ten forehand se musí hrát s takovýmhle sklonem rakety, jo, prostě. A potom mu vyjádřit tomu dítěti důvěru, tak je to je prokládaná zpětná vazba. A takhle se můžou prostě zlepšovat. Tohle je základní problém, který je, jakoby, kde to začíná. Že my neučíme prostě, to už je, že jo, generační problém, ale neučíme lidi, jak ten mozek jako funguje, jo, prostě, že tam je takováhle lest a proto prostě je to takhle. Jsou samozřejmě rodiče, který vychovávají ty děti k tomu růstovým myšlení a to jsou pak ty prostě šampioni, protože ve finále výsledek, mě měřili na výsledky v Microsoftu, že o tomu se říká balance scorecard, jo, že máš jako score nějaký prostě obchodní a tak dále, jasný, jo. Ale výsledek vzniká, jako vezmeme si tenis. Tenis je o jednotlivých bodech, jednotlivých míčích. Míče tvoří gemy, gemy tvoří sety, sety tvoří výsledek. Jo. Takže jediný, co já můžu ovlivnit, je tenhle právě míč, který budu teďka hrát. Jo. A o tom je to růstový myšlení. Jestli tam někdy vyhraju, někdy prohraju, se tam velmi rychle prostě vrátit. Co říkali stoici? Naši předkové nebyli hlupáci. Ty stoici říkali control the controllable. Řada hráčů a hráček prohraje, protože začnou žvát. Fouká vítr, svítí mi slunce do očí. Ty můžeš ovlivnit svoji hru, ty neovlivníš hru soupeře, neovlivníš to prostředí. Často on hrál peklo, jo, to já často slyším, on hrál peklo. No hrál to, co hrál, jo, ty můžeš taky hrát peklo, jo, prostě, to je o tom, jo. No ne, tak to je, jo? Je to hra nějaká, jo, prostě, jo, tak to je. Takže já se musím soustředit sám na sebe a ten, nikdy to není tak, že ten druhý hraje pořád prostě, jo, jako občas se to může stát, jo. Pokud jsi Sinner nebo Alcaraz, tak se to někdy stane. Ale s něma nehraje zase tak často, že jo.
1: Pojďme zpátky k těm dětem, už jsme se dostali, jo, k dospělým.
0: No jasně.
1: Navážu i na to, co jsme zmiňovali předtím. A sice, že když si někdo chce vychovávat doma šampiona, tak v rámci zmírnění tlaku mu dá ten tlačítkový telefon, řekne mu, hele, neměj sociální sítě, protože tím na sebe zvyšuješ tlak, nebo se o tom vlastně doma v podstatě ve výsledku ani nechtějí bavit, protože to zvyšuje tlak.
0: Tak. Já tady souhlasím s těma lidma, kteří říkají, co vlastně ty digitální zařízení dělají s mozkem. V tom souhlasím. Kde s nima ale nesouhlasím, jsou ty tlačítkové telefony, takovýhle prostě věci. Protože ano, samozřejmě, my to dítě můžeme zavřít do jeskyně, nejsou sociální sítě, není umělá inteligence a z té jeskyně v 16 nebo v 17 vypustíme, jako co to dítě jako bude dělat. Jo? Prostě,
1: wow.
0: Jo, prostě wow. Jinak to ale nefunguje, protože zavedla to Austrálie, pokud budou ty sociální sítě anonymní, tak to dítě si stejně prostě ten účet založí. Jo, to je o tom, jako ty politici plácnou jako do vody, ale neudělají tu druhou věc, jo, prostě. To je jedno, ale teď je to. Takže rozhodně, prostě když to dítě scrolluje před zápasem anebo před nějakou písemkou, to není dobře, protože jeden scroll je mikrorozhodnutí, jo, prostě to, je to o pozornosti. Měli by mít filtry na modré světlo, protože modré světlo rozhazuje melatonin, spánek a tak dále. V tom souhlasím. Ale teďka, kde já vidím jako prostě cestu, je edukace těch mladých lidí. My když děláme ty semináře s Katkou, tak jedna z věcí, kterým to říkáme, tak já jim říkám, tak, když naskrolujete 400 metrů, což je průměrný scroll za den, jako dětí, jo, to je studie O2, 400 metrů naskrolujou za den, tak já jsem spočítal, když je ten displej 12 cm, že je to přes 3000 mikrorozhodnutí, tak samozřejmě, že ten mozek, jo, čím víc rozhodnutí uděláš, tak ta schopnost se koncentrovat a rozhodovat je nižší.
2: Je to jako svál.
0: To není dobře. Takže vlastně edukovat je jedna věc a rozumný věci, že třeba, aby prostě během té hodiny ten mobil neměli, že ho někam dají, to jo. Ale jsem prostě proti plošným zákazům, protože to je chyba jako dospělej, že jsme ty děti neučili. A i musím říct sebekriticky i k těm technologickým firmám, že my jsme učili, jak to používat a že nás to trošku jako předběhlo, jo, prostě, jo, jako umělá inteligence. My bychom naopak měli děti učit, jo, my děti učíme ve škole, jak odpovídat, ale umělá inteligence je o otázkách, jak sformulovat problém a jak udělat ten prompt a tak dále. Jo, jako rozumíme si. Tyhle ty věci a připravovat je opravdu na to, co zažijou v 21. století a ne jim dávat jako tlačítkový telefon. Mně to přijde, jako když se za průmyslový revoluce jako rozbíjeli stroje a tak, jo. Ten pokrok se nezastaví a je to o edukaci, určitě je to o edukaci, jednoznačně.
2: Teď pojďme k tomu samotnému sportu. Když už to dítě na ten sport chodí, má ho rádo, tak ty rodiče samozřejmě, i jako vedle trenéra, i ten rodič samotný, i když třeba veze to dítě domů v autě nebo si s ním povídá u večeře, tak jak mu má dávat tu zpětnou vazbu? Protože u nás, a teď jsi to říkal před malou chvíli, a já jsem si na to vlastně vzpomněl a uvědomil jsem si, že když člověk řekne, dejte mi

0: zpětnou vazbu, tak už dopředu čeká, že to bude
1: že
0: jenom to negativní, že tě vlastně nikdo nepochválí. A já třeba, jak jsi říkal, že to dítě to těžce nese, tak já to nesu těžce i ve svých 52, když se někoho zeptám na zpětnou vazbu a on mi vlastně neřekne, bylo to super, jenom tady si udělal tohle trošku jinak. Ale řekne ti, no hele, nedělej tohleto.
1: A to je právě ta negativní předpovědnost mozku. Jo. Tohle já učím všechny trenéry. Teďka za týden máme vlastně s Honzou Stočesem, Petrem Pálo, ještě dalšíma velký seminář pro trenéry tenisový před Davis Cupem. A vlastně o tomhle se budeme bavit. Jo. Je dobrý, že si to musím uvědomit. Klidně si to i napsat. Jo. Tak tohle zahrál ten svěřenec dobře, tohle se musí zlepšit, když dělám tu korektivní zpětnou vazbu, ale kritizuju ten proces, ne toho člověka. Teď co to dělám s tou hlavou? Ty v momentě, když já ti řeknu, hele Jirko, tohle. A jako jel si ten závod skvěle, prostě vyhrál si prostě tady nějaký prémie, to bylo skvělý. Jo. Tak to, co se stane v té hlavě, že se vygeneruje serotonin a ty se sklidníš. Jo. A potom ale já nesmím jakoby nastartovat tu opici v té hlavě tím, ale tohle, ten finish, to si úplně podělal. Jako. Zapomeň na to. Tak říct, ten finish, příště by to mohlo prostě probíhat takhle, ten proces. A pak říct, a když to takhle uděláš, tak jako dobrý. A vlastně.
2: A to se má říct sám, anebo má čekat, že mu to řekne někdo jiný?
1: Může si to říct i sám, jako by sobě, jo. Ale i někomu prostě jinému. Takhle, to je jako úplně z mý hlavy, jo. My když jsme dělali, byl nějaký prostě velký obchod, který se ať už podařil nebo nepodařil, tak byl hodinový prostě rozhovor s Billem Gatesem z vedení Microsoftu a tam jsme se bavili o tom, co budeme dělat dál, co přestaneme dělat, co začneme dělat. A to je celý, a to je v jakýkoliv činnosti. Jo, víš, jak to myslím, jo. Prostě, a to se dá dělat tohle, jo. Ale musíme, protože ty trenéři hodně často, a to není jejich chyba, jo, protože to nikdo neučí, tak hodně často jako fakt bazírují na tom tohle, jo, jako ano, mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu, ale aby se jako by na to připravil, tak musíš jako vygenerovat i to nějaký progres tam, i kdyby vyhrál ten člověk jeden gem, nebo prostě dva míče během toho zápasu, tak pořád říct, hele, tyhle dva míče, dobrý, jako.
0: Ještě jedna věc, která s tím možná souvisí, samozřejmě zpětná vazba, opatrně a rozumně a třeba se i poradit, jak se k tomu dítěti mám chovat právě v momentě, kdybych mu měl dávat tu zpětnou vazbu, protože asi i to je dovednost. Ale já v poslední době cítím, že na těch nejmladších generacích ztrácím nějakou ambicióznost, že oni nemají už takovou potřebu být nejlepší na světě, nebo aspoň já to vidím třeba ve své sociální bublině, než jsme měli my, kteří jsme třeba po změně režimu tady po revoluci chtěli všichni jako
1: hlad jít, byl, hlad jít jako povědomost, ne jako hlad,
0: no, ale jako dostat se někam jako na západ, no. Do velkých zemí, být nejlepší na světě. A jak moc by měli být rodiče ambiciózní a učit k tomuto dítě zdravě, aby je to nezabilo, aby jsme na ně neudělali ten tlak příliš velký. Je tam nějaká poučka?
1: Je, no. Takhle, hlavně nám, ono to je jakoby relativní tohle, jo, protože bohužel ty sociální sítě vytvářejí často nereálný svět a vytvářejí to, když to přeženu, úspěch. Tady tě posadíme do nějakého výtahu a ten výtah a tady je ten úspěch, jo, prostě ty to,
0: přijde
1: nějak
0: to
1: hackneme, biohacking a takový. A to takhle nefunguje. K úspěchu vedou schody, jo. A někdy prostě uděláš těch schodů za den víc, někdy se zaškobrneš a tak dále, jo. Učit ty děti překonávat překážky a že je normální spadnout v životě. A kdybych neudělal prostě spoustu chyb, tak jsem nikdy nedokázal to, co jsem dokázal, jako jo. Prostě vrátit se zpátky do toho dětství, jo. A nastavovat jim a tak, aby měli rádi tu cestu. A pak je velká šance, že u toho, když objeví to, co je fakt naplňuje, takže u toho zůstanou to dělat hodně dlouho. Proč Jarda Jágr hrál tak dlouho hokej, nebo Pirk operuje tak dlouho, že absolutně milujou to, co dělají.
2: Jak moc pomáhat na těch schodech těm dětem? Jak moc je nechat padat? Kde už je ta chvíle, kdy si člověk musí uvědomit, hele, ale jemu, když se to nepovede xkrát, pětkrát, dejme tomu, tak už si řekne, no tak já už to dělat nebudu. Kde je ta hranice, kolikrát je v úzovkách zdravé spadnout?
1: Vyjdu z něčeho, čemu se říká zrcadlové neurony a díky němuž se to dítě všechno naučí, aniž jako rozumí ty lidský řeči, protože ono zrcadlí. Jo. Takže co je dobrý vlastně? Nechat to dítě spadnout, ale když pak to s ním nechat ty emoce odeznít a když to pak rozebíráme, tak začít jako didakticky, já jsem udělal takovou chybu, to jsem se z toho naučil a to. A to dítě vidí, že vlastně ty rodiče i ty trenéři, že to není jako na člověk a vezme to úplně prostě jinak, jako jo, že jo, dobrý, tak když to takhle je, tak je to prostě normální, jo, ale pokud ty chyby jako demonizujeme, pokud pak slyšíte poslední ránu, prostě nedá jenom Gio na olympiádě, pak přijdeme o zlatou medaili, nebudu jmenovat nikoho, jo, tak to prostě bych těm trenérům řekl, to je v podstatě velmi špatný, jo, jako.
0: Když to dítě funguje, nebo jsme ho už naučili na vlastně tom principu činnost a za ní odměna, což asi není úplně zdravý u těch dětí, ale taky nějak je motivovat musíme, tak jak neudělat z toho dítěte toho typu sportovce, který vlastně jemu jde jenom o tu medaili, ale vlastně nemá.
1: No a tohle je bohužel to fixní myšlení. Jo. Ty můžeš vlastně s tím dítětem jakoby rozebírat ten proces, co ho bavilo, jo, kde jako udělal progres a tak dále, a nebo mu to nastavit tak, když vyhráš tenhle turnaj, tak půjdeme do Mekáče, nebo když dostaneš samý jedničky, tak ti koupíme kolo. A to je to fixní myšlení. A to je v zásadě cesta do pekel. Jinak opět, kdyby si o tom chtěli posluchači a diváci něco přečíst, tak Carol Dweck je vlastně skvělá profesorka na Stanfordu, napsala knihu Mindset, takže tam to je. Jo. Jako, jak to nastavit? Ještě jedna věc, jo. Často dostávám otázku, jestli je dobrý jakoby úzká specializace hned na začátku, anebo dělat víc věcí. Jo. Tak zase kniha Davida Epsteina, Range se jmenuje, nevím, jestli je česky, kde on jasně říká, že prostě je lepší toho dělat víc. Jako ty můžeš třeba začít hrát tenis, ale je dobrý se věnovat fotbalu, jako basketu, nebo nějakému doplňkovému sportu. Jednoznačně, Jannik Sinner, proč má takový nohy, protože lyžoval. Jo. Ty skluzy jsou jednoznačně z toho. Djokovic, fotbal, basket, to stejný, Roger Federer a tak. Jo.
0: Pomůže, takže, pomůže třeba v něčem malýmu sportovci, když kromě jinýho druhu sportu, dobře, chce být výborný tenista, ale pošleme ho ještě na gymnastiku, aby měl třeba nějakou pohybovou inteligenci a věděl, jak to tělo funguje, ale pomůže v něčem třeba nějaký hudební nástroj nebo výtvar?
1: Rozhodně, rozhodně, jo.
0: Úplně odejít z toho sportu.
1: Proto ne, je to skvělá otázka, protože ten mozek, vlastně my máme, že jo, jako tyhle ty prostě tvůrčí věci rozvíjejí části jakoby mozku, který úplně ten sport nerozvíjí. Já ti řeknu příklad, jo. My víme, že když se někdo věnuje, třeba Djokovic, taky hrál na hudební nástroje, učila ho i ta trenérka, aby měl rád vážnou hudbu a tak dále, tak u toho tenisu to rozvíjí schopnost variace té hry, že já jsem schopen vlastně mixovat ty údery, jo, prostě, jo, že vlastně, jo, že ten mozek má trošku větší rozhled, takže rozhodně tohle, rozhodně ano, jo. Mě třeba, jako mě tohle, já jsem jako hrál na kytaru, jako umím akordy, ani neumím noty, to je jedno, ale prostě věnuju se i rád poslouchám hudbu, i vážnou hudbu a tak dále. A to si myslím, že tě to zase rozvíjí jakoby v jiný části. Jo. A další věc, která je, jeden z mých nejlepších kamarádů byl Jiří Mencel. Jo. On měl rád počítače a já jsem se chtěl dostat k někomu, kdo je úplně jiný jako jo, než já. A to byl on prostě.
2: Kilometry Jiřího Ježka. Jsme v závěru, kde Jan Milfajt vidí aktuální trendy toho, kde by se mělo pracovat s mozkem. Protože to všechno, co říkáte, tak naznačuje, že se to stále v současnosti vyvíjí a jak už říkal Jiří Ježek, v současnosti ten mentální výkon při tom samotném sportování bývá dost významnou součástí případného úspěchu.
1: No, bývá. Tak já vám řeknu, já si myslím, že dělám vlastně věci, které nedělá téměř nikdo na světě, jo, protože mým vlastně jako partnerem je Paul Elem, který 4 roky dělal pro Djokoviče, to je datový analytik, teďka dělá pro Menšíka, sdílím s ním ještě 2 tenisky, Gračevu a Bondar. A vlastně my jsme schopní udělat díky umělé inteligenci, já vezmu data a vezmu to, co vím o tom svým sportovci a jsme schopní to dát dohromady a vytvořit nejenom jako strategii na tom kurtě, ale i tu mentální strategii, jaká by pro tu mou hráčku nebo to hráče měla být ta strategie. Jo. A já jsem schopen to dělat dneska i u týmových sportů tady to, že vlastně ten tým dám do takové tabulky, já používám vlastně testy Gallupu, který vás otestujou, ne jestli máte lepší kličku doprava nebo dopředu, doleva, ale jestli máte strategické myšlení, analytický. A ten člověk mě řekne, jak nahlíží na různý situace, protože každý člověk je jiný. Jo. A podle toho se dá to dělat. A ta umělá inteligence dneska je úžasná tady v tom prostě, že vám to umožňuje ty světy různý propojovat.
2: Tohle byly kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek znovu ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky ti.
0: Já jsem strašně rád, že jsme dneska probrali tuhle tu věc, o které se třeba tolik nemluví a že vás to třeba inspirovalo k tomu, jak vychovávat svoje ratolesti k tomu, aby jsme jednou měli olympijského šampiona.
1: Přátelé, mějte se hezky a ve zdravém těle zdravý duch, jak říkal Tyrš.
2: Tohle byl Jan Milfajt v kilometrech Jiřího Ježka. Pokud neznáte, tak kouč a mentor, a doufám, že se vám dost dobře představil právě v dnešním díle kilometrů.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice-Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
5: Blíží se také 11. hodina a s ní uslyšíte další aktuální zprávy.
6: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy pro vás připravila Jana Gulda.
7: Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajině pravicové AfD. Fotbalisti Sparty v lize po dvou prohrách zvítězili, doma porazili Jablonec. Na dálnici D5 u Rokycan směrem do Plzně komplikuje provoz nehoda a počasí bude převážně zataženo, místy déšť a teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvaná odúmrtí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Lidi mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk ve vysílání Radiožurnálu připomněl, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
8: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
7: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos a koalice Za snadné dárcovství. V červnu se ho zúčastnilo přes 1000 dospělých. Brněnský magistrát zakládá nový odbor veřejných zakázek, zaměstná proto 7 nových úředníků. Tento týden to schválili radní. Podle vedení města to má vést k úsporám, protože si radnice nebude muset tak často objednávat služby jiných poradců. Vysvětluje to mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Jedním z hlavních cílů, proč zřídit tento odbor, je zvýšit odbornost a efektivitu při přípravě veřejných zakázek a také to, že bychom ve větší míře chtěli tuto agendu zajišťovat vlastními odbornými kapacitami na magistrátu, namísto abychom využívali externích služeb.
7: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajině pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Potápěči dnes čistí dno Jablonecké přehrady. U nádrže se jich sešlo zhruba 40. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Potápěčům budou pomáhat taky dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
10: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
7: Naposledy potápěči přehradu čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl.
3: sport.
11: Fotbalisté Sparty zvítězili v 8. kole šance ligy nad Jabloncem 2-0. Pražané předchozí dvě utkání v soutěži prohráli, i proto si záložník Roman Macek výsledku i výkonu hodně cenil.
12: Určitě je důležité, nebudeme se za ní schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
11: Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemians zdolali Slovácko 2-0 a Zbrojovka v brněnském derby vyhrála nad Artisem 2-1. Fotbalový útočník Adam Hložek rozhodl v Bundeslize 2 góly o vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. Útočník Patrik Schick se trefil i ve 3. kole nejvyšší německé soutěže. Brankou v předposlední minutě zařídil Leverkusenu bod za remízu 2-2 na stadionu Augsburgu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 Plzně a omezení na D8 u Prahy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 64. kilometru se v dešti stala nehoda.
14: Před dodávkou vozidla osobáku a dodávka osobák hodil do podělil. Je to asi poměrně čerství, nejsou u toho ještě ani
13: a brzdí se před menší kolonou v dešti tak opatrně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se rozjíždí kolony za Brnem. Mezi sjezdem na Výstaviště a Kývalku už silničáři dokončili práce ve středovém pásu a kolony z Brna se tak dávají do pohybu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru. Tam pracují stále silničáři. Kolona teď už má asi 2 kilometry, zdržení asi 10 minut. Také na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy silničáři pracují za voznicí na 22. kilometru, tam se zpozdíte asi 10 minut. A v Karlových Varech na průtahu městem po silnici 6 směrem z Chebu do Ostrova u odbočky na Prahu, tam se střetla 2 osobní auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
5: Hezké nedělní dopoledne, je 11 hodin a 6 minut, posloucháte radiožurnál Sport a v předchozí hodině jste slyšeli pořád kilometry Jiřího Ježka, konkrétně její reprízu. No ale už zítra na vás čeká premiéra desítky Pavla Horváta. Tento pořad ostartuje 10 hodin a 5 minut a bude rozhodně na co se těšit, protože v tomto pořadu se samozřejmě bude rozebírat víkendové dění na fotbalových trávnicích. Budou se rozebírat třeba včerejší zápasy ve fotbalové šancelize, ale i ty dnešní, které nás ještě čekají. Už za necelé 2 hodiny odstartuje například zápas mezi ostravským Baníkem a Pardubicemi. Ve 3 hodiny odpoledne pak začnou další 2 zápasy. Plzeňská Viktorka proti olomoucké Sigmě nebo Zlín proti Hradci Králové. A tento den tedy uzavře zápas v 6 hodin večer mezi Teplicemi a Pražskou Slávií. U všech těchto zápasů budou reportéři radiožurnálu Sport, takže vše uslyšíte v našem vysílání. No ale my už se za pár minut vydáme také do Karlových Varů, kde se koná závod v rámci světového šampionátu v triatlonu. Takže je rozhodně na co se těšit, 11 hodin a 7 minut a přeji vám příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport a Markéta Sal-

0: Jak už jsme vás informovali před pár minutami, tak Karlovy Vary dnes hostí prestižní triatlonový závod série mistrovství světa. Na startovní listině jsou vedle českých reprezentantů i olympijští šampioni nebo mistři světa. A jak se Čechům v náročné konkurenci daří, přidáme přímo z trati s reportérkou Terezou Cedidlovou. Terko, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přímo z centra závodu z divadelního náměstí.
0: Ženy mají za sebou zhruba polovinu závodu, tak mohla bys prozradit, kdo je aktuálně ve vedení?
1: Nejlépe se zatím vede Rakušanka Teres Ferzingerová. Ta byla po plavecké části až sedmá, ale do čela se dostala hned v těch prvních cyklistických kolech. V tom čele se střídá s Američankou Taylor Spiveyovou. Ta byla po té plavecké části třetí. No a s níma v té vedoucí skupince jede také Britka Georgia Taylor Brownová. Zatím se ale to pořadí velmi proměňuje, kromě teda této trojičky. A to hlavně kvůli počasí. Od rána totiž tady v Karlových Varech prší, takže ta trasa velmi klouže. Už jsme tady viděli několik pádů hned v té úvodní části, která závodnice vede z plaveckého areálu Rólava do toho historického centra. Odstoupily tři závodnice. Spadla i Češka Alžběta Hrušková, ta se naštěstí dokázala znovu zvednout a sednout si na kolo, ale před pár vteřinami odstoupila pravděpodobně kvůli bolestem, které měla z toho pádu. Takže ta jízda velké části triatlonistek je dnes dost opatrná. Rozhodovat o vítězi, respektive té vítězce, bude až ta závěrečná 10-kilometrová běžecká část.
0: Kromě Alžběty Hruškové jsou ale na startu nebo respektive v závodě i další české reprezentantky, tak jak se jim daří?
1: Nejlépe je na tom 23-letá Dana Přikrylová, ta je teďka na páté pozici, po plavecké části byla 13. se ztrátou na první Italku Bianku Sereniovou 14 sekund, je vlastně v té stíhací skupince, která se snaží dohnat tu trojici, ve které je Britka, Američanka a Rakušanka, o kterých jsem před chvílí mluvila, je to zhruba 6-7 člená skupina, která aktuálně ztrácí něco kolem minuty 40 na vedoucí trojici, takže důležité bude si udržet to tempo, aby zůstala v té desítce, což byl jak její cíl, tak cíl i reprezentačního kouče Jana Čelůstky pro české závodníky na tento závod série mistrovství světa. Velký závod je to dnes ale i pro olympioničku Petru Kuříkovou, která tady naposledy závodila před 2 lety, tehdy to byl ještě závod světového poháru a Kuříková skončila druhá, pak si ale dala pauzu kvůli mateřství, je to tedy velký návrat pro ní. Letos už pár závodů absolvovala. Zatím se jí tady dnes ale příliš nedaří, je až v té druhé polovině startovního pole. Aktuálně je 27. z těch původně 45 závodnic, které ke startu nastoupily. Takže uvidíme, jestli ta další část závodu bude víc sedět.
0: Tak to se dozvíme za pár minut. Každopádně v 15 hodin odpoledne se na start závodu v areálu přírodního koupaliště Rólava postaví i muži. Kdo bude největším favoritem?
1: Tím favoritem toho mužského závodu bude určitě Brit Alexi, což je olympijský vítěz z Paříže a taky stříbrný muž z Tokia nebo mistr světa z roku 2024. Jí je známý svými těsnými finiši. Jeho startovní číslo je až ale 16, takže bude muset se popasovat s dalšími muži, kteří budou na čele s jedničkou. Nastoupí aktuálně třetí muž seriálu mistrovství světa, Brazilec Miguel Hidalgo, který byl tady loni v Karlových Varech stříbrný. Kdo ale bude chybět v té startovní listině, překvapivě, tak je Němec Henrik Graf, který právě přemohl v loni brazilského závodníka. Zahraniční konkurence se v českých barvách pak postaví Martin Demut, Filip Michálek a Radim Grebík. Tito tři čeští reprezentanti budou ale bojovat hlavně o body do olympijské kvalifikace. Nicméně třeba ambicí Martina Demuta je navázat na 11. místo ze závodu světového poháru v Paraguaji, který absolvoval začátkem srpna.
0: Říká Tereza Cedidlová, která bude u mužského závodu samozřejmě také, ale budeme s ní samozřejmě monitorovat i ten závod ženský. Zatím, Terko, díky a brzy naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Nedělní dopoledne patří tradičně povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Tentokrát ale uděláme trochu jinak. Nepředstavíme totiž žádnou stavbu, ale muže, který je tvoří, konkrétně architekta Hermana Tilkeho, tedy specialistu na tvorbu okruhu pro automobilové závodění. Představíme si ho s Mirkem Vasičem, kterého vítáme vysílání.
1: Dobrý den.
0: Na úvod prosím trochu přibliž, jak se Tilke dostal k navrhování závodních okruhů.
1: No, není to úplně překvapivé, protože Němec narozený v roce 1954 sám v rychlých autech závodil, konkrétně mezi cestovními vozy. Mezi úplnou světovou elitu se ale jako řidič tedy nedostal. Auta ale i tak pro něj, nebo byla pro něj koníčkem vedle studia stavebního inženýrství. No a v tomhle oboru pak začal i pracovat. V roce 1983 založil vlastní společnost, která se brzy začala specializovat právě na výstavbu nebo úpravu závodních tratí. První velkou zakázkou byla nová trať slavného Nürburgringu, což je tedy slavný okruh, který ale v původní podobě měřil desítky kilometrů a to už se pak úplně nehodilo. Takže Tilke dostal za úkol navrhnout ve stejném areálu nový, ale kratší okruh, který se v mírně pozměněné podobě využívá dodnes.
0: To byl ale opravdu jen začátek, tak co všechno má Tilke za sebou?
1: Ono vyjmenovávat všechny okruhy navržené Hermanem Tilkem by bylo trochu úmorné, navrhnul jich totiž víc než 30. U dalších tratí navíc vedl jejich renovaci. V letošním kalendáři Formule 1 je 24 závodů a 7 těch tratí Tilke přímo navrhl. Další 3 prošly právě rekonstrukcí, kterou vedla Tilkeho kancelář. Sám architekt často zdůrazňuje, že stavba závodního okruhu vlastně neznamená jen namalovat samotnou trať, ale spoustu práce zabere taky navrhnout funkční zázemí a vytvořit trať prostě tak, aby na ní vznikla místa pro fanoušky, ze kterých je vidět ta co největší část závodu.
0: Pro samotné závody a jejich atraktivitu je ale samozřejmě klíčová, nebo respektive klíčový samotný tvar okruhu. Má Tilke nějaký specifický rukopis?
1: Má a v poslední době je taky dost častým terčem kritiky fanoušků. Oni totiž upozorňují na to, že všechny Tilkeho okruhy jsou si hodně podobné, no a dali jim přezdívku Tilke dromy. Typické je pro ně to, že jim na první pohled dominují dlouhé rovinky, po kterých následují tedy hodně prudké zatáčky. Sám Tilke to vysvětluje tak, že právě taková místa jsou nejvhodnější pro předjíždění a cílem je, aby piloti měli možnost dostat se před soupeře. Architekt taky zdůrazňuje, že i když je mu přes 70, tak všechny okruhy už v době výstavby taky projíždí v závodních autech a i na základě poznatků přímo z jízdy je pak finálně upravuje.
0: Velmi zajímavé informace teď řekl ve studiu Radiožurnálu Sport Mirko Vasič. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Bývalý brazilský reprezentant Philippe Coutinho, který hrával za Barcelonu, Liverpool nebo Bayern Mnichov, se vrací po vyhoření na trávník. Měl by se sejít s Neymarem v klubu Santos, což avizoval nejdražší fotbalista světa Neymar na sociálních sítích. 34-letý Coutinho naposledy působil do února v jiném brazilském klubu Vasco da Gama, pak oznámil, že se psychicky cítí vyčerpaný. Santos Coutinho v příchod zatím oficiálně neoznámil, zkušeného ofenzivního záložníka ještě čeká zdravotní prohlídka. V Evropě hrál mimo jiné také za Inter Milan a Aston Villu. V roce 2018 Barcelona udělala jednoho z nejdražších hráčů světa. Liverpool zaplatila za přestup 160 milionů eur, tedy přes 4 miliardy korun.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnále půl dvanácté. Další zprávy připravila Jana Gulda. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou očkovat lidi starší 18 let, zítra projedná vláda. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 jako dosud. Předpis má zakázat i jeho prodej v e-shopech. V německé spolkové zemi Dolní Sasko dnes voliči hlasují v komunálních volbách. Vyberou zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev města a obcí. V některých městech se rozhodne také o budoucích starostech a primátorech. Dolní Sasko je tradičně baštou sociální demokracie. Letos se čeká posílení pozic AFD a oslabení Křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Ve Finsku začíná dvoudenní evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na něm budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. A letošní sezóna v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk se pálí minimální množství, málo je taky klasických švestek a raných odrůd hrušek a jablek. ČTK to řekli provozovatelé pálenic na Brněnsku. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak míň. Sport. Fotbalový brankář Antonín Kinský udržel nulu ve druhém utkání anglické Premier League za sebou. Tottenham je přesto po čtyřech kolech soutěže bez vítězství. Tentokrát remizoval doma s Evertonem 0-0. A fotbalový záložník Pavel Bucha dal svůj šestý gól v sezóně zámořské Major League Soccer. Přispěl tak k remíze Cincinnati s Charlotte 3-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Rokycan na zdržení na D1 za Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně stále velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 64. kilometru řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Místo už je označeno světelnou šipkou, ale brzdí se před menší kolonou v dešti tak opatrně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opět menší zdržení za výjezdem z Brna. Silničáři se posunuli ke kývalce na kilometr 183, blokují tam levý pruh a zdržení od kasína asi 10 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz před Zdiby, na 0. kilometru také práce údržby, kolona tam má asi 2 kilometry, zdržení 10 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic za Příbrami do Prahy silničáři pracují za voznicí, to je kilometr 23, také tam čekejte asi 10 minut navíc. V Praze pak 10 minut naberete na Štěrboholské spojice se Černého mostu Průmyslové, za Běchovicemi je teď hlášená nehoda, kolona od Hradecké dálnice. A na silnici 3 na příjezdu do Benešova z Českých Budějovic na prvním kruhovém objezdu celkově 4 osobní auta po nehodě, kolona od sjezdu na Hazlov na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Lyonu se záložníkem Pavlem Schulzem ve francouzské lize remizovali 0-0 na hřišti FC Paříž a po 4 kolech zůstali neporažení. Schulz odehrál celé utkání poprvé po zranění kolena, které si přivodil v přípravném utkání v polovině července. Český reprezentant na premiérový zásah v nové sezóně Ligue 1 ale zatím stále čeká. No my si teď můžeme přidat jeden aktuální výsledek, protože se hraje jeden zápas v rámci šance Národní ligy a v 65. minutě hraje Béčko Pražské Slávie proti Žižkovu zatím 0-0. No a připomínám, že dnes nás čekají 4 zápasy v rámci fotbalové šance ligy. V 1 hodinu odpoledne Ostravský Baník bude hrát proti Pardubicím, ve 3 hodiny odpoledne Plzeňská Viktorka vyzve Olomouckou Sigmu, Zlín Hradec Králové a v 6 hodin večer Teplice pak vyzvou Pražskou Slávii. Teď ale pojďme na další téma, protože středečním zápasem na ledě Plzně vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy hráči Liberce. Budou bez výraznějších změn v sestavě, za to s motivací zabojovat o nejvyšší příčky tabulky, kde budou chtít znepříjemnit situaci favoritům, jako jsou Pardubice nebo třeba pražská Sparta.
1: Můj velký sen je tady zase jednou zvednout ten pohár na konci sezóny a uvidíme, jak daleko jsme došli na té cestě k tomu poháru za loňský rok a jak moc se k tomu přiblížíme tenhle rok. Chceme být tým, který v české extralize bude veliký problém pro ty top velký týmy. Chceme, aby jsme byli respektovaní.
2: Zmínil před startem sezóny sportovní ředitel Bílých tigrů Michal Birner. Mimochodem, od libereckého titulu letos uplynulo 10 let. Trenér Jiří Kudr nabere týmové ambice jako výzvu. Nechce skončit, stejně jako v poslední sezóně ve čtvrtfinále.
3: Určitě to beru, že je to závazek, protože ta laťka, i když jsme vypadli ve čtvrtfinále v overtimeu 7. zápase, byli jsme zklamaní, tak přesto si myslím, že za celou tu sezónu jsme si tu laťku nasadili vysoko, ale zároveň chci říct, že s jídlem roste chuť a chceme zase být dobří, chceme mít vyrovnanou výkonnost celou sezónu a samozřejmě přáli bychom si uspět prorazit víc playoff, takže určitě laťka je nasazená vysoko, ale my chceme jít ještě vejš.
2: Kádr mužstva se přitom výrazně nezměnil. Odešli Marek Zachar, David Aubrecht, Štěpán Lukeš, Marek Baránek a Jesper Wetterby. Ze Zlína se naopak vrátil Tomáš Janousek, z Mladé Boleslavy Ondřej Procházka a především ze zámořské AHL Jakub Rychlovský.
3: Tak je to zase pozitivní. Za první to ukazuje ty vazby, že ty hráči, když odsaď odejdou, tak se vrací rádi. Trošku je to vlastně, budu mluvit o takový té celkový atmosféře. Opravdu to je kultura. Kultura prostě práce, kultura prostředí, kultura těch lidí, hlavně to vytváří ty lidi, že jo, tu kulturu. Takže to je samozřejmě pozitivní, že se nám hráči vrací. Kuba je skvělý hokejista, čekáme, že nám hodně pomůže výrazně. Zapadá přesně do té naší koncepce rychlý, agresivní hry.
2: A znovu Bílí tygři sází také na mladé hráče. Kvůli zranění ale nestihne začátek sezóny Jaromír Pérez. Naopak po testech v zámoří by měl být k dispozici Tomáš Galvas a další z obránců. Teprve 17-letý Lukáš Kachlíř.
3: Co se týká mladších kluků, zase jsme rádi, chceme skloubit. Hledáme, samozřejmě je to těžký v profi sportu, ale hledáme cesty, jak prostě tvrdě pracovat s mladýma klukama. Zapracovávat je do seniorského hokeje, takže chceme vlastně skloubit dvě věci. To znamená vychovávat kluky pro velký hokej, možná světový hokej řeknu, a zároveň prostě být úspěšní v naší soutěži a patřit prostě ke špičce české extraligy.
2: Nad těmi mladými pak má dohled obránce Radim Šimek. Vedle něj vyrostl právě Tomáš Galvas. Aktuálně nastupuje ve dvojici s Lukášem Kachlířem.
4: Někteří ty kluci jsou jako lehčí na tu výchovu a v uvozovkách výchovu, někteří jsou trochu obtížnější, ale Kachla ten ještě zas takový věk nemá, ale Galus už by to měl mít v hlavě srovnaný tak, aby věděl prostě, co jde a co ho čeká, jak jsem říkal, ta cesta do ty NHL a podepsat tu smlouvu na Kunováčkovskou, to je na tom úplně to nejjednodušší asi, co může být. To těžký a to nejtěžší ho teprve čeká. Je to jenom na něm. No. Tady to jako my mu můžeme něco v kabině říkat a buď to si to veme k srdci. Nebo ne.
2: Říká před startem extraligy kapitán Bílých tygrů Radim Šimek. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: protože v areálu Flushing Meadows to pro Radiožurnál Sport okomentovala i legendární Martina Navrátilová.
1: No, nejsem překvapená, protože Katka je nejlepší doubleska na světě a tam může hrát s hodně hráčkama, stejně vyhrává. Taky gratuluju a umějí hrát tenis a umějí hrát debla hlavně, což mě hodně hráček, hráčů taky nehrají vůbec debla. Tak já mám vždycky rád, když vyhrájou a hlavně, když hrají správně.
0: Tak to řekla Martina Navrátilová, která strávila jako deblová světová jednička rekordních 237 týdnů v čele žebříčku WTA. Ještě připomínám, že ženský turnaj na tenisovém US Open ovládla kazachská tenistka Jelena Rybakinová.

0: 12 minut před pravým polednem posloucháte Radiožurnál Sport a až na občasné výjimky vládnou americké basketbalistky velkým turnajům. A teď můžou přidat další zlato z mistrovství světa, konkrétně 5. v řadě a celkově 12. Ve finále šampionátu nastoupí v Berlíně proti Francouzkám a víc si řekneme s Mirko Vasičem. Hezké stále ještě dopoledne.
1: Ano, hezké dopoledne.
0: Oba týmy na mistrovství světa zatím jen vyhrávali a teď se potkají v repríze posledního olympijského finále z Paříže z roku 2024. Jsou Američanky přeci jenom favoritkami?
1: Nejsou. Ono večer od 8 hodin asi půjde o napínavou bitvu. Ostatně v tom zmíněném olympijském finále americké basketbalistky vyhrály nad Francouzkami o jediný bod a fanoušci tehdy zažili obrovské drama až do posledních sekund. Pokud si dobře vybavuji, tam mohlo jít utkání do prodloužení a rozhodovalo se, jestli to byla trojka nebo dvojka. Byl tam jemný přešlap od Francouzek. A Francouzky tak prostě vědí, že můžou i proti Američankám uspět. Navíc na aktuálním šampionátu působí s

0: suverénněji než jejich soupeřky. Ty mají obměněný tým, vedle v uvozovkách veteránek jsou v něm mladé hráčky, které často debutují na mistrovství světa. Američanky měly před turnajem navíc minimální přípravu. Suma sumárum, výkony jsou nevyrovnané, fanoušci kritizovali reprezentaci USA, hlavně tedy po těsných zápasech ve skupině s Italkami nebo v semifinále se Španělkami, no ale ve finále jsou.
1: A to se počítá. Když jsme mluvili o mladých amerických basketbalistkách, tak ty se mají od koho učit. Koho bys takzvaně vypíchnul?
0: No, připomenu asi 32letou kapitánku Briannu Stewartovou, která mimo jiné Američankám hodně pomohla třeba v semifinále, které rozhodly až v poslední čtvrtině. Stewartová mluvila před finále o mezinárodně méně zkušených spoluhráčkách, že ale přináší do týmu mládí a takovou jako energii. A že i když třeba některé výkony týmu nebyly ideální, tak si Američanky přijeli pro zlato a jak jsem říkal, jsou ve finále.
2: Víte, že tohle je u nás standard u týmu USA. Záleží na nás. Všechno, co uděláme, bude určovat, jak dopadne finále. Musíme se ujistit, že tohle bude náš hlavní záměr. Musíme se soustředit na sebe. Ať už jde o povzbuzování spoluhráček, plácnutí po zádech nebo high five. Přijď spoluhráčce, ať zkusí další střelu. V tomhle zápase bude spousta emocí a výhodu bude mít ten tým, který je dokáže lépe zvládnout.
0: Prorokuje Briana Stewartová, která ví, o čem mluví. Ona vyhrála všechno, co mohla na klubové i reprezentační úrovni. Byly u toho i individuální trofeje a k těm výsledkům na, řekněme, velkých turnajích, tak ona třikrát vyhrála olympijské hry i světový šampionát. Motivace je ale možná větší a teď to berte trochu s rezervou u Francouzek. Oni totiž zatím mají z mistrovství světa jen jedinou medaili, a teď pozor, bronz z premiérového šampionátu v roce 1953. Navíc chtějí Američankám oplatit to olympijské finále, které začne v Berlíně ve 20 hodin a podle všeho tedy bude co sledovat.
1: Takovou pozvánku připravil Mirko Vasič, moc děkujeme a zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A ještě přidám informaci, kdy je zápas o bronz. 16:30 Španělky vyzvou Němky, takže dnes se bude bojovat o vlastně tři medaile, to je logické, ale v 16:30 tedy boj o bronz a v 8 hodin večer boj o zlato.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

To blatanka doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport a pojďme si ještě říci průběžný výsledek z šance fotbalové národní ligy. Béčko Pražské Slávy aktuálně v 84. minutě prohrává s Jiškovem 0-1.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
3: Vozíčkáři žádají po vládě víc peněz na osobní asistenty. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač evakuovali v noci hasiči přes 200 lidí. Fotbalisti Slávie budou hrát v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Na dálnici D1 za výjezdem z Brna směrem do Prahy brzdí provoz omezení a počasí bude převážně zataženo, místy déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidi s vážným zdravotním handicapem kritizují nedostatek peněz na osobní asistenty a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili tento týden v ulicích Prahy.
4: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
5: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
6: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Švédové vybírají nový parlament i své zastupitele. Premiérský post obhajuje Ulf Kristersson, který plánuje sestavit koalici s krajně pravicovými švédskými demokraty. Podle průzkumů ale velmi těsně ztrácí na levicový blok stran v čele se sociálními demokraty.
7: Zatímco asi 40% Švédů odevzdalo své hlasy v takzvaném předběžném hlasování, šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová vyrazila až v samotný volební den. Její strana podle průzkumu vyhraje volby podobně jako v posledních více než 100 letech, tentokrát by ale mohla spadnout na rekordní minimum. Vysoký zájem o takzvané předběžné hlasování, které běželo od posledního týdne v srpnu do soboty, může podle volebního úřadu způsobit komplikace při sčítání. Volební lístky se totiž musí rozvést do příslušných komisí, kvůli velkému množství obálek to ale pošta nestíhá. Pokud by byl výsledek mimořádně těsný, mohou o volbách rozhodnout ještě korespondenční hlasy. Jejich poslední část se ale sčítá až ve středu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu si musí zafinancovat sami a zbytek může poskytnout partnerská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
8: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
3: Půjčku ale může firmám poskytnout i Česká exportní banka. Maximální výše podporovaného úvěru je v přepočtu skoro 950 milionů korun.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun a 7 lidí přišlo o život. Následky jsou patrné dodnes a například v Ostravské Nové Vsi.
9: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
10: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
9: No všechno šlo tady, jako.
11: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
12: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
11: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Hasiči se na chorvatském ostrově Brač už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna.
10: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markízách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik HR píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Zlatého lva získal na filmovém festivalu v Benátkách dánský snímek Neznámá žena. Je to historické drama z doby druhé světové války. Zvláštní cenu poroty si odváží izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
13: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Slávie se pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V osmém kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo před Liberec. Teplice poslední dva zápasy vyhrály. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
15: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
14: Souboj Teplic se Slaví začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Za necelou hodinu nastoupí Baník Ostrava proti Pardubicím. Ve 3 odpoledne mají výkop zápasy Plzeň Olomouc a Zlín Hradec Králové. Americký tenista Ben Shelton bude hrát o první grandslamový titul. Na domácím US Open ho čeká finále proti Němci Alexandru Zverevovi. Mezi ženami zvítězila v New Yorku poprvé Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 za Brnem a také na D8 před Prahou. Na dálnici D1 je větší zdržení na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 181 pracují silničáři v levém pruhu. Kvůli údržbě středového pásu je tak průjezdný pouze pravý pruh a kolona je už z Brna od sjezdu na Brno výstaviště z kilometru 190 a zdržení 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před Zdiby na 0. kilometru pracují také silničáři. Tam ta kolona před Prahou má asi 2 kilometry, zdržení 10 minut. Provoz místy znepříjemňuje také deštivé počasí, je třeba myslet na správné svícení. Takzvané denní svícení za deště nestačí.
17: Na D5 se prší a připomenout řidičům, aby se vydlábli na denní svícení a pustili si normální svícení, aby se jim rozsvítily koncovky, protože na mlhovky to není, ale kdyby si pustili ty koncovky, lidi, bylo by to skvělý.
16: A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz v okolí Benešova. Na příjezdu do Benešova řeší nehodu na kruhovém objezdu a pomalejší provoz pak pokračuje až za město. Celkově zdržení okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy.
18: Bylo poledne, aktuálně 12 hodin a 9 minut, pokud právě obědváte, přejeme dobrou chuť.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
18: Na Radiožurnálu Sport dnes nabídneme velice bohaté menu. Po dopoledních předkrmech bude hlavním chodem fotbalová šance liga. Už za necelou hodinu začne v Ostravě duel domácího Baníku s Pardubicemi. V 15 hodin pak odstartují duely Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc a Zlín Hradec Králové. V 18 hodin pak Slávia bude usilovat o návrat do čela tabulky, a to v Teplicích. To vše ale budeme prokládat, řekněme, jednohubkami ze všech sportů, ať už půjde o Formuli 1, hokejovou ligu mistrů, další fotbalové ligy a nebo třeba triatlon.
0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
18: A právě na zastávku seriálu Mistrovství světa v triatlonu teď míříme do Karlových Varů. Závod žen akorát končí a my tak míříme do lázeňského města za naší reportérkou Terezou Cedidlovou.
19: Suverénně si pro vítězství doběhla Britka Georgia Taylor Brownová, která tak přidává k dvěma olympijským medailím z Tokia titulu mistryně světa z roku 2020, taky vítězství na City triatlonu v Karlových Varech závodu série Mistrovství světa. To jí tak posune ze 7. místa průběžného pořadí seriálu určitě o několik příček výš. Na druhém místě se ztrátou 35 sekund na ní doběhla Američanka Taylor Spiveyová, která se s ní držela už v průběhu cyklistické části té 40-kilometrové trati v čele závodu. S pořadím v posledním běžeckém okruhu ještě zamíchala německá úřadující mistryně světa Liza Teršová, která předběhla dlouho se na třetím místě držící Rakušanku Teres Ferzingerovou. No a nejlépe z českých reprezentantek by měla doběhnout 19. Dana Přikrylová. Když teď se dívám, tak ta právě teď míří do toho cíle. Bude to zhruba nějakých 6 minut a 20 sekund ztráta. Ještě na trati jsou další dvě české reprezentantky, Heidi Juránková, to je karlovarská rodačka, ta si drží nějakou 23. pozici, 26. by měla být olympionička Petra Kuříková, která se do Karlových Varů vrátila po dvouleté pauze, kterou si naordinovala kvůli narození dítěte. No a čtvrtá česká reprezentantka Alžběta Hrušková odstoupila tuž v průběhu cyklistické části, kdy se jí stal nepříjemný pád v úvodu té cyklistické části. Ona ještě pak několik kilometrů jela dál, ale pravděpodobně kvůli bolestem poté odstoupila. Za námi je tedy ten ženský závod, mužský závod odstartuje v 15 hodin, budou tam na startu kromě olympijského vítěze z Paříže Alexejí také tři čeští reprezentanti. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Poprvé v historii se pojede hlavní závod Formule 1 na Zbrusu novém okruhu v Madridu. Ten nese název Madring. Včerejší kvalifikaci vyhrál Lando Norris z McLarenu, druhý odstartuje Kimi Antonelli z Mercedesu a na třetí pozici bude Max Verstappen z Red Bullu. Na páté a šesté pozici startovního roštu oba vozy Ferrari, Lewis Hamilton a za ním Charles Leclerc. Právě jezdci italské stáje s dominantní červenou barvou varovali už před tímto závodním víkendem, že nová trať nabízí jen minimální prostor pro předjíždění, tak je proto byla kvalifikace tak moc důležitá. Potvrdí se tato slova? To se dozvíme po 15. hodině, kdy hlavní závod odstartuje. A samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme informovat o aktuálním průběhu.

0: Souboj dvou po 7 kolech střelecky nejúspěšnějších týmů nabídne nedělní program 8. kola fotbalové šance ligy. Obhájce titulu Slavia se chce vrátit do čela aktuálně neúplné tabulky před Liberec. Potřebuje k tomu vyhrát na stadionu Teplic. U Severočechů je vysoká gólová produkce v začátku sezony velkým překvapením. Z útočné hry nebudou chtít skláři ustoupit ani proti favoritovi.
1: Teplický tým od útočného projevu nemá odradit ani nedávná negativní zkušenost. V půlce srpna přijeli s odvážnou hrou na Spartu a schytali jednoznačnou porážku 1-4.
2: Tam jsme doplatili na to, ale říkal to i trenér vlastně v kabině, že nevíme, jak by ten zápas dopadl, kdyby jsme se zatáhli a jenom bránili, takže uvidíme, čím Slávy překvapíme.
1: Řekl teplický záložník Jan Fortelný.
2: Si jsme vědomí ty extrémní síly Slávie, ale určitě nebudeme chtít ustupovat z toho, jaký jsme si tady nastavili režim toho, jak se chceme prezentovat na hřišti. A bude jenom o tom, co si v hlavách nastavíme před tím zápasem, tak aby jsme měli přesně to sebevědomí a prezentovali se ideálně tím útočným fotbalem a zároveň tu Slávii trápili i v tom, že se o nás bude jenom narážet a budeme dobře bránit.
1: Představil si ideální scénář Jan Fortelný. Ten bude pravděpodobně teplickou hru řídit, stejně jako ve všech podzimních zápasech, společně s Marcelem Čermákem. Ten očekává, že nedělní zápas mezi Teplicemi a Slávií nabídne jiný průběh než poslední vzájemná měření sil.
3: Myslím si, že oni taky trošku překopali tuhle sezónu tu svoji hru, ale myslím si, že vlastně furt dominují v tom, v čem jsou silní, což znamená, že oni prostě se nezastaví, běhají po celém hřišti a my určitě do toho zápasu půjdeme s tím, že je budeme chtít překvapit, budeme chtít hrát svoji hru. Samozřejmě určitý taktický pokyny tam budou, ale nemyslím si, že bychom nějak ustoupili od toho, co chceme, a tyhle ty zápasy, proto se to hraje.
1: Teplice se v případě výhry mohou Slávii přiblížit na jeden bod. Marcel Čermák ale počítá s tím, že nebude vůbec snadné se proti Pražanům prosadit.
3: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. Mají hru postavenou na fyzické síle a na fyzické připravenosti. Je to hrozně náročné z toho fotbalu, co hrajou, a oni ho dokážou aplikovat vlastně do té ligy asi nejlíp v celé lize u nás. S tím, že my se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít tak a příběhy se píšou dnes a denně, tak proč nenapsat nějaký v neděli.
1: Zápas 8. kola fotbalové šance ligy mezi Teplicemi a Slavií Praha začne na Stínedlech v 18 hodin. David Kalvas, Radiožurnál.

12 hodin 26 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejová Liga mistrů pokračuje i se zápasy českých týmů. V Liberci se od 16 hodin představí rakouský Graz s mikrofonem Radiožurnálu Sport. Budeme přímo u toho a aktuality v našem vysílání vám tak rozhodně neutečou. V 18 hodin pak aktuálně čtvrtá Plzeň nastoupí ve francouzském Bordeaux. Už za malý moment nás čekají na Radiožurnálu Sport aktuální zprávy.

0: Bude půl jedné a to znamená na Radiožurnálu Sport aktuální zprávy.
1: Radiožurnál 12 hodin a 30 minut. A studiu se zprávami Jana Gulda. Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěti ale upozorňuje, že o této možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví. Častěji ji využívají pravidelní dárci. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily téměř 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil víc než o 32% na 11 665 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Nejméně dva mrtvé a šest raněných je po náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval o tom starosta ruského města v Tatarstánu. Podle serveru Ukrajinská pravda byly cílem místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily i další rafinérii ve Slaviansku na jihu evropského Ruska. Mrtvé a raněné po ruských útocích hlásí taky ukrajinské úřady. Obě země během noci vyslaly do útoků stovky dronů. A Liberec se chystá přesunout zhruba o metr dál od silnice památkově chráněnou 3-metrovou meteorologickou budku u radnice. Na místě stojí od konce 19. století. Magistrát tak chce meteostanici chránit, aby ji neničila projíždějící vozidla.
2: Sport.
1: Španělský cyklista Enric Mas by si měl v Granadě dojet pro premiérové vítězství na Vueltě. Před závěrečnou rovinatou etapou má v čele průběžného pořadí náskok 2 minuty a 15 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Janu Hirtovi patří zatím 15. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Brnem a také na D4 u Voznice. Na dálnici D1 stále čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem do Prahy u Ostrovačic. Na kilometru 179 silničáři čistí středový pás, projíždí se okolo tak pouze pravým pruhem a kolona začíná už za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 188, zdržení pak asi 25 minut na Prahu. Na dálnici D8 stále čekejte menší zdržení na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Uzdib na 0. kilometru, také práce údržby, tam ta kolona má asi 2 kilometry, čekejte 10 minut navíc. 10 minut naberete také na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy u Voznice na 22. kilometru, také práce silničářů a ta kolona tam má 2 kilometry. Na silnici číslo 3 z Prahy do Českých Budějovic vázne provoz na Benešovsku. Na první kolona začíná už před Benešovem, další je pak za výjezdem z města před Mračí. A pomalej se pak jede i u Senohráb před nájezdem na D1. Celkově naberete do Prahy asi 15 minut navíc v kolonách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně zataženo v Čechách a později i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na Moravě a ve Slezsku místy až 22 a na horách v 1000 metrech většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 630 minut na radiožurnálu Sport, čas na náš paramagazín. Zdravotní problémy nejsou důvodem pro to, aby člověk nesportoval. Své o tom ví Martin Zikmund z Neratovic, proto ho můžete potkat na nejrůznějších sportovištích, od vody přes led až po extrémní závody. Zkrátka, sport se stal nezbytnou součástí jeho života.
1: Běhám oberlíř, takže roštěp páteře od malá a to je asi ten největší handicap. Hraju parahokej, jezdím závodně parapaloboardy a běhám různý šílený extrémní závody.
2: Přiblížil svůj handicap Martin Zikmund. Popisuje podrobně svou sportovní kariéru a její průběh.
1: Začínal jsem s parahokejem, dneska už je to vlastně 20 let, takže to už je docela dlouhá doba. Prostě je to klasický hokej vlastně na sáňkách, což asi dneska už mnoho lidí ví. Pak jsem přešel na extrémní překážkové závody za začátku Spartan, kdy opravdu člověk běhá po sjezdovkách, překonává různé překážky. A poslední roky se věnuju de facto vlastně parapadlobordu, kdy máte klasický nafukovací prkno, máte na tom speciální takovou židli a na tom člověk jezdí závody.
2: Parahokej má dnes už jen pro zábavu. Za to na vodě sbírá úspěchy a medailová umístění.
1: Co se týče těch parapadlobordů, tak tam jsem několikanásobný mistr republiky, takže tam se samozřejmě daří. Zároveň i ve světě jsem se účastnil několika zajímavých akcí, kdy jsem třeba jezdil v holandských kanálech 220 km non-stop. Tam jsem teda odstoupil po 96 km po 16 hodinách. A co se týče těch závodů běhání, tak to už mám taky, už jsem tak jako pro radost, už jsou tam takový jako oddychovky.
2: S ohledem na jeho handicap, s roštěpem páteře, se jen těžko dá vybrat sport, který je pro něj nejnáročnější.
1: Takhle nedá se to úplně říct. Každý ten sport má něco. Na tom hokeji samozřejmě člověk musí mít nějakou sílu v rukách, při tom běhání trošičku potřebuje ty nohy, aby mu zafungovaly v některých věcech. Samozřejmě ty ruce taky. V tom parapodboru zase člověk potřebuje třeba i břicho, aby se dokázal i třeba jako zapřít. Takže on každý ten sport má něco a ta náročnost si myslím, že tam asi stejná, záleží strašně moc vlastně třeba těch parapodbordů, jakou vzdálenost jede. Když jede, já nevím, 200-300 metrů, tak tam zase musí být výbušnost, když potom jede 10, 20, 30, 50 kilometrů, tak samozřejmě tam to musí fungovat i třeba ta hlava. No.
2: Může se ale zdát, že sportování na vodě je pro sportovce s handicapem přeci jen nebezpečné.
1: Člověk se, když je neopatrný, jak se vykoupe, no, maximálně, že musí dávat bacha, samozřejmě tím, že jezdíme pod Českým svazem, tak samozřejmě i udržujeme nějaké bezpečnostní věci, takže máme rest tube, což je vlastně taková nafukovačka kolem pasu, kterou člověk zatáhne, vystřelí takový válec. Máme líž vypevněnou vlastně k bordu, takže když člověk spadne do vody, jak mu bord neuplave. A já poslední dobou jezdím i s vestou z nějakých bezpečnostních důvodů, protože samozřejmě i třeba to se poslední dobou stalo, já teda jsem jezdil ještě před, ale co se poslední dobou stalo, kdy ty lidi jsou jako nezodpovědní na té vodě, tak chce mít i příkladem.
2: Jak jste asi vypozorovali, pro Martina Zikmunda je sport nedílnou součástí jeho života. Bez aktivního pohybu si žádný z dnů neumí představit.
1: Tím, že ten sport jsme měli v rodině nebo máme v rodině, táta už nehraje, že jo, samozřejmě v 70 letech fotbal, ale pro ně ten sport je jak manželství, no. Prostě furt někde a ano, já si bez toho sportu neumím ten život představit, no. Já když týden nemůžu nic dělat, tak je to pro mě strašný problém, bolí mě celé tělo. Já jednou asi na tom sportovišti budu muset umřít, no.
2: Před sebou pak má nejrůznější výzvy, včetně jednoho závodu přímo doma v Neratovicích. Na konci září.
1: Pořádáme 24-hodinovou jízdu na parknech, na paddleboardu. Závod, který se jde 24 hodin s tím, že samozřejmě člověk si může zastavit, vyspat se tak, jak potřebuje, počítá se co nejvíc kilometrů. Je to zároveň i český mistrovství republiky v maratonu. Je pravda, že já si tam chci asi potvrdit a doufám, že se to podaří ujet přes těch 100 kilometrů.
2: Uzavřel svůj příběh Martin Zikmund. Z Neratovic Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A už za malý moment přiblížíme v paramagazínu příběh olomouckých parahokejistů, kteří po 21 letech oslavili mistrovský titul. 12 hodin 40 minut posloucháte jediné sportovní rádio v této zemi.

0: sezóny ještě k mistrovským oslavám gólman olomouckých parahokejistů a zároveň šéf klubu Michal Černoch. Cestu za titulem přímo na ledě vnímal účastník paralympiády v Miláně Martin Žižlavský.
1: Titul byl super záležitost, já teda osobně jsem si ho asi neužil tak, jak bych měl, ať už nějaký oslavy nebo i ty pocity okolo, protože jsem se mentálně zaměřoval hlavně na tu paralympiádu, a takže to mě trošku jako emočně minulo ten titul, ale jsem rád, že to dopadlo a že většina kluků stoužila.
0: Olomoucký titul byl pro mnohé překvapením.
1: S tím, že přišel Martin Jopa do týmu, tak tam vlastně jsme cítili tu šanci, takže jsme zatím šli a dopadlo to. No. Ač ty Vary teda mají vždycky kvalitu a letos podle soupisky víme, že ji budou mít o to větší zase.
0: Martin Žižlavský moc dobře vnímá, že obhajoba titulu nebude jednoduchou záležitostí. Právě zmíněné Karlovy Vary hodně posilují.
1: Když všichni viděli teďka, že vlastně do Varu jde Alex Ohár a že Ráďa Zelinka vlastně bude hrát taky, takže tam jako jde vidět, že ta kvalita se zase něco zvedla. O to těžší to budou mít všechny ostatní týmy, včetně nás, ale určitě jim nedáme nic zadarmo a budeme se zase snažit jít až za tím titulem. Kluci něco natrénovali na společném soustředění a teďka začne sezóna, takže doufám, že to půjde furt nahoru ty výkony. No. Uvidíme, jestli se někdo přidá, máme tam nějaký nový hráče zase ze Slovenska asi v týmu, takže to uvidíme, no, jak se to pak poskládá na ligu.
0: Kohouti se nyní představili na domácím turnaji. Některé opory ještě ale chyběly. Kádr se každopádně obměnil. Pokračuje Michal Černoch.
2: Změnil se náš kapitán, plní si vojenské povinnosti, tak je na misi. Radek Jedlička, který vlastně nás dovedl k tomu titulu, ale zase se nám vrací někteří kluci, kteří nehráli. Jeden ze Slovenska, podařilo se nám nabrat asi dva nováčky nebo tři, kteří budou hrát za nás, tak uvidíme, co z toho bude.
0: Není ovšem jednoduché nové hráče pro parahokej získat.
2: Je to těžký, jako na naši republiku těch klubů je tady dost a prostě většinou se to hromadí ve větších městech, takže s tím máme trošku problémy tady, ale tak za každého hráče zaplať pán Bůh za něho. Trénujeme hlavně tady v Olomouci. Bohužel pořád je tady jedna ledová plocha v tým Olomouci, což je velká komplikace. Takže tréninky, že začínáme v 9, o půl desáté večer. Je to složitější, ale zase musím říct, že jakoby tady zimní stadion nebo vedení a i Olomoucký kraj nám vychází vstříc a s podporou.
0: Uzavřel povídání o parahokeji a mistrovském klubu Michal Černoch. Z Olomouce Pavel Petr, Radiožurnál.

Po obrovském úspěchu komplikace pro českého motocyklistu Filipa Salače po premiérovém triumfu v Británii nedokončil další závod seriálu Mistrovství světa v kategorii Moto2. Tentokrát odstoupil v italském Misánu z pátého místa po technických problémech. Pohled do Itálie teď ještě živě, aktuálně dvě kola před koncem závodu v čele závodu a Moto2 Španěl Manuel González. 12:51, posloucháte Radiožurnál Sport. Za malý moment už se vydáme do Ostravy, protože se blíží další utkání fotbalové šance ligy. Konkrétně domácí Baník střetne se společně s Pardubicemi. Hezký poslech!

0: 12 hodin 55 minut a posloucháte Radiožurnál Sport. Následující nejenom minuty, ale také hodiny bude plnit naše vysílání hlavně fotbal, a to konkrétně domácí tuzemská šance liga. Už za několik minut odstartuje zápas mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi v rámci 8. kola právě nejvyšší domácí soutěže. A tak my už se spojujeme živě na Bazali, kde je reportér David Procházka. Přeju ti hezký den.
1: Hezké odpoledne z městského stadionu ve Vítkovicích.
0: Davide, prvně musím se zeptat na sestavy obou manšaftů. Udělali trenéři změny v základních sestavách oproti třeba minulým zápasům?
1: Udělali, ale není to nic drastického. Můžu vyjmenovat sestavy obou týmů. V brance Baníku Jedlička, tříčlenná obrana, Skiba, Noga, Míček. V záloze Bevené, Boula, Traore a Holcera, vepředu Kubala a nad ním ještě dvojice útočníků Škrkoň a Jurečka. To znamená, že v základní sestavě je Škrkoň, vrací se tam Noga. No a na druhé straně brankář Neumann, čtyřčlenná obrana Icha, Halinský, Traore a Mahuta, defenzivní záložník Jelínek, ofenzivnější Hlavatý, dvojice křídel zprava Godwin, zleva Samuel, uprostřed Šimek, no a na hrotu ex-baníkovský útočník Abdullahi Tanko. Velký pozor si dnes musím dávat na dva hráče z pobřeží Slonoviny. Na straně domácích Abubakar Traore, na straně Pardubic Muhammed Traore, takže celkem rozšířené africké jméno, podobně jako Sise, podobně jako české třeba Novák nebo Procházka.
0: Říká reportér David Procházka. Podle kulisy to vypadá, že stadion v Ostravě Vítkovicích bude poměrně slušně zaplněn, je to tak?
1: Slušně bych řekl, na ligové poměry určitě, na baníkovské si troufám říct, že nebude úplně tak plno, jak by mělo být, jak jsme v Ostravě zvyklí. Odhaduju tu návštěvu teď, když mají fanoušci Baníku nad hlavou šály, tak tu návštěvu bych teď odhadl tak kolem 8 000, což je pro Baník podprůměrné číslo.
0: Zaměřme se právě ještě na domácí tým, který vede Roman Skuhravý. Baník Ostrava v posledních dvou zápasech skóre 0-7. To je asi obrovský problém. Hraje v uvozovkách Roman Skuhravý dnes o svou židli?
1: To bych neřekl, myslím si, že Baník nebude teď v dohodné době měnit trenéra, ať se děje, co se děje, protože tou minulou sezónou už je Roman Skuhravý de facto pátým trenérem za kalendářní rok pro Baník Ostrava, takže myslím si, že i kdyby Baník prohrál, tak se po případě Romana Skuhravého nic dít nebude, ale jednoznačně je jasné, že Baník Ostrava má problémy v defenzivě, dostal hodně gólů a dává málo gólů, 4 góly, ale zase na druhou stranu má velkou vítěznost bodů, protože na 4 vstřelené góly získal 9 bodů, má podobné skóre jako Pardubice, ale Pardubice mají jen 2 body, takže zatím je Baník efektivní a očekává se dnes samozřejmě výhra Baníku, i když to nebude jednoduché.
0: Doma se Baníku Ostrava daří ze 3 domácích zápasů, to jsou 2 výhry. Uvidíme, jak to bude dnes, už za malou chvíli přímý přenos právě reportéra Davida Procházky z utkání Baník Ostrava Pardubice. Pro tuto chvíli naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
3: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
0: Ano, hokejová Tipsport Extraliga začne ve středu. Budeme se jí ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě hojně věnovat. Teď ale jdeme na fotbal. A jak už jsme zmínili, na utkání nejvyšší domácí soutěže mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. Tento zápas 8. kola fotbalové šance ligy bude komentovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport reportér David Procházka. Davide.
1: Slyšíte stále natěšené fanoušky Baníku Ostrava, kteří skandují před úvodním výkopem, který provedou Pardubice, konkrétně je to záložník Jelínek, který stojí u míče a bude rozehrávat směrem dozadu. Hlavní rozhodčí Vojtěch Opočenský ještě čeká na pokyn z režie televizního přenosu, aby mohl začít zápas. Spolu s ním budou na čarách Václav Ježek, slavné fotbalové jméno, a Lucie Ratajová jako druhý asistent rozhodčího, čtvrtým rozhodčím Lukáš Nehasil. a Miroslav Zelinka a Ladislav Siksa je. A zápas 8. kola šance ligy za malou chvíli začne. Ještě jednou si řekněme v rychlosti sestavy obou týmů. V brance domácího Baníku Jedlička, tříčlenná obrana, Skibanoga Míček, v záloze Bevene, Boula, Traore a Holzer a trojice útočních hráčů Kubala a vepředu Škrkoň s Jurečkou. A teď právě zápas začal, sestava Pardubic, Neumann v brance, v obraně Icha, Halinský, Traore a Mahuta, dvojice záložníků Hlavatý, Jelínek, dvě křídla Godwin vpravo, Samuel vlevo, Šimek mezi nimi, no a na hrotu Tanko, to je rychlonohý útočník, který už teď si zabíhá za obranu Baníku Ostrava, ale nedostane se k míči, protože byl tam právě Šimek, který skončil v autu, ale míč šel přes Baníkovce do autu, takže Samuel už může u levé postranní čáry vymýšlet nějakou akci, teď si naráží s Tankem, ale Tankový míč odskočil ze 16 zpátky vlastní polovině. No a Baníkovci teď získávají balon, nezískávají. Jurečka se k němu nedostal, Škrkoň ještě napadá rozehrávku Mohameda Traorého, ale Pardubice zatím dobře kombinují, ale teď Traore, Baníkovský a Abubakar Traore získal balón a Kubala může dopředu. Rozbíhá se mu Bevene, který nastoupil tedy neočekávaně zatím na levé straně a Holzer vpravo, takže proti očekávání si oba dva krajní hráči své posty vyměnili, ale myslím si, že to bude záměr trenéra Skuhravého a že možná se několikrát za zápas vystřídají podle toho, jak jim to půjde, ale pozor teď na Tanka, který na rohu pokutového území utekl míčkovi, ale už svůj pohyb zbrzdil a teď je to Šimek, který se snaží vytvořit si před 16. střeleckou pozici. Ve druhé minutě zastavu 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. Teď je to znovu Samuel, po levé lajně se snažil vyzrát na Holcera, ale žádné zděšení v obraně Baníku Ostrava teď nemusí panovat, protože je vše zažehnáno, Holcer odkopl míč do autu a tak Samuel může rozehrávat aut směrem dozadu. Kapitán Hlavatý se zapojil do kombinace s Traorem, pardubickým Traorem, Mohamedem, no ale už se Pardubice dále nedostali. Teď je to Abubakar Traore, to znamená ten baníkovský, přihrává Holcerovi, Holcer měl před sebou Samuela, nedostal míč polajně přes něho, ale bude to baníkovský aut na začátku třetí minuty zápasu. Slyšíte stále fanoušky Baníku, kteří i přes ty poslední dva velmi nepodařené výsledky 0-4 v Mladé Boleslavi a 0-3 v Jablonci v dohrávce v týdnu, tak stále pozbuzují svůj tým. Teď je to Škrkoň, který bojoval už na útočné polovině o balón. Byl tam Mohamed Traore, který si tam vrhnul tělem a posunul míč do autu, takže Baník rychle vhodil, ale teď Hlavatý už získává balón pro Pardubice, ale daleko se nedostal. Vystoupil proti němu Boula a Hlavatý musel ve zmatku rychle odehrávat míč a je z toho další aut pro Baník Ostrava, který bude vhazovat z pravé strany Skiba. Skiba až na hrot Jurečkovi a Škrkoňovi, ale ten aut byl celkem nepřesný, takže Pardubice odvrátili. Teď je míč ve vzduchu a už je to zase Samuel, který vymýšlí kolmou přihrávku dopředu, ale je dlouhá. Bude to odkop od baníkovské branky. Začala čtvrtá minuta zápasu 8. kola šance ligy mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. Zatím skóre 0-0 bez zakončení na jednu ze dvou branek. Pardubice hrají teď častěji na útočné polovině. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. A teď jsme viděli těžkou, zkomplikovanou rozehrávku brankáře Jedličky, který dával kolmou přihrávku na Abubakara Traorého, ale vše Baníku vyšlo a tak už se může posouvat k půlici čáře. Míček spolu se Skibou, teď jako poslední dva obránci, noga je trošku vysunutější, ten střední z té trojice, ale Jurečka opět dostal těžký balón, ke kterému měl daleko a tak rozehrává brankář Neumann. Dlouhým odkopem na půlici čáru, tam je hlavičkující míček, ale nepřesně nacházel Kubalu. Kubala měl k míči daleko a tak budou Pardubice vhazovat. Konkrétně je to pravý obránce Icha, který už zdvihá balón nad hlavu. Na konci čtvrté minuty, teď právě začíná pátá minuta, rozhodčí Opočenský ještě posouvá Ichu zpátky a ten raději tedy udělal pár kroků dozadu a vhodil dozadu, takže teď nemohl rozhodčí Opočenský nic namítat, ale pod klouznutí teď pardubických hráčů Traore získává pro Baník Ostrava centr do pokutového území, ale opět nepřesný z kopačky Bouly pravačkou z hranice pokutového území se snažil na levé straně najít Kubalu, ale znovu to bylo příliš daleko před baníkovského ofenzivního hráče. A tak z toho bude zase jen odkop od pardubické branky v polovině páté minuty za stavu 0-0. Vladimír Neumann, který chytal a je odchovancem, ještě v této sezóně chytal za Karvinou, daleko odsud, zhruba 30 kilometrů v Karviné působil Vladimír Neumann, ale Baník také získal do svých řad dva hráče, kteří jsou dnes v základní sestavě z Karviné v létě, jak Abubakar Traoré, tak také Skiba, ukrajinský obránce. No a pozor teď na zakončení Samuela, který se snažil levačkou napálit míč na brankáře Jedličku, ten ale zasahovat nemusel, protože obrana ten míč srazila, ale Pardubice rychle vhazují. Teď může do 16. Godwin z pravé strany, ale je tam Bevenek, který hraje na té levé straně od začátku zápasu, obvykle nastupuje vpravo, dnes tedy si prohodili posty s Danielem Holcerem. Bevene zleva, zatím má spíše obrané povinnosti, zatím se neprojevil v útočné fázi. Polovina šesté minuty a dlouhý aut bude zahrávat Icha. Je to zhruba 10 metrů od rohového praporku. Dlouhý aut, který ale baníkovská obrana odvrátila. Teď Bevene může prověřit rychlostní schopnosti Ichy, ale Icha měl k balónu blíže, zašlápl ho a posunul na Hlavatého. Teď zase Bevene musí zpátky, Hlavatý ho obtěžuje a fauluje. Což rozhodčího Počenský, jestli jste slyšeli píšťalku ve vysílání radiožurnálu Sport, tak zapískal. Sedmá minuta zápasu začíná a Míček rychle položil míč na hrací plochu a rozehrál na Jedličku, to znamená Baník Ostrava se pomalu posouvá k útočné polovině, zatím ještě Boula s Abubakarem Traorem na vlastní polovině a také poslední hráč Baníku Noga si teď nahrál se Skibou. Jevhenij Skiba, tento ukrajinský obránce, přišel z Karviné a trenér Skuhravý mu dává od začátku sezóny důvěru. Baníkovská obrana ale inkasovala už 14 gólů v této sezóně. A teď dělá Skiba chybu, ale je tam Jedlička před pokutovým územím a vypadá to, že se ho Samuel lekl, ne, Godwin to byl, který tam dobíhal před pokutové území. Jedlička nemohl hrát rukou, bylo to zhruba metr a půl před pokutovým územím a Godwin se lekl brankáře Jedličky. Kdyby pokračoval dále, tak by ho lehce obehrál a zakončoval do prázdné branky. Tak Skibova chyba v rozehrávce mohla vést první šanci Pardubic, ale Pardubičtí, řekl bych, prováhali tu možnost, protože Jedlička trošku zaváhal, nemohl hrát nohama. Ten balon zůstal stát před šestnáctkou a Jedlička ani neodkopl. Osmá minuta. Teď zraněný pardubický hráč na obrané polovině. Vypadá to na Halinského, který tam schytal nějakou ránu. Teď se zvedá.
0: A pokud je tedy hra v Ostravě Vítkovicích přerušena, tak můžeme informovat ze studia radiožurnálu Sport na malou chvíli třeba o jiných sportech a závěrečnou 21. etapou se startem a cílem v Granadě bude ukončen 81. ročník cyklistické Vuelty. V červeném trikotu lídra nejspíš potvrdí premiérový triumf Enric Masa, který bude prvním domácím vítězem španělské Grand Tour od Alberta Contadora v roce 2014. Mas se dostal do vedení v osmé etapě po odstoupení zraněné hvězdy Tadeje Pogačara a červený dres bez problémů uhájil i ve včerejší královské etapě. Před čtyřnásobným vítězem závodu Primožem Rogličem aktuálně vede o více než 2 minuty. Český cyklista Jan Hirt je 15. Poslední 21. etapa cyklistické Vuelty odstartuje dnes v 16 hodin a 30 minut. Teď už ale v 13 hodin a 9 minut na radiožurnálu Sport můžeme zamířit zpět na fotbal. Ještě připomenu dnešní ligový program Viktoria Plzeň Sigma Olomouc Zlín Hradec Králové, to jsou duely, které začnou v 15 hodin, Teplice Slávia, to je zápas, který odstartuje v 18 hodin. Co už ale začalo, to je duel Baníku Ostrava s Pardubicemi a my se znovu vydáváme za reportérem Davidem Procházkou.
1: Musí spěchat. Na pravou stranu baníkovci ubránili rohový kop Pardubic. Stále 0-0 mezi Baníkem a Pardubicemi. Sice došlo k nějakému drobnému zmatku po tom rohovém kopu v obraně Baníku, ale žádné zakončení Pardubic nepřišlo. Už končí 9. minuta, teď vidíme na levé straně další průnik Samuela, ale znovu zastavený s Skibou. Ale Pardubice centrují do pokutového území, ale přetažený centr na Jichu. To by musel měřit asi 8 metrů, aby na ten míč dosáhl. 10. minuta zápasu a Jedlička, kapitán Baníku Ostrava pro tuto sezónu, bude rozehrávat nakrátko s Nogou a už má míč na levé straně. Levý obránce Míček, který vrací Nogovi a Noga si teď vybere pravou stranu a Skibu. Pardubice se zatahují k půlcímu čáře a paní Mníchovci zase rozehrávají zprava na střed a zahraje si i brankář Jedlička v polovině 10. minuty. Míček si přibíhá blíže pro balon, ale Jedlička nakopává na Kubalu. Kubala v souboji s Ichou. Kubala sklepl balon pro Beveného pod sebe. Mníchovci už jsou na útočné polovině. Traoré rozděluje míč na Boulu do pravé strany. Boula má před sebou ale 2-3 pardubické, takže znovu přes Abubakara Traorého a teď má míč Holzer. Levák na pravé straně navádí si míč na střed, přetažený centr. To už je vidět teď, že podkopl míč příliš a Bevene byl navíc odstavený Godwinem, takže se k žádnému zakončení také Baníkovci nedostali. V 11. začínající minutě, tak stále v 8. kole šance ligy, platí skóre 0-0. Vy posloucháte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější digitální stanici v Česku. No a vidíme zase rozehrávku Pardubic. Mohamed Traoré rozehrál na levou stranu, ale teď Pardubice pod tlakem a Traoré musí vracet brankáři Neumannovi. Ten se nerozpakoval s dlouhým odkopem, protože už tam byl na malém vápně Kubala u něho. A teď Baníkovci získávají ve středovém kruhu balón, ale míček ho zahrává zpátky brankáři Jedličkovi na jistotu. A tak znovu Ukrajinec Jevhení Skiba rozehrává na Holcera, ten vrací. Baníkovci zatím na vlastní půli, ale teď dlouhý nákop na Jurečku od Skiby. Jurečka v souboji se dvěma pardubickými hráči, má to těžké a bude z toho podle sudí Adámkové, Ratajové, pardon, out pro Pardubice. Ukázala směrem k půlicí čáře, to znamená, že Pardubice vhazují dozadu. Nákop Traorého dopředu, Skiba v souboji se Samuelem a bude to další out pro Pardubice. Pardubice se posouvají blíže k půlicí čáře, stále na vlastní obrané polovině. 12. minuta zápasu. Návštěva, jak jsem ji před zápasem odhadoval, zhruba takových 8, možná 9 tisíc. Uvidíme, jestli se ještě tribuny nezaplní těmi lidmi, kteří se ještě občerstovali venku, ale myslím si, že to už vypadá, že už všichni sledují tento zápas. Teď ale Kubala, zase nepřesná přihrávka na Jurečku v situaci, kdy se obrana Pardubic trošku otevřela a Baníkovci získali balon na útočné polovině, takže trenér Skuhravý už teď pochoduje kolem toho vymezeného území na své střídačce a řekl bych, že teď ho to trošku nadzvedlo, ta nepřesná přihrávka, protože přesně takové ztráty se mají trestat a je nejjednodušší je potrestat, když je obrana nepřipravená. Ale teď na druhé straně Pardubice u brankové čáry z levé strany, kapitán Hlavatý před Boulou nahrává zpátky Samuelovi a Samuel, ten je hodně aktivní v úvodu zápasu, ale zatím se neprosazuje přes Holcera a Skibu, kteří ho nepustili zatím do žádného nebezpečného centru a teď také ne. Navíc z toho bude out pro Baník Ostrava. Polovina 13. minuty a Jevhení Skiba bude vhazovat. Teď ho rozhodčí Opočenský zastavuje a ještě o pár metrů vrací, tak je vidět, že rozhodčí Opočenský si na toto situace potrpí a ještě o další 2 metry, 3 metry posouvá Jevhenije Skibu zpátky, ten udělal stejně 2-3 kroky, samozřejmě před tím odhodem směrem dopředu. No a Jurečka zase bojuje o balón v těžké pozici. Má to docela dost těžké Václav Jurečka v těch soubojích. Ale pozor, teď je na pardubickou akci. Godwin a Bevene, to je známá dvojice a teď to Bevene zvládl u brankové čáry. Odstavil Godwina a není z toho ani rohový kop, ani žádný nebezpečný centr. Naopak odkop od baníkovské branky, Jurečka spěchá, posouvá míč Nogovi, střednímu obránci, Kamerunci, který dává Ukrajinci Skibovi a možná za chvíli dostane míček na levé straně balon, ale ten je teď zavřený tankem, takže Noga znovu vybírá pravou stranu, Skiba, Boula a znovu Skiba a zahraje se znovu brankář Jedlička, protože 3-4 pardubičtí hráči teď dobře běhali v tom prostoru, kudy chtěl Baník rozhrávat. 14. minuta, polovina 14. minuty. Míček si teď vybral Kubalu, Kubala vrací Nogovi, Noga znovu Kubalovi, ale po straní čáře a na zádech měl Kubala 2 pardubické hráče a tak vybojoval jen out. Teď je trenér Skuhravý ukazuje Nogovi, jakým způsobem rozehrávat. Samozřejmě jako střední obránce bude mít v té rozehrávce od vlastní branky nejvíce balónů a on bude určovat, jestli se bude hrát po pravé nebo po levé straně. Ještě tak možná záložníci Boula s Traorem, který má teď míč už na útočné polovině. Vlevo míček centruje, přetažený centr, Jurečka odstavuje Traorého z Pardubic, ale tam nedobíhal Holcera, doskočil si tam pohodlně brankář Pardubic Neumann. Stále 0-0 mezi Baníkem a Pardubicemi, bez výraznější šance, i když šance se mohla zrodit po chybě Skiby, ale to by musel Samuel dobíhat trošku ostřeji k brankáři Jedličkovi, který před pokutovým územím zastavil balón a neodkopl ho, nemohl chytat do rukou. A tak teď sledujeme další pardubickou akci. Řekl bych offside, Tanko vysunul Godvina, ale řekl bych, že ten byl v offside, ale hra pokračuje. Mezitím Bevene Baníkovský získal opět balón, ale Godvin se zapojil do toho souboje dvou afrických hráčů a teď si dávají co proto. Bylo to hodně tělem, ale čistě. No a nakonec je z toho out pro Baník Ostrava. Teď začíná 16. minuta a míček bude vhazovat a vypadá to na pardubické střídání. Tak jestli Šimek nedohrál, protože Šimek byl tím, který zůstal před malou chvíli ležet na hrací ploše. Ano. Takže Šimek jde z hrací plochy a místo něho přijde Václav Drchal.
0: První střídání aktuálně v utkání Baníku Ostrava s Pardubicemi. Můžeme tedy na malou chvíli zmizet z Ostravy Vítkovic a informovat také o jiných sportech. Hokejová Liga mistrů dnes pokračuje i se zápasy českých týmů. V Liberci se od 16 hodin představí rakouský Graz, v 18 hodin pak ve francouzském Bordeaux přivítají aktuálně čtvrtou Plzeň. Samozřejmě i o tom domácím zápase Liberce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. My už teď můžeme vrátit do Ostravy Vítkovic na utkání fotbalové šance ligy mezi domácím Baníkem a hostujícími Pardubicemi. Reporter David Procházka má slovo.
1: 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi, to skóre stále platí. Viděli jsme první střídání, Václav Drchal je na hrací ploše místo zraněného Šimka, který zůstal před pár minutami ležet na vlastní polovině po nějakém předešlém souboji, když balón byl už na druhé straně, na útočné polovině Baníku, kde se hraje většinu toho zatím průběhu 16,5 minut. Pardubice jsou aktivnější, ale do šance se nedostali, stejně tak Baník Ostrava. A teď sledujeme právě Drchala, nového hráče na hrací ploše, který svou rychlostí a důrazem může dělat problémy baníkovské obraně. Tichá se teď zabíhá pro balón, který poslal Drchal nepřesně na druhou stranu a hraje také brankář Neumann, brankář Pardubic. Teď posouvá míč do levé strany na Traorého, Traoré a mezi stopery si zaběhl kapitán Hlavatý, tak teď se zapojil tento ofenzivní záložník do rozehrávky na vlastní polovině a v offsideu teď je Goodwin. Takže Baník Ostrava bude rozehrávat zhruba 20 metrů před pokutovým územím. Už Abubakar Traoré posouvá míč doprava na Evhenie Skibu, teď také Noga na pravou stranu na Holcera, tak zatím si Holcer a Bevene drží ty neobvyklé pozice, Holcer zprava, Bevene zleva, ale zatím to k lepším akcím nevede a teď Hlavatý nakopává míč na Tanka. Tanko měl smůlu, že po odrazu se míč odrazil přímo do rukavic brankáře Jedličky, který číhal na hranici pokutového území, ale byl to dobrý náznak nákopu za baníkovskou obranu. Teď zase Bevene vrací míč Nogovi a ten hraje se Skibou na vlastní polovině, ale přihrávka už míří přes půlící čáru. Teď se Traoré, Abubakar Traoré dobře vyhnul Hlavatému, zavezl míč až před pokutové území a tam hrají Kubala s Boulou. Boula má před sebou bránící hráče, takže nestřílí, ještě se otáčí, posouvá míč do pravé strany Skibovi, ten vrací Boulovi, už by měl přijít centr, znovu Skiba a znovu Boula. Tak kdo se odhodlá centrovat, Boula to nebude, znovu vrací Skibovi, Skiba centruje, ale Hlavatý se tam zatáhl a odhavičkoval ten centr, který mířil na střed pokutového území. Stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi a bude to autové vhazování. Pro Pardubice pomalu tam míří Mohamed Traoré, ale vhazovat bude Mahuta, jestli vidím dobře. Ano, Mahuta hledá vepředu své spoluhráče a od Drchala nebo od Baníkovce, kterým byl Noga, šel míč do zámezí. Byl to Noga, jak se nakonec shodli, jak rozhodčí Ratajová, asistentka, tak hlavní Opočenský. A bude to znovu Mahuta, který bude vhazovat na levé straně. Teď má proti sobě Boulu, ten ho zavřel u lajny a nakonec odpadl v souboji tělo na tělo, takže Mahuta mohl nahrát zpátky a už letí míč nákopem na Tanka, který byl nachytán v offsideu. Takže původně to vypadalo vše v pořádku, ale čárový rozhodčí Václav Ježek zvedl praporek nad hlavu zhruba takových 30 metrů od baníkovské branky a baníkovci budou rozehrávat. 20. minuta, Jedlička se trošku proběhne po Skibově pasu zpátky, teď trošku zakroutil hlavou a vrací Skibovi, o dost přesněji, než Skiba nahrál Jedličkovi. No Holcet na pravé straně. Zaváží míč na střed a teď nakopává na Beveného, ale míč míří příliš k brankáři Neumannovi, který si zpracoval pohodlně nohou, protože Bevené svůj pohyb vpřed zastavil, viděl, že nemá šanci být u míče dříve než pardubický brankář. A teď hraje znovu Mahuta na levé straně. Pardubic, přízemní přihrávka na Tanka. Tanko je rozeběhnutý, má proti sobě obranu a teď vysouvá vpřed. A je to gol! Tak Drchal přišel na hřiště, dostal přihrávku od Samuela z levé strany a zhruba z 8 metrů propálil po zemi brankáře Jedličku. Takže Pardubice předvedli další kolmou akci z levé strany a střídající Drchal otevírá skóre. Přesně jak jsem říkal, tento hráč může baníkovskou obranu hodně zlobit. No a Baník prohrává doma s Pardubicemi 0-1. Teď ještě střední obránce Noga uklidňuje své spoluhráče, ale řekl bych, že právě on tam docela dost chyběl při náběhu Drchala. Takže Václav Drchal dostává Pardubice do vedení. Pardubice byly v úvodu zápasu mírně aktivnější, lepší bych řekl určitě, a také zaslouženě vedou. Teď ještě Jurečka komunikuje s ofenzivními hráči, kteří už jsou připraveni na rozehrávku s Kubalou a Škrkoněm. Zatím toho Baník dopředu moc nepředvedl. A tak Pardubice vedou ve 21. minutě 1-0 nad Baníkem Ostrava. Vše v pořádku, žádné pochybnosti, už je rozehráno, takže potvrzené to vedení Pardubic. No, teď už Abubakar Traore, domácí defenzivní záložník, rozehrává přes míčka a Nogu na pravou stranu na Skibu. Holcer u postraní čáry, ale na půlicí čáře také, takže hodně daleko od pardubické branky, znovu vrací obránci Skibovi a ten zahraje až kapitánovi Jedličkovi. Řekl bych, že Baníku chybí větší počet kreativních rychlých hráčů v té útočné fázi. Jurečka teď se snaží vysunout Holcera, ale toho tam určitě pokryje Mahuta tělem. Ano, také se tak stalo a bude z toho jen odkop od pardubické branky. Takže trenér Pardubic Jan Trousil teď ruce v kapsách a spokojeně se prochází po tom atletickém tartanu před střídačkou Pardubic, protože Pardubice vedou 1-0 po gólu střídajícího Drchala. Pardubice už rozehráli, na pravé straně si říká o míč Icha, ale bude to dlouhý nákop. Znovu na Tanka, Tanko v souboji s míčkem. Míček má možná o dvě hlavy víc než Tanko, také na dvakrát ten souboj vyhrál. A teď došlo k faulu Jurečky na Mahutu. Mahuta u středového kruhu hlavičkoval a Jurečka ho pak dohrál tělem. Takže faul Baníkovců, kteří prohrávají na domácím stadionu s Pardubicemi 0-1 ve 23. minutě. Rozehrávka Pardubic, Halinský si zaběhl k míči na ten středový kruh ještě na vlastní obranné polovině. Pardubic nahrává si s hlavatým, ten mu vrací narážečkou zpátky a Halinský rozehrává doleva na Mohameda Traorého. Skiba odhlavičkoval před Samuelem. Teď je míč ve vzduchu, boj o míč, Skiba znovu předskočil Samuela, ale balon se odráží k pardubickým hráčům. Ale Jurečka teď je dostatečně důrazný, až moc, protože ten první pohyb Halinský zvládl a byl z toho nakonec faul, tedy Jelínek to byl, který se rychle zvedl a Pardubice také stejně rychle rozehráli a hlavatý už kreativní hráč může rozehrávat, ale Noga byl teď důraznější a Škrkoň může jít sám na branku, ale rychlost neměl pořádnou, naopak tam přiběl Mohamed Traore a zakřižoval Škrkoně, takže pardubická ztráta, Noga dobře předskočil jednoho z pardubických hráčů, který měl dostat přihrávku od hlavatého a rodil se rychlý protiútok, který ale rychle utěl. Mohamed Traore, který zastavil Škrkoně v postupu před na Neumanna. A znovu Traore levačkou nakopává za obranu Baníku Ostrava. Jedlička jde ven z brány, takových 10 metrů před pokutové území, zvládl to. A Baníkovci teď budou muset začít hrát. Vypadá to, že mají teď větší aktivitu. Bevene na levé straně dělá zasekávačku na pravou nohu. Centr na Škrkoně přetažený. Je tam znovu Mahuta, který odhlavičkoval. A ještě Samuel se vrátil a odkopl do autu. Takže Holcer teď rychle vhazuje na Abubakara Traorého. Maníkovci na útočné polovině snaží se o vyrovnání, protože prohrávají 0-1. Abubakar Traore centruje, ale byl tam Icha před Jurečkou. Jurečka tam zabíhal na zadní tyč a patrně by hlavičkoval do prázdné branky, pokud by tam ještě nebyl Icha. který je vysoký obránce a dobře si počkal na ten center a odhlavičkoval mimo. Takže bude z toho rohový kop pro Baník Ostrava v polovině 25. minuty. Baníkovci po tom inkasovaném gólu přeci jen zvedli teď aktivitu a snaží se ještě do poločasu nějaký ten gól vstřelit. 25. minuta, bude to z levé strany, Boula na krátko s Jurečkou, Boula nastřelený míč na přední tyč po zemi, ale byli tam pardubičtí obránci, kteří ve skluzu odpravili ten míč do bezpečí, konkrétně to byl Mahuta, který šel do takového polosklůzu, Sedě vlastně odpalil míč ze 16, ale Baníkovci rychle vhodili a míček opět na levé straně vysouvá Beveného, Tanko na ten míč nedosáhl, ale je tam druhý hráč Mahuta, který se znovu zapojil do defenzivy a vybojoval autové vhazování pro Pardubice, které vedou 1-0. Teď také trenér Pardubic Jan Trousil komunikuje s kapitánem Hlavatým a nějaká nespokojená gesta jsou vidět. Takže teď sice Pardubice vedou, ale teď poslední minuty zase patří trošku Baníku Ostrava ve 26. minutě. Teď rozehrává Halinský na brankáře Neumana. Neumann si hraje s míčem uvnitř 16.
0: 26. minuta, Baník Ostrava a prohrává s Pardubicemi 0-1. Za malou chvíli se do Ostravy Vítkovic vrátíme za reportérem Davidem Procházkou. Aktuálně posloucháte radiožurnál Sport ve 13 hodin a 26 minut. Dnes nás čeká poslední zápas tohoto roku ve dvouhře na tenisovém Grand Slamu. O titul z US Open zabojují po 8. hodině večer Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. V New Yorku stále máme našeho reportéra Davida Prozu, který vás samozřejmě o aktuálním dění bude večer informovat. Teď už ale zpátky na fotbalové trávníky. Ještě předtím, než se vydáme na ten v Ostravě, tak můžu nalákat na další program 8. kola nejvyšší české soutěže. V 15 hodin začnou dva duely. Viktoria Plzeň přivítá Sigmu Olomouc a v 15 hodin začne také duel mezi Zlínem a Hradcem Králové. V 18 hodin pak odstartuje utkání Teplice Slávia. Teď už ale zápas, který se hraje, a tedy Baník Ostrava Pardubice a reportér David Procházka.
1: 27. minuta, stále 1-0 pro Baník Ostrava, pardon, pro Pardubice, ale už to mohlo být 2-0 pro hosty, protože dobře si zpracoval míč na prsa Samuel po dlouhém křížném nákopu Halínského na hranici 16. Souboj s Holcerem, ten tím pádem z toho souboje odpadl a Samuel si zpracoval tak dobře na prsa, že byl hned v gólové šanci 16. a pravačkou se snažil střílet na zadní tyč, ale brankář Jedlička levou rukou vyrazil tu ránu a pak už si s tím vyraženým balónem poradila baníkovská obrana, ale teď další rychlý break, Tanko dostává včas přihrávku, ale Jedlička je hodně daleko před brankou a pomáhá baníkovské obraně, takže míček může znovu hledat na levé straně Holcera, už se prohodil v tuto chvíli Holcer s Bevenem. Takže Holcer na té své levé straně, Bevene na té své pravé, takže tento záměr v úvodu zápasu spíše nevyšel, protože Baník Ostrava nebyl příliš aktivní a na útočné polovině příliš nepředvedl. Teď zkouší Boula průnikovou přihrávku na Holcera, ale trefil vlastního spoluhráče Kubalu. Kubala si zpracoval na prsa a schytal ránu. Myslím si, že správně zapískaný faul teď od na Goodwina, nebo Goodwinův faul na Kubalu. Je to zhruba 5 metrů před pokutovým územím, tak uvidíme, je to z levé strany, je to spíše situace pro praváka, tak Boula přichází k balónu, Holcer, který může centrovat, který může zkusit možná i zakončení. Jurečka tam byl, ten se ještě bavil s oběma, jak to bude rozehráno. Jurečka rozehrávat nebude, i když on umí také trestný kop proměnit, ale spíše někde blíže k pokutovému území. Takže Holcer nebo Boula budou centrovat do pokutového území. Nemyslím si, že to bude na přímé zakončení. 29. minuta, Baník Ostrava Pardubice 0-1. Vypadá to spíše, řekl bych, na Boulu, ale nechme se překvapit, že přeci jen lepším exekutorem obecně standardních situací je levák Holcer, ale řekl bych Boula. Ano, Boula zkusil to po zemi hodně špatně, tam trefil pardubického hráče slabým nástřelem do pokutové území, ani neměl ten míč razanci, ani přesnost, takže lehké odvrácení té situace ze strany Pardubic. Škrkoň teď dostává opět balón do souboje s Traorem. Mohamed Traoré si pokryl míč u brankové čáry a pak byl faulován. Podle praporku Lucie Ratajové, která zvedla. Je to ta vzdálenější strana, je to hodně daleko od místa, kde komentuje, ale bylo vidět, že se teď Škrkoň opřel do svého soupeře příliš razantně. Už běží 30. minuta zápasu 8. kola šance ligy. Baník Ostrava prohrává s Pardubicemi 0-1 po gólu střídajícího Drchala, který byl na hřišti pár minut, přesně 4 minuty, a dokázal se prosadit. Takže Václav Drchal dostal Pardubice do vedení v 16. minutě. 30. minuta končí, Baníkovci získali míč u půlicí čáry, Škrkoň si zpracovává, přihrává Jurečkovi, ale opět hodně nepřesně. Jurečka byl za obráncem Halinským a ten míč mířil 3-4 metry od jeho kopaček brankáři Neumannovi, tam teď nemohl Jurečka zpracovat. No, balon teď propadl na baníkovskou obranou polovinu a znovu drchal, může střílet, ještě tam je skluz nogy, ale Drchal byl v golové pozici a teď Tanko fauloval Míčka, který předskočil na hranici pokutového území, ne, Holzer to byl, který se vrátil, a Tanko tam šel do skluzu, takže velké varování pro baníkovskou obranu a brankář Jedlička teď právě s Míčkem komunikuje o té situaci, ale Drchal se dostal po akci z levé strany, Pardubice dostal před pokutové území, už napřehoval a málem by vystřelil, kdyby tam nepřijel skluzující noga, který v první fázi trošku zaváhal, nechal Drchala utéct, ale ve druhé fázi své zaváhání napravil. 31. minuta končí, Baník Ostrava Pardubice 0-1, Skiba rozehrává na vlastní polovině, ale znovu je pod tlakem a dává Jedličkovi těžký balón. Jedlička odkopl jen do levé strany a my budeme vstupovat do zpravodajství.
0: I nadále posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes poznáme nové basketbalové mistryně světa. V Německu jimi budou buď Američanky anebo Francouzky. Finálový duel začne v Berlíně ve 20 hodin. Už v 16 hodin a 30 minut ale odstartuje bitva o bronz, ve které se střetnou Španělky s domácími Němkami. Samozřejmě i basketbalu se budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport věnovat. Teď už ale zpátky do Ostravy, domácí Baník hostí Pardubice a je u toho reportér David Procházka.
1: 32. minuta, Baník Ostrava, Pardubice 0-1, před malou chvíli jsme viděli další velkou šanci Samuela, to jste slyšeli ve zpravodajství Radiožurnálu. No a teď sledujeme akci Baníku Ostrava, který opravdu se po tom gólu na 0-1 z pohledu Baníku osmělil a hraje daleko lépe na útočné polovině, ale zatím ne efektivně. Jurečka centruje do pokutového území, teď Neumann hlavičkoval a přes vlastního hráče přepadl, ošklivě se převrátil ve vzduchu, myslím si, že to bude bolet. Teď baníkovští fanoušci vyskakují a zlobí se na hlavního rozhodčího, ale ten správně přerušil hru, protože Neumann tam šel na vysoký centr na hranici malého vápna přes vlastního hráče Traoreho, řekl bych, který se snažil také hlavičkovat, tak se srazili, no a pak udělal takovou otočku, řekl bych, o nějakých 100 stupňů, takže letěl spíše přední částí těla na zem dříve než nohama, no ale teď to vypadá, že možná špatně spadl někam na oblast žeber, na oblast hrudníku, za který se teď drží, mohla utrpět také ruka, která mohla zůstat pod tělem, těžko říct, ale teď si znovu Neumann lehl na záda a vyžádal si ošetření. Takže na konci 33. minuty, teď už začíná 34. minuta, po centru Baníku Ostrava přerušená hra, bude se pokračovat míčem rozhodčího, který by měl dostat Baník Ostrava, protože baníkovci se dostali k tomu vyraženému balonu před 16. Proto se fanoušci také trošku zlobili.
0: A pokud se tady aktuálně nehraje, tak můžeme připomenout, že dnes je neděle 13. září a to je den, kdy slaví narozeniny bývalý americký atleta Michael Johnson, čtyřnásobný olympijský vítěz a osminásobný mistr světa v různých atletických disciplínách, a to konkrétně na 200 a 400. Dnes je mu přesně 59 let. Jeden z nejlepších sprinterů 20. století byl pověstný svým během v záklonu. Jeho zářná chvíle přišla na olympijských hrách v Atlantě v roce 1996. Michael Johnson tam zvítězil jako první a stále jediný muž v dějinách na tratích 200 a 400 metrů. A právě dnes slaví Američan Michael Johnson 59, a tak i my posíláme přes Atlantik gratulace. Teď už se ale můžeme vrátit zpátky k ligovému fotbalu, a to konkrétně aktuálně jedinému rozehranému zápasu mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. I nadále tento zápas komentuje reportér David Procházka.
1: Ano, ošetřující tým Pardubic už opustil hrací plochu, Neumann si ještě protahuje nohy a bude se pokračovat. Rozhodčí jde ale k Neumannovi a bude dávat balón jemu. Teď se baníkovci oprávněně rozčilují, protože ten vyražený balón byl v jejich moci a Neumann se srazil s vlastním hráčem, takže nemůžeme říct ani, že by to byl faul. Tak teď chápu to pískání rozhodčího. A myslím si, že to nechápe nikdo, to, co teď předvedl rozhodčí Vojtěch Opočenský. Položil balón brankáři Neumannovi před nohy. No a Pardubice budou pokračovat po malé chvíli autovým vazováním. Je to kousek před půlicí čarou. A Icha teď vhodil na kapitána Hlavatého a hraje také dozadu na Halínského. Halínský si pomůže s Neumannem, teď ho raději vynechá po tom nárazu. A kombinuje s Traorem, ale ten dělá chybu a Boula může vysunout Kubalu. Kubala na hranici pokutového území, ale důraznější Icha. Kubala dostal pohotovou přihrávku od Bouly po tom zisku balónu, ale neměl to úplně jednoduché, byl trošku v protipohybu, musel se zastavit na hranici pokutového území. 36. minuta, baníkovci na útočné polovině, Noga, Skiba a také Bevene na pravé straně. 0-1 z pohledu baníku Ostrava v 8. kole šance ligy v utkání s Pardubicemi, zatím jediný gol dal střídající Drchal. No a vidíme už náhradníky baníku Ostrava, kteří se jdou rozcvičovat, především Mušak a Friedrich. Tyto dva bych očekával dnes v základní sestavě baníku Ostrava, ale trenér Skuhravý má od začátku sezóny jiné představy o složení základní sestavy, tak ta dnes nastupuje v tom složení, v kterém hraje. Skiba teď předskočil svého soupeře a baník může dopředu, už a Boubacar Traoré táhne útočnou akci, ale zastavil se, zachyboval a Drchal teď napadá Nogu, Noga to zvládne, měl míči blíže a Skiba na pravé straně. Baníkovci jsou opět všichni na útočné polovině až na brankáře Jedličku, Noga na středu hřiště dostává balón od Traorého. Průniková přihrávka na Beveného, ten je ale zády k brance, takže zase vrací Skibovi. Skiba teď na hranici pokutového území našel Jurečku, ten je ale dobře natěsno bráněn a Tanko teď zkouší oběhnout míčka, míček si pomohl rukama, Tanko to ustál, ale teď jde proti Nogovi, obhazuje si ho, Drchal sám na brankáře, přihrává ještě Tankovi, Tanko netrefuje, Tanko trefil špatně a je z toho tyč. Jen lehce se míč otřel o vnějšek pravé tyče baníkovské branky, ale Drchal přihrál před prázdnou branku Tankovi. Oba dva útočníci to udělali přechodu přes půlicí čáru na té útočné polovině výborně až na to zakončení. Drchal mohl sám zakončovat, ale ještě nabídl do prázdné branky Tankovi, ale řekl bych, že ten netrefil placírkou, pravou placírkou tak čistě. Určitě netrefil čistě, když trefil do odchyté branky jen tyč a to ještě z vnějšku. No, Noga teď má znovu práci, protože na pravé straně zabíhal Godwin, který utrpěl teď nějaké zranění možná kotníku v tom souboji s Nogou, ale faul to nebyl, spíše možná špatně došlápl, nebo se srazili pak oba dva fotbalisté. 38. minuta, Baník Pardubice 0-1 a Pardubice už mohli dát možná dva i tři góly, dva určitě. 38. minuta a bude to Icha, který bude vhazovat pravé strany, Godwin už je v pořádku a bude to dlouhý aut, protože nikdo z pardubických hráčů nepřibíhá na krátký. Na přední tyč prodloužení od Halinského, ale jen do vzduchu někam k hranici pokutového území. A Kubala na chvíli odhlavičkoval a Holzer teď zastavil rozehrávku mezi Ichou a Halinským, tedy dvěma obránci na pravé straně. Pardubice zůstávají na útočné polovině poblíž šestnáctky. Icha teď volí krátký aut na Hlavatého a bude centrovat z pravé strany přes Holzera. Ten otečoval zadní částí těla. Řekl bych, že Drchal si možná pomohl při zpracování i rukou, ale pokračuje hra a slabá střela z dálky od Ichy na brankáře Jedličku a Bevene rychle už rozehrává na Jurečku. Jurečka má teď trošku prostoru, nepřebírá balon tak jako vždy v kontaktu. A teď rozehrál přes střed hřiště na Boulu. Holzer z levé strany může centrovat. Dobrý center do dobrého prostoru, ale tam byl jen Škrkoň a toho míč přeletěl. 39. minuta. Baník Ostrava Pardubice stále 0-1 po gólu Drchala, ale před malou chvílí mohl přibít druhý gól v síti domácího Baníku. Noga na pravé straně, Skiba, Skiba, ostrý centr na Štrkoně a nakonec to byl Icha, který možná nechtěně hlavičkoval směrem k vlastní brance, možná i nosem, protože teď se drží za obličej, ale nakonec to vyznělo dobře, protože to bylo stlumené a brankář Neumann neměl problémy s takovou malou domu, která je pochopitelně povolená hlavou, i když to bylo, jak říkám, v případě Ichy nejspíš nosem. 40. minuta zápasu Baník Ostrava Pardubice 0-1. Řekl bych, že nervozita na baníkovské straně trošku vzrůstá, když od toho gólu je Baník zase aktivnější, ale to je logické. Do zápasu nevstoupil příliš dobře, navíc ve 20. minutě dostal Drchal Pardubice do vedení a řekl bych, že Friedrich půjde do hry určitě a Mušák také.
0: Na závěr prvního poločasu se samozřejmě do Ostravy vrátíme za Davidem Procházkou zpátky, teď ale naopak přes celou republiku z Ostravy až do Karlových Varů, protože právě tam triatlonistka Dana Přikrylová jako nejlepší z českých reprezentantek obsadila 19. místo v závodě seriálu Mistrovství světa. Vyhrála Britka Taylorová Brownová. Muži ti se vydají na trať zhruba za hodinu a 20 minut přímo v lázeňském městě. Máme naši reportérku Terezu Cedidlovou. A tak nám žádné aktuality určitě neutečou. Teď už ale můžeme zpátky na ligový fotbal a na 8. kolo nejvyšší soutěže Baník Ostrava Pardubice, střetnutí, na které dohlíží reportér David Procházka.
1: Polovina 41. minuty, Pardubice rozehrávají ve stavu 1-0 pro východočechy od vlastní branky. Tanko dostává balón vzduchem dopředu na pravé straně, teď půjde proti Míčkovi, nakonec ne, nakonec si to rozmyslel, ještě přihrává dozadu na Godvina, Godvin a znovu Tanko, zapojil se do té kombinace také kapitán Hlavatý, teď hrají Pardubice na malém prostoru, ale dobře, ťuk ťuk a Tanko má teď prostor na pravé straně, jde do 16. proti Míčkovi, sražený center nebo pokus o střelu. A Jurečka teď vysouvá před Holcera, ale ten balón je tak asi o 10 metrů delší a trenér Skuhravý teď nevěřičně kroutí hlavou a slyšíte i reakci domácího publika. Řekl bych, že se bude střídat nejméně dvakrát v poločase, jak už jsem naznačil, Friedrich a Mušák půjdou pravděpodobně do hry, protože se rozsvičovali nejintenzivněji a teď už zmizeli. A možná, že už se budou slíkat a v přestávce se budou ještě znovu rozcvičovat a pak už půjdou do hry. 42. minuta, Traoré naráží Bevenemu, je tam ještě Jurečka, je faulován Mahutou a tak z toho bude trestný kop, ale je to dost daleko od pardubické branky na pravé straně, takže maximálně centr někam na bod pro pokutový kop, protože obrana Pardubic teď bude samozřejmě tu offsideovou linii vytlačovat někam k pokutovému zemi, tak ne, tak pardubičtí se staví právě na tu hranici 11 metrů od vlastní branky, takže se zasunuli trošku více. No, bude to Boulův trestný kop, centr do pokutového území z pravé strany pravačkou. Pardubice stále vedou po gólu Drchala z 20. minuty 1-0. Připomínám, že Drchal přišel do hry místo Šimka, který se zranil v minutě 16. Takže Boula a jeho centr do pokutového území na zadní tyč. Je tam Holcer, který zahrál ten balón snad zády, protože před ním skákal jeden z pardubických hráčů, od Holcera se odrazil míč hodně mimo pardubické branky, neměl to zakončení pod kontrolou, spíše ho ten balón trefil. 43. minuta, Pardubice rozehrávají od vlastní branky, Halinský teď zrychlil před Škrkoněm, ale dělá chybu, trefil Kubalu, ale naštěstí pro Pardubice se míč odrazil mimo Škrkoňův dosah, navíc se tam zasunul kapitán Hlavatý. 44. minuta, teď to byl Traoré, který ztratil míč u levé poslední čáry, pardubický Traoré, a bude to žlutá karta pro Boulu. Ano, je to tak, tak ještě se tam rozhodčí viděl faul na Jelínka. Ano, potvrzeno, Jiří Boula dostal tu žlutou kartu ve 44. minutě za stavu 1-0 pro Pardubice. První poločas pomalu končí. Nastavovat by se mohla 1 až 2 minuty, protože viděli jsme na hřišti jedno střídání a také jedno ošetřování brankáře Neumanna. 44. minuta, Halinský rozehrává na vlastní polovině, znovu zkouší zatáhnout balon trošku hloubš do baníkovské poloviny, ale tam narazil na Kubalu a tak znovu hlavatý u vlastního pokutového území s brankářem Neumannem. Teď kombinují a Neumann má opět dost času, protože Škrkoň, Jurečka i Kubala jsou více zatažení. Baník se snaží zhustit střed hřiště, ale Pardubice dokáží vždy vykombinovat, nebo ne vždy, ale hodně často. 45. minuta. Neumann znovu rozehrává na pravou stranu na Halínského. Hlavatý si bere míč vzduchem přes Jurečku, ho posouvá doleva na Mohameda Traorého a ten má na levé straně zase dost prostoru.

0: Kubický Godwin, který u pravé postraní čáry nespracoval dobrou přihrávku, už se asi díval, kam rozehraje a ztratil kontrolu nad míčem. Takže teď baníkovci vhodili, noga středního obránce posouvá míč doprava na Skibu a Skibovi se nabízí Bevene. Odskočil si od Mahuty a dvě nastavené minuty běží, ale Baník zatím zahrává zpátky na brankáře Jedličku. Baník prohrává s Pardubicemi 0-1. A už nemá moc času na to, aby ještě do přestávky vyrovnal, protože už se nastavuje, ale teď Škrkoň si dobře zpracoval, vypadá to, že Baník Ostrava dostal po faulu na Škrkoně výhodu. U pokotového území Holcer centruje, ale znovu tam jsou pardubičtí obránci, konkrétně Traore, který odhlavičkoval tak vysoko do vzduchu, že si brankář Neumann pro ten balón v pohodě za pravou tyč došel a udržel míč ještě na hrací ploše. Tak ještě nákop Pardubic v závěrečných sekundách prvního poločasu. Už končí první nastavená minuta, začíná druhá ze dvou a domácí Abubakar Traore na středu hřiště, ale nepřihrál doprava Jurečkovi, který byl volný, musel si ještě pomoci přihrávkou přes Beveného, protože pardubičtí protivníci tu přihrávku zavřeli a Bevene bude centrovat z pravé strany, přizvednutý centr, stečovaný za brankovou čáru. Takže ještě v poslední nastavené minutě rohový kop pro Baník Ostrava, který prohrává v prvním poločase s Pardubicemi 0-1 a Pardubice měli další dvě velké šance, aby to nebylo 1-0, ale třeba 2-0 nebo 3-0 pro Pardubice. Ale Baník Ostrava od prvního inkasovaného gólu zvýšil aktivitu, jen do těch šancí se nedostává. 47. minuta, roh z pravé strany, který zahraje Boula. Baníkovci na tlačení směrem k malému pokutovému území, ještě tam dělá pořádek rozhodčí Opočenský. Viděl jsem žlutou kartu v hloučku hráčů, nevím, komu byla udělena. Tak Kubala dostal, domácí ofenzivní hráč dostal žlutou kartu a teď ten rohový kop, který uzavře první poločas. Boula, centr na přední tyč, je tam míček, jestli jsem viděl dobře, Škrkoň to byl, a odvrácený center na druhou stranu, znovu z toho bude rohový kop, ale z druhé strany. A Boula přebíhá přes šíři celého hřiště, ještě spěchá, už vypršel ten nastavený čas, ale Baník Ostrava dostane ještě jeden rohový kop. Teď už 40 sekund hrajeme přes ty dvě nastavené minuty, ale samozřejmě, že tam ještě byla ta žlutá karta pro Kubalu, takže nic hrozného se neděje. Třetí nastavená minuta, centr na přední tyč, Pardubice odvracejí a teď už se bude pomalu pískat. Ještě Holce zpracovává před pokutovým územím a teď už rozhodčí Opočenský píská naposledy v prvním poločase do píšťalky. Baník Ostrava prohrává s Pardubicemi 0-1 po gólu Drchala z 20. minuty.
1: Říká reportér David Procházka, samozřejmě u druhého poločasu na Radiožurnálu Sport budeme 13 hodin 8:40 minut a to je čas na to, abychom si na jediné sport stanici v Česku shrnuli všechny důležité sportovní zprávy. Američan Ben Shelton a Němec Alexander Zverev se utkají o premiérové vítězství na Grand Slamovém US Open. Zápas začne ve 20 hodin na Radiožurnálu Sport, z něj uslyšíte reportážní vstupy. Baník Ostrava prohrává s fotbalisty Pardubice 0-1 v poločase 8. kolo šance ligy. Má na programu ale ještě další tři zápasy a víc o nich řekne v úvodu sportovního přehledu reportér Pavel Tilšar. Vítám tě, studiu, hezký den.
2: Hezké odpoledne. Fotbalisté Slávie se pokusí vrátit do čela tabulky, potřebují k tomu vyhrát v Teplicích v utkání, které začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Už ve 3 odpoledne nastoupí Plzeň proti Olomouci a Zlín proti Hradci Králové. Ševci zatím v sezóně nezískali ani bod. V týdnu nahradil odvolaného trenéra Bronislava Červenku Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem klubu. Před premiérou v nové roli připouští, že chce od týmu větší pragmatičnost.
3: Není náhoda, že od loňské sezóny v okamžiku, kdy si na podzim, jak kdyby řekl o to 15. kola z těch atributů bojovnosti a toho sebeobětování odskočil do větší snahy hrát fotbal a větší aktivitu držení míče, tak vlastně od té doby, já jsem to počítal, tak z 29 zápasů jsme 22 prohráli.
2: Ve druhé lize slavistické Bčko poprvé v sezóně prohrálo, prodlehlo Žižkovu 0-1.
1: Stejně jako loni mění fotbalový Mönchengladbach trenéra už po třetím kole sezóny. Vedení klubu odvolalo po sobotním debaklu ve Freiburgu 0-5 Poláka Eugena Polanského. Borussia ještě nezískala bod a ze tří zápasů má skóre 3-2.

0: 12. Tým dočasně povede asistent Moritz Lichte.
1: Plzeňští hokejisté se pokusí vyhrát i čtvrtý zápas v základní části Ligy mistrů. Ve Francii nastoupí v 18 hodin proti Bordeaux. Už v 16 hodin rozehraje Liberec domácí utkání proti rakouskému Grazu. Bílí tygři mají zatím bilanci jednoho vítězství po nájezdech a dvou porážek.
0: Americké a francouzské basketbalistky se utkají ve finále mistrovství světa. Zápas začne v Berlíně ve 20 hodin. Od 16:30 budou hrát domácí Němky se Španělkami o bronz.
1: Španělský cyklista Enric Mas by měl v Granadě oslavit premiérové vítězství na Vueltě. Před závěrečnou rovinatou etapou má v čele průběžného pořadí náskok 2 minut a 15 sekund před Slovencem Primožem Rogličem. Janu Hirtovi patří 15. místo. Peloton odstartuje v 17:30.
0: Britský pilot McLarenu Lando Norris odstartuje z prvního místa do velké ceny Španělska vozů Formule 1. Ze druhé pozice vyrazí na nový okruh Madrink lídr aktuálního šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Závod začne v 15 hodin.
1: Motocyklovému závodníkovi Filipu Salačovi se po premiérovém triumfu v seriálu Mistrovství světa nedaří. V kategorii Moto 2 nedokončil ani druhý závod po životním výsledku v Británii. Tentokrát v italském Misanu odstoupil kvůli technickým problémům ve chvíli, kdy byl pátý.
0: Dana Přikrylová byla nejlepší z českých triatlonistek v domácím závodě Mistrovství světa. V Karlových Varech skončila 19. Po cyklistické části se přitom držela v první desítce. V běhu jí už ale nezbývaly síly.
2: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyní jako Beth Potter, Lisa Terch a dalším tam holčinám stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té 20. nějak udržela.
0: Vyhrála Britka Taylorová Brownová. Muži odstartují do závodu zhruba za hodinu a 10 minut.
1: Český jachtář Vojtěch Koška obsadil 5. místo na mistrovství Evropy v Turecku v olympijské třídě Formula Kite. Do finálového dne šel ze 4. pozice, ale ze semifinále už postup do bojů o medaile nevybojoval. 21-letý Koška byl se svým výkonem během týden trvajícího šampionátu spokojený. Ještě lepšímu výsledku, ale ještě potřebuje nabrat zkušenosti.
3: I když spoustu závodníků tady o mě říká, že jsem jako jeden z nejrychlejších a šlo vidět, že fakt jako jsem rychlej, ale ty zkušenosti v posledním dnu úplně ještě nemám na 100%. Tak to musím vyladit a pak to bude super.
1: Titul získal Švýcar Stradžoty. Mezi ženami triumfovala francouzka Nolotová. Česká reprezentantka Dominika Brownová obsadila 28. příčku.
0: Dodává Pavel Tilšara v závěru sportovního přehledu ve 13 hodin a 53 minut. Já moc díky za tento souhrn.
1: Pěknou neděli.

0: Nejen fotbalový program v tuzemské Šancelize je dnes nabitý, můžeme si udělat kolečko po celé Evropě a vypíchněme jen ty nejzvučnější zápasy. Začneme v kolébce fotbalu a tedy na britských ostrovech. Anglickou Premier League dnes ozdobí bitva o Manchester mezi domácími United a City od 17:30. Z Anglie přes kanál La Manche teče do Francie. Obhájce titulu Paris Saint-Germain nastoupí ve 8:45 v Brestu. Ze země galského kohouta můžeme zamířit do španělské La Ligy. 16:15 Barcelona odstartuje duel na hřišti Levante a v 9 večer Atletico Madrid to bude hrát na hřišti Realu Sociedad, chcete-li San Sebastianu. Z Pirenejského poloostrova teď na ten Apeninský do Itálie. Neapol v 18 hodin přivítá Boloňu. Za to by mohl poprvé v sezóně nastoupit také český obránce Martin Vitík, který úvodní 3 ligové duely jen proseděl na lavičce. A když jsme v Itálii, tak musíme vypíchnout také duel Juventusu na hřišti Sassuola, který začne ve 20:45. A poslední z těch 5 velkých evropských lig zbývá ještě německá Bundesliga. Obhájce titulu Bayern Mnichov od 17:30 čeká utkání v Elversbergu. Tolik tedy alespoň krátká pozvánka ze studia Radiožurnálu Sport na aktuální program ve fotbalových ligách v Evropě. Aktuálně je 13:58 a vy posloucháte jediné sportovní rádio v této zemi.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
5: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
4: Pitomec se tady drží jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Toto zprávy a s nimi Jana Gulda. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Lidi s vážným zdravotním handicapem kritizují nedostatek osobní asistence. Fotbalisti Zlína budou hrát o první ligové body proti Hradci Králové. Na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy komplikuje provoz nehoda. A počasí bude převážně zataženo místy déšť a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Vyšegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním handicapem často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
9: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásobný, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
8: ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že připravuje změnu, která má líp zohlednit skutečný rozsah potřebné péče. Voliči ve Švédsku dnes vybírají v parlamentních, krajských a místních volbách. Sčítání výsledků se ale může protáhnout až o hodiny. Důvodem je podle švédského volebního úřadu velký zájem o hlasování. Ve Stockholmu u jedné z volebních místností je teď náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
3: Tady v centru Stockholmu je před volební místností živo, fronty se tu ale netvoří. Voliče před místností vítají zástupci některých stran, ti už sice nepřesvědčují, mají ale pro voliče připravené volební lístky své strany, aby je potom nemuseli hledat, protože každý Švéd odevzdává 3 za celostátní, krajské i lokální volby. Některá volební místa ve Švédsku ale hlásí nezvykle velký zájem, například v Umeå na severu čekají voliči až 3 hodiny. Kvůli velkému zájmu při takzvaném předběžném hlasování se v zemi nejspíš protáhne to sčítání hlasů až o několik hodin. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
8: Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy, oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, vysvětluje personální manažerka firmy Lenka Tomanová.
10: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
8: Doplnit zaměstnance by taky mohli žáci, kteří letos nastoupili do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech.
11: Sport. Fotbalisté Zlína zabojují v šancelize o první body v sezóně. V 8. kole přivítají Hradec Králové. V 15 hodin začne taky utkání Plzně s Olomoucí. A jak hraje Baník Ostrava s Pardubicemi, řekne reportér David Procházka.
12: Právě začal druhý poločas zápasu, 15 sekund ze druhé půle za námi. Baník Ostrava prohrává s Pardubicemi 0-1 po gólu Drchala z 20. minuty. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
11: Od 18 hodin na programu ještě zápas Teplice Slavia. Pražané se v případě vítězství vrátí do čela tabulky.
0: 14 hodin a 4 minuty posloucháte Radiožurnál Sport. Ano, zprávy jsme o trochu ukousli, protože jak jsme slyšeli v jejich obsahu, začal druhý poločas fotbalového utkání Baník Ostrava Pardubice. A tak se právě do Ostravy Vítkovic teď vracíme na druhý poločas 8. kola fotbalové šanceligy mezi domácím Baníkem a Pardubicemi. Slovo dostává komentátor David Procházka.
12: Máme za sebou první minutu ze druhého poločasu a Baník Ostrava po autovém vazování a centru z pravé strany se hned dostal do šance. Boula si ale musel zpracovat odražený míč na hranici pokutového území nebo lehce v pokutovém území, a než si ho zpracoval ze vzduchu a vypálil, tak ho zablokoval Icha, tak k němu přiběhl na 5 metrů a zblokoval tu ránu, která by patrně mířila do branky, takže Icha už druhou baníkovskou, dá se říct, rodící se šanci zastavil na konci prvního poločasu nosem. Vyhlavičkoval centr z pravé strany Beveného, teď to byl také Bevené. No a Boula kroutí míč do branky, Neumann v problémech, ale neměl kolem sebe žádné hráče, takže nakonec vyboxoval v celku lehce. Diačuk teď byl spolu se Skibou v útočné akci, ale Bevené fauloval podle rozhodčího Václava Ješka, postranního asistenta rozhodčího Drchala na útočné polovině. Takže ten úvodní nápor Baníku Ostrava zatím končí. Baník Ostrava vystřídal hned 3x v poločasové přestávce. Místo míčka je na hřišti už další Ukrajinec Diačuk, místo Holcera Mušák a místo Kubaly Gilbert. Tak to jsou 3 střídání Baníku Ostrava a také trenér Trousil, trenér Pardubic, ještě přidal k tomu prvnímu střídání, kdy Drchal, střelec gólu, přišel v 16. minutě na hrací plochu místo zraněného Šimka, tak teď v poločase místo Samuela přišel na hrací plochu Boledovič. Teď ale faul Bouly na vlastní polovině, zůstává tam ležet Tanko, který se vracel pro míč a teď už se zvedá a Hlavatý bude rozehrávat ten trestný kop ze středu hřiště, prakticky na středovém půlkruhu na tom útočném půlkruhu a bude vymýšlet, kam pošle balón. Možná rozehraje nakrátko, protože je to opravdu ze středu a to není lehké dopředu tak to nacentrovat, ale Hlavatý se o to pokusí, ne nakonec po zemi. A předek na Jelínka. Jelínek načechral míč na zadní tyč. Tam dobíhal Traoré, tedy Mohamed Traoré, ten pardubický, ale nebyl v dobré pozici pro to, aby zakončil přímo na brankáře Jedličku. Ten míč šel hodně vedle a Baníkovci už rozehráli. Gilbert se Škrkoněm, Škrkoň dává narážečku, Gilbert to stihne. U levé postranní čáry ustál souboj, jeden, teď jde proti druhému, zasekl míč, centruje, ale přetažený balon na Beveného. Bevené musí zabrat, aby stihl míč ještě na hrací ploše, ale Bevené je hodně rychlý hráč, stihl to a dává Skibovi. Skiba, Mušak před pokutovým územím, má míč na levačce, ale ještě posouvá na nogu, který je posledním hráčem Baníku a Baníkovci teď zavírají Pardubice před pokutové území. To skóre 0-1 po prvním poločase, jak jsem již několikrát říkal, je pro Baník ještě milostivé, takže je docela výrazně Baník ve hře klidně ještě o všechny tři body, ale musí zlepšit výkon oproti prvnímu poločasu. To by měli ti tři střídající hráči zaručit. Teď Noga dostal balón od Jedličky, který zakřižoval ten dlouhý nákop na Drchala. Hodně vysoko před pokutovým územím teď operuje Jedlička vlastně celý zápas, protože Pardubice mají dopředu rychlé hráče a často se pokoušejí o rychlou rozehrávku, okamžitě nákop dopředu a Drchal nebo Tanko sprintují dopředu. Někdy se k ním přidává také Mahuta či Samuel, který ale už na hřišti není, ten vystřídal a ten byl také v jedné z šancí v prvním poločase. 50. minuta. Stále Baník Ostrava Pardubice 0-1 a stále se, dá se říct, celý druhý poločas, už těch pět minut téměř, hraje na obrané polovině Pardubic. Bevene si teď pustil míč, chce projít kolem Boledoviče, nakonec se mu to nepovedlo, ještě vrací Skibovi. Skiba, Mušak, Mušak, to je technický hráč, chytrý, který si teď snaží narážet před pokutovým územím Gilbertem, ten ještě zasekává na levačku, obstřel těsně vedle. Tak teď by tam Neumann nebyl, i když ta rána nebyla příliš razantní, ale padala v pravé tyči, no těsně vedle, takže brankář Neumann si pořádně oddechl, protože patrně by nestihl doskočit k té vzdálenější tyči, kam Gilbert mířil svou levačkou. 51. minuta, Pardubice rozehrávají, Hlavatý se bude pokoušet podržet míč, ale Jurečka ho napadá, vypíchl mu čistě balón. Teď má Baník na hřišti hodně ofenzivních hráčů a pokud se udrží na útočné polovině, tak by ty šance mohly přibývat. Teď zase Bevené, Škrkoň a vzadu Boula ještě rozehrává do levé strany na Traorého. Traoré půjde do pokutového území, ale není to tak technický hráč. Ještě Bevené, ale Boledovič upaluje ten balón až někam na útočnou polovinu k trenéru Trousilovi, který si pohrál s balónem, ale rychle ho odevzdal Nogovi, tak aby se nedopustil nesportovního chování. Vše v pořádku, 51. minuta, Baník Ostrava Pardubice 0-1 a už jsou Baníkovci opět na útočné polovině. Skiba ještě přes půlící čáru vrací zpátky Nogovi. Noga zasekává, Mušak si chodí pro balóny teď na rozehrávku, posouvá Djačukovi doleva, tomu se nabízí Gilbert, Gilbert sklepává zpátky na Mušaka. Teď se Pardubice snaží vysunout ty své bránící hráče, nebo ten blok hodně zhustit, takže se hodně ta obraná linie vysunula. Takže Baníkovci musí teď na malém prostoru kombinovat. Boula to bere na sebe na pravé straně, posouvá před sebe na Beveného. Bevené u postraní čáry proti sobě má Boledoviče, vrací Skibovi. Skiba nachází Boulu, teď trojice Baníkovců kombinuje u pravé postraní čáry. Boula byl dohrán, rozhodčí Ochocký ukazuje, že spadl příliš ochotně, tak ať vstane. No a Skiba teď nezachytil přihrávku Bouly, ale ještě se do toho vrátil, protože ten balon byl dobře načasovaný a Skiba může ještě vrátit Bevenému. Stále u té pravé poslední čáry, u pokutového území se hraje, Boula teď nazvedl balon pro Beveného, ten centruje na přední tyč, ale oba baníkovští hráči, kteří by se chystali na zakončení, byli spíše na zadní. Škrkoň a Jurečka byli daleko od toho balonu, takže Neumann si pro něho, brankář Pardubic, v pohodlně došel a v 53. minutě opět se budou Pardubice snažit podržet míč daleko od branky, tak aby Baník nepustili do souvislejšího tlaku. Boledovič s Hlavatým teď na levé straně, Hlavatý vrací Boledovičovi, ale ten je v problémech, proto dává až zpátky na brankáře Neumanna. Jurečka teď pracuje na začátku druhého poločasu, má zase dostatek sil, odpočinul si o přestávce a tak teď napadal Neumanna. který je nakopil dopředu. Mušak teď dělá dobrou kličku, podržel si balón ještě před Godwinem a teď může kombinovat na levé straně s Traorem. Traore má před sebou Gilberta, ale tomu nepřihrává. Traore posouvá míčež na pravou stranu Skibovi. Ten si žádá někoho na té svojí straně, aby mohl hrát na krátko nakonec jen Boulovi. A Pardubice teď opět v tom hlubokém obraném bloku před vlastním pokutovým územím. Traore je na levé straně, ale tam si neporadil teď s Godwinem, takže v 54. minutě z toho bude autové vhazování pro Baník Ostrava. Dečuk rozehrává na nogu, Boula mezi stopery, Skiba se vysouvá na pravou stranu, ale noga teď musel před tankem udělat kličku na půlici čáře jako poslední hráč a Dečuk bude tím, kdo bude centrovat. Troufám si odhadovat, myslím si, že ne. Nakonec je to Traore, Jurečka na přední tyči, ale byl odstaven Halínským a za ním už se Škrkoň k balonu nedostal. Naopak tam byl dobře postavený brankář Neumann, který chytil do koše a už rozehrává přes střed hřiště, přes Jelínka, který prošel přes 2-3 Baníkovce a opět dává balon do prostoru, kam dobíhá Drchal na Tanka. Tanko opět netrefil ve velké šanci, ještě do točky a je to 2-0. Tak Tanko poprvé zase prováhal levačkou, zase trefil balon špatně, ale balon si jen nadzvedl na sebe, na hranici pokutového území. Je to gól, je to 2-0. K levé tyči zamířil Tanko pravačkou, nejprve levačkou netrefil, chtěl zakončovat z první ve velké šanci, ale jen si přizvedl šajtlý balon nad sebe, pak se otočil na pravou nohu, protože ten balon mu letěl přes hlavu a zakončil k levé tyči, kam brankář Jedlička nedoskočil. Takže v 55. minutě teď běžící Tanko zvyšuje na 2-0 pro Pardubice a Tanko a Drchal dělají dál velké problémy, když Baník Ostrava vstoupil do toho druhého poločasu výborně ve velkém tlaku, tak Pardubicím stačil jeden protiútok, když se zase baníkovská obrana nechala trošku nachytat. Byl tam podle mého v offsideovém postavení Mauta, který ale pak dával najevo, že hrát nebude a počkal až na Drchala, který ze zadní pozice doběhl k pokutovému území a z levé strany přihrával Tankovi a tu gólovou akci už jsem popsal na dvakrát. Tanko nejprve netrefil, podobně jako v prvním poločase, ale na podruhé už měl více štěstí, nebyla to lehká pozice a ani úplně perfektní střela, ale šla k levé tyči a brankář Jedlička nedosáhl. 56. minuta, Baník Ostrava Pardubice 0-2 po gólech Drchala v prvním poločase a Tanka před malou chvílí.
0: Říká reportér David Procházka, Pardubice tedy navyšují to své vedení a ve druhém poločase, aktuálně v 56. minutě, vedou už 2-0 v Ostravě. 14 hodin 14 minut, posloucháte radiožurnál Sport, teď jedna pozvánka. Znovu chystáme fotbalovou desítku Pavla Horváta live už 5. října. Pětinásobný ligový mistr zamíří do města, se kterým bez pochyby spojil velký kus své fotbalové kariéry. Vydá se totiž do Plzně v kulturním domě Šeříko. Pro vás bude připravena kompletní výjezdní sestava radiožurnálu Sport, tedy vedle Pavla Horváta i mistr Evropy a autora legendárního dloubáčku z Bělehradu Antonín Panenka. A to není vše, do křesla usedne také bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Vstupenky najdete na našem webu radiožurnalsport.cz. A když je řeč o Plzni, tak můžeme dodat také ligový program 8. kola. Viktoria Plzeň už zhruba za 3/4 hodiny přivítá ve Štruncu Sadech a Sigmu Olomouc. Také v 15 hodin začne duel Zlín Hradec Králové a v 18 hodin potom bude bojovat pražská Slavia o to, aby se vrátila do čela ligové tabulky před Liberec, který aktuálně v té neúplné tabulce vede. Slavia bude hrát na hřišti Teplic. Teď už ale zpátky na ligový fotbal, na Trávník, kde se aktuálně bojuje. Baník Ostrava hostí Pardubice a je u toho reportér David Procházka.
12: Přetažený center Mušaka na zadní tyč po faulu Traorého z trestného kopu Baníku Ostrava. Není nic, ten centr byl ostrý, ale byl příliš vysoký, takže spadl na horní síť branky Neumanna, centr od pravé postranní čáry, takže ze standardní situace Baníku není nic. Skóre 2-0 pro Pardubice po gólech Drchala a Tanka před malou chvílí, je to 2-0. 58. minuta běží a Baníkovci se teď musí bránit, protože je tam Mahuta, který se oproti prvnímu poločasu vysunul více dopředu. Plnil si spíše v prvním poločase defenzivnější povinnosti, ale teď s příchodem Boledoviče, který nastoupil na jeho levé straně, se Mahuta posunul více dopředu, ale Pardubice budou po třetí utkání střídat. Do hry půjde Smekal a bude to právě místo Mahuty, který si tedy zhruba 13 minut ve druhém poločase zahrál na ofenzivnější pozici a teď pustí do hry Smekala. Takže Mahuta končí, Pardubice vedou 2-0 a můžou být hodně spokojené v dnešním utkání 8. kola šance ligy, protože zatím ten zápas, dá se říct, ovládají. Baník Ostrava sice měl teď na začátku druhého poločasu tlak, ale Pardubice své vedení ještě navýšili. Teď je to Diačuk, který vystřídal do druhého poločasu před vlastním pokutovým územím a přes nohu se bude míč a jedličku brankáře Baníku posouvat do pravé strany na Skibu. Skiba má ale před sebou Drchala, takže vrací Jedličkovi v 59. minutě, kdy část hřiště už z toho sektoru baníkovských fanoušků, z toho kotle se trošku pohlcuje mlha. Ale dnes řekl bych, pokud bych zabrousil do počasí, jsou dobré rozptylové podmínky na Bazalech, na městském stadionu ve Vítkovicích, takže myslím si, že se přerušovat nebude. 60. minuta zápasu. Baník Ostrava prohrává s Pardubicemi 0-2, teď Pardubice drží balón i díky Smekalovi na útočné polovině. Smekal ale ztratil a pak fauloval Beveného, což rozhodčí Opočenský zapískal. Takže Baník Ostrava za nepřízněho stavu 0-2 rozehrává na vlastní polovině. Diačuk na levé straně. Baníkovci jsou na útočné polovině seřazení, ale nikdo není v nějakém pohybu, takže zatím nějaký nákup za obranu nehrozí. Spíše rozehrávka po zemi. Docela dobrá průniková přihrávka na Boulu. Teď na levé straně Traoré. Musel se pro míč trošku vracet. Narážečka s Gilbertem. A teď Mušak rozehrává na Skibu. Skiba má před sebou Beveného. Bevené už je u pokutového území, centruje, ale to bude pro Neumana. Ten balon se snáší k zadní tyči a Baníkovci byli hodně daleko. Opět Jurečka se Škrkoněm neměli šanci do toho centru zasáhnout. Máme za sebou hodinu hry. Dva góly jsme zatím viděli a další šance Pardubic. Skóre Baník Ostrava Pardubice 0-2 v 8. kole šance ligy. A brankář Neumann rozehrává na Traorého, na Mohameda Traorého, který hraje už se žlutou kartou, takže si musí dávat na další případné souboje pozor, aby neoslabil tým Pardubic. Boledovič, pardubický levý krajní hráč, teď je vhodil právě na Traorého. A také kapitán Hlavatý se opět zapojuje mezi stopery do rozehrávky, ale Halinský dělá chybu, Škrkoň mu vypíchl balón, ale ze strany musí jít přes Halinského do pokutového území. Dvakrát se mu vyhnul, ale Halinský teď chce hodně důrazně napravit svou chybu. Mušak před pokutovým územím, dobrá střela, pohotová pravačkou a brankář Neumann se tě rozčiluje, zasáhl, vyrazil spod břevna na rohový kop, ale Mušak ukazuje opět, že je to výborný fotbalista. A já osobně třeba nechápu, že jeho trenér z Kuhraví nestaví. 62. minuta utkání Baník Ostrava Pardubice 0-2 a řekl bych první výraznější moment Baníku Ostrava ve druhém poločase. Dobrá střela Mušaka, který bude teď centrovat z levé strany na přední tyč. Jsou tam samý pardubičtí hráči, ale také Skiba na zadní tyči, ale také Tanko, který měl k míči blíže než Skiba. Skiba hrál spoza Tanka a Tanko odkopl až k ulici Čáře k Bevenemu. Teď Jedlička rozehrává na vlastní polovině. Traoré si musí dávat pozor na Drchala. Drchal teď neměl šanci na ten vysoký balon od Traorého, kterým opět hru přenesl na pravou stranu na Beveného a Boula s Traorem. Teď rozehrávají také Diačuk a teď je Traoré na levé straně. 62. minuta končí. Baník Ostrava Pardubice v 8. kole šance ligy 0-2 po gólech Drchala a Tanka, který teď hodně důrazně a rychle přibíhal ke Skibovi. Skiba ale situaci zvládl. Bevené na pravé straně dává narážečku, ale na paty Boulovi ještě ve skluzu vybojoval a Boula může posouvat na střed hřiště na Škrkoně. Škrkoň si navádí na levačku, pálí vedle. Teď bylo vidět na Škrkoňovi, že bude chtít zakončit, protože v prvním okamžiku Mohamedu Traorému unikl. Ten se sice pak vrátil ve chvíli, kdy si Škrkoň rovnal míč na té levačce, tak se vrátil ještě do té akce, do toho souboje a také proto možná Škrkoň vypálil docela nepřesně. I když sklopil nárt, tak nakonec takových možná 5-6 metrů vedle pravé tyče. Teď znovu Mušak, který před malou chvílí vystřelil dobře pod břevno a brankář Pardubic Neumann uchránil čisté konto dobrým zákrokem. Teď znovu Traoré na levé straně proti Godvinovi. Vrací se míč před 16 na Mušaka. Mušak má skibu na pravé straně. Má tam také rozhodčího a tři pardubické hráče. Se všemi čtyřmi si poradil, ale musel přihrát dozadu na nogu, který vrací Jedličkovi. Jedlička je teď hodně vysoko, daleko před pokutovým územím, ale Pardubice jsou teď zataženější opět, tak jako na začátku prvního poločasu. Vedou 2-0, zatím nemají kam spěchat a teď se jim nabízí zase příležitost pro rychlejší protiútok po zisku balónu. Drchal to zkouší kolem Diačuka a bude rychlejší nakonec ve skluzu. Ještě nacentroval do pokutového území, ale po zásahu dalšího baníkovce z toho bude rohový kop. Vracel se tam Boula, který ve skluzu odpravil ten míč do zámezí. 64. minuta. Baník Ostrava, Pardubice 0-2 a Pardubice si teď můžou oddechnout, protože si teď budou sbírat teprve balón z toho hříbečku, kde jsou míče kolem hrací plochy a bude zahrávat rohový kop. Z pravé strany poletí míč do pokutového území z pravé nohy záložníka Hlavatého. Míč na přední tyči, ale bude z toho jen odkop pro baníkovce, protože to zakončení bylo nepřesné v té houštině těl. Od někoho z pardubických hráčů se odrazil míč a tak noga už dává průnikovou přihrávku na Mušaka, k tomu ale přiběhl Hlavatý, takže Mušak musel zpátky narazit poslednímu hráči Baníku Ostrava Nogovi.
0: A fotbalisté Pardubic míří za první ligovou výhrou v aktuálním ročníku Šance ligy, aktuálně v 65. minutě vedou na trávníku Baníku Ostrava 2-0. Za malou chvíli se samozřejmě vrátíme na městský stadion v Ostravě Vítkovicích za naším reportérem Davidem Procházkou. Do té doby ale informace z basketbalu české reprezentantky na mistrovství světa dávno nejsou. To ale do dneška neplatilo o Češkách v menší variantě basketbalu. O to je 3-3. Ti totiž skončili na mistrovství Evropy v Antwerpách ve čtvrtfinále. Po postupu z druhého místa ve skupině podlehlo dnes český tým jednoznačně 3-21 obhájkyním titulu Nizozemkám. A když mluvíme o basketbalu, tak je dobré připomenout, že právě dnes se bude rozhodovat o titulu mistryně světa. Ve 20 hodin začne v Německu v Berlíně finálový zápas světového šampionátu mezi Američankami a Francouzkami. V 16:30 pak začne také boj o bronz mezi Španělkami a domácími Němkami. 14:24 na radiožurnálu Sport se vracíme na fotbal. Utkání fotbalové Šance ligy 8. kola. Domácí Baník Ostrava přivítal Pardubice a je u toho reportér David Procházka.
12: 66. minuta, Baník Pardubice 0-2. Baníkovci opět v aktivitě, ale jen na vlastní polovině. Gilbert si teď musí ukazovat Bevenemu, kam se mu má pohnout. Narážečka, Gilbert si bere balón, ale Hlavatý ve skluzu přijel u pravé postranní čáry a tohoto hráče Trinidadu a Tobaga zastavil v průniku po pravé straně. Baník rychle vhodil, zase Bevene kombinuje na pravé straně se Skibou. Tanko a Drchal jsou připraveni napadat rozehrávku, ale zatím nějak agresivně. A tak se míč přenáší na levou stranu Diačuk a také Boula. Boula ale bude muset pokračovat autovým vazováním, které přenechá Traorému. Tedy Abubakarovi Traorému, protože stále dva hráči z pobřeží Slonoviny stejného příjmení jsou na hrací ploše. Teď Boula byl dohrán, Baník dostává výhodu, ale Škrkoň se k míči nedostal až na podruhé. A Mušak opět udržel před Halinským a také před Hlavatým. Na pravé straně Skiba kolem Drchala, Drchal ve skluzu a Baník Ostrava bude pokračovat autem. Rychle vhozeno, opět žádné dlouhé vymýšlení na Mušaka. Skiba zkoušel Šajtlí prostrčit mezi Hlavatým a Drchalem. To se nepovedlo, Noga vyhrál lavičkový souboj, přeskočil Drchala, oba dva se srazili. Michal patrně chytal nějakou ránu do hlavy, možná kyčlí, protože noga byl hodně vysoko a noga zase dopadl špatně na hrací plochu, tak jako v prvním poločase Neumann, brankář Pardubic, a tak oba dva týmy teď mají lékaře na hrací ploše a oba dva hráči teď dostávají ošetření v 68. minutě. Pardubice stále vedou v Ostravě 2-0.
0: Říká reportér David Procházka, pokud se tedy v Ostravě aktuálně nehraje, tak můžeme přinášet na Radiožurnálu Sport informace také o dalších sportech. Triatlonistka Dana Přikrylová jako nejlepší z českých reprezentantek obsadila 19. místo v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Vyhrála Britka Taylorová Brownová a muži ti se vydají na trať zhruba za 35 minut a samozřejmě s Radiožurnálem Sport budete u toho. Teď z triatlonu k motorismu. Po obrovském úspěchu komplikace pro českého motocyklistu Filipa Salače. Ten po premiérovém triumfu v Británii nedokončil další závod seriálu Mistrovství světa v kategorii Moto2 a tentokrát odstoupil v italském Misanu z 5. místa po technických problémech. Pro vítězství si dojel v závodu Moto2 Španěl Manuel González. Na Radiožurnálu Sport teď dostává prostor znovu fotbalové vysílání. Míříme na zápas fotbalové šance ligy 8. kola mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. Přímo na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích je reportér David Procházka.
12: Míč rozhodčího po ošetřování spadl k nohám Neumanna, takže baníkovští fanoušci si opět zadováděli, protože nebyli spokojeni s tímto, ale myslím si, že teď byl opravdu míč po tom souboji na kopačkách Pardubic. Oba dva zranění hráči ještě za poslední čarou, to znamená pardubický útočník Drchal, střelec prvního gólu ve 20. minutě, který přišel do zápasu v 16. minutě, a také Noga, střední obránce Baníku, tam se teď posunuli další baníkovci směrem dozadu. Bevené se teď zatáhl a Skiba hraje středního obránce, ale myslím si, že rozhodčí už brzy za stavu 2-0 pro Pardubice pustí do hry oba ošetřované hráče. Ještě ukazuje, odpočítává Boledovičovi vhazování na levé straně. Si snažil zpracovat míč Mušák, ale na dlouhou nohu se mu to nepovedlo a smekal může dopředu a teď už čtvrtý rozhodčí pouští oba dva hráče do hry, jak Noga, ten se vrací do defenzivy, tak Drchal může trošku zezadu číhat, jak se ta akce vyvine. Vyvinulo se tak, že Baník Ostrava vybojoval. Noula teď přeběhl 30-40 metrů, je vepředu, ale trefuje znovu škrkoně do zad, ale ten míč se odrazil dobře pro Gilberta, ten měl balón trošku před sebou a nakopl ho vysoko jako v rugby. A ještě žlutá karta pro Smekala za ten předchozí souboj. No a Gilbert teď chtěl zakončit pohotově, ale neměl ten míč pod sebou, měl ho spíše před sebou a při takovém zakončení často vyletí balón příliš vysoko. V 71. minutě, tedy 2-0 pro Pardubice, to skóre stále platí a Baník Ostrava se zatím nemůže dnes trefit do branky. Jednou se to povedlo Mušakovi, ale ránu pod břevno vytáhl brankář Neumann. Teď nákup dopředu z pohledu Pardubic, smékal v souboji s Mušakem. Mušak pomohl svým spoluhráčům vybojovat balón a teď je to Boula, který táhne akci přes střed hřiště. Traore, který hraje ve druhém poločase na postu Holcera, spíše zleva, který vystřídal, a Gilbert se teď zapoje do kombinace s Traorem, ještě mu vytváří tandem směrem zpátky od pokutového území na levé postranní čáře. Gilbert dobře dává průnikové přihrávky teď na škrkoně Traore na Mušaka, Mušak do pravé strany na Beveného a Bevené bude proti Boledovičovi. Mušak si chtěl sám pro sebe prohodit balon do pokutového území, pokračuje se, protože pardubická obrana odvrátila tento úmysl. Bevené si háže míč kolem Boledoviče, ten ve skluzu dobře zasáhl, ale Bevené se do toho souboje opět vrací a vybojoval balona. Teď si prohazuje Boledoviče, ale Boledovič zase dobře tělem proti Bevenému, tak teď to bylo hodně intenzivní a Bevené se chytá za zadní stehenní smal a zůstává tam ležet Mohamed Traore, který se do toho souboje mezi Bevenem a Boledovičem vůbec nedostal, ale špatně tam patrně došlápl, možná už ho také chytají křeče nebo nějaké svalové problémy. Každopádně Baník Ostrava bude znovu střídat. Ze hry půjde Jurečka, už se tak děje, už běží po straní čáře a první příležitost dostane švýcarský hráč Smith čerstvý.
0: Střídání na fotbale teď využijeme pro střídání také sportu ve vysílání radiožurnálu Sport. Pardubice stále vedou na trávníku Ostravy a teď už v 72. minutě 2-0. Za malou chvíli se na stadion v Ostravě Vítkovicích vrátíme. Pokud si chcete naladit závěr tohoto duelu v nepřerušeném přímém přenosu, tak můžete třeba na stránce i rozhlas.cz, radiožurnál Sport.cz nebo také v aplikaci Můj rozhlas. Závěrečnou 21. etapou se startou a cílem v Granadě bude ukončen 81. ročník cyklistické Vuelty. V červeném trikotu lídra nejspíš potvrdí premiérový triumf Enric Mas, který bude prvním domácím vítězem španělské Grand Tour od Alberta Contadora v roce 2014. Mas se dostal do vedení v 8. etapě po odstoupení zraněné hvězdy Tadeje Pogačara a červený dres bez problému uhájil i ve včerejší královské etapě. Před čtyřnásobným vítězem závodu Primožem Rogličem vede o více než 2 minuty. A doplňme, že český cyklista Jan Hirt je aktuálně 15. Poslední 21. etapa cyklistické Vuelty odstartuje dnes v 16 hodin a 30 minut, tedy přesně za 2 hodiny. Teď už ale na radiožurnálu Sport bude královat znovu fotbal. Míříme znovu na stadion Baníku Ostrava, tedy na městský stadion v Ostravě Vítkovicích, pardon. Baník Ostrava hostí Pardubice, je u toho reportér David Procházka.
12: 74. minuta, stále 2-0 pro Pardubice v 8. kole šance ligy, ale Baník Ostrava ještě hodně spěchá, ještě zase prostřídal sestavu. Do hry přišel čerstvá posila Švýcar Smith a také Friedrich, takže teď obrané kraje jsou prozměněné a Gilbert další šanci levačkou teď ze vzduchu zakončoval placírkou zhruba z 11 metrů, ale obrana Pardubic opět odvrátila. Zakončení nebylo nějak razantní, ale pohotové bylo. Každopádně opět míč mířil na branku Pardubic, ale teď nepřesnost v rozehrávce na Mušaka. Drchal, propíchl balon dopředu, Jelínek a ještě tam dobíhá Smekal, ale brankář Jedlička jde před pokutové území, ale nezachytil. Smekal mu dělá kličku, ale byl tam Traoré před ním. Ještě Jelínková rána, znovu sražená baníkovskou obranou, Diačuk tam byl, takže baníkovci teď mohli inkasovat 3. gól. Brankář Jedlička vyběhl sice před pokutové území, ale v souboji se Smekalem trošku zezmatkoval. Nechal balon za sebou a Smekal měl šanci ještě se dostat do zakončení. Teď znovu rychlonohý Tanko sedral dopředu, brankář Jedlička si lehl a tělem zastavil ten balon. Takže baníkovci se teď ubránili a můžou dopředu. Ještě si Jedlička něco vysvětluje s Tankem, ten se mu omlouvá. Patrně tam ještě dohrál tu situaci, kdy Jedlička byl na zemi a Tanko ho přeskakoval, tak možná ho ještě trefil brankáře baníku. Bevene už na útočné polovině znovu s Gilbertem. Gilbert dal nepřesnou narážečku, ale pochopil, že Bevene běžel na druhou stranu, tak ještě sám tu svoji přihrávku doběhl u postranní čáry. Teď se zapojil do hry také Friedrich a Mušak. Friedrich bude centrovat, ne? Ano, ještě ne až teď. A na zadní tyči Smith vrací před branku. To je nebezpečná situace, ale nikdo z baníkovců Škrkoň s tím nepočítal, doběhl tam pozdě. Bevené, jeho nástřel, odražený balón, znovu tam byl Škrkoň, ale obrana Pardubic zasáhla. Tak teď Smith dobře vrátil ten přetažený centr Friedricha do hry, ale Škrkoň nebyl tak pohotový a nečekal to, že z brankové čáry vrátí prakticky půl metru před brankovou čáru, před odpuštěnou branku, protože Neumann byl na té zadní tyči, tak teď měli baníkovci další 2 velké šance, ale nebylo z toho ani v jednom případě zakončení na branku. 76. minuta končí, Baník Ostrava prohrává 0-2, ale znovu kombinuje před pokutovým územím. Hlavatý teď fauloval Mušaka, kterému narazil Friedrich, baníkovci dostali výhodu. Gilbert zasekává na pravou nohu, ale tam je přeuštěno, ještě přihrávka na Friedricha, ale jak jsem říkal, tam už bylo hodně pardubických hráčů a tak jen odkop od pardubické branky. Gilbert dostává rychlý aut od nogy. Mušak propíchává míč na Friedricha. Friedrich, který tady utrpěl v předchozím domácím utkání zranění, plíce, tak už je v pořádku a je na hrací ploše a opět ukazuje, jak důležitým dokáže být hráčem pro Baník Ostrava. Teď, když Baník prohrává 0-2, tak se opět zapojuje do ofenzivy a je na pravé straně hodně aktivní. Stejně na levé, tak by to mohl být Švýcar Smith, který si říká o balón, ale Diačuk ho podržel teď příliš dlouho, přenáší na Fredricha. Fredrich si zpracovává na prsa, teď půjde proti Smekalovi, nepovedený nástřel, ale Boula si zpracovával zády k brance. Vypadalo to na náznak faulu, ale rozhodčí opočensky ukazoval, že to bylo vše v pořádku. A tak zase Pardubice jen odkopávají až brankáři Jedličkovi, který zase rychle posílá Diačuka dopředu. Gilbert si zběhl pro balón, Boula zabíhá za obranu, stejně tak Smith, ale to bude příliš dlouhé. Tam Smith už nemá šanci doběhnout ten balón a Jicha ho navíc křižoval. Takže Pardubice ubránili další takovou pětiminutovku, kdy Baník Ostrava si vytvářel tlak i střelecké pozice. Teď ukazuje rozhodčí Opočenský, že musí Neumann rozehrát rychle, což nakonec udělal nakrátko s Halínským. 2-0 pro Pardubice, to skóre stále platí po golech Drchala a Tanka. Dá se říct, oba dva útočníci, kteří umí breakové situace, tak se v nich po nich také prosadili. 78. minuta. Diačuk na levé straně přes nohu. Tanko teď zůstává za offsideovou linií po předchozím náběhu za obranu. Friedrich Mušak, ne, to je Smith, který se přesunul, ne, dokonce Škrkoň teď prošel přes střed hřiště z pozice útočníka, se stáhl dozadu a teď to vypadá, že poskytnutá výhoda. Opět pro Baník na skončení k levé tyči, které předvedl Abubakar Traoré a brankář Neumann. Teď skočil rychle a přesně k levé tyči a vyrazil na rahový kop. Teď to nebyla podle mého tak nebezpečná střela, tak razantní, jako v případě Mušaka, ale rozhodně umístěná z kopačky Abubakara Traorého pravačkou z hranice pokutového území k levé tyči, polovysoká, a je z toho rahový kop, který zahrává z pravé strany levačkou Mušak na střed pokutového území. Brankář Neumann podběhl, ještě tam je Gilbert, ale teď pardubičtí bránící hráči byli aktivnější a postupovali směrem před zatím odraženým balónem. Teď Mušak předběhl Drchala a i v defenzivě si splnil povinnosti. Drchal jen rozmáchl rukama, plácl se do stehen. Teď Pardubice nepodrží balón příliš dlouho na svých kopačkách. A pokud by se Baníku přece jen podařilo skorovat, což vypadá v dnešním zápase skoro jako nemožné, tak by se ještě Pardubice mohli dostat pod velký tlak. 80. minuta. Bevené na pravé straně a my se dozvíme 8265 asi diváků, takže 8300 necelých dnes na hrací na zápase 8. kole šance ligy. Na hrací ploše teď je Drchal s Tankem, znovu míří dopředu, ale do 4 obránců. Tanko zasekl před pokutovým územím před Friedrichem, vrací Jelínkovi a Jelínek teď půjde k rohovému praporku, nakonec ještě obrací zpátky na Tanka, teď si Pardubice váží balónu. A Boledovič dostává dozadu a také Mohamed Traoré, který teď plní roli jakéhosi posledního hráče, už ho to dopředu příliš netáhne, před malou chvíli měl určité svalové problémy. Mušak, Traoré a znovu Mušak. Baníkovci získali balón a Mušak vymýšlí, kudy povede další baníkovský útok. Smith na Boulu, Boula protečoval na Škrkoně, Škrkoň má před sebou Halínského, navádí si míč, ještě dělá zasekávačku, střílí a dává gól! Tak to byla nečekaná akce Škrkoně, vypadalo to, že už nebude moci zakončit. Pravačkou si položil Halínského, pak tam přijel ještě Hlavatý, no a Škrkoň si dal balon na levačku. Řekl bych, že už neměl razanci v tom zakončení, ale trefil podobně jako Tanko přesně k levé tyči a Baník se trefuje. To, co jsem před malou chvílí říkal, že vypadá dnes nemožně, tak se Baníku nakonec povedlo. Brankář Neumann jako před malou chvílí skákal k levé tyči, ale teď na přízemní ránu nedosáhl. Takže Vít Škrkoň z hranice pokutového území zasekl pravou a zakončoval levou a Vít Škrkoň dostává Baník Ostrava do hry o ligové body. 1-2 z pohledu Baníku Ostrava. No, Pardubice už rozehráli. zahrál si Halinský, který před malou chvíli byl posazen na trávník právě po té klíčce Škrkoně. A Boula už opět zkouší prostrčit balon dopředu, ale tam byli teď dobře postavení pardubičtí hráči a navíc Drchal teď dobře udělal kličku a byl faulován na útočné polovině, což pro Pardubice znamená zase chvilkové sklidnění, ale rozhodně nebudou mít příliš času na rozehrávku. Rozhodčí ukazuje, že už bude za chvíli odpočítávat, až postaví zeď, která je jednočlená. Bevene se ještě domlouvá s brankářem Jedličkou, ale myslím si, že to je tak daleko od branky, že je to v tuto chvíli téměř jedno. 82. minuta. No, rozehrávka Jelínka z pravé strany. Míč na zadní tyč. Kam dobíhal? Mohamed Traore, ale byl tam s ním také Noga, který ho tělem odblokoval a míč skončil za brankovou čárou. Takže brankář Baníku Ostrava Jedlička rychle rozehrává právě na Nogu. Noga na Friedricha do pravé strany. No, Gilbert si říká o balón. Gilbert bude vracet zpátky a už si přebíhá. Tento urostlý hráč je hodně aktivní po svém příchodu a Friedrich ho hned hledá, ale ten míč skončí u Neumana. Dopadl těsně před pokutové území a Gilbert k němu měl daleko, takže teď Neumann v pohodě zasáhl a rychle rozehrál. Na pravé straně se teď Icha snaží uvolnit Tanka. Tanko má proti sobě Diačuka, tam by měl být rychlostní poklad ve prospěch útočníka Pardubic, ale nakonec se tam vrátil Švýcar Smith v dresu Baníku Ostrava. Levý krajní hráč, který teď splnil obranné povinnosti a už si na útočné polovině říká o balón, takže teď tak hodně aktivity ze stran Baníku Ostrava. Znovu výborný průnik Mušaka přes Hlavatého. Mušak na pravé straně v pokutovém území nachází Beveného, ale tomu centr nesedl přes šajtli, řekl bych, se mu svezl přímo na brankáře Neumanna a nebyl tak razantní, aby Neumanna nějakým způsobem zaskočil. Dobíhali tam Gilbert, Boula i Škrkoň, ale Bevenému ten centr nevyšel. Na druhé straně teď Halinský opět pod tlakem. Znovu tam byl Škrkoň, který přiběhl, vrátil míč Halinskému a Halinský teď se srazil se Škrkoněm. Řekl bych, že to přihrál pardubický obránce. Nedivím se Halinskému, že nevhazuje, protože je to střední obránce, to je v povinnosti Ichy. Škrkoň chtěl Halinskému, který byl u postraní čáry, nabídnout balón na vhazování, ale to bylo v pořádku ze strany Pardubic. 84. minuta. Baník Ostrava Pardubice 1-2 po gólu Škrkoně, který dostal ještě Baník Ostrava do hry o body. A pardubický trenér Jan Trousil chystá další dvě střídání, ale zatím se hraje na trávníku městského stadionu ve Vítkovicích. Ale teď míč skončí v autu, tak uvidíme, jestli už to bude příležitost. Je to na útočné polovině Pardubic, ale Bevene rychle vhodil. Rozhodčí Ochocký, Opočenský, pardon, si nevšiml té pardubické aktivity, ale ještě čtvrtý rozhodčí nesignalizoval, takže ještě se možná Pardubice k tomu střídání nechystají. 85. minuta, Jedlička před pokutovým územím, Tanko už k němu přibíhá, také smékal. Rozehrávka po pravé straně na Gilberta, Friedrich a znovu Mušak si říká o balón. U postraní čáry proti němu je Línek a Jedlička musí po zpětné přihrávce hodně zasprintovat, ale teď Gilbert a v offsideu. Přiznám se, že jsem se na tu dlouhou přihrávku, teď jsem se zadíval na Jedličku, který měl co dělat, aby odkopl ten balón, takže jsem neviděl postavení Gilberta, sice to bylo přímo přede mnou, ale díval jsem se na Jedličku, ale patrně v pořádku odmávaný a odpískaný offside a odstopuje Smekal. Tady dostal žlutou kartu, který přišel před malou chvíli na hrací plochu a místo něho Vinicius a končí také Tanko.
0: Poslední střídání v 8. ligovém kole v utkání mezi Baníkem Ostrava a Pardubicemi. Bude to ještě velice zajímavý závěr tohoto duelu. A já jen nabídnu jednu statistiku. Hráči Baníku Ostrava oslavili ligový gól téměř po 300 minutách. Tak dlouho čekali, než se právě v nejvyšší české soutěži prosadí. Musí se ale prosadit ještě jednou, pokud chtějí pomýšlet na ligové body právě z tohoto utkání s Pardubicemi. Pro východočechy by to naopak byla první výhra v tomto ligovém ročníku. Teď ale z fotbalu naskok do Formule, protože do velké ceny Španělska vozů právě Formule 1 odstartuje z prvního místa úřadující mistr světa Brita Lando Norrisa z McLarenu. Druhý byl v kvalifikaci lídra aktuálního šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Hlavní závod ten začne už zhruba za 15 minut a bude to opravdu velká premiéra, protože na zbrusu novém okruhu Madryn se pojede hlavní závod vozů Formule 1 vůbec poprvé. A samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport to budeme pořádně sledovat a také pro vás komentovat. To aktuální dění vám nabídneme na jediné čistě sportovní stanici v Česku. Teď už ale závěr zápasu Baníku Ostrava s Pardubicemi v 8. ligovém kole. Komentuje David Procházka.
12: 87. minuta, Baník Ostrava, Pardubice 1-2, potom snížení Baníku, teď Pardubice dokázali rozdrobit tu hru a

A také Gilbert, ale Diačuk znovu přenáší na pravou stranu, ale hodně nepovedený nákop, který chtěl vzít přes Šajtli na Beveného, ale vzal vnitřním dártem a tak míč zamířil k Neumannovi, který nechal pohodlně nebo v pohodě doskákat míč za brankovou čáru, tak aby rozehrával od vlastní branky v končící 88. minutě. Vladimír Neumann už je odpočítáván, takže jako v boxu musí rychle rozehrát. Bevene se dostal k míči ze vzduchu hlavičkou, ale je tam Mohamed Traore, který nakopl od půlky čáry Drchalovi do souboje zase s Friedrichem a bude z toho rohový kop. Ano, Friedrich se dotkl levým kolenem nebo levou holení jako poslední u brankové čáry a tak se Pardubice v závěru základní hrací doby přesouvají na útočnou polovinu do pokutového území, i když určitě ne v takovém počtu jako za stavu 0-0 nebo někde v začátku zápasu. Teď zůstávají 4-5 hráčů vzadu, další dva ještě před pokutovým územím a jen dva jsou teď pardubičtí hráči v pokutovém území. Ale ještě tam přibíhá i Halinský, takže nakonec 4 hráči Pardubic vevnitř pokutového území, dalších 5 vně a jeden, který rozehrává rohový kop. Z levé strany na přední tyč, bylo to nebezpečné, ale odvrácené. No a teď Goodwin pálil zpoza pokutového území, ale hodně nepřesně. Byl to spíš jen takový zakopnutý balón. 90. minuta zápasu, Baník Ostrava, Pardubice 1-2. Nejprve Pardubice vedli 2-0, ale byl to Víč Krkoň, který po, řekl bych, individuální akci na hranici pokutového území snížil a Baník Ostrava tak ještě vidí šanci minimálně na bod. Traore a Gilbert. Gilbert, ten je tahový, dostal přihrávku na levou stranu, už je v pokutovém území, ale už je také za brankovou čárou. V poslední chvíli ho naremploval vracející se Icha a rozhodil Gilberta, i když myslím si, že by doputoval za brankovou čáru i bez toho naremplování, protože už byl trošku rozhozený a balon daleko od kopaček. Brankář Neumann už je znovu odpočítáván, položil si míč na malé vápno a rychle teď bude vykopávat dopředu. Posílá všechny obránce dopředu. Nastavovat by se mohlo kolem 5 minut, odhaduji. Tak jen 3 minuty. Teď právě končí 90. minuta, tak ještě 3 minuty se bude hrát. A Pardubice znovu nakopávají míč dopředu, ale také do autu. Takže Baník Ostrava už má jen 3 minuty na to, aby vyrovnal dnešní utkání. Pardubice stále drží tříbodový zisk. Jedlička, problémy při zpracování po zpětném autu. Diačuk teď rozehrál na Smise. Smis vrací Jedličkovi, ale baníkovci potřebují rychle dopředu. Teď to Pardubice vycítili a snaží se napadat rozehrávku. Friedrich dlouhý nákop na Gilberta a Halinský to udělal teď dobře. Naznačil, že bude hlavičkovat, pak pustil míč na Neumanna. A Neumann ho teď bere do rukavic a bude rozehrávat. V první nastavené minutě z celkových 3 Baník Ostrava prohrává s Pardubicemi 1-2. Nákup na Viniciuse, který prodloužil za sebe. Traore teď vyhrál souboj tělo na tělo s Godwinem. A Baník ještě míří dopředu. Traore ale dává nepřesnou přihrávku Škrkoňovi. Teď se Škrkoň trošku zatahuje při těch akcích některých Baníků Ostrava. To udělal dobře Diačuk, obhodil si Drchala před pokutovým územím. Vysunul Mušaka, který má dost prostoru na to, aby něco vymyslel. Bevene narážečka na Boulu. Boula dává do pravé strany na Friedricha. Friedrich nakopává míč na Boulu, ale Boula má k tomu centru daleko. A Traore nepřesně odkopává. Baník Ostrava může vazovat z pravé strany. A Friedrich ukazuje Boulovi, že bude vazovat dlouhý aut. Takže Boula přenechává Friedrichovi. Friedrich se ještě podíval dozadu na Beveného, ale teď trenér zkuhraví všechny hráče Baníku až na Beveného a Traorého posílá do pokutového území. Ještě mu však čeká na odražený balón. Je tam Gilbert a málem vlastní gól. Tak teď Icha, který zachránil dvě střely Baníku, tak teď prověřil brankáře Neumanna. Řekl bych, že holení. Ten balón propadl až na Ichu a trefil jen brankáře Neumanna, který chytil tedy do koše, ale to mohl být vlastní gól v posledních minutách v nastaveném čase, ale Pardubice stále drží vedení 2-1. A brankář Neumann teď dobře vykopl na pravou stranu na Viniciuse. Vypadá to, že Diačuk se míče ve skluzu dotkl, i když projel na prázdno, takže z toho bude autové vazování pro Pardubice a Pardubice k míči teď rozhodně nespěchají. Už běží poslední ze 3 nastavených minut. Baník Ostrava prohrává
v 8. kole šance ligy s Pardubicemi 1-2 a po autu Trédla se teď pardubičtí snaží u rohového praporku podržet míč, je to hodně daleko.

0: kol. Rozhodčí Ratajová ukazuje, že to bude odkop od baníkovské branky. Tak brankář Jedlička rychle rozehrál na Friedricha, ten si žádá Beveného, aby přišel trošku blíž, ale Boledovič má dobrý pohyb, předskočil Beveného a teď to zkouší Godwin z velké dálky a brankář Jedlička se musel rychle vracet a rána, která mířila pod břevno, tak končí po zásahu Jedličky nad břevnem a vypadá to, že Pardubice budou zahrávat rohový kop, možná už ani ne, vypadá to, že zápas možná skončí. Ano, je to tak, rozhodčí Opočenský zapískal do píšťalky a zápas končí. Pardubice slaví, vítězí na hřišti městského fotbalového stadionu ve Vítkovicích v 8. kole 2-1, goly dali v prvním polčase Drchal, ve druhém Kanko, to Pardubice vedli 2-0 a za domácí už snižoval pouze v závěru utkání v 81. minutě Škrkoň. Takže Baník Ostrava, Pardubice 1-2, hezké odpoledne z Ostravy.
1: Hezké odpoledne také našemu reportérovi Davidu Procházkovi. Znamená to tedy jediné, východočeši Pardubice zapisují první ligovou výhru v tomto aktuálním ročníku, čekali na ní až do 8. kola. A naopak Baník Ostrava ten po třetí za sebou prohrál, tentokrát 1-2 s Pardubicemi. Už za malou chvíli na Radiožurnálu Sport další fotbalové zápasy, tentokrát budou dva v 8. kole nejvyšší české fotbalové soutěže. Viktoria Plzeň přivítá Sigmu Olomouc a Zlín Hradec Králové. Samozřejmě to vše v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin 53 minut. Už za malou chvíli další fotbalová nálož.

Velkou cenu San Marina v královské MotoGP vyhrál Španěl Marc Márquez před bratrem Alexem a vystřídal tak v čele šampionátu krajana Jorgeho Martina. Doplňme, že závod v kategorii Moto2 nedokončil Čech Filip Salač kvůli technické závadě, potom tedy co triumfoval ve velké ceně Británie. Je to už druhý závod právě pro tohoto českého závodníka, který nedokončil. 14 hodin 57 minut. Už za malou chvíli se vydáme na fotbalové trávníky v nejvyšší české soutěži.

0: mikrofonem za fotbalem.
1: Je to odpískané 15 hodin, právě teď odbylo, vy posloucháte Radiožurnál Sport a začíná pořad s mikrofonem za fotbalem, protože začínají také dva fotbalové zápasy v nejvyšší české lize, tedy v Šancelize, 8. kolo. Zápas mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc sleduje Vladislav Janouškovec.
2: Ten zápas by měl začít za několik málo okamžiků. Fotbalisté už jsou připraveni, rozehrávat budou hráči Sigmy. Hlavní rozhodčí Jakub Vulkan ještě kontroluje. Zde je všechno v pořádku. Dívám se, že v pořádku, dorazila možná 50 příznivců Sigmy. A ti už jsou také připraveni na výkop tohoto zápasu. Posledních 5 sekund tady běží na té světelné tabuli a v tuhle chvíli hlavní rozhodčí Jakub Vulkan poprvé pískl do píšťal. No a u míče teď fotbalisté Sigmy, hned přihrávka dozadu. No a hned vidím, že jsem dostal špatný zápis o utkání, protože na trávníku je hráč s číslem, který měl ten zápas začínat mezi náhradníky, takže bude třeba hned zjistit, co se stalo. Marco Soldo tedy by měl hrát, uvidíme místo o koho bude v základní sestavě. Půl minutka za námi, Plzeň Olomouc 0-0, teď je nákop Hanáků na útočnou polovinu, tady by to bylo offside a tak se pro míč může vrátit plzeňský Pališťák. Udělal to zkušeně, přestože měl na zádech dva hráče soupeře, ale Hrošovský ztrácí. Plzeňský kapitán naopak si počínal, řekněme, lehkovážně. Soldo, teď je zpětná přihrávka, která jde na Krivaka. Vpravo je Sila, Sila dává na Galiho k pravé postraní čáře. Fotbalisté Sigmy kombinují na polovině hřiště. Teď už ale narazili do Alexandra Sojky, Ladra a jeho nákop. Fago, Laval a sprinterský souboj se Silou. Laval byl rychlejší, má zafáčovanou pravou ruku, ale toho rozhodně neomezuje, co se týká sprintu, a teď vybojoval autové fazování. Tenhle ten nigerijský útočník už ho provedl také Alexandr Sojka. Začala druhá minuta. Plzeň Olomouc 0-0, plzeňští kombinují, ale už jsou vyhnáni do středového kruhu, kam posílá.
1: Nejen duel Viktoria Plzeň Sigma Olomouc začal s úderem 15. hodiny, ale také zápas Zlín Hradec Králové. Pokud byste si jeden z těchto duelů chtěli naladit v přímém přenosu a nepřerušovaném, tak můžete třeba na stránce i rozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Jde to také v aplikaci Můj rozhlas. A právě na Zlínskou Letnou teď míříme, zamířili tam také fotbalisté Hradce Králové a náš reportér David Nekvinda.
3: Třetí minuta zápasu, zatím tedy Zlín Hradec Králové 0-0, premiéra trenéra Pavla Hovtycha v této roli, tedy jinak je to sportovní manažer Zlína, jistě jste zaznamenali, že Zlín, který zatím čeká na první bod v sezóně, tak v týdnu odvolal trenéra Bronislava Červenku a nahradil ho právě sportovní manažer Hovtych. Udělal v základní sestavě 5 změn, některé i vynucené zraněním, ta asi nejpřekvapivější je podhrotový hráč Jiří Štefan, 20letý fotbalista, který zatím v první lize nenastupoval, ale tedy ve třetiligovém Bčku evidentně Hovtych Ticha zaujal natolik, že dostal příležitost. Zlín už měl v úvodu zápasu dva rohové kopy, ale nějaké větší nebezpečí z toho nebylo. Teď po levé straně útočil Hradec Králové, ovšem nedostali se otroci do zakončení míče v autu a vhazovat může domácí Kukučka. Teď se připojí na okamžik taky posluchači Radiožurnálu. Čtvrtá minuta zápasu Zlín Hradec Králové, bezbranek 0-0, ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, tady mezi tím se Zlín pokusil o útok nákopem na útočnou polovinu, kde byl Šmiga, jenomže tam v podobném místě byl taky Uhrinčač, tedy obránce Hradce Králové, ten Šmigu čistě tělem odstavil a tak zastavil tento zlínský útok. Hrají tedy opět hosté z východu Čech, na středu hřiště má balon Dancák, dává trochu víc doprava, kde se rozbíhá opět Uhrinčač v akci, tentokrát ale přihraje jenom na střed pro Čiháka, takže teď si u půlící čáry fotbalisté Hradce Králové vyměňují balon. Ti zlínští trošku zapresovali, trošku zatlačili, aktivní je právě nováček Štefan, ale Hradec Králové zatím tu situaci zvládá, ovšem hraje směrem vzad Darida u míče a přihraje až k brankáři Zadražilovi, který zvládl zpracovat míč ve vlastním pokutovém území.
1: 0-0 v páté minutě mezi fotbalisty Zlín a Hradce Králové. Poslouchat Radiožurnál Sport, toto v 15 15 hodin a 5 minut. Dnes poznáme posledního grandslamového vítěze této sezóny. Na tenisovém US Open se bude hrát o titul, a to konkrétně od 20 hodin mezi Němcem Alexandrem Zverevem a Američanem Benem Sheltonem. Samozřejmě máme v New Yorku stále našeho zpravodaje Davida Prouzu, takže večer uslyšíte aktuality právě z tohoto finálového duelu. Stejně jako uslyšíte aktuality teď od reportéra Vladislava Janouškovce z fotbalového utkání 8. kola šance ligy mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. Vladislave.
2: Začíná 5. minuta utkání, 0-0 mezi Plzní a Olomoucí. Je dost možné, že teď budou hosté muset střídat, protože Fabian Krivák, nevidím, zda pláče, ale ten jeho výraz je takový dosti nešťastný a tenhle Chorvat půjde zřejmě z placu na konci 5. minuty. Byl tam takový souboj u postraní čáry. V každém případě to vypadá, že Pavel Hapal bude muset střídat. Hned ale hra pokračuje. Hosté tedy pochopitelně v oslabení momentálně, ale Michal Beran už tam vyslal Kolmici dopředu na nabíhajícího Solda, ale ten se k balonu nedostal. Teď kombinace olomouckých. Tady je Lukáš Červ, který ale má míč a dává ho do volného prostoru, který tam má dvojice dvech Dosky a Dosky toho chce využít, takže pádí s balónem už přes půlící čáru, dává Kleině Sojkovi. Alexandr Sojka levačkou centruje, zajímavý balón a bude z toho rohový kop, protože se tam dobře vrátil Leonardo Borges a po zásahu tohoto Brazilce tedy budou rozehrávat rohový kop fotbalisté plzeňské Viktorie. No a je tady to avizované střídání. David Tkáč teď přichází na hrací plochu, Fabian Krivák tedy.
1: Střídání v Plzni, střídání i ve vysílání radiožurnálu Sport Viktoria Plzeň Sigma Olomouc v 6. minutě 0-0. Za Vladislavem Janouškovcem se pochopitelně budeme ještě několikrát vracet. Teď ale můžeme dát prostor zápasu, kde doufejme, že se hraje. Zlín, Hradec Králové a reportér David Nekvinda.
3: Chovuk. 8. minuta utkání, Zlín Hradec Králové 0-0 a mrzet to může především domácí Ševce, protože před okamžikem měl Šmiga první obrovskou šanci tohoto zápasu, když od půlky běžel s balonem směrem na bránu. Dostal tam balon za obranu Hradce Králové, dobíhal ho Čech a tak Šmiga musel vystřelit už na hranici velkého vápna, protože dál by se s míčem asi nedostal, to už by ho Čech dokázal odstavit od balonu, no a Šmiga vystřelil z pravé strany přesně ke vzdálenější tyči, ale tady úplně přesně trefil tu tyč a od ní se míč odrazil zase zpět do hřiště. Teď Zlín v další náznaku šance, balon je v pokutovém území, jenomže Štefan nedokázal trefit balon, který skákal ještě, ale je tu akce a zakončení. Zlín se dostává do vedení 1-0. Jiří Štefan při své premiéře dostal míč do pokutového území, jak jsem říkal, nedokázal zakončovat sám, ale z levé strany poslal takový prudký střílený centr přímo před bránu, kde se nejlépe zorientoval David Machalík, naběhl si tam a hlavou z metru, možná ani to ne, přeposlal balon do sítě. Zlín tak dává gól a poprvé v této sezóně vede domácím utkání. Kdo se ale moc neraduje, tak to je Krister Spenkevic, protože tento lotyšský záložník má evidentně opět nějaký zdravotní problém, toho provází delší dobu. Penkevic, zatímco jeho spoluhráči slavili, tak odběhl k lavičce, zdá se mi, že má skoro slzy v očích a teď sedí na trávníku, takže s ním to vypadá špatně.
1: Zlín vede nad Hradcem Králové 1-0, to je to nejdůležitější, co jsme slyšeli aktuálně od reportéra Davida Nekvindy. Než se vrátíme na české fotbalové trávníky, tak se můžeme kouknout na fotbalové hřiště do Evropy, protože nejen v Česku se aktuálně hraje a můžeme začít na britských ostrovech v Premier League Coventry Brighton aktuálně v 9. minutě 0-0. V italské sérii a už ale fanoušci úvodní gól v zápase Lecce Monza viděli. Právě domácí Lecce se postaralo o to, že aktuálně vede na startu 7. minuty. To byl Koulibaly, který se trefil. Takže právě v italské sérii a se možná trochu napodobili po tom, co předvedl také fotbalový Zlín v české lize, do které právě teď míříme. A to konkrétně na západ Čech do Štruncových sadů. Viktoria Plzeň Sigma Olomouc, to je duel pro reportéra Vladislava Janouškovce.
2: Polovina 9. minuty, Viktoria Sigma 0-0 a rohový kop domácích zahrává z levé strany kapitán Patrik Hrošovský. Dosky ještě přizvedl ten balon někam na penaltu, jenže tam byl ex-plzeňský Dominik Janošek, toho času kapitán Sigmy, který odvrátil na druhou stranu, tedy doleva, a bude z toho tentokrát autové vhazování. A měl by to být dlouhý aut, protože si míč bere do rukou Samson Dvech a dá si také takový menší rozběh, co mu tedy reklamy dovolí tady na stadionu ve Štruncových Sadech. Končí nám právě teď 9. minuta, Victoria Sigma 0-0, uvidíme, co se změní po tomhle dlouhém autu, kdo vyskočí nejvýše. Teď Hrošovský odražený balon napálil přes branku Jana Koutného, a tak ten stav 0-0 zůstává nezměněn. Poté, co tam Sigma odvrátila tenhle aut, tak se Hrošovský dostal k zakončení, ale bránu netrefil, a tak, když se díváme do statistik, stále ještě tady střela na branku žádná se neurodila, byť mimo branku tady plzeňští už pálili čtyřikrát.
1: 0-0 mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. My teď musíme zamířit do Zlína, protože přišla informace, že úvodní branka právě domácího týmu do sítě Hradce Králové se zkoumala. A tak uvidíme, respektive uslyšíme od reportéra Davida Nekvindy, zda opravdu Zlín vede aktuálně v 11. minutě. Davide?
3: 11. minuta pomalu končí a Zlín skutečně vede 1-0 nad Hradcem Králové. Ten gól, který v osmé vstřelil David Machalík hlavou zblízka, tak se zkoumal kvůli tomu, jestli nebyl v offsideu, když na něj letěl centr od Štefana, ale o pár centimetrů to Machalík zvádl, pohlídal si postavení, gól tedy platí. Co je pro Zlín problém, že hned po tom gólu zamířil, zatímco ostatní spoluhráči slavili smutně k lavičce, Krister Spenkevic, a tento lotyšský záložník pak v utkání skončil, evidentně ho tam píchlo v nějakém svalu, takže už není na hřišti a už v 10. minutě musel trenér Hovtych místo Penkevice vytáhnout z lavičky Petrutu, který je teď stejně jako jeho spoluhráči v obraném postavení, protože Trubač centruje do pokutového území. To je velká šance, pár centimetrů chybělo Hradci Králové k tomu, aby vyrovnal. Slončík se tam natahoval dlouhou nohou po míči, který letěl do malého vápna, ale špičkou nohy tedy nedokázal Slončík zasáhnout míč a u balonu byl dřív gólman Stanislav Dostál. Kdyby Slončík tou nohou balon trefil, tak by asi míč skončil v síti, ale gól by to tedy nakonec stejně nebyl, protože rozhodčí následně odpískal offside po dokončení této akce.
1: Takže Zlín tedy ale vede nad Hradcem Králové 1-0, už je to definitivní to rozhodnutí, ani video rozhodčí nevrátilo to rozhodnutí, protože se o offside nejednalo, jak jsme slyšeli od reportéra Davida Nekvindy. Zda se stále čeká na gol v druhém aktuálně hraném zápasu mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc, to se dozvíme od Vladislava Janouškovce.
2: Polovina 12. minuty, stále 0-0 mezi Viktorií a Sigmou, nedovolený zákrok Hanáků teď na polovině hřiště, znamená to, že rozehrávat budou svěřenci Radoslava Kováče. Rychlá rozehrávka, Ladra, přenesení hry do pokutového území, tam si nabíhal Amar Memič, ale dobře se tam také vrátila defenziva Hanáků. Teď zase velmi dobrý pressing v pokutovém území a malý má starosti s tou rozehrávkou Janošek, ale dobře se tam vrátil, vypomohl Lurvink už na levé straně, ten právě pokryl ten nákop na plzeňského Memiče. No ale plzeňští hodně vysoko teď presují tu rozehrávku Sigmy, chtějí Hanáky donutit k nějaké chybě, to se zatím nedaří, na začátku 13. minuty tak platí nerozhodné skóre 0-0, Salim Laval tam teď ještě něco gestikuloval na své spoluhráče, teď už ale fotbalisté Sigmy Janoškem rozehrají po levé straně, Lurvink má tam trošku prostoru, byť k němu přibíhá Memič, ale Lurvink už je na policí čáře, tam si míč zastavuje a raději zpátky. Raději zpětná přihrávka, teď nákop dopředu, kam si zabíhá Sejk, ale uvidíme, jestli stihne ten balon na hrací ploše, nestihne. A tak míč končí pod kotlem olomoucké Sigmy v polovině 13. minuty za nerozhodného stavu 0-0. Už rozehrál Florian Wiegele, rakouský golman a jednička Viktoriana Hrošovského. Teď přihrávka do středu na Ladru, Ladra se otáčí a snaží se tam najít Lavala, ale tenhle ten centr pokryla dvojice Sila Gali a už po nich hraje také Matuš Malý. Kolmice dopředu na půlici čáru, tam je nový hráč na trávníku David Tkáč, který vystřídal zraněného Krivaka. No a teď Galiho z pracování poněkud zradilo, možná ten terén je klusčí ještě než obvykle, přece jenom tady dlouho pršelo celé dopoledne a také ještě před zápasem, ale teď Florian Wiegele ukazuje, jděte pryč na své spoluhráče, no nakonec rozehrává nakrátko na 2H, Dvech do středu, riskantní a špatná přidávka 2H, co z toho Olomoučtí teď vyrobí, velká šance, kterou má Marko Soldo, nakonec se neodhodlal zakončení ještě Beran posouvá doleva, kde je Leonardo Borges. K němu se tam vrací Adam Gabriel a nakonec dokázal teď Gabriel Pokrýt, brazilského protihráče, no ale ten se ještě nevzdal, nakonec toho je out pro Viktorii, končí nám 14. minuta 0-0 v tomhle duelu, ve kterém jsem Olomouc přijel jako lépe postavený tým tabulky nejvyšší soutěže.
1: Říká reportér Vladislav Janouškovec, pokud byste si chtěli naladit jeden z aktuálně hraných fotbalových zápasů v nejvyšší české soutěži, tak můžete, a to na stránce irozhlas.cz, radiožurnál sport.cz a nebo na webu Můj rozhlas. Mimochodem na stránce radiožurnál sport.cz najdete také pozvánku a na náš výjezdní pořad Desítka Pavla Horváta. Už 5. října zamíříme shodou okolností právě do Plzně, do kulturního domu Šeříkovka. Vedle Pavla Horváta také mistr Evropy Antonín Panenka a vedle nich také bývalý elitní rozhodčí a Pavel Královec. Tolik tedy krátká poznámka. Teď ale od fotbalu k motorismu, protože před 15 minutami začala velká cena Španělska v Madridu na Zbrusu novém okruhu Madring a úvod zápasu nabízí hned opravdu několik zajímavých momentů. Lewis Hamilton se po startu ze 4. místa propadl až na 9. místo. Tento jezdec Ferrari má problém s brzdami a to právě stojí za tím, že se propadl až takhle moc tím aktuálním pořadím. Jinak ve vedení aktuálně jezdec McLarenu Lando Norris, to není úplně překvapení, protože právě Brit Norris odstartoval do velké ceny Madridu z 1. místa. Teď už ale znovu ze závodního okruhu v Madridu na ligové fotbalové trávníky, a to konkrétně do Zlína. Zlína Hradec Králové, utkání pro Davida Nekvindu.
3: Faul. 17. minuta utkání, Zlín vede nad Hradcem Králové 1-0, to platí od 8. minuty, kdy se zblízka hlavou trefil Machalík po centru Štefana, tedy hráče, který hraje vůbec poprvé zápas v české nejvyšší soutěži. 20-letý mladík, který tedy zatím nastupoval za zlínské Bčko, se hned zapsal jako asistent, teď ale musí pracovat na obrané polovině, protože útočí Hradec Králové. Před Slončíkem ukopnul Černín míč tak, že z toho bude autové vhazování, které by klidně mohlo letět rovnou do pokutového území, ale Hradec Králové nevolí tuto variantu, Trubač posílá míč za sebe a Hradec to zkouší dál kombinací. Znovu Trubač, teď už centruje do pokutového území, ale jenom do míst, kde Křapka, tedy stoper domácího týmu, ten ohlavičkoval, ovšem tak, že zase balon sbírají fotbalisté Hradce Králové a snaží se kombinací znovu přiblížit trochu víc pokutovému území. Z levé strany je to Trubač, znovu natahuje na centr, ale tentokrát si to na poslední chvíli rozmyslel a přihrál za sebe Daridovi. Stále Hradečtí drží balon hluboko na útočné polovině, ale nedokáže.
1: Zlín stále vede nad Hradcem Králové 1-0, my ale spěcháme teď do Plzně. Duel domácí Viktorie se Sigmou Olomouc. Reportér Vladislav Janouškovec má pro nás aktuality.
2: Ano, 17. minuta, Sigma už potvrzuje roli favorita, ve štruncových sadech vedou Hanáci 1-0. V minulých sezonách by to tak rozhodně nebylo, ale teď při pohledu na tabulku je jasné, kdo v tomhle zápase měl mít navrch, a teď už to také potvrzuje, je to olomoucká Sigma. Pojďme k tomu gólu, který byl moc pěkný, dobře na něj nebude vzpomínat rozhodně plzeňský Samson Dvech, který tam tančil jako kolem ohně, kolem Václava Sejka, ale vůbec se nedostal k míči, pokud vám území si samozřejmě nemohl dovolit faulovat, a Sejk tam tedy udělal se Samsona Dveha takového žáčka, pak míč posunul doprava na Galiho, Gali tam oběhl dvojici plzeňských hráčů, no a střelou z pravé strany po pravé ruce golmana Vigeleho překonal Rakušana v bráně Viktorie, a od 16. minuty tak zásluhou dvojice Sejk Gali tady Sigma vede 1-0, teď další centr před bránu Vigeleho, odvrací tentokrát Dvech. No a tak stále platí to průběžné skóre 0-1 z plzeňského pohledu. Byť plzeňští byli v úvodu aktivnější, tak Sigma ukázala, že v téhle sezóně se jí venku daří. Dvě vítězství jsou toho důkazem a dnes by mohla.
1: Potom opravdu hvězdném začátku Radoslava Kováče na lavičce Viktorie Plzeň a postupu do hlavní fáze Evropské ligy přes Červenou zvezdu a Bělehrad. To zatím skřípe právě Radoslavu Kováčovi na lavičce Západu Čechů v ligových utkáních. Aktuálně tedy Viktoria a prohrává se Sigmou v 19. minutě 0-1. My teď znovu střídáme fotbal za jiný sport. V 15 hodin a 19 minut míříme s mikrofonem radiožurnálu Sport do Karlových Varů, a to aktuálně na zastávku seriálu Mistrovství světa v triatlonu. Začal závod mužů a je u něho také naše reportérka Tereza Cedidlová.
4: První muži už mají v tuto chvíli za sebou plaveckou část a vyjeli do té další cyklistické, kde je čeká 40 kilometrů. Po výjezdu nebo východu z toho prvního depa byl na prvním místě Francouz Dorian Conny, za ním také Francouz Gilles Rétore a na třetím místě s 3-sekundovou ztrátou Maďar Marc Dévai. Plavci v těch úvodních 1500 metrech museli zdolat dvě kola, po každém z nich museli vyběhnout a znovu skočit do vody. Nejlepší z Čechů Martin Demit byl po té plavecké části 19. se ztrátou 27 sekund. To startovní pole bylo poměrně seskupené, až v tom druhém kole se částečně roztrhalo. Nicméně rozhodovat bude právě až ta cyklistická a pak následná běžecká 10-kilometrová část. Nyní jsou triatlonisté v tom prvním cyklistickém okruhu, celkem jich čeká 7. Bude to velmi technicky náročná trasa, plná mokrých zatáček, protože celé dopoledne tady v Karlových Varech pršelo. A zároveň taky čeká 7 prudkých výšlapů na zámecký vrch, který dělá z tohoto závodu série mistrovství světa ten nejtěžší závod z celého seriálu. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: I nadále sledujeme tento triatlonový svátek v Česku, teď ale znovu na fotbalové trávníky. Ještě předtím, než se vydáme zpátky do Česka, tak se můžeme kouknout na britské ostrovy, protože pokud jste fanoušci Premier League, tak jistě dobře víte, že v 17.30 a začne opravdový šlágr čtvrtého kola této nejvyšší anglické soutěže. Bude to bitva o Manchester mezi domácími United a hostujícími City. Teď už ale opravdu zpátky na české území. Duel mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc v 8. kole šance ligy sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
2: 21. minuta začala, plzeňští zapálili první světlice v domácím kotli, no ale co je podstatné, Sigma tady stále vede 1-0, teď se plzeňští snaží o vyrovnání. Ano, už je tady varování, aby fanoušci nepoužívali pyrotechniku. Lukáš Čer se mezi tím uvolnil v pokutovém území, nadýchaný centr, hlavička a to byla lahůdka od Adama a Gabriela, takový dárek pro Jana Koutného. Asi se to bude počítat jako plzeňská střela na bránu, ale velmi pohodový zákrok pro Koutného. Ten už rychle vyhazuje na Malého, toho atakuje Laval a tak Malý posouvá více doprava, kde je sila. Plzeňští samozřejmě zase vytáhli ten svůj pressing, ale Ladra udržel pouze pro silu, jenže tomu se nepovedlo teď zpracování a tak Plzeň z levé strany bude vazovat. Ladra chvilku to vypadalo, že nemá komu, ale pak našel Doskyho. Dosky posouvá do středu na Dvěha, ten tam prožhnal Pališťáka. No tak Samson Dvech od začátku nehraje vůbec dobrý zápas. Myslím, že spolu zavinil ten první inkasovaný gól a teď zase nepřesná rozehrávka. Teď už to tedy zvládl lépe Samson Dvech na Vigeleho. Vigele zatím není atakován. 22. minuta je ve své polovině. V minutě 16. po akci Sejka skoroval Gali a tak tady Sigma vede 1-0.
1: A Viktoria Plzeň tak musí dohánět v 8. ligovém kole na trávníku společně s fotbalisty se Sigmy Olomouc. My můžeme na chvíli zamířit také do Itálie, protože opravdové gólové hody nabízí zápas mezi Lecce a Monzou. Aktuálně domácí tým vede 2-1, v 18 hodin pak Neapol přivítá Boloňu, za kterou by mohl poprvé v této sezóně nastoupit také český obránce Martin Vítík. V úvodních třech kolech tento český hráč tím jen byl na lavičce Boloni, tak uvidíme, zda se dnes objeví konečně také na trávníku. Dnešní program série A pak zakončí od 8:45 duel mezi Sassuolem a Juventusem. Teď už znovu zpátky do Česka, tentokrát do Zlína, duel mezi domácími Ševci a Hradcem Králové sleduje reportér David Nekvinda.
3: 24. minuta utkání, Zlín vede nad Hradcem Králové 1-0, v 8. minutě se trefil Machalík, teď akce hostí už uvnitř pokutového území, ale Van Biren se nedokázal prodrat přes zlínskou obranu, ještě ale nakonec vybojoval míč, když už se zdálo, že balon doklouže za brankovou čáru, takže udržel Van Biren Hradec Králové v ofenzivním tlaku a Dancák se teď snaží přihrát do vápna Čvančarovi, to nevyšlo, ovšem za 16. zase sbírá balon Darida, takže východočeši hráči stále zůstávají blízko brány a Čvančara už teď vystřelil spoza vápna, ale bylo to hodně nad a navíc té situaci předcházel offside, takže i kdyby se Čvančara trefil, gol by neplatil. To před pár minutami na druhé straně byl Zlín hodně blízko, pár centimetrů od toho, aby se dostal do vedení 2-0. Šmiga už po druhé v zápase běžel sám na golmana Zadražila, ale tentokrát zpracoval míč v situaci, kdy Zadražil už byl hodně vyběhnutý, Šmiga ho chtěl z pár metrů podstřelit, no a Zadražil šel na zem a zákrokem tak přisedl ten balon, takže míč opravdu zasáhl na poslední chvíli, až když už mu klouzal pod tělem, ale Zadražil tudy tuto těžkou situaci zvládl a proto Hradec Králové prohrává na stadionu Letná stále jenom 0-1, i když teď zase pozor pro hradecký tým, protože Zlínští se dostávají blízko k pokutovému území, centr z pravé strany posílal Štefan, trefil protihráče a od něj se míč odrazil za bránu, takže v 26. minutě to bude rohový kop, který rozehraje opět Marián Pišoja, jak je zvykem, když Zlín rozehrává roh z pravé strany hřiště z jeho pohledu, takže Pišoja si dojde pro míč, postaví si ho k rohovému praporku a za okamžik kopne balon směrem do pokutového území, kde už jsou připravení jeho spoluhráči, kteří tedy zatím vedou nad Hradcem Králové 1-0. Autor zatím jediné trefy Machalík, protože nepatří k těm vysokým, tak číhá na případný odražený míč za vápnem. Balon letí k přední tyči. Černín se snažil zakončit, ale nedostal se k balonu. Balon se odrazil za vápno ke Křapkovi, no a ten přestřelil dokonce tribunu za hradeckou bránou. Míč úplně mimo stadion v Lesíku za stadionem, tak uvidíme, jestli pro ně někdo zaběhne, snad ano.
1: Míč v Lesíku, než ho najdou, tak můžeme na Radiožurnálu Sport vyměnit fotbalové stadiony a Zlínskou a Letnou a vyměníme za Štruncové sady. Než tam ale zamíříme na ligové utkání, tak pojďme o patro níž do šance Národní ligy. Bčko Pražské Slávie totiž dnes poprvé v sezóně prohrálo, a to se Žižkovem 0-1. Právě v 8. kole šance Národní ligy se urodilo tento výsledek. Ačko Pražské Slávie to bude dnes bojovat v Teplicích od 18 hodin o to, aby se vrátilo do čela ligové tabulky, protože tam je aktuálně Liberec v té neúplné tabulce po včerejší výhře nad Mladou Boleslaví 3-0. Duel Teplice Slávia Praha, ten začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Teď už ale slibované Štruncové sady a míříme tedy do Plzně. Duel domácí Viktorie s hostující Sigmou Olomouc sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
2: Končí 26. minuta, Viktoria stále prohrává se Sigmou 0-1. Plzeňští mají optický tlak, ale je to bez nějakých střel nebo vyložených šancí. Pořád je to ve stejném duchu. Fotbalisté Olomouce chtějí tvořit vlastně od vlastní brány a dostávají se občas pod tlak plzeňských, ale zatím nepřišlo žádné fatální zaváhání. Marko Soldo teď přenáší hru na levou stranu. Tady by mohlo být i přečíslení Sigmy. Sejk si tam říká o balon. Má proti sobě znovu dveha, pálí gol. Není to gol, Vigele vyráží před sebe. No tak už jsem viděl, že ten míč zapadne za rakouského golmana. Další výborná akce Václava Sejka. Pro mě zatím nejlepšího muže na trávníku a stále platí ve 27. minutě 0-1 stav mezi Viktorií a Olomouckou Sigmou. Zase tam dvech nestíhal bránit Václava Sejka. Ten jej tentokrát neobcházel, pouze si ten míč připravil na střelu a Vigele ho také teď musíme pochválit za to, že nepropustil tuhle ránu Václava Sejka. A tak plzeňští už znovu nastěhování na útočné polovině dosky. Má tam Sojku po straně čáry vlevo, Sojka dostává míč proti němu, autor jediné branky Gali. A tak Sojka raději volí zpětnou přihrávku na Doskyho. Po něm znovu Dvech. Dvech a také Pališčák, velký talent slovenského fotbalu, který si počíná velmi sebevědomě. Teď také sebevědomě dám Gabriel. Tohle bude asi za žlutou kartu pro Leonarda Borgese. Jakub Vulkan už brazilskému fotbalistovi ukazuje kartonek téhle barvy, protože tam zatáhl plzeňského hráče Adama a Gabriela. Tady asi není o čem diskutovat. Leo Borges jako první v tomhle utkání napomínán žlutou kartou, ale co je podstatné, Viktoria prohrává s Olomoucí 0-1. Teď by to svěřenci Radoslava Kováče rádi změnili, protože bude následovat standardní situace. Je to mezi hranicí Velkého vápna a pravou postraní čarou a Alexandr Sojka s Patrikem Hrošovským jsou teď připraveni vyslat centr před bránu Jana Koutného, přičemž tady stále plzeňští fanoušci trpí hluchotou. jelikož upozornění hlasatele nepoužívat pyrotechniku v žádném případě nehodlají respektovat. Tak ale to byla jenom taková vsuvka mimo, mezi tím se plzeňská dvojice Hrošovský Sojka nachystala a bude to levačka Alexandra Sojky, který kroutí ten míč mimo hřiště. Respektive Tomáš Ladra tam možná ještě bojoval na brankové čáře o to, aby ten balon vrátil zpátky před bránu, ale bylo to zřejmě předem odsouzeno k neúspěchu tahle jeho akce.
1: A tak nadále Viktoria Plzeň prohrává ve 29. minutě se Sigmou Olomouc 0-1. Nevěnujeme se ale jenom fotbalu v dnešním vysílání radiožurnálu Sport. Vše se totiž chystá na start hokejové Tipsport Extraligy, tedy tuzemské nejvyšší hokejové soutěže. Ta začne v úterý a kompletním kolem pak také až ve středu, kdy tedy půjdou do akce všechny týmy. Všichni se připravují samozřejmě na start sezóny, a to nejen zápasy, ale také například v hokejové lize mistrů. Ta dnes pokračuje právě se zápasy českých týmů. V Liberci se už za půl hodiny představí rakouský Graz. S mikrofonem radiožurnálu Sport budeme přímo u toho. Aktuality v našem vysílání vám tak rozhodně neutečou. V 18 hodin pak aktuálně v tabulce čtvrtá Plzeň nastoupí ve francouzském Bordeaux, takže samozřejmě i o tomto zápase uslyšíte ze studia radiožurnálu Sport. Teď ale zhledu znovu na fotbalové trávníky, a to konkrétně na Zlínskou Letnou, kam přijel Hradec Králové, a je u toho reportér David Nekvinda.
3: Ve 31. minutě zápasu Zlín vede nad Hradcem Králové dál 1-0, platí to od 8. minuty a trefy Davida Machalíka. Teď jsou domácí ševci na útočné polovině a budou rozehrávat standardní situaci od pravé postranní čáry. Asi Pišojatu tak vypadá, zůstane jako poslední a jediný u míče, takže on bude centrovat. Je to už docela blízko pokutového území, ale jak říkám, tady úplně u lajny, takže rozhodně ne na střelu, bude to centr, takový trošku roh, řekněme, kopaný z druhé strany vápna, než je obvyklé. Pišoja už dostává pokyn od rozhodčího Roučka, že může balon poslat na spoluhráče, kteří se srocují v pokutovém území. Pišoja zvedá ruku, dává signál, kam balon poletí. Nakonec je to přímo do středu pokutového území a tam byl Adam Zadražil, tedy golman Hradce Králové. Zakřičel si, zvládl tu situaci, balon schoval do rukavic a ve 32. minutě se tedy skóre nemění. 1-0 pro Zlín, který musí přepnout do defenzivy, protože s míčem vpřed míří Dancák, dává dlouhý balon na levou stranu Slončíkovi, ten sice s drobnými problémy, ale zpracuje míč a je u rohového praporku, kde padá, nejde však o faul a chvíli se zdálo, že by Hradec Králové mohl pokračovat, ale až teď asistent rozhodčího Machač zvedl ruku a tím dal najevo, respektive praporek dal najevo, že celé té situaci předcházel offside. Teď vstup pro postup radiožurnálu. 33. minuta zápasu Zlín Hradec Králové 1-0. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport tak můžeme na malou chvíli vyměnit stadiony a znovu se vrátit do Štruncových sadů. Viktoria Plzeň hostí v 8. kole šance ligy Sigmu Olomouc. A více aktualit už nám řekne reportér Vladislav Janouškovec.
2: 32. minuta, Plzeň stále prohrává se Sigmou 0-1, o nic podstatného jste vlastně nepřišli ve vysílání radiožurnálu Sport. Nedovolené zákroky na obou stranách, teď se provinili Hanáci a na polovině hřiště rozehrál Merchas Dosky. Po něm hraje také Pališťák, který už je ale pod tlakem soupeře stejně jako Hrošovský. Michal Beran si tam počíná aktivně, no a teď je další dvojice Hanáků, tam napadá plzeňskou rozehrávku, Vígele prohnal Pališťáka. Teď tam k němu přibíhá ještě Janošek, co Pališťák, vyřeší to přesnou přihrávkou na Memiče, jenže ten nespracoval a u míče tak na polovině, teď už vlastní polovině Hanáci, ale to je až tak nemrzí, vedou tady 1-0, zásluhou trefy Galiho. Teď hraje Sila, možná právě Gali se dostane k míči po narážičce a snaží se teď centrem najít Sajka, ten v dalším souboji s Dvehem, tentokrát Samson Dveh vítězně hlavou posunul na Vígeleho, trošku se to plzeňským teď otvírá, na levé straně táhne akci Sojka, dává Ladrovi přímo k postraní čáře, Ladra se štěstím teď obešel vracejícího se Marka Solda, přidávka na střed hřiště Červ, o něm Hrošovský se otáčí, dává teď na Dveha, Dveh posouvá doprava, kde je volný Adam Gabriel, proti němu ale je tam Borges, A tak zpětná přihrávka nachází Pališťáka. 33. minuta, Viktoria Sigma Olomouc 0-1. A tahle přihrávka nevyšla, Hrošovský tam má teď hodně práce. Padá na trávník slovenský kapitán Viktorie. Sví se v bolestech, ale hra pokračuje, ponechaná výhoda. I když plzeňští s tou výhodou naložili tak, že poslali míč do středového kruhu, kde je dvojice Sejk a Dvech. Dvech tedy se dostal k balónu a plzeňští nadále mohou kombinovat. A teď možná breaková akce, velmi špatně zahraná, vlastní gól, ne! Tak tohle si Sila bude vyčítat, tenhle návrat, protože Ukázkově zavěsil vlastní gól Sigmy a Plzeň srovnává na 1-1. Chtěl jsem říci, jak to byl mizerný centr, no ale teď, když plzeňští nemohou, Hanáci pomohou, no. Velmi špatně to tam plzeňští sehráli a olomoučtí si z toho vyrobili vlastenec a znamená to, že ve 34. minutě po brance Sily je srovnáno 1-1 mezi Viktorií a Olomoucí. Tak jako slepí k houslím teď plzeňští přišli k tomu vyrovnání. Nebyla to žádná vynucená chyba v podstatě ze strany Sigmy. V každém případě se začíná znovu. Uvidíme, jak tenhle inkasovaný gól ovlivní další průběh zápasu.
1: Teď samozřejmě budeme díky dole Vladislavu Janouškovcovi sledovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Každopádně platí Plzeň Olomouc 1-1 ve 34. minutě. Vy posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport, a to krátce po půl čtvrté odpoledne. Delší dobu jsme se nevěnovali Formuli 1, a tedy velké ceně Španělska. Ta se jede dnes na novém okruhu v Madridu. Ten nese název Madring. Aktuálně ve vedení Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Má to ale své opodstatnění, protože ještě nebyl zatím v boxech na výměně pneumatik. Muž, který startoval z pole position, tedy z prvního místa, Lando Norris z McLarenu, aktuálně až na pátém místě, ačkoliv před ním druhý Kimi Antonelli z Mercedesu, Max Verstappen na třetím místě z Red Bullu i čtvrtý George Russell z Mercedesu už v pitstopu také byli. Takže zatím Lando Norris se trochu propadá tím průběžným pořadím. Ještě jedno jméno zmíním, a tím je Lewis Hamilton z Ferrari. Ten nedokončí závod, problémy s brzdami byly nejspíš tak velké, že prostě musel odstoupit ze závodu, a to už v šestém kole. Jen připomenu, že aktuálně se jede kolo 17. Teď znovu ze závodního okruhu na fotbal, a to konkrétně do Zlína. Osmé kolo ligové fotbalové šance ligy mezi Zlínem a Hradcem Králové sleduje David Nekvinda.
3: 37. minuta zápasu, dál 1-0 pro Zlín v utkání s Hradcem Králové, platí to od 8. minuty a trefy Davida Machalíka. Zlín teď ale v posledních minutách pod docela velkým tlakem, jenomže zrovna když to doříkám, tak Kopečný čistě získal balon pro domácí mužstvo a posílá míč na útočnou polovinu, kde je Šmiga, jenomže dřív byl u balónu hráč Hradce Králové, Čihák, ten pak přihrál brankáři Zadražilovi, takže z tohoto nebezpečí pro mužstvo, které ve Zlíně prohrává o gol, nebylo, a Hradec Králové to znovu může zkusit směrem vpřed. Ludvíček na levé straně prohodil se s Trubačem, začínal Trubač vlevo, Ludvíček napravo, v posledních minutách tedy to mají opačně křídla hradeckého týmu, který tentokrát na útočné polovině nic moc nevymyslel, ale ještě dostane šanci, protože Černín jako zlínský stoper odkopl balon do autu, takže Hradec Králové se dostává znovu k míči a Darida přihrává do středového kruhu Ohrinčaťovi. Tomu se nabídl Dancák už trochu víc dopředu a dává balon na hranici velkého vápna Van Birenovi, ten předává doprava Trubačovi, Trubač zase přihraje na obránce a tak Hradec Králové se z vápna dostává do středového kruhu, kde je Čihák. Po pravé straně to tady nevyšlo. Vodrokům zkusili to po levé, tam ale taky Slončík neměl prostor. A tak zase vrací dozadu, zase se to kyvadlo.
1: Fotbalisté Zlína vedou nad Hradcem Králové v osmém ligovém kole v 38. minutě 1-0. Jen připomenu, že poprvé na lavičce domácích dnes Pavel Hoftych, jinak sportovní manažer Ševců. Uvidíme tedy, zda se naplní to pořekadlo nové koště dobře mete, to poznáme až po konci utkání a samozřejmě podle toho finálního výsledku. Dnes poznáme nové basketbalové mistryně světa. V Německu jimi budou buď Američanky anebo Francouzky. Finálový duel duel začne v Berlíně ve 20 hodin. V bitvě o bronz se střetnou Španělky a domácí Němky. Tento duel začne v 16 hodin a 30 minut. Teď už ale znovu na fotbalový zápas, a to do domácí šance ligy. Utkání Viktoria Plzeň Sigma Olomouc za doprovodu reportéra Vladislava Janouškovce.
2: 38. minuta, Viktoria Sigma stále 1-1, teď málem Luis Wurling napodobil svého spoluhráče Abdullaje Silu. Už to vypadalo, že by mohl si vstřelit také vlastní gól, naštěstí se tak nestalo, bude z toho pouze roh pro domácí Viktorii po střele Salima Lavala, plzeňského útočníka. No a teď tedy ve chvíli, kdy to vypadá, že možná tady vyleze i sluníčko, hraje Viktoria se Sigmou stále 1-1 ve 39. minutě. Marco Soldo napomínán žlutou kartou, to byla ještě situace předcházející, ale teď pozor, rohový kop z pravé strany a Alexandr Sojka, jeho levačka. Je tam hodně husto, ale nakonec nedovolený zákrok jednoho z plzeňských, zřejmě na golmana Koutného. Ještě se tam postrkávají fotbalisté úplně zbytečně. Lukáš Červ to tam odnesl, ale tentokrát to nedoprovodil žádným pádem na trávník, jenom pár slov směrem k rozhodčímu. No a hra může pokračovat, rozehrávat bude Jan Koutní. Fotbalisté Sigmy tady už vstřelili ve štroncových sadech dvě branky, bohužel do každé brány jednu, a tak je skoro nerozhodné 1-1. Nejprve se trefil v 16. minutě Gali, 34. pak srovnal vlastním gólem Sila. Teď plzeňští znovu vybojovali balón, Hrošovský za pokutovým územím, přenáší míč na Ladru, ten ještě chtěl přistrčit Lavalovi, ale příliš otálel, a tak se hosté dostali k balonu, teď také proti akci, tu táhne Sejk, ale brzdí před Sojkou, dává do středu hřiště, kde je Soldo, nepřesná přihrávka. Teď to Marco Soldo vyřešil hodně špatně, Amar Memić, ale jsou tam pouze ve třech proti pěti plzeňští fotbalisté, teď už Adam Gabriel doplnil tu plzeňskou akci, teď přenesení hry na levou stranu, kam si nabíhal Sojka, no ale trošku ho tam zmátl s Gali, který nejprve naznačil, že bude hlavičkovat, a pak ten míč nechal dojít do zámezí, a tak poblíž vlastního rohového praporku ve 40. minutě out pro Olomouc. Gali, Sila, znovu Gali, snaží se najít Sejka, míč jenom proletěl, protože Sejk byl teď dobře střežený dvehem, no a Pališťák raději zpátky na Floriana Vígeleho. Florian Vígele mimo vlastní pokutové území čeká.
1: Stále 1-1 mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc v 8. ligovém kole. Můžeme připomenout také už jistý, zatím jediný dnešní výsledek. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2. Východočeši tedy poprvé v sezóně bodovali naplno, tedy získali 3 body. A z toho určitě, tedy z toho vítězství Pardubic v Ostravě, nemají radost ve Zlíně, protože právě Zlín by teoreticky měl právě s Pardubicemi minimálně podle aktuálního postavení bojovat o záchranu. A právě fotbalisté Zlína hrají s Hradcem Králové, a to v 8. ligovém kole. Sleduje to reportér David Nekvinda.
3: 42. minuta zápasu, 1-0 pro Zlín, to platí od 8. minuty, trefil se Machalík, od té doby určitě hosté z východu Čech drží víc balon, jsou častěji na útočné polovině, delší časové úseky, ale ke gólu to tady zatím nevedlo. Teď Hradec o míč na chvíli přišel, jenomže přihrávka na Pišoju, který se rozbíhal po levé lajně a chtěl do protiútoku, tak byla v podání zlínských fotbalistů nepřesná. Zatím Zlín hraje tak, jak naznačoval trenér Hovtych, když převzal tento týden mužstvo, že to bude asi takový pragmatičtější fotbal. Ševci jsou tak trochu zalezlí, ale vyrážejí právě především.
1: Zlín stále vede nad Hradcem Králové 1-0, my ale musíme spěchat do štruncových sadů na utkání Viktoria Plzeň Sigma Olomouc. Slovo má reportér Vladislav Janouškovec.
2: 42. minuta a vše je ve starých kolejích, dá se říci, Sigma už opět vede o gól, tedy 2-1. Plzeňští tlačili, ale ta jejich obrana je zoufale děravá. No a breakovou situaci, kterou táhl po levé straně Leonardo Borges Marco Soldo, tak přišel center na pravou stranu. No a David Káč, který vystřídal v 6. minutě zraněného Krivaka, nádherně na bližší tyče propálil golmana Vígeleho, dosky ten tam jenom stínoval. A tak tady Sigma vede od téhleté 41. minuty 2-1. Plzeňští znovu hodně hodně aktivní teď na útočné polovině, teď tam ale fauluje Amar Memič, Dominika Janoška, Jakub Vulkán píská, no a tak ve chvíli, kdy začíná 43. minuta, si myslím, že fotbalisté Sigmy teď si dají za cíl v klidu dohrát tenhle první poločas, ve kterém třikrát dostali míč do sítě, Sila do té vlastní, ale Gali a Tkáč do té správné, tedy plzeňské, a tak tady Sigma tedy vede o gól, 2-1, teď Beran dává doleva, nikam nespěchají fotbalisté Sigmy, znovu Michal Beran, který se stáhl mezi obránce, přenesení hry.
1: Za malou chvíli nám skončí první poločasy aktuálně probíhajících fotbalových utkání v Šancelize. Samozřejmě se na ty závěry duelu, tedy prvních poločasů, vydáme. Teď ale ve studiu se mnou Jan Suchan, náš převážně reportér z vodního slalomu. A přišel právě s novinkou z vodního kanálu. Tak nám pověz víc, Honzo.
5: Je to novinka velmi příjemná, protože ve vůbec posledním závodě této sezóny světového poháru na finále elitního seriálu ve španělském Seu získala Tereza Knéblová stříbrnou medaili v kajak krosu, když nestačila ve finále jenom na Britku Woodsovou. Z českých mužů se nikdo takhle daleko nedostal. Ve čtvrtfinále vypadl Matyáš Novák. To je tedy z elitního seriálu vodních slalomářů všechno. Za dva týdny skončí sezóna tohoto sportu mistrovstvím Evropy v italské Ivrej a my s Radiožurnálem Sport budeme u toho.
1: Jan Suchan ale ani potom nebude mít volno v našem vysílání. Teď díky za tento krátký vstup.
5: Rádo se stalo.
1: 15 hodin 44 minut vy posloucháte Radiožurnál Sport. My už teď míříme na ty závěry prvních poločasů fotbalových utkání. A o trošičku napřed to vypadá, že je zápas Zlínu s Hradcem Králové. A tak právě jdeme za reportérem Davidem Nekvindou.
3: Poločasu. Posledních 15 sekund prvního poločasu, tedy základní hrací doby, Zlín vede nad Hradcem Králové 1-0 a teď se ale musí Ševci bránit. Za okamžik se dozvíme, jestli první poločas dostane nějaké nastavení. Asi ano, budou to dvě minuty, jenomže zajímavější je to, co se děje na hřišti a to, že Trubač jako levé křídlo Hradce Králové dostal balon tak, že se s míčem dostal dovnitř do pokutového území, jenomže pak z levé strany zakončoval, takže to nebyl žádný problém pro Stanislava Dostála, tedy golmana Zlína, a ten odkopává hodně daleko na útočnou polovinu, kde k odraženému balonu se, zdá se, chtěl jsem říct, dostane Machalík, tedy autor toho zatím jediného gólu, ale nakonec to tak není a naopak je to obrovská šance Hradce Králové, protože Švančara dostal míč za obranu a dává na 1-1. Teď už může Zlín spasit jenom případné video offside, ale nemyslím si, že k tomu došlo. Ztráta míče na středu hřiště, rychlá kolmice směrem na Švančaru, balon se dostal k tomuto útočníkovi Hradce Králové, který pak běžel z pravé strany sám na Stanislava Dostála. Počkal si na moment, kdy šel, dostal k zemi a takovým technickým zakončením lobíkem přes tělo dokázal Čvančara Dostála přihodit. Teď jsme tady viděli opakovaný záběr a offside si tady myslím to skutečně nebyl, i když určitě to video bude zkoumat nebo zkoumá tu situaci stejně jako první gol Zlína, kdy taky jsme museli právě skrz offside čekat na potvrzení informace, že

0: Sigmu Olomouc a je u toho reportér Vladislav Janouškovec.
1: Celkem 2 minuty plánuje nastavit rozhodčí jako Vulkán. Ta první nastavená minuta právě teď končí. Viktoria stále prohrává se Sigmou 1-2 a to zásluhou Davida Tkáče. Střídající hráč se trefil v 41. minutě, no a od té doby tedy skóre 2-1. Plzeňští zatím působí hodně rozpačitě. Teď možná šance. Gabriel táhne akci po pravé straně. Borges ho podtrhl a ještě by měl přijít jedna standardní situace, 40 sekund do konce té druhé nastavené minuty. A tohle bude asi zákrok, který nebude ohodnocen žlutou kartou, byť by si to plzeňští je přáli, ale alespoň mají k dispozici standardní situaci. Nevím, jestli na přímou střelu to bude, ale dá se očekávat, že plzeňští zkusí něco vymyslet. Aleksandr Sojka, Patrik Rošavský, ten tedy teď jde pro balón. Za 20 sekund vyprší to dvouminutové nastavení, takže si troufám říci, že to bude to poslední, co uvidíme teď z prvního poločasu ve Štruncových sadech. Viktoria Sigma zatím 1-2. Plzeňští by rádi šli do kabin za nerozhodného stavu. Patrik Rošavský si to možná vezme na starost, ale možná to bude také Aleksandr Sojka a jeho levačka. Ještě je tam připraven Amar Memič, pokud by třeba Sojka posouval ten míč na střed hřiště, ale každopádně golman Koutný je připraven. Teď také Píšťálka rozhodčího Vulkána Hrošovského centra. Dosky tam byl a padá, že by ještě chtěli plzeňští penaltu. Tak pozor, bude se zřejmě zkoumat ještě videozáznam. Rozhodčí jako Vulkán ukazuje, zůstaňte dál, nechoďte ke mně. Dosky tam padl, ale on umí padat. Kolik už situací a kolik už zákroků si dokázal na sebe vymodlit a nevím, jestli to byl Gali nebo Silák, kdo se tam přiřítil hodně agresivně do vlastního vápna. Možná, že tam byl kontakt s Merchasem Doskym, tak teď jsem zvědav. Už dávno pryč jsou ty dvě nastavené minuty, které avizoval Jakub Vulkán. Teď to vypadá, že skutečně ještě se čeká na vyhodnocení téhle situace VARem. Rošovský tam poslal takový oblouček na levou stranu, no a on to byl Gali, autor té branky na 1-0, který tam skutečně úplně hloupě, zbytečně podle mě padal pod nohy Doskymu a tady bych se nedivil, kdyby se nařídil pokutový kop, ale ještě uvidíme. Celá situace je přezkoumávána VARem a teď tedy nevíme, zda se do kabin půjde za stavu 1-2 či 2-2. Mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. Určitě to nebyl offside, Dosky tam vybíhal ještě v takové linii s olomouckými hráči, no a pak tam byl ten střet. Budeme o tom také informovat posluchače Radiožurnálu. Tady běží už 4. minuta nastavení. Plzeň prohrává se Sigmou Olomouc 1-2, ale může se to celé ještě změnit, a to protože se přezkoumává situace, kdy došlo ke kontaktu mezi Galim a Merchasem Doskym, domácím hráčem. Takže pokud VAR vyhodnotí tu situaci jako nedovolený zákrok olomouckého hráče, bude Plzeň kopat penaltu. V každém případě hosté šli do vedení v 16. minutě, kdy se trefil Gali. Pak si olomoucký Sila ve 34. minutě dal vlastní gól. Bylo srovnáno, ano, ale v 41. minutě David Tkáč vrátil hostům vedení. Zatím tedy stále přezkoumávání celé situace. A tak pojďme také na další zápas, kde se hraje. Zlín Hradec Králové, David Nekvinda.
2: Tady už první poločas skončil a po 45 minutách platí stav Zlín Hradec Králové 1-1. Domácí Ševci dlouho vedli, v týdnu je převzal jako trenér sportovní manažer Pavel Hovtych, nahradil odvolaného Bronislava Červenku. Už v prvních minutách mohli domácí do vedení
0: šmigovat. To nejdůležitější tedy víme, Zlín Hradec Králové po prvním poločase 1-1, takže ten vyrovnávací gól Hradce platil. My teď ale znovu musíme zamířit do Štruncových sadů. Plzeň Olomouc a stále ještě první poločas pro Vladislava Janouškovce.
1: Ano, stále kouká a to tím myslím rozhodčího Jakuba Vulkána, který sleduje monitor obrazovky. Teď už ale se vrací na hrací plochu a ukazuje penalta. Bude se kopat penalta, teď tedy Ahmad Gali vůbec nepomohl svému týmu takovým kaskadérským skokem, skluzem tam zasáhl Merchase Doskyho, no a teď tedy to bude velký souboj Jan Koutný versus kdo? Svého nejlepšího exekutora, nejlepšího střelce Davida Krčíka Plzeň poslala do Pardubic. Tak na trávníku není ani Matěj Vidra, obvyklý kapitán. Je tady Lukáš Červ, který si věří zřejmě, má míč ve svých rukou. Je tam taky Patrik Grošovský, ale ten možná jde ještě za rozhodčím, nebo tam jde trošku z

0: zneprovoznit golmana Koutného, nevím. V každém případě v pokutovém území je také Tomáš Ladra, u kterého bych si dokázal představit, že bude kopat, ale ten teď poplácal po trenýrkách Lukáše Červa, a tak tedy Lukáš Červ versus Jan Koutný, pokutový kop v 7. minutě nastaveného času. Lukáš Červ připraven, čekáme na pokyn rozhodčího Vulkána. Jan Koutný stojí na brankové čáře, zvedl obě ruce, má je stále nahoře, Lukáš Červ, jeho pravačka a vysoko nad sektor P, zasažen, branka nikoliv, a tak Olomouc půjde do kabin za zaslouženého vedení 2-1. Lukáš Červ podtrhl ten zoufalý plzeňský výkon zoufale kopnutou penaltou a tak už fotbalisté opouští trávník. Po prvním poločase prohrává Viktoria se Sigmou 1-2.
1: Říká reportér Vladislav Janouškovec, tak doufejme, že právě Lukáš Červ nevykopl ten balon až ze stadionu, protože by se mohlo stát, že z Plzně zamíří právě na západu Čech, třeba do Karlových Varů. Respektive právě do Karlových Varů teď míříme ve vysílání radiožurnálu Sport. A to na zastávku mistrovství světa v triatlonu, a to konkrétně na mužskou část závodu. Znovu nás bude informovat reportérka Tereza Cedidlová.
2: 37. místě. Závodníci jedou čtvrtý cyklistický okruh ze 7. Dlouho to vypadalo, že to budou dvě menší skupinky, které se budou navzájem stíhat v tom čele. Nicméně po tom třetím kole se čtveřice závodníků utrhla. Mezi nimi dva Francouzi, Leo Berger a Dorian Konix, Rakušan Thiebe Kindl a Maďar Mark Devaj, který je v tom čele závodu už od plavecké části, z které vyběhl jako první. Vzniká tady mezera tedy, a ta vedoucí skupinka si buduje čím dál větší náskok. Aktuálně je to od pátého Řeka zhruba 23 sekund. Pořád je to ale jenom zhruba půlka té cyklistické trati, takže bude záležet na těch dalších kolech. Nicméně stejně jako v dopoledním ženském závodě i u mužů se dnes padá, sice už nějakou dobu neprší ta trati, ale očividně stále ještě mokrá, na některých místech totiž zůstávají kaluže, takže uvidíme, jak se to promítne do počtu závodníků, kteří dokončí ten dnešní závod. Je ale jasné, že muži ten ženský závod sledovali a v těch nebezpečných místech, jako třeba bylo v úvodní části zatáčka na Masarykovo náměstí, si dávali větší pozor. Zatím to ale vypadá, že jim nedělá třeba problém ten velmi náročný výjezd na Zámecký vrch. Nicméně ten muž, kterého všichni také sledují, olympijský vítěz z Paříže, Alexi, ten má na prvního Bergera ztrátu minutu 25 sekund. On je ale známý tím, jak je skvělý běžec, takže pokud se mu podaří stáhnout tu ztrátu třeba na půl minutky, tak by pro něj pak neměl být problém si doběhnout pro umístění v elitní desítce, ne-li v top 3. Co se týče českých reprezentantů, tak tam se nejlépe daří Radimu Grebíkovi. Ten je teďka po těch třech kolech dokonce 16. takže ještě před Alexem, mým olympijským vítězem z Paříže. Komu už se tak moc nedaří, tak jsou další dva čeští zástupci. Ty jsou až v druhé části toho závodního pole. Martin Demuth je 34. O 4 pozice za ním je pak Filip Michálek. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: A teď v 15 hodin 55 minut ještě ze studia Radiožurnálu Sport můžeme doplnit další fotbalovou informaci, protože dnešní bundesligový program začal také v sousedním Německu. Aktuálně v 25. minutě Lipsko už vede nad Hamburkem 1-0, a to díky gólu ze 17. minuty, o který se postaral Gomez. V půl šesté pak ještě Elversberg přivítá mistra ligy, a tedy Bayern Mnichov. I nadále posloucháte bohaté vysílání radiožurnálu Sport. Díky za to.

0: Start hokejové Tipsport Extraligy se nezadržitelně blíží. Samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport se nejvyšší české hokejové soutěži budeme bohatě věnovat v 18 hodin v úterý. Úvodní duel mezi Karlovými Vary a Třincem. Ve středu pak všechny další týmy vstoupí do nového ročníku Tipsport Extraligy. Pro hokejisty Liberce bude úvodní zápas na ledě Plzně. A právě tyto dva týmy nás dnes zajímaví v rámci hokejové ligy mistrů. Liberec ten za malou chvíli začne hrát proti rakouskému Grácu a Plzeň nastoupí ve francouzském Bordeaux. A my právě teď podještět poprvé zamíříme utkání hokejové ligy mistrů mezi domácími bílými tygry a Grácem. Sleduje reportér Pavel Petr.
1: 25 sekund odehráno z tohoto duelu, stav zatím nerozhodný je 0-0. Domácí liberečtí hokejisté si pochopitelně chtějí napravit tu reputaci, kterou zatím mají v dosavadním průběhu hokejové ligy mistrů, protože dva zápasy prohráli, až v tom třetím před domácím publikem dokázali porazit Herning, ale až po samostatných nájezdech, takže bílí tygři svěřenci trenéra Jiřího Kudrny zatím marně čekají na výhru za 3 body. Odehráno prvních 37 sekund, zatím bez zásahu jednoho či druhého golmana. To znamená na domácí straně to Kváča, na straně hostí je to Legacy. Hosté té také čekají na první výhru v této soutěži v letošním ročníku. Přijela je pozbudit početná skupinka fanoušků, možná 50 fandů a přijelo pozbudit rakouský Grác po té, co zřejmě zamířili z Berlína, kde hráli v pátek. No a pokud jde o publikum a tady v Liberecké radě, čekal bych přece jen větší návštěvu. V pátek něco málo přes 3,5 tisíce diváků. Dnes si myslím, že ta návštěva bude ještě slabší. Každopádně ale první útok domácích. Po rychlovského přihlávce se snažil o zakončení Faško Rudáš, ale k puku se nedostala, tak teď musí bílí tygři bránit Liberec Grác 1-1. To říkám ve druhé minutě tohoto duelu, který se odehrává tedy na ledě liberecké arény. Domácí Najman vybojoval kotouč ve vlastním obraném pásu, poté je to Faško Rudáš.
0: Liberec Grác samozřejmě v první třetině v úvodních vteřinách tohoto zápasu 0-0. Musím poopravit mého kolegu a reportéra Pavla Petra, samozřejmě šlo jen o přeřek, ale můžeme pokračovat ve vysílání radiožurnálu Sport třeba dalšími informacemi, tentokrát z tenisových kurtů, protože dnes nás čeká poslední zápas tohoto roku ve dvouhře na tenisovém Grand Slamu o titul z US Open. Zabojují po 8 hodině večer Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Přímo v New Yorku stále je náš reportér David Prouza, takže se samozřejmě večer od 8 hodiny můžete těšit na aktuální vstupy přímo ze Spojených států. Dnes celkově hodně soutěží vrcholí, třeba také basketbalové mistrovství světa žen v Německu. Právě dnes se střetnou o ten titul světových šampionek Američanky a Francouzky. Tento duel začne v Berlíně ve 20 hodin. V bitvě o bronz se střetnou pak Španělky a domácí Němky, respektive ještě předtím, protože tento zápas začne už za půl hodiny. My ve vysílání radiožurnálu Sport čekáme na starty druhých poločasů fotbalových zápasů v 8. kole fotbalové šance ligy. Než se tak stane, tak ale ještě na malou chvíli zamíříme právě do Liberce na hokejovou ligu mistrů. Domácí Liberec přivítal rakouský Grác a je u toho reportér Pavel Petr.
1: No a dám si pozor samozřejmě, abych jména soupeřů a nespletl. Liberec vede nad rakouským Grácem 1-0, ve druhé minutě se prosadil Lenz, bylo to poté, co domácí hokejisté obléhali hostující branku. No a z dorážky prakticky do prázdné branky se domácí kanonýr prosadil a otevřel tedy skóre k radosti domácích tribun. O aktivitu tu útočnou se snaží také hokejisté Grácu, ale jejich snaha končí zakázaným uvolněním. Polovina třetí minuty tohoto utkání, Liberec Grác tedy 1-0.
0: Tolik aktuální informace z hokejové ligy mistrů. My už můžeme zavítat také na ty prvoligové trávníky ve fotbalové šancelize. Druhý poločas Zlín Hradec Králové a reportér David Nekvinda.
2: Bleskový gól vstřelil Hradec Králové ve druhém poločase a vede tak ve Zlíně 2-1, otočil skóre. Hradečtí vlastně dali dva slepené góly, i když je rozdělila přestávka. Čvančara se trefil v nastavení prvního poločasu a pak hned v první minutě poločasu druhého na něj navázal Tom Slončík. Opět Čvančara v tom hrál výraznou roli, protože on dostal míč do prostoru na útočnou polovinu, doběhl s ním do vápna z levé strany, pak přihrával Van Birenovi před bránu. Tuto přihrávku, po které by Van Biren zakončoval zblízka do prázdné, tak ještě dokázala zpomalit a přesměrovat zlínská obrana, jenomže balon ještě na hřiště stihl doběhnout Van Buren od brankové čáry, pak přihrál pod sebe, kam dobíhal Tom Slončík a ten zblízka propálil přízemní ranou na bližší tyči Stanislava Dostála. Hned se za to Slončík omlouval, protože to je hráč, který vyrůstal ve Zlíně a tedy neslavil gól proti klubu, kde se fotbal naučil, každopádně tedy poslal Hradec Králové do vedení a Zlín tak poté, co od 8. minuty vedl 1-0, tak po dvou gólech prvně do kabiny a pak hned po příchodu z kabiny tedy najednou doma prohrává s Hradcem Králové a zase se mu vzdaluje ten první bodový zisk v sezóně i poté, co mužstvo převzal jako trenér Pavel Hovtík, ale času má Zlín dost a teď má na pravé straně taky Kukučku, který má dost prostoru a blíží se pokutovému území, jenomže přihrávka, která měla najít Šmigu, byla hodně špatná a může být Kukučka rád, že z toho nebyl nějaký rychlý break Hradce Králové. Naopak Zlín se dostal zase rychle k míči, ne tedy už tak hluboko na útočné polovině, bude rozehrávat domácí mužstvo akci až od golmana Dostála ve 49. teď už 50. minutě zápasu, kdy tedy Ševci doma prohrávají s Hradcem Králové 1-2. Černín u balonu nakopává na pravou stranu. Tam Šmiga stihne míč ve hřišti, ale běží s ním jenom krohovému praporku. Je tam souboj s Čihákem a Čihák čistě dokázal ten balon vybojovat, přihrál nakrátko na Slončíka, Hradec je stále hluboko na obrané polovině, takže následoval odkop směrem k pulící čáře, jenomže tam jsou zase u míče hráči Zlína, kteří se rychle vracejí k pokutovému území. Šmigu v centr do vápna dokáže odhlavičkovat Uhrinčat ještě, ale ve vápně následně přichází Van Buren o míč. Fukala z levé strany uvnitř pokutového území, posílal prudký balon do předbrankového prostoru, ale míč byl sražený a Hradec Králové se teď odkopem na útočnou polovinu dostává spod tlaku, jenomže na té útočné polovině teď není žádný hráč Hradce, který by se mohl zapojit do akce, takže Zlínští si zaběhnou pro balon a budou znovu útočit. Černínův nákop na levou stranu, kde byl Pišoja, teď byl ale nepřesný míč mimo hřiště.
0: Hradec Králové otočilo stav zápasu ve Zlíně, aktuálně tedy vede 2-1 v 50. minutě. Ve vysílání radiožurnálu Sport čekáme také na start druhé půle mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. Domácí viktoriáni mohli v závěru prvního poločasu srovnat z penalty, jenže Lukáš Červ neproměnil a tak odcházeli do kabin za aktuálně stavu 1-2. My se můžeme kouknout také jinam po fotbalové Evropě, třeba v Anglii Brighton vede v Premier League na trávníku Coventry 1-0. Když zamíříme například do Itálie, tak tam Lecce o poločase vede nad Monzou 3-1. My ve vysílání radiožurnálu Sport ale přece jen preferujeme trochu ten náš český ligový fotbal a také proto teď už míříme do Štruncových sadů za reportérem Vladislavem Janouškovcem, který komentuje duel mezi Plzní a Olomoucí.
3: V tuhle chvíli rozhodčí Jakub Vulkán zahájil druhý poločas za stavu tedy 1-2 v neprospěch domácí Viktorie. Na trávníku už nevidíme Leonarda Borgese, který připravil ten gól, zatím rozdílový na 2-1 pro Sigmu, místo něj je to Matěj Hadaš. Plzeňští se usadili na polovině soupeře, Hrošovský se snaží uvolnit, utíká Sejkovi, ten ale zastavil. Plzeňský kapitán centruje, odvrací Malý, no a tady Dvech jako poslední před gólmanem Víglem. Zase chybuje Samson Dvech a mohl z toho být break, ale Hrošovský to tam jakž takž zachránil. Samson Dvech zatím si říká o takový nepopulární titul nejhorší hráč zápasu, protože jeho chyby v defenzivě jsou opravdu strašidelné. Teď plzeňský postup směrem dopředu, Gabriel dává do středu na Červa, Červ přenáší hru, tady si dobře zabíhá Sojka pokutovému zemi, ještě dává zpátky na Ladra, ale musel se trošku vrátit, ještě Tomáš Ladra, Červ bude pálit, Lukáš Červ vedle. Řekl bych ne tak vedle, jako v případě té zahozené penalty v nastavení první půle. Lukáš Červ teď minul pravou tyč, pálil tedy po pravé ruce golmana Jana Koutného, abychom byli přesní, ten možná, že by tam byl, ale možná také ne. V každém případě velká plzeňská šance po akci Sojky s Ladrou. Pálil Lukáš Červ, ovšem vedle, a tak Viktoria stále prohrává se Sigmou 1-2. Trenér Radoslav Kováč nestřídal, což může být i znakem toho, že byl relativně spokojen s herním projevem, ale co je to platné, když Plzeň kupí chyby v defenzivě a v ofenzivě se hezky dostane k 16 soupeře a pak už nepřijde. Žádná překvapivá přihrávka, razantní zakončení a tak dále, navíc ta nejistota vzadu v podání právě třeba, nebo hlavně Samsona Dveha, který by měl řídit plzeňskou defenzivu, to nemůže můžeme chtít od 18-letého Tomáše Pališčáka, který hraje třetí zápas v plzeňském dresu a zdaleka nepůsobí tak chaotickým dojmem jako právě Dvech. Teď rozehrávka Sigmy z hranice Malého Vápna.
0: Viktoria Plzeň aktuálně dotahuje v 8. ligovém kole proti Sigmě Olomouc prohrává 1-2. My se můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport na malou chvíli zaměřit také na motorismus, a to tedy konkrétně na velkou cenu Madridu vozů Formule 1. Na prvním místě průběžného pořadí se usadil poměrně jistě Monačan Charles Leclerc z Ferrari, ale pozor, čeká ho ještě pitstop. On totiž zvolil taktiku právě jen na jednu zastávku v boxech, zatímco druhý Kimi Antonelli z Mercedesu v boxech už jednou byl, ztrácí na něj nějakých 2,5 sekundy. Třetí Max Verstappen už má poměrně dlouhý odstup právě od této elitní dvojky. Připomeňme, že Verstappen jezdí za Red Bull. Čtvrtý pak Brit Lando Norris z McLarenu a na pátém místě je také Brit, ale z Mercedesu, a tedy George Russell. Možná vám tady v tom výčtu chybělo jedno slavné jméno, a tím je Lewis Hamilton. Ano, ten jako první muž dokončil velkou cenu Španělska na novém okruhu Madring, protože mu zkrátka selhávaly brzdy, a tak už v 6. kole opustil závod a nedokončí ho. Stejně tak Lance Stroll z Astonu Martin a Sergio Perez, bývalý jezdec například Red Bullu, aktuálně v barvách Cadillacu. To nejdůležitější, Charles Leclerc ve 40. kole vede velkou cenu v Madridu na prvním místě, na druhém Kimi Antonelli z Mercedesu. Na radiožurnálu Sport teď ale znovu míříme za fotbalovými utkáními a vybíráme si ten mezi Zlínem a Hradcem Králové. Slovo má proto reportér David Nekvinda.
2: 55. minuta zápasu, roh Zlína změnu skóre nepřinese, znamená to tedy, že domácí prohrávají s Hradcem Králové 1-2, když dlouho vedli, jenomže hosté pak dokázali otočit skóre, ale Zlín je teď ve slušné šanci. Byl to Štefan z pravé strany v pokutovém území, se dral do zakončení, dokázal se kličkou zbavit prvního protihráče, ale pak střílel přeci jen z dost složitého úhlu a trefil jednoho z hráčů Hradce, kteří tam padali do toho zakončení. Bude z toho tedy další rohový kop. Znovu Marian Pišoja z pravé strany v krátkém rozmezí několika desítek sekund, tedy po druhé stejná situace. Pišoja tentokrát posílá balon k zadní tyči, jenomže tam nebyl žádný ze spoluhráčů a Hradec Králové zdálo se chvíli by mohli jít do rychlého breaku, a Slončík nakonec až tak rychlý nebyl, ale dokázal udržet míč pro svůj tým, protože byl faulovaný u půlící čáry, a to znamená, že fotbalisté Hradce Králové budou rozehrávat v 56. minutě, když ve Zlíně vedou 2-1. Část fanoušků se tady dožaduje odpískání ruky za situaci v potom rohovém kopu před okamžikem v pokutovém území Hradce Králové, ale já se přiznám, nic jsem tam takového neviděl, ani zlínští hráči se nějak nehádají a hra plynule pokračuje v 57. minutě. Teď tedy hosté z východu Čech, kteří byli chvíli pod tlakem, drží balon na útočné polovině, jenomže Van Birenovi míč na chvíli utekl, odrazil se však příhodně z pohledu hostujících fotbalistů na okamžik ke Slončíkovi, ten už ale byl mezi několika domácími obránci o balon přišel. Nakonec taková série odrazů vedla k tomu, že Mick Van Biren to zkusil z nějakých 20 metrů, trefil bránu, ale míč letěl, nebo spíš klouzal po zemi, možná těsně nad ní, a do míst, kde byl připravený.
0: Míč klouzal po zemi, my teď vyrazíme za Sportem, kde opravdu sportovní náčiní klouže, a to po ledě. A tím pádem vyrážíme za hokejem na hokejovou ligu mistrů, zkontrolujeme, jaký je aktuální stav a vývoj hokejové ligy mistrů, a to konkrétně v utkání mezi Libercem a rakouským Grácem. Slovo dostává reportér Pavel Petr.
1: Pomalu se končí 8. minuta utkání, stav 1-0 pro domácí bílé tygry. Připomenu, že už ve 2. minutě se trefil Radan Lenz, od té doby sledujeme vyrovnanou partii a také bez toho, aniž by si jeden tým vytvořil vážnější příležitost. Rozehrávka hostí z rakouského Grácu, ale nepřesná, tak z toho mohou těžit právě domácí hokejisté. Najman už je v útočném pásmu, hledá na modré Šimka, který pálí a nakonec donutil hostujícího brankáře Legasího k zákroku a k úspěšnému zákroku, protože puk z jeho hokejky pak putoval za branku.
0: Liberec vede v hokejové lize mistrů nad rakouským Grácem 1-0. My teď znovu míříme za fotbalem, a to konkrétně do Viktorie Plzeň, respektive do Plzně, na utkání domácí Viktorie se Sigmou Olomouc. Slovo má reportér Vladislav Janouškovec.
3: 52. minuta a hosté jsou zase blíže k tříbodovému zisku. Krásná akce po pravé straně a je to tady 3-1 na začátku 53. minuty. Nejprve Plzeň mohla vyrovnat do skvělé šance, se tam řítil Adam Gabriel, mohl sám střílet a měl tam také další tři spoluhráče pokutovému zemí. Vůbec se nepodíval, balon odevzdal jako malý žáček naslepo soupeři, pak rychlá breaková akce, Dominik Janošek, ten se podíval, viděl vpravovolného střídajícího Hadaše. No a myslím, že to byl tedy Hadaš, kdo z pravé strany ještě nacentroval. No a hlavičkující Václav Sejk překonal zblízka gólmana Floriana Vigeleho. Pališťák s Dvehem ti tam jenom stínovali a opět potvrdili pověst plzeňské obrany. Zdá se, že se jí v téhle sezóně přezdívá stejně jako jednomu švýcarskému síru z oky, protože co akce soupeře, to hrozba pro gólmana Vigeleho a prakticky pokaždé i inkasovaný gól. Takže Viktoria prohrává s Olomoucí 1-3. Ta defenzivní činnost je opět strašidelná z podání svěřenců Radoslava Kováče. No a ta neproměněná penalta Lukáše Červa v nastaveném čase prvního poločasu ukázala, že zkrátka plzeňský tým není v pohodě ani po změně trenéra, ani po té, co odešel Martin Hyský a přišel Radoslav Kováč, tak se toho moc na výkonu nezměnilo. Po polovině 54. minuty Viktoria Sigma Olomouc 1-3. Ano, plzeňský...
0: Říká reportér Vladislav Janouškovec ve vysílání a radiožurnálu Sport. Teď znovu měníme sporty do další a nejspíš poslední fáze. By měli přijít triatlonisti na zastávce mistrovství světa v Karlových Varech. Zda tomu tak opravdu je v mužském závodě, to už nám potvrdí reportérka Tereza Cedidlová. Terezo, máš slovo.
4: Ano, závodníky čekají poslední kilometry, už najeli do toho posledního 7. cyklistického okruhu. Na čele závodu se ale stále drží ta stejná čtveřice. To jsou dva Francouzi, Dorian Konings, Leo Berger, potom Rakušan Jebe Kandl a Maďar Mark Dívaj. Pro následovatelům za nimi se nedaří to manko na ně stáhnout. Naopak vedoucí skupinka ho ještě zvětšuje. Teď je to nějaká minuta 4 sekundy na 5. Řeka Bita. Zbytek startovního pole se naopak poměrně seskupil do jedné velké skupiny. Je tam mezi nimi i Čech Radim Grebík, ten je teďka podle těch posledních mezičasů na 17. místě, ztrácí minutu 36 sekund. Hned za ním je ale olympijský vítěz Paříže Alexi, který je tedy 18., ale očekávají se od něj velké výkony. V příběhu další dva čeští reprezentanti jsou až na 35. místě. Filip Michálek a Martin Demu tedy zatím tak dobře nejedou. Je ale možné, že se jim podaří to manko ještě v tom posledním cyklickém okruhu snížit a že třeba budou mít lepší výkon v té běžecké části. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: A samozřejmě Tereza Cedidlová bude sledovat i tu závěrečnou běžeckou část. No, běhá se na ligových trávnících fotbalisté, ať už Viktorie Plzeň anebo Sigmy Olomouc se ženou za dobrým výsledkem. Zatím to ale vypadá nejspíš na dobrý výsledek pro Hanáky v tomto 8. ligovém kole, že reportéře Vladislav Janouškovce.
3: 55. 56. minuta už běží ve Štruncových sadech. Olomouc tady v pohodě drží dvougolový náskok 3-1. Co je domácím platné, že po většinu času drží míč, kdy se nedokáží vytvořit takřka žádnou gólovou šanci. Byla tam ta penalta Lukáše Červa, překopnutá brána a ještě jedna šance Lukáše Červa po změně stran. Červ teď dává Gabrielovi, Gabriel ztrácí míč špatným centrem a Plzeň sice zůstane u míče, ale bude vazovat prostoru mezi střídečkami. Teď už Radoslav Kováč bude reagovat na ten stav 1-3 střídáním s dalšími svými asistenty. Tam teď asi přemýšlí, koho poslat na hřiště, nemůže vystřídat celou jedenáctku pochopitelně. Teď jeho svěřenci znovu míří dopředu. Ladra, jeho centr zblokovaný, Ladra si ale dokázal ten míč vybojovat. Co Gabriel, Gabrielův centr, ještě rána Červa, V podstatě, jak se říká volejbalově, vytloukl bloky a zase plzeňští musí dobývat od začátku z poloviny hřiště. Pališťák ukazuje své technické přednosti, ale Sejksi dokázal ten balon udržet na postraní čáře a tak Olomouc mohla jít do brejku. Teď jej totiž ten balon odevzdává na kopačky 2H, dvech táhne balon do středového kruhu, předává doprava Pališťákovi. Pališťák vidí Gabriela. Gabriel vpravo ještě před sebe dostane ten míč na Ladru, ten vybojoval po zásahu Lurvinka autové vazování, rychle domácí vhodili, samozřejmě, že pospíchají. 58. minuta, Victoria Sigma 1-3, no a zatím plzeňští ještě nestřídali v tomhle zápase, ale nevím, zda to je tím, že se Radku Kováčovi i Radoslavu Kováčovi zdá, že se jeho svěřenci snaží a nehrají až tak špatně. Ono to tak opticky může působit, ale fotbal se hraje na efektivitu, na góly a tady jasně králuje Olomouc. Janošek zase ukazuje skvělý přehled ve hře. Teď to celé sklidnil, když viděl, že se plzeňští vrátili ve čtyřech a posílat Sejka do souboje s dvojicí plzeňských se Janoškovi nechtělo. A navíc Olomouc má čas. Vede tady 3-1, teď Koutný, jeho nákop do středového kruhu na Sejka. Toho tam zboural dvech, ale rozhodčí ponechává výhodu. Může z toho být totiž zajímavý break. Dobrá přidávka Tkáče, ještě doprava Tkáč. Teď si tam sila naběhl do pokutového území, zatím nedostal přidávku Tkáč, stále umíče, teď už ale balon má Marco Soldo. Dobrá předávka, hosté po delší době v delším držení míče, v delší kombinaci a užívají si to Lurvink, po něm Beran.
0: Olomoučtí fotbalisté vedou na trávníku Viktorie Plzeň aktuálně v 58. minutě v 8. ligovém kole. Než zamíříme na další ligový trávník, kde se aktuálně hraje, tak zůstaneme u fotbalu. V 16 hodin 21 minut ve vysílání radiožurnálu Sport se ale vydáme do fotbalové Evropy. Po prvním poločase v Bundeslize Lipsko vede nad Hamburkem 2-0. Aktuálně už v Itálii v 57. minutě Lecce aktuálně poráží Monzu 3-1. Ve francouzské Ligue 1 Lille vede 1-0 nad Troyes a můžeme zamířit také do Anglie, protože Coventry prohrává v 64. minutě s Brightonem 0-2. A pokud mluvíme aktuálně o Premier League, tak musíme znovu zmínit, že zhruba za hodinu a 10 minut začne bitva o Manchester z té 99. derby právě mezi Manchesterem United a Manchesterem City. Samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Teď už ale znovu český ligový fotbal, a to konkrétně ten ve Zlíně, kam přijeli fotbalisté Hradce Králové. Aktuální informace pro nás má reportér David Nekvinda.
2: V 66. minutě zápasu Hradec Králové vede ve Zlíně 2-1, když otočil skóre utkání. Teď měli hosté šanci, když Darida posílal balon do běhu Čvančarovi. Oba upadli, jak Darida, který tedy přihrával, tak Čvančara, když přijímal ten míč. Jako faul viděl rozhodčí už ten první zákrok na Daridu, což je tedy pro Hradec, dá se říct, ta horší varianta, protože standardní situace, to bude dál od brány, do které by hosté dali rádi třetí gól. Mick van Biden už u toho nebude na hřišti, ten teď opouští hrací plochu, místo něj přijde Abdullahi Umar a jejich spoluhráči se teď tedy chystají na to, že rozehrají standardní situaci. Je to trochu nalevo od osy hřiště, nějakých možná 25 metrů od brány, už by asi šlo z toho místa i střílet, ale uvidíme, jestli si na to troufne některý z fotbalistů Hradce Králové. Zůstávají tam už nakonec jenom dva, Darida a Dancák, takže jeden z nich pošle míč z těchto středních záložníků směrem vpřed, buď Dancák levačkou, nebo Darida svou pravou nohou. Už skončilo to střídání, Umar je připravený jako ostatní hráče Hradce Králové v pokutovém území a teď tedy hosté dostávají pokyn, aby rozehráli. Nakonec to bude Daridova pravačka, která centruje k zadní tyči a tam se nepodařilo žádnému z jeho spoluhráčů dostat k balonu, ale ještě odražený míč pro hosty, kteří tak zůstávají v 67. minutě na útočné polovině. Další centr do vápna dokáže odvrátit zlínská obrana. Opět jenom ale k hráčům Hradce Králové, ti však musí se pro balon vrátit až na vlastní obranou polovinu, takže z té standardní situace už žádné nebezpečí nehrozí, ale Hradec je zpět na útočné polovině. Umar z pravé strany se snaží dostat do vápna, což se mu nedaří, protože si pomohl ofenzivním faulem v souboji a v 67. minutě za stavu 1-2 bude střídat taky domácí trenér Hoftych, připravení hned tři hráči, Poznar, Cupák a Apiach. ti se tedy dostanou na hřiště. Machalík jako autor jediného zlínského gólu končí, místo něj půjde Cupák na hrací plochu. Kdo další bude stažený, se dozvíme za okamžik.
0: Teď tedy... Zlín prohrává aktuálně v 68. minutě s Hradcem Králové 1-2 a střídá se na zlínské Letné, a proto můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport vystřídat také sporty a znovu to bude Formule 1, o které teď budeme mluvit. Ve vedení velké ceně Španělska a konkrétně té madridské nové v kalendáři Formule 1 stále první Charles Leclerc z Ferrari. Ale pozor, Monačan stále nevyměnil pneumatiky, nejspíš je to taktika, která by se vyplatila v případě, že by byly vyvěšeny třeba žluté nebo dokonce červené vlajky, ale zatím se tak nestalo. A tak Charles Leclerc stále vyčkává na těch starých ojetých ve voze Ferrari na to, zda přijde nějaké přerušení závodu. Mezitím na druhém místě Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu, který se opravdu velmi přibližuje na Charles Leclerc, a následně je tam Kimi Antonelli. A teď pozor, velká zpráva, protože Charles Leclerc už to nevydržel, zajel do pitstopu a propadá se tedy průběžným pořadím. Mění se nám tedy to aktuální pořadí. První Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí aktuálně Lando Norris z McLarenu. Tolik tedy aktuální informace. Vypadá to, že Charles Leclerc vyjede z boxu na čtvrtém místě. Je to tak, ale aktuálně samozřejmě Leclerc strá na tu úvodní trojičku jezdců poměrně hodně času. 16 hodin 26 minut vy posloucháte vysílání radiožurnálu Sport a my můžeme ještě předtím, než zamíříme na ligový fotbal, zamířit také na hokejový led, protože se hraje hokejová liga mistrů. Liberec přivítal na domácím ledě rakouský Graz a také proto míříme za stručnými informacemi za reportérem Pavlem Petrem.
1: 3 minuty a 1 sekunda do konce úvodního dějství, stav 1-0 pro domácí Liberec trvá. Další šance po té úvodní trefě Radana Lence nepřišly a tak zůstáváme tedy při jednom jediném střelci. Zatím tady 1-0 pro domácí Liberec.
0: Děkujeme za tyto informace Pavlu Petrovi, teď už ale opravdu zmiňovaný ligový fotbal. Dlouho jsme nebyli v Plzni, a tak se vydáváme právě na západ Čech. Utkání domácí Viktorie s Sigmou Olomouc má na dohled reportér Vladislav Janouškovec.
3: 64. minuta, Plzeň stále prohrává s Olomoucí 1-3 a pořád platí to, co vlastně celý dosavadní průběh zápasu, že Plzeň je bezzubá v ofenzivě. Vypadá to sice, že plzeňští více drží míč, kombinují, ale vyložených šancí, no ty bych napočítal na prstech jedné ruky. Tam probíhá také střídání olomouckých, ale už hra pokračuje novým mužem na trávníku Hilmir Rapn Mikaelson. No a fotbalisté Viktorie teď tady v 65. minutě ti vystřídali třikrát a na trávníku trojice útočníků Kabongo, Fal a také Prince Adu. Teď plzeňští se snaží kombinovat na útočné polovině, ale olomoučtí velmi dobře napadají a budou to mít domácí velmi složité s tímhle zápasem ještě něco udělat. 65. minuta, stav 1-3, teď je to Samson Dvech, který posouvá na Pališťáka. Dopředu už poprvé u míče také Prince Adu, ale je to na půlici čáře, otáčí se kolem balonu Rošovský. Průniková přihrávka na Memiče neprošla a výborný návrat teď zase podání Matuše Malého, který ukopl před plzeňskými ten míč až k vlastnímu golmanovi. Teď na hrotu útoku Mikkelson, ale získal balon a tak zase plzeňští. Na pravé straně je to Amar Memič.
0: Stále platí, že Viktoria Plzeň prohrává se Sigmou Olomouc 1-3 v 8. ligovém kole. Než se vydáme na druhý aktuálně hraný duel ve fotbalové šancelize, tak jedna aktualita, protože doslova za několik málo sekund odstartuje závěrečná 21. etapa cyklistické Vuelty. Start i cíl, ten je ve španělské Granadě. V červeném trikotu lídra nejspíš potvrdí premiérový triumf Enric Masa, který bude tedy nejspíš prvním domácím vítězem španělské Grand Tour od Alberta a Contadora z v roce 2014. Můžeme připomenout, že právě Enric Mas se dostal do vedení v 8. etapě po odstoupení zraněné hvězdy Tadeje Pogačara a červený dres hájí bez problémů i po tom, co se na něj dotahoval Primož Roglič, ale před ním vede Mas o více než 2 minuty. Český cyklista Jan Hirt, ten je 15. jen připomenu, že právě právě poslední 21. etapa odstartuje zhruba za jednu minutu, takže i o tom uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď už ale znovu fotbal v našem vysílání jediného čistě sportovního rádia v této zemi. Míříme do Zlína, kde hraje Hradec Králové 8. ligové kolo. Je u toho reportér David Nekvinda.
2: Sport. Daniel Šmiga teď nedokončí akci tak, jak by si představoval, tedy zlínský útočník po pravé straně, a znamená to tedy, že Zlín dál prohrává s Hradcem Králové 1-2 v 73. minutě tohoto utkání, ale Cupák pak zase získal balon na útočné polovině pro Ševce, kteří teď tedy mají docela slušný tlak. Centr z pravé strany, který netrefil Poznara, ale ještě u levého praporku doběhne balon a Piak, ten centruje na zadní tyč, tam je Pišuja, hlavičku je do předbrankového prostoru, jenomže Čihák dokázal se dostat před Poznara a odhlavičkovat do bezpečí z pohledu Hradce Králové. Ale slyšíte, že teď Zlín probudil i fanoušky a zase hned zisk míče na útočné polovině. Teď je tu pasáž hry, kdy tedy Ševci sice prohrávají 1-2, ale nechci říct, že jsou blízko vyrovnání, ale minimálně se k němu přibližují. A teď half volej, nebo volej možná dokonce i Fukali, který dostal balon na levou stranu vápra. Bylo to ještě docela daleko od brány, taky zleva. Fukala ten míč trefil celkem slušně, ovšem golman Zadražil dokázal vyrazit přízemní ránu. V 74. minutě zase zlínský nákop na hranici velkého vápra. Tam je Apia. Dá balon nalevo, nedá. Apiach zkusí se sám prosadit kličkou, padá v pokutovém území, ale penalta v žádném případě, bude z toho ovšem aspoň rohový kop pro domácí fotbalisty, i když Uhrinčat jako hráč Hradce Králové, který se podle rozhodčího Roučka jako poslední dotknul balonu, tak tedy proti tomu hodně protestuje, ale už si Marián Pišoja bere míč a bude ho rozehrávat. Ještě tady vidíme tu Fukalovou ránu, tak musel Zadražil hodně rychle na zem proti tomuto povedenému voleji. Fukala sklopil nárt, dal té ráně razanci, ale přece jen mířila na prostředek brány, což Hradec Králové zachránilo. Hosté ale musí dál bránit, letí centr z rohového kopu, tentokrát bez větších problémů ubráněné defenzivou Hradce Králové, která ale musí zůstat v pohotovosti, protože balon si sebral u půlící čáry Fukala a Zlín se zase vrací směrem vpřed. Teď je to u pravé postraní čáry Fukala, ale bylo tam už moc hráčů, tak zvolil zpětnou přihrávku na Cupáka.
0: Hradec Králové stále vede ve Zlíně, a to 2-1 aktuálně v 75. minutě. Než se znovu vydáme na fotbalové trávníky za utkáními, které se aktuálně hrají, tak můžeme připomenout, že Pardubice už v dnešním programu vyhráli na hřišti Baníku Ostrava 2-1 a čeká nás ještě závěrečné utkání 8. ligového kola, a to bude od 18 hodin střetnutí Teplice se Slaví. My teď naopak ale měníme sporty a míříme za hokejem, protože se hraje Liga mistrů a v ní Liberec přivítal na svém ledě rakouský Graz. Jak skončila první třetina? Ptám se Pavla Petra.
1: Lépe pro domácí bílé Tigry, po 20 minutách Liberec vede nad Grácem 1-0, to protože ve druhé minutě se prosadil Lenz. V závěru toho úvodního dějství měli obrovské šance Filipy a Paško Rudáš. Bílí Tigři se zahráli také první přesilovku, ale zatím neúspěšně. Po první třetině tedy Liberec Grác 1-0.
0: A teď z Liberce zamíříme na západ Čech, protože Viktoria Plzeň hostí v 8. ligovém kole Sigmu Olomouc. Toto fotbalové střetnutí sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
3: 70. minuta pomalu končí, Viktoria prohrává se Sigmou stále 1-3, teď takový hraniční zákrok Vehana Mikkelsna, ale rozhodčí Vulkan nechává hru plynout dál, plzeňští kombinují, ale v úctivé vzdálenosti od brány soupeře. Další velká chyba, ztráta, kterou předvedl Princ Adu, a je z toho možnost pro Olomouc. Beran dává do středu hřiště, tam je Janošek, ale ten hru trošku zbrzdil, dává zpátky ještě na Silu. Stále Sila, toho tak vůbec nemusí mrzet ten vlastní gól, který si vstřelil v prvním poločase a srovnal tehdy na 1-1 průběžných, pak ale přišly další dva góly jeho spoluhráčů do té správné sítě, a tak Viktoria se Sigmou prohrává 1-3. Teď si trošku zahrávali hosté, dostali míč až na golmana Koutného. Sejkal zase výborné krytí balónu na polovině hřiště, Další hlavička na Mikkelsena a ten padá. Tentokrát Samson Vech už si počínal nedovoleně. Ilmir Mikkelsen faulovaným hráčem a ještě jedno střídání připravil Radoslav Kováč. Filip Prepsl půjde ještě trošku občerstvit plzeňskou formaci na trávníku ze hry. Kapitán Patrik Rošovský, ten předal už kapitánskou pásku. Nevím teď komu, jestli Samsonu Dvehovi, ano. Vypadá to tak.
0: Střídání v Plzni, střídání ve vysílání radiožurnálu Sport. Sigma Olomouc stále vede na hřišti Viktorie 3-1, ale nevíme, jak se vyvíjí aktuální utkání mezi Zlínem a Hradcem Králové. Poví nám to reportér David Nekvinda.
2: 78. minuta zápasu, Zlín doma prohrává s Hradcem Králové 1-2, když hosté otočili skóre. Teď v posledních minutách měl Zlín velký tlak, ale aktuálně se Hradci podařilo přeci jen trochu zase hru vyrovnat a hraje se teď na středu hřiště. Míč tam má Slončík, tedy hráč Hradce Králové, který dal ten zatím rozdílový gól na 2-1. Bylo to hned v první minutě druhého poločasu. Slončík neslavil, protože vyrůstal ve Zlíně. Teď už je v pokutovém území, kam by chtěl z pravé strany odcentrovat Ludvíček, ale nakonec si to rozmyslel, přihrál pod sebe Daridovi. Darida už centruje do vápna a našel Čvančaru, jenomže Čvančara vzal ten míč, když nebyl v dobré střelecké pozici a nakonec nemůže pokračovat v akci, protože to byl offside. Takže rozhodčí Rouček přerušil hru v 70. končící 8. minutě. No a teď to tedy bude odkop od zlínské brány, dá se říct, i když tedy přerušení kvůli offsideu, ale dostal rozehrává z podobného místa jako právě když je to odkop od brány. A bude to dlouhý míč na útočnou polovinu, Zlín už nebude nic extra vymýšlet. Poznar nedokázal uspět v hlavičkovém souboji s Čihákem, ale ještě se zlínští hráči snaží na útočné polovině k tomu míči vrátit, což se jim na okamžik podařilo, ale přišla pak nepřesná přihrávka od Fukaly, ale zase Zlín agresivitou se k tomu míči dostal, i když tam zůstává ležet jeden hradecký hráč, rozhodčí nepíská a je z toho střela Michala Cupáka hodně vysoko nad hradeckou bránu. Vladimír Darida. Ne, tak ten není tím hráčem, pardon, který tam zůstává ležet, je to jeho spoluhráč ze středu zálohy Dancák, ale naštěstí už stává, v zápase bude pokračovat, každopádně zlínská akce tedy skončila neúspěchem a Dancák hned opustí hřiště, protože střídaný, místo něj půjde na hrací plochu Matěj Valenta, je tam připravený ještě jeden hráč Hradce Králové, a to Filip Mělke, ten nahradí Daniela Trubače, takže David Horejš jako trenér hostujícího mužstva teď dvakrát zasáhl do sestavy a poslední střídání na straně Zlína.
0: Zlín prohrává v 80. minutě s fotbalovým Hradcem Králové 1-2. Samozřejmě na závěr tohoto zápasu se ještě vrátíme, ale ještě nám zbývá nějaký ten čas a tak ho teď využijeme na malou chvíli znovu pro velkou cenu vozu Formule 1 ve španělském Madridu, protože jezdci aktuálně vyjíždí do posledního závěrečného 57. kola a ve vedení je Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Tento mladičký jezdec vede také průběžné vedení šampionátu a aktuálně by si tedy tím vítězstvím jen upevnil svou pozici. Na druhém místě aktuálně Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu ztrácí na vedoucího Antonelliho zhruba nějaké 3 vteřiny a stejně je na tom také Lando Norris ve třetím voze McLarenu. Čtvrtý tak takový je Charles Leclerc z Ferrari aktuálně, ale ten už má opravdu víc než 25-sekundový rozdíl na tu elitní trojku, která se drží v popředí, protože, jak už jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport, Leclerc musel zajet do boxu, aby vyměnil pneumatiky, protože na jedněch to zkrátka dojet nejde. Teď už ve vysílání radiožurnálu Sport znovu fotbal a tentokrát utkání mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. Utkání 8. ligového kola sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
3: 75. minuta, stále pokračuje plzeňské trápení, Viktoria prohrává se Sigmou 1-3, teď je tam hodně husto v pokutovém území, no a hosté odpraví ten balon co nejdál, nedostali ho ale ani na polovinu hřiště, protože tam byl připravený Memič a takto obléhání pokutového území a brány Jana Koutného pokračuje, ale chybí tomu střely na bránu zcela jednoznačně. Teď Memičův centr přeletěl Adua a Sojka na něj nedosáhl. Jan Koutný může zatleskat svým obráncům, kteří tam ustrážili všechny plzeňské protivníky a v 76. minutě budou moci hosté v klidu rozehrát. Plzeňštíti už pětkrát vystřídali na trávníku nově Panošv, Falka, Bongo, Pirgič, Adu, ale zatím to nepřineslo nějaký zvýšený tlak plzeňské Viktorie. Koutného rozehrávka pouze na Pališťáka. Pališťákova hlavička ale nepřesná na olomoucké kopačky, ale hosté v zápěti odevzdávají. Tady je dosky. Pališťák, po něm vpravo Memič. Memič zkouší obloučkem najít Fala, ten je tam mezi dvojicí soupeřů. Hosté teď faulují. Byl to Mikkelson, který tam trošku ne, byl to Beran, který tam nešikovně zajel do Maxima Panoše, ten se svíjí na trávníku, no tak věřme, že si z toho tedy Beran odnesl žlutou kartu, to ano, ale že Panoš bude v pořádku, bude moci pokračovat, zatím tomu tak nevypadá, ale už si Panoš kleká a ve vlastním zájmu samozřejmě bude chtít rychle pokračovat, protože Plzeň prohrává o dvě branky. Michal Beran tedy napomínán žlutou kartou, ještě tam hosté střídají, budou střídat také Jáchyma Šípa, který připraven jakožto další střídající hráč.
0: Hosté z Hané střídají, ačkoliv tedy vedou na trávníku Viktoria Plzeň 3-1 v 77. minutě. My teď můžeme zamířit právě na západě Čech z Plzně do Karlových Varů, protože tam probíhá zastávka elitního seriálu Mistrovství světa v triatlonu. Jak aktuálně vypadá průběžné pořadí v závěrečné běžecké části, to už nám řekne reportérka Tereza Cedidlová.
4: Triatlonisté jsou už v druhé polovině běžecké části, mají za sebou nějakých 5 kilometrů, čekají tak dalších 5 kilometrů, další dva běžecké okruhy podél lázeňských kolonát. Na čele se stále stejně jako v cyklistické části drží Francouz Dorian Konix a Rakušan Thiebe Kandl na třetím místě, za nimi zhruba 29 sekundovou ztrátou Maďar Mark Devaj. Co je ale fascinující, to je určitě výkon Brita Alexeyho, olympijského vítěze z Paříže. Ten běží jako by za sebou neměl těch 1500 metrů plavání a 40 kilometrů na kole. Po výběhu z depa ztrácel 2 minuty a 12 sekund, tedy mezi tou cyklistickou a běžeckou částí. Na prvních 12 metrech ale stáhnul 23 sekund na prvního Francouze a nyní je dokonce čtvrtý. Má tam ztrátu nějakých 48 sekund, takže to bude opravdu velmi napínavý finish. Nejlepší český reprezentant je aktuálně Radim Grébík na 28. pozici. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: I nadále sledujeme, jak se vyvíjí právě triatlon v Karlových Varech, teď už ale s převážně fotbalové zápasy. Pokud byste si chtěli vybrat jen jeden z těch aktuálně hraných v nejvyšší české soutěži, tak můžete, naladíte je třeba na webu irozhlas.cz, Radiožurnál, Sport.cz, ale můžete je najít také v aplikaci Můj rozhlas. My si teď vybíráme duel mezi Zlínem a Hradcem Králové. A také proto dostává slovo reportér David Nekvinda.
2: Sport. V 85. minutě zápasu Hradec Králové dál vede ve Zlíně 2-1. V posledních minutách se i daří celkem otupit zlínský tlak. Byly takové 2-3 pasáže v druhém poločase, kdy Zlín skutečně držel Hradec Králové hodně pod krkem. Před pár minutami série 4 rohových kopů, ale žádnou změnu skóre tedy nepřinesla. Zatím poslední gól vstřelil hostující Slončík. Bylo to v úvodu druhého poločasu hned v první minutě. Gól tedy na 2-1. Teď se Hradci daří držet míč na útočné polovině, což je samozřejmě ta úplně nejlepší varianta a bude to roh pro hosty. Čvančara to udělal chytře, byl právě u rohového praporku, viděl, že cestu k bráně má asi zatarasenou, tak o jednoho z protihráčů ten míč orazil tak, že v 86. minutě Hradec Králové, který vede ve Zlíně 2-1, tedy bude zahrávat rohový kop, konkrétně Vladimír Darida se na to chystá, no a samozřejmě, když se bude hrát takto daleko od brány Adama Zadražila, tak to je to, co Hradci vyhovuje úplně nejvíc. Darida teď navíc, a tomu asi taky nevadí, dostává od rozhodčího Roučka pokyn, že ještě nemá rozehrávat ten rohový kop, že tam v pokutovém území je příliš důrazný souboj Čvančary s Cupákem, takže rozhodčí tyto dva šel uklidnit, ale už dává Daridovi pokyn, aby odcentroval. Bylo to od kapitána ke kapitánovi, Daridu v centru odhlavičkoval domácí Poznar, no a Zlín se snaží o protiútok, jenomže míč, který posílal Apiak na útočnou polovinu pro Šmigu, byl příliš dlouhý, nemohl ho stihnout zlínský útočník. U toho balonu byl dřív Uhrinčač, který tam byl připravený jako poslední hráč Hradce Králové, situaci zvládl bez větších problémů. Hradec pak dostává balon na útočnou polovinu, ale ani hosté.
0: Fotbalisté Zlína dotahují v ligovém utkání s Hradcem Králové, aktuálně prohrávají 1-2 zhruba 4 minutky před závěrem základní hrací doby druhého poločasu. My se samozřejmě do Zlína ještě vydáme, teď ale znovu měníme stadiony a měníme také zápasy společně s našimi reportéry. Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc, duel pro Vladislava Janouškovce.
3: 81. minuta, Viktoria stále prohrává se Sigmou 1-3. Olomoučtí chvilku operovali také poblíž brány Floriana Vígleho, ale čtvrtý gól nepřidali, ani tam neměli nějakou velkou šanci. Teď Prince Ladu vybojoval rohový kop pro Plzeň, takže plzeňští se už zase stěhují před bránu Jana Koutného, kam by měl poslat centr Alexandr Sojka. Teď to nevypadá na nějakou rozhrávku na krátko, jako před malou chvílí. Alexandr Sojka zdvihá obě ruce a je připraven rozehrát rohový kop v 82. minutě. Už se míč snáší do pokutového území a bude se zřejmě roh kopat také z levé strany, anebo ne? Vypadá to, že ano. Chvilku tam Jakub Vulkán čekal s tím rozhodnutím a nakonec ukázal, že Plzeň bude kopat roh z levé strany. Teď Sojka musí trošku přidat do kroku, protože na hrací ploše už není Patrik Hrošovský, takže z obou stran zahrává rohové kopy Alexandr Sojka. Ale to klubko hráčů před golmanem Janem Koutným je teď stejné jako před malou chvílí. 82. minuta, Sojku v centru odvrácený Sejkem, ale znovu na kopačky Alexandra Sojky. Ten tam má Memiče, také mu přihrává. Memič ještě více vpravo Panoše, ale nakonec centruje Memič. Odvrácený balón a tady můžou jít hosté do breaku 2-1, tak pojistí teď Sigma a pečetí to své vítězství. Je to Mikkelsen, který táhne akci, už je na hranici pokutového území, pálí těsně vedle brány Floriana Vígeleho. Ten se tam natahoval, pokud by šlel míč mezi ty četři, tak by zřejmě dokázal zasáhnout. Teď ale rozehrává rakouský golman Viktorie. 83. minuta, Plzeň stále prohrává 1-3 se Sigmou Olomouc. Panoš dává doleva, kde je Pirgič. Pirgič si vybírá Sojku, Sojka nabere míč a obloučkem ho posílá na Kabonga, ne, posílá ho do autu. Tak další důkaz té nepohody na plzeňských kopačkách. Sojka teď odevzdal míč soupeři. 8755 diváků sleduje tenhle zápas. 55 spokojených bude v kotli olomoucké Sigmy, zřejmě i po závěrečném hvizdu, protože Sigma tenhle zápas, dá se říci, kontrolovala, vede zcela zaslouženě 3-1 a plzeňští fanoušci okolo mě to pochopili a už se zvedají a odcházejí ze Štruncových sadů, byť ještě nějakých 10 minut i s nastavením mají svěřenci Radoslava Kováče na to, aby vstřelili alespoň ty dvě branky.
0: A tak i my na malou chvíli odcházíme ze Štruncových sadů, i když slibujeme, že se tam ještě vrátíme na utkání mezi domácí Viktorií a Sigmou. Právě Olomouc vede na západě Čech 3-1, aktuálně v 84. minutě. Jenže utkání Zlína s Hradcem Králové už spěje do nastaveného času a proto se právě na Zlínskou Letnou vydáváme za reportérem Davidem Nekvindou.
2: Se připojí na Dužan Sport. 90. minuta zápasu, Zlín prohrává s Hradcem Králové 1-2. Připomínám, že domácí od 8. minuty vedli, ale hosté otočili skóre, když se trefili těsně před přestávkou a těsně po ní. Pak Zlín ve druhém poločase měl několik pasáží, kdy měl opravdu velký tlak, ale gól z toho nebyl. Teď se naopak domácí musí bránit. Umar je v pokutovém území z pravé strany, centruje před bránu, sražený míč a bude to rohový kop pro

0: tím úplně nespěchají. Ludvíček, který byl daleko od té pravé lajny, odkud má být vhazování, tak ten si jde pro míč a zase jenom rozehrává nakrátko Daridovi. Darida opět krohovému praporku chtěl ušetřit nějaký čas, ale tentokrát se z línu daří dostat k balonu, ale Gaži o ten míč zase rychle přichází ještě na obrané polovině. Teď je to taková přetahovaná o míč, kdo dokáže být lepší. Nakonec je to Zlín a Piach a tak můžou domácí přece jen dopředu, ale Nákop...
1: Zlín stále prohrává invad nastaveném čase druhého poločasu s Hradcem Králové 1-2, ale musíme zamířit na stadion Viktorie Plzeň, protože domácí fotbalisté hostí Sigmu Olomouc a Vladislav Janouškovec už řekne víc.
2: Ano, v 86. minutě je tu ještě zaděláno na drama. Plzeň, Olomouc 2-3. Z levé strany standardní situace. Centra Alexandra Sojky a hlavičkující Babukar Fal mimo dosah golmana Koutného. Teď nedovolený zákrok Václava Sejka, ten se hodně rozčiluje, ale bylo to u pokutového území Plzně, takže teď to určitě nebude další standardka, respektive další ohrožení brány golmana Koutného. Plzeňští diváci ožili, ti, co neodešli předčasně domů, a začínají opět fandit za stavu 2-3 v 86. minutě. Teď je to Memič, který dává na Pališťáka. Pališťák na levo, kde je Dvech, ten teď s kapitánskou páskou dosky. Jeho přihrávka dopředu, Kabongo. Nakonec vypadá to, že udrží ten balon před dotírajícím Sejkem, ale plzeňská kombinace zase je taková pozvolná. Napravo Memič dostává míč u postraní čáry. Samozřejmě plzeňským ten čas utíká rychle, ale stačí jeden gól a bude z toho alespoň bod pro svěřence Radoslava Kováče. Panoš, teď dosky. Dosky se snaží uvolnit centr, velmi nepovedený od Merchase Doskyho. A další cenné sekundy zase pro olomouckého golmana Jana Koutného. Ten v 87. minutě nemá důvod nikam pospíchat s tou rozehrávkou. Teď se tam ještě rozčiluje Václav Sejk směrem k rozhodčímu Jakubu Vulkanovi. On tam byl kontakt s myslím Mikkelsonem, který šel dopředu, ale ten rozhodčí neposoudil jako faul, pískal až ten zákrok právě Václava Sejka. Koutný a jeho vysoký nákop na polovinu Plzně. Pališťák neodlavičkoval ke svým spoluhráčům a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o vývoji tohoto střetnutí. 87. minuta, Plzeň stále prohrává s Olomoucí, teď je to o gól 2-3, hosté vedli už 3-1, poté co tedy vyhráli 2-1 poločas, když Lukáš Červ neproměnil penaltu, ze které mohl vyrovnat, pak Lukáš Červ neproměnil velkou šanci po návratu z kabiny, no a po dalším zaváhání v ofenzivě se špatně vraceli plzeňští, neuhlídali hlavičkujícího Václava Sejka, ten zařídil vedení 3-1, ale před malou chvílí střídající gambijský útočník Plzně Babukar Fal ještě zadělal na drama po standardní situaci centru Alexandra Sojky, dokázal hlavičkovat mimo dosah golmana Jana Koutného a teď tedy 2,5 minuty zbývají do konce řádné hrací doby plus nějaké to nastavení mají k dispozici svěřenci Radoslava Kováče na vyrovnání. Jdeme na další zápas, který se hrál nebo ještě hraje Zlín Hradec Králové a David Nekvinda.
0: Radiožurnálu. Zápas skončil před pár sekundami a Zlín i po 8. kole a i po změně trenéra pod vedením Pavla Hovtycha čeká na první bod v této sezóně. Přitom nebyl daleko, prohrál 1-2 s Hradcem Králové. Ševci vedli od 8. minuty, kdy se trefil zblízka Machalík, ale pak v první minutě nastavení úvodního poločasu vyrovnal Čvančara, no a hned v úvodní minutě druhého poločasu dal vedení Hradci Králové Slončík, který odchovanec Zlína, omlouval se za ten gól tady zlínským tribunám. Každopádně od té 46. minuty, tedy Hradec zvedl 2-1, sice měli domácí několikrát velký tlak.
1: To důležité od reportéra Davida Nekvindy víme, Zlín Hradec Králové 1-2, my teď ale můžeme zamířit naopak ještě na zápas, který se hraje Viktoria Plzeň Sigma Olomouc. Nejspíš dramatický závěr tohoto utkání odkomentuje reportér Vladislav Janouškovec.
2: 89. minuta, Viktoria Sigma stále 2-3, před malou chvílí Amar Memič měl příležitost na vyrovnání z pravé strany, byl v pokutovém území, ale vůbec netrefil bránu Jana Koutného. Teď tedy minuta z řádné hrací doby a za tu minutu vám sdělím, kolik bude rozhodčí Jakub Vulkán nastavovat v tomhle utkání. Nemělo by to být mnoho, nějaké 3 minuty, maximálně 4. Teď Prince Adu, dokázal ho tam pokryt Luis Lurving a bude z toho out pro Plzeň. Rychle ho vhodil Memič, právě Adu. Centruje, ale trefuje pouze dvojici Gali Lurving. No, od Galiho šel míč za koncovou čáru, takže bude z toho rohový kop pro Plzeň. 90. minuta, Florian Wiegele už je ve středovém kruhu, dívá se na střídačku, zatím ho tam Radoslav Kováč neposílá. Špatný centr Sojky, teď fal musí vycouvat až po straně čáře nad

0: druhou stranu. Teď je to Maxim Panoš, který jako poslední z plzeňských dává zpátky na Vigeleho. Vigele posouvá míč doprava, mezi tím tam Memič padá po kontaktu se Sejkem, rozhodčí Vukán ukazuje výhoda pro Plzeň. 90. minuta skončí za 10 sekund. Přenesení hry teď na hranici pokutového území. Odvrácený balon má Hosojka. Napravo je volný Prince Adu. Plzeňský tlak sílí, Olomouc ale velmi organizovaně brání. Ano, 3 minuty nastaví hlavní rozhodčí Jakub Vulkán. Prince Adu dává do pokutového území. Tady je zpětná přihrávka, kdo bude hlavičkovat? Jsou to olomoučtí Malý, Gali, out pro Plzeň. Tak to je velké obléhání, velký tlak svěřenců Radoslava Kováče. Teď je to Pirgič. Pirgič vrací Sojkovi. Sojka dává více na střed na Pališťáka. Pališťáku v centr. Kdo bude hlavičkovat? Olomoučtí, ale odražený míč má dosky. Pálí. Bude z toho roh pro Plzeň po zásahu Koutného. Tak co, už půjde Florian Vigele hlavičkovat do pokutového území. Teď tam trošku kroutí prsty. Ano, ano. Radoslav Kováč ukazuje běž, běž. Polovina první minuty nastavení. Centr z levé strany od rohového praporku. V pokutovém území Sigmy už je také Florian Vigele, rakouský golman Viktorie. 2-3 prohrává jeho tým s Olomoucí. Pod olomouckým kotlem Alexandr Sojka kroutí ten balon. Hlavičkující Pališťák nad bránu. Tak Olomouc teď přežila možná nejkritičtější moment, kdy mohla přijít tady v Plzni o body. Teď už začala druhá minuta nastavení. Olomouc tady vede 3-2, navíc jeden z olomouckých hráčů tam se teď svalil na hranici pokutového území. A teď je to taková postrkávaná mezi několika hráči. Jsme se možná na chvíli přenesli na nedaleký zimní stadion. V hokeji běžná záležitost, ale nakonec to neskončilo naštěstí žádnou boxerskou vložkou, a tak budou rozehrávat fotbalisté Olomouce, které dělí 90 sekund od vítězství ve Štruncových Sadech. Možná pro někoho překvapivého, ale vzhledem k postavení obou týmů v tabulce, tak tady Sigma vlastně potvrzuje roli mírného favorita. Teď Jakub Vulkán ukazuje na svých hodinkách, že nastaví čas, který prozdržoval golman Jan Koutný. Ten už rozehrává. Posílá na polovinu plzeňské Viktorie. Tam z toho bude out pro Plzeň, pro Amara Memiče. Memič dává na Doskyho. Dosky zpracovává a má tam volného Alexandra Sojku. Sojka už pospíchá směrem dopředu.
1: Samozřejmě na úplný závěr tohoto zápasu se ještě do Štruncových Sadů vrátíme. Jen rychlá informace. Velkou cenu Španělska a tu premiérovou na novém okruhu v Madridu vyhrál Andrea Kimi Antonelli. Tento mladý Ital si tak duel pro 8. vítězství v této sezóně a zvyšuje tak náskok v čele celkového šampionátu. Na druhé příčce dojelo po několika soubojích Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil Lando Norris v McLarenu. Teď už znovu fotbalová šance liga a utkání mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc. Slovo má reportér Vladislav Janouškovec.
0: No tak ještě 20 sekund by se mělo hrát. Plzeň stále prohrává s Olomoucí 2-3. Ještě Babu Karpal, špatná přihrávka. Špatná přihrávka a míč si bere do svých rukavic golman Jan Koutný. A vypadá to, že plzeňské trápení za chvíli skončí, stejně jako trápení mých hlasivek. Teď v závěru tohoto utkání Viktoria prohrává s Olomoucí 2-3. Olman Koutní vykopne a hlavní rozhodčí Jakub Vulkán za chvíli snad tohle utkání ukončí. Plzeňtí teď se nemohou dostat k míči a teď ještě možná poslední šance domácích. Jakub Vulkán ještě zkontroluje časomíru.
1: Omlouváme se za indispozici našeho reportéra Vladislava Janouškovce. Stále platí, že Viktoria Plzeň prohrává v závěru duelu se Sigmou Olomouc 2-3. Závěrečné vteřiny snad doufejme už bez trápení pro našeho reportéra Vladislava Janouškovce.
0: No tak plzeňští se protrápili až do 4. minuty nastavení. Ještě se možná dočkáme jednoho centru. Merkaz Dosky přenáší na Adua. Hlavičkový souboj. Stále ještě není konec, stále ještě jedno autové vazování pro domácí. A teď už plzeňští se dostanou možná k centru do pokutového území. Adu se snaží ještě uvolnit a ještě pošle jeden centr. A zatím se mu to nedaří, protože ho tam skvěle teď blokuje Sejk. Adu zasekává si balon, dává Memičovi. Memičův centr z levé strany odvrácený Olomouckou obranu. A je konec. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3.
1: Tolik teda aktuální informace od našeho reportéra Vladislava Janouškovce. Viktoria Plzeň prohrála se Sigmou Olomouc doma 2-3 a tak dál pokračuje to trápení trenéra, nového trenéra, stále ještě Západočechů Radoslava Kováče v lize, protože můžeme připomenout ty poslední výsledky. Prvně se uvedl v nejvyšší české soutěži právě Radoslav Kováč remízou 1-1 se Slováckem. Následně ano, Západočeši vyhráli na trávníku Artisou Brno 3-0, jenže pak přišla remíza na hřišti Hradce Králové 0-0 a teď dokonce prohra 2-3 doma se Sigmou Olomouc. My ještě ve vysílání radiožurnálu Sport stihneme zamířit teď do Liberce, ale na hokej, protože tam se hraje hokejová Liga mistrů. Domácí Bílí Tygři přivítali rakouský Graz a je u toho reportér Pavel Petr.
2: Šestá minuta druhé třetiny, domácí stále vedou, ale už 2-1, to skoro se hned dvakrát měnilo v prostřední 20 minutovce. Ve 23. minutě to byl obránce domácích libereckých Bílých Tigrů Ejhe, který si najel do volného prostoru, hostující obrana na něj pozapomněla a zblízka z nějakých 5-6 metrů propálil brankáře Legacyho, jenže hosté se nevzdávají a v minutě 25. z bezprostřední blízkosti skoroval Kerry, prosadil se tedy střelou za záda bezmocného Kváču a také v tomto případě je určitě na vině obrana, která nedokázala pohlídat tohoto hráče. 14 minut 22 sekund do konce druhé třetiny a Liberec Graz 2-1. Liberečtí hokejisté se snaží hned o další protiútok, jenže Sandberg ve finále na kotouče nedosáhla, tak se Bílí Tygři musí bránit. Brání se úspěšně, je to obránce Ivan a po něm také Kachlíř, mladíček 17-letý v sestavě hokejistu a Liberce. Teď ale rozehrávka rakouského soupeře nepřesná. Rakušané jen stěží přichází střední pásmo, teď jim to ale podařilo a nakonec musel zasáhnout také brankář Kováča, který se postaral o rozehrávku Liberce a právě Kachlíř se nadechuje k rychlému protiútoku. Ještě přihrávka kombinace libereckých Bílých Tygrů v útočném pásmu, ale nakonec Filipy musel toto pásmo.
1: Liberečtí hokejisté stále vedou nad rakouským Grácem v lize mistrů 2-1, aktuálně ve druhé třetině a v sedmé minutě právě druhé části. Teď už ve vysílání radiožurnálu Sport aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Martin Benda.
4: Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Ministr průmyslu ale neřekl, za jaké situace. Ukrajina tvrdí, že zasáhla další ruskou ropnou rafinérii. Fotbalisté Zlína prohráli s Hradcem Králové a v ligové sezóně jsou stále bez bodu. Nehoda blokuje provoz na silnici 13 mezi Stráží a Kláštercem nad Ohří. A zítra bude zpočátku zatažená až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Vyšegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky, třeba v Ostravské Nové Vsi.
6: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
7: Takže všechno šlo do baráku prostě.
6: No všecko šlo tady, jako.
8: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
9: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
8: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
4: Ukrajinské síly v noci na dnešek zasáhly ropnou rafinerii v ruském Krasnodarském kraji. Tvrdí, že po úderu dronu začalo na místě hořet. Web Ukrajinská pravda píše také o požáru nádrže ropné rafinerie v tatarstánském Nižněkamsku. Noční ostřelování potvrdili i ruské úřady. Podle nich jsou v Tatarstánu dva mrtví a několik zraněných. Ukrajina útočí na ruské průmyslové a ekonomické cíle v reakci na pravidelné ostřelování z Ruska. Tamní bezpilotní letouny dnes zasáhly osobní vlak na západě Ukrajiny. V Polsku kvůli tomu preventivně vzlétly stíhačky. Kanadská zpěvačka Celine Dion v sobotu zahájila v Paříži koncertní sérii. Beznadějně vyprodané vystoupení vidělo přes 30 000 diváků. Byl to její první koncert po několikaleté pauze způsobené zdravotními problémy. Celine Dion v Paříži do konce května odspívá ještě 25 koncertů.
7: Celine Dion vešla na pódium v černých šatech a vlasy měla stažené do drdolu. Při potlesku fanoušků se neubránila dojetí a řekla, že věřila v návrat ke koncertování. Celine Dion v Paříži zaspívala ty největší hity. Nechyběly skladby z jejího francouzského repertoáru i anglicky zpívané skladby. O koncerty Celine Dion v Paříži je obrovský zájem. Do konce května by je mělo vidět asi 800 000 diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli v 8. kole šance ligy na domácím stadionu s Olomoucí 2-3. Zlín stále čeká na první bod v nové sezóně. Hradci Králové podlehli 1-2. A stejným poměrem prohrál taky Baník Ostrava s Pardubicemi. Za necelou hodinu budou Teplice hostit Pražskou Slávii, která se v případě vítězství stane znovu lídrem tabulky. Hokejový Liberec bojuje v Lize mistrů o druhou výhru. Utkání s rakouským Grácem vidí na severu Čech Pavel Petr.
2: 10. minuta druhé třetiny, domácí hokejisté vedou 2-1. V dresu bílých tygrů se prosadili nejprve Lenz a poté Ejhek. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
10: V 18 hodin nastoupí ve stejné soutěži ve Francii hokejisté Plzně proti Bordeaux.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u Divišova a otevřená 13 u Boče. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě je silný provoz. Jede na konci víkendu hodně lidí na Prahu a největší zdržení je teď mezi Divišovem a sjezdem na Sázavu. Na kilometru 37 tam stojí nepojízdné osobní auto, blokuje stoupací pruh a kolona je tak z kilometru 42 od sjezdu na Divišov. Zdržení na Prahu asi 20 minut. Na D1 pak pozor také z Ostravy do Brna u Klimkovic. V omezení na kilometru 343 se srazila dodávka s osobním autem. Podle záběru z kamer už se ale auta přesouvají mimo dálnici a nebudou překážet. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy vázne provoz u Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení, kolona tak začíná na kilometru 41, čekejte asi 20 minut navíc. Silnice číslo 13 mezi Stráží nad Ohří a Kláštercem je u Boče opět průjezdná. Nehodu v Serpentinách tam odklidili, kolony se postupně rozjíždí. A zastavený provoz zůstává na silnici 27 z Kralovic do Jesenice u Vysoké Libině. Provoz tam blokuje auto po požáru, dá se to objet přes Žihle a Sedlec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, během dne značnou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: 17 hodin a 6 minut jste ve společnosti Radiožurnálu Sport. Díky za to.
5: Radiožurnál Sport
3: a Karel Schamberger.
1: Už za hodinu se budeme v našem vysílání věnovat tomu, zda se fotbalisté Slávie vrátí do čela ligové tabulky. Potřebují k tomu vyhrát na hřišti Teplic. Právě tomuto duelu se za malou chvíli budeme na Radiožurnálu Sport věnovat. Ještě předtím ale zastávka mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech, protože muži už nejspíš doběhli do cíle, no a více už nám musí říct reportérka Tereza Cedidlová.
12: Ano, hodina 50 minut a 50 setin, to je čas vítězného Francouze Doriana Koningse, který přiběhl před zhruba, nevím, 10 minutami tady do cíle na divadelním náměstí. Co je ale důležité zmínit, je ten neuvěřitelný výkon druhého Alexejího Brita, který byl na olympiádě v Paříži zlatý. Tomu se podařilo v té běžecké části stáhnout 2 minuty a 2 sekundy, díky čemuž se právě dostal do čela a ještě v těch posledních metrech bojoval o případné umístění na tom čele závodu. Na třetím místě skončil Rakušan Thiebe Kandl, který se vlastně držel v té čelní skupině už po plavecké části, už vlastně v té cyklistice, i v tom běhu se mu velmi dařilo. Nejlepší z Čechů Radim Grebík doběhl na 28. příčce. Já už jsem s ním stihla po tom závodě mluvit a říkal, že i s tím výsledkem spokojený, ještě před tímto závodem totiž přemýšlel, jestli neskončí kariéru, nicméně tento výkon je pro něj povzbudivým i do budoucna a přemýšlí, že ještě bude bojovat o tu možnou kvalifikaci na olympiádu do LA. Další český reprezentant Filip Michálek byl 32. No a třetí Čech Martin Demuth, ten po cyklistické části odstoupil z kola, ale nespadl, žádný zdravotní problém jiný, který by někdo tady zmiňoval, tam nebyl, takže zatím nevíme ty důvody. Z Karlových Varů Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: A teď od triatlonu míříme za hokejem. Prvně se podíváme na druhou nejvyšší českou hokejovou soutěž, a tedy na Maxaligu, protože se rozehrály některé zápasy třetího kola už u konce ve 14. minutě třetí třetiny. Je utkání Třebíč Frýdek Místek, domácí vedou 3-1. Naopak domácí Kolín prohrává se Sokolovem 1-2 v polovině druhé třetiny, no a zhruba na začátku utkání po prvních 5 minutách jsou teď 2 zápasy. Litoměřice Tábor, tam je to zatím 0-0, ale fanoušci utkání Bčka Pardubic s Chomutovem už gol viděli, a to ten domácí, trefila se tedy rezerva východočechů a vede nad Chomutovem 1-0. A hokej teď ještě jednou a živě, míříme na hokejovou ligu mistrů, a to do Liberce, kam přijel rakouský Graz, a je tam také reportér Pavel Petr.
2: 33. minuta tohoto duelu domácí a Liberec drží těsné vedení 2-1. Před pár okamžiky si bílí tygři zahráli druhou přeslovku v zápase, ale nenaložili s ní vůbec. Dobře prakticky hostujícího golmana neohrozili, byť se natrvalo usadili v útočném pásmu, ale přeci jen chyběla ta finální přihrávka, samozřejmě i to zakončení. Ostatně právě koncovka a také ty přeslovky. To je největší problém libereckých bílých tygrů v přípravě, mluvil o tom nakonec i trenér Jiří Kudrna po tom pátečním vítězství nad Hernou, kdy Liberec zvítězil 2-1 po samostatných nájezdech, a tak právě s tím se musí popasovat hokejisté Liberce ještě tedy do startu hokejové extraligy ve středu. Bílí tygři zamíří do Plzně ke svému prvnímu utkání, a tak ještě mají určitě co napravovat, ale moc času už na to samozřejmě nemají. Tak aktuálně tady stav 2-1 a je tady komerční přestávka.
1: A my tak na Radiožurnálu Sport dáme po delším čase také prostor muzice, ale potom samozřejmě další aktuální sportovní informace, ať už z fotbalu, ale třeba také ze světa Formule 1. Je toho prostě dnes hodně. 17 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Když se před 4 lety fotbalista Jan Fortelný po životní sezóně vracel z hostování v Teplicích do pražské Sparty, doufal, že mu začínají skvělé časy. Jenže na Letné se neuchytil a nevyšla mu ani následující angažmá v Olomouci a v Jablonci. Loni v srpnu se proto vrátil na Stínadla, kde se ale až teď usadil v základní sestavě.
1: V minulé sezóně v ní byl jen 4x, celkově odehrál za Teplice po svém návratu jen 10 utkání. V aktuálním ročníku jich má už 7, po každé zápas začínal od úvodní minuty.
2: Hlavní je, že jsem zdravý, musím zaklepat. A pak jako když se daří celému týmu, tak se samozřejmě daří jednotlivcům a to se nám teď plní, takže dobrý. Že hraju, tak ta herní praxe je nesmírně důležitá, že pro každého hráče. A zároveň, že ten tým prostě šlape a pomáháme si jeden druhýmu.
1: Má radost Jan Fortelný, že zažívá konečně zase šťastné období. Do Teplice před rokem vrátil výměnou za Richarda Sedláčka. Tehdy to Teplicí nešlo, navíc se šikovný záložník brzy zranil a do konce sezóny už místo v základní sestavě nenašel.
2: To byla taková shoda blbých okolností, no. Celkově klub byl pod dekou. V tu dobu, když jsem přicházel, tak se prohrálo s Karvinou blbě a pak jsme se z toho nedostali na nějakou dobu a mě to asi taky semlelo. A pak přišlo blbý zranění, no, bohužel. Bylo to ze zápasu s Duklou zlomenina zanártní kůstky a prý jsem fauloval já.
1: Fortelný musel na Marotku a zažíval těžké chvíle. Ty nepominuli ani po uzdravení, protože jako náhrada za Sedláčka hrál jen minimálně.
2: To trápí každého hráče, ať už je zraněný nebo není, nebo má výpadek jenom té formy, tak to trápí každého, snaží se to prostě jakkoliv zlomit a někdy možná i to, že moc chcete, tak to jde akorát víc a víc proti vám, protože se snažíte být u všeho a vlastně o to víc si házíte sami klacky pod nohy a je to pak o to složitější.
1: Startem nové sezóny ale přišla změna. Fortelnému výrazně prospěl příchod kreativního Marcela Čermáka z Dukly, vedle kterého nastupuje ve středu zálohy.
2: S Čermu jsme navázali nějakou skvělou fotbalovou notu a snad nám to vydrží co nejdýl a bude to ku prospěchu celému týmu a bude to i podporovat nás jako v těch výkonech.
1: Přeje si 27letý Jan Fortelný. Ten vnímá, že jeho kariéra zase nabírá ten správný směr.
2: No, je to tak, je to znovu zrození takový a je to především díky tomu, že vlastně trenér nade mnou nezlomil hůl, dal mi tu důvěru, stejně tak pak vedení Teplic. Za to všem moc děkuju, zároveň taky je to i díky týmu, který tady funguje skvěle a kluci se o mě hezky starali, takže já jsem se měl čas v hlavě dát nějak dokupy a teď jim to snad budu vracet.
1: Fortelného fotbalový umu budou Teplice potřebovat už večer. Bývalý Sparťan by neměl chybět v jejich sestavě v souboji s pražskou Sláví, který začne na Stínadlech v 18 hodin. David Kalvas, Radiožurnál.
0: Ano, základní sestavy, jak už Teplic, tak také pražské Slavie jsou známé a Jan Fortelný v dresu Teplic nastoupí v základní sestavě. Možná byste se ale ptali také na tu slavistickou, protože za to nemůžou, ať už vinou zranění nebo dalších důvodů, nastoupit hned několik hráčů. Je to třeba například Tomáš Holeš, ale také Lukáš Provod, Michal Sadílek a nebo například David Zima. A také proto v slavistické sestavě hned několik například překvapivých jmen. Pavel Kačor, útočník, který se tady ukáže hned v základní sestavě, v obraně ale bude Mikuláš Konečný, také třeba kapitán Tomáš Vlček. A v útoku tentokrát hned dvojice útočníků, Tomáš Chorý a vedle něho Mojmír Chytil. A tak uvidíme, jak se Slavii vydaří po tom nepovedeném vstupu do Ligy mistrů utkání právě v Teplicích. Začne v 18 hodin.

0: 17 hodin a 20 minut a míříme na závěr druhé třetiny v utkání hokejové ligy mistrů. Liberec hostí rakouský Graz a je u toho reportér Pavel Petr.
1: Minuta 20, tolik zbývá odehrát ještě z druhé třetiny, stav 2-1 pro Liberec trvá. Sledujeme takovou pasáž, řekl bych, nepříliš zajímavou, bez šancí na jedné či druhé straně. Domácí nevyužili tedy druhou přesilovou hru. No a teď se musí bránit, brankář Chváč je připravený. Pozor na dorážku, kterou tam měli hosté, ale nakonec si liberecká obrana poradila. Byl to Felder, který se dostal do zakončení, ještě další možnost, kterou mají hosté, teď to byl konkrétně Huber, ale liberečtí si poradili, byť teď tady rakouský soupeř našel hodně skulinek v liberecké obraně. 40 sekund ještě do sirény, která ukončí druhou třetinu. Liberec drží vedení 2-1. No a Kváča musí znovu čelit dalšímu náporu a další střele, která tentokrát z jeho pohledu přišla z pravé strany. Poté už se liberečtí vysvobodili, poslali Kotouš téměř přes všechny čáry, takže zakázané uvolní se nepíská. No, možná už se těší hokejisté Liberce na přestávku, aby přeci jen se trošičku sklidnila ta její hra. Hodně nepřesností teď v rozehrávce na jedné či druhé straně. Ještě 15 sekund zbývá odehrát z prostřední 20-minutovky. No a liberečtí se provinili zakázaným uvolněním. Takže jasné, že ve střehu musí být v závěrečných 14 sekundách domácí gólman Kváča. Ten páteční duel proti Herningu odchytal Hamalčík. No a dnes tedy dostal v pořadí ve čtvrtém zápase Ligy mistrů z pohledu Liberce příležitost Petr Kváča, který by měl plnit roli jedničky libereckého týmu. Jestli to tak bude, na to si musíme počkat do středečního startu pro Liberec hokejové extraligy na ledě Plzně. Poslední sekundy druhého dějství, ještě další šance, kterou má Feldner, nahodil Kotouč, ale puk neprošel až brankáři Kváčovi. A teď tedy zazněla sirena, která ukončila druhou 20-minutovku. Po 40 minutách Liberec Graz 2-1.

0: 17 hodin a 25 minut posloucháte živé vysílání radiožurnálu Sport. Až na občasné výjimky vládnou americké basketbalistky velkým turnajům. A teď můžou přidat další zlato z mistrovství světa, páté v řadě a celkově 12. Ve finále šampionátu nastoupí v Berlíně proti Francouzskám a víc už si řekneme s Adamem Procházkou, který už je ve studiu. Hezké odpoledne, možná už podvečer.
1: Hezký den.
0: Oba týmy na mistrovství světa zatím jen vyhrávali a teď se potkají v repríze posledního olympijského finále z Paříže 2024. Jsou Američanky favoritkami?
1: Nejsou, nedá se to tak úplně říct. Večer od 8 hodin asi půjde o napínavou bitvu. Ostatně v tom zmíněném olympijském finále americké basketbalistky vyhrály nad Francouzkami o jediný bod a fanoušci tehdy zažili obrovské drama až do posledních sekund. Francouzky tak vědí, že můžou uspět. Navíc na aktuálním šampionátu působí suverénněji než Američanky. Ty mají obměněný tým vedle veteránek, jsou v něm taky mladé hráčky, které debutují na mistrovství světa. Američanky měly před turnajem minimální přípravu. Suma sumárum, výkony jsou nevyrovnané, fanoušci kritizovali reprezentaci Spojených států hlavně po těsných zápasech s Italkami nebo v semifinále se Španělkami, ale ve finále tedy, jak už jsme zmínili, jsou.
0: A když jsme mluvili o mladých amerických basketbalistkách, tak ty se mají od koho učit? Koho bys vypíchnul?
1: Připomenu asi 32-letou kapitánku Breanu Stewartovou, která mimo jiné Američankám hodně pomohla v semifinále, které rozhodly až v poslední čtvrtině. Stewartová mluvila před finále o mezinárodně méně zkušených spoluhráčkách, že přináší do týmu mládí a energii. A že i když třeba některé výkony týmu nebyly ideální, tak Američanky přijeli pro zlato a jsou ve finále.
2: Víte, že tohle je u nás standard u týmu USA. Záleží na nás. Všechno, co uděláme, bude určovat, jak dopadne finále. Musíme se ujistit, že tohle bude náš hlavní záměr. Musíme se soustředit na sebe. Ať už jde o povzbuzování spoluhráček, plácnutí po zádech nebo high five. Přijít spoluhráčce, ať zkusí další střelu. V tomhle zápase bude spousta emocí a výhodu bude mít ten tým, který je dokáže lépe zvládnout.
1: Tak trochu provokuje Breana Stewartová, která ví, o čem mluví. Vyhrála všechno, co mohla na klubové i reprezentační úrovni. Třeba třikrát olympijské hry i světový šampionát. Motivace je ale možná, a teď to berte trochu s rezervou, u Francouzek. Zatím mají totiž na mistrovství světa jenom jedinou medaili v historii, bronz z premiérového šampionátu v roce 1953. To finále tedy začne v Berlíně ve 20 hodin a podle všeho bude co sledovat.
0: Říká Adam Procházka, teď ve studiu Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 28 minut. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že se aktuálně bojuje v Berlíně o bronz po poločase, tedy po 20 minutách Španělsko a Německo 40-36, takže domácí Němky trochu ztrácí.
3: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
4: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
3: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
5: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
4: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
3: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
4: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
3: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
4: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
3: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
4: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
3: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Blíží se půl šesta a to znamená na radiožurnálu Sport aktuální zprávy.
6: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
7: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Turecká policie podnikla zátah proti LGBT plus komunitě. Zadržela celkem 26 lidí. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Prokuratura uvedla, že vyšetřování se týká podezření z nemravnosti a porušení zákona o sdruženích. Podle ministerstva spravedlnosti operace souvisí s cílem prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana chránit turecký společenský řád a děti. Nejméně 6 lidí zemřelo poté, co se v Indonésii převrátila loď. Záchranářům se podařilo evakuovat přes 100 lidí, dalších 130 úřady pohřešují. Neštěstí se stalo v Jávském moři za špatného počasí. Záchranou operaci komplikují vlny vysoké až 2,5 metru. Strážníci v obvodě Ostrava jich vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy strážníci využijí například při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůř dostupných lokalitách. Sport. Fotbalisté pražské Slávie nastoupí zhruba za půl hodiny v Teplicích a pokud zvítězí, vrátí se na první místo v šance ligy. Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Pardubice vyhrály v Ostravě nad Baníkem 2-1, stejně jako Hradec Králové ve Zlíně. Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu ovládl Kimi Antonelli z Mercedesu. A hokejisté Liberce hrají v Lize mistrů proti rakouskému Grácu. Podrobnosti má Pavel Petr.
8: Odehrány 2/3 tohoto duelu a stav je 2-1. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silný provoz na D1 do Prahy a také na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte silný nedělní provoz. Největší zdržení zůstává v úseku mezi Divišovem a Sjezdem na Sázavu. Na 37. kilometru stálo nepojízdné auto, to už ale nepřekáží, takže kolona se postupně dává do pohybu. Pomalu se jede z kilometru 42 od Divišova, to zdržení je asi 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy ze slábl provoz v okolí Poděbrad na 35. kilometru před omezením, teď je zdržení do 10 minut a zkracuje se. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy u sjezdu na Brandýs na 11. kilometru čekejte tam frontu asi na 5 minut. A silný provoz je pak v Praze na Štěrboholské spojice, pomalej se jede od Běchovic k Průmyslové, je to na 10 minut, pomalejší provoz je pak také ve Strakonické od Lahovického k Barandovskému mostu, také asi 10 minut navíc, 10 minut se zdržíte i na Nuselském do centra nebo také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, během dne budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

17 hodin 37 minut ve vysílání radiožurnálu Sport, teď čas na fotbal. Začněme ve fotbalové Evropě, tedy mimo Česko. Začněme na britských ostrovech, a to v tamní Premier League. Brighton si poradil naprosto s přehledem s utkáním na hřišti Coventry, vyhrál 5-0. Před 8 minutami začalo derby o Manchester, a to na trávníku United, tedy na stadionu Old Trafford, aktuálně 0-0 mezi United a City. Pojďme teď například do Francie, do tamní Ligue 1. Lille, Troyes 2-0, aktuálně Le Mans, Lens 24. minuta a 0-0. Ještě ve 8:45 začne utkání Paris Saint-Germain na trávníku Brestu. Můžeme pozvolně do Itálie na Serie A. Lecce, Monza, nakonec jen 3-2, ačkoliv Lecce několikrát vedlo i o více gólů, dokonce v 21. minutě to bylo už 3-1. Monza se ale dokázala vrátit do toho zápasu díky last minute gólů v uvozovkách Zebajose, následně ale už na vyrovnání Monze nedošly síly, respektive to prostě nezvládla. A můžeme také zamířit do Německa na tamní Bundesligu. Lipsko nakonec naprosto s přehledem přejelo Hamburg, a to 5-0, a teď začalo utkání mezi Elversbergem a mistrovským Bayernem Mnichov. V 9. minutě je to 0-0. No a po takovém evropském kolečku se musíme usadit zpátky v Česku, protože i naše z Šanceliga nabídla dnes velice zajímavé výsledky. Baník Ostrava prohrál po třetí za sebou, a to s Pardubicemi 1-2. Naopak pro Východočechy je to první výhra v této ligové sezóně. Viktoria Plzeň ztratila znovu body, a to konkrétně všechny tři. Prohrála se Sigmou Olomouc 2-3. A když se podíváme teď živě na tabulku, tak Viktoria Plzeň až na 10. místě s 10 body. To je opravdu tristní bilance. Teď už tedy i s trenérem Radoslavem Kováčem, který se sice uvedl parádní výhrou nad Crvenou zvezdou Bělehrad a postupem do základní fáze Evropské ligy. Následně to ale v západu Čechům právě pod vedením Kováče úplně tak nešlape. A ještě poslední výsledek nám zbývá. Zlín Hradec Králové 1-2. Zlín i tak nadále čeká na první ligové doby. Ačkoliv teď už byla na lavičce Ševců Pavel Hoftych, nikoliv a Bronislav Červenka. V 18 hodin, tedy zhruba za 20 minut, začne poslední dnešní ligový duel. V 8. kole narazí Teplice na pražskou Slávii, a právě slávisté se v případě výhry vrátí do čela ligové tabulky.

0: Tenista Alexander Zverev si v tomto roce zahraje třetí grandslamové finále za sebou. Po triumfu na Roland Garros a wimbledonské prohře s Italem Sinnerem se teď utká v New Yorku o titul na US Open, a to s domácím Benem Sheltonem. The wait is over
1: for Alexander Zverev. Zverev letos prožívá životní sezónu. V Paříži konečně prolomil grandslamové prokletí a získal titul. A hned tehdy ve Francii mluvil o tom, jak by mu tento moment mohl pomoci v další fázi kariéry.
2: Yeah, maybe. It happened for me very early at the Masters series because I won one when I was 20 years old and then.
3: Možná ano, podobné to bylo, když jsem ve 20 vyhrál první tisícovku a pak se mi na turnajích série Masters docela dařilo. Na grandslamech to trvalo o dost déle, ale nakonec to vyšlo. A ať se teď stane cokoliv, pořád budu grandslamový šampion, to mi nikdo nesebere. Tahle trofej je pro mě moc důležitá. Kdybych ji nezískal, moje sebevědomí by se propadlo na minimum, ale když jsem to teď dokázal, tak věřím, že to můžu příště zvládnout znovu.
1: Vyprávěl před pár měsíci v Paříži Alexander Zverev. Od té doby se probojoval do finále Wimbledonu, kde ve vyrovnaném zápase prohrál s Italem Sinnerem. A i když mu úvodní turnaje na severoamerických betonech nevyšli podle představ, svou formu načasoval na US Open ideálně. Teď se v New Yorku pokusí spravit si chuť po nepovedeném zápase o titul z roku 2020. Tehdy ve finále hraném kvůli covidové pandemii bez diváků těsně v pěti setech prohrál s Rakušanem týmem.
3: Od té doby se stalo hodně věcí, odehrál jsem spoustu velkých zápasů. Tehdy to bylo první grandslamové finále, byl jsem mladý a měl málo zkušeností, ale na tu atmosféru se moc těším. Bude to skvělý pocit hrát na Ashovi, který bude vyprodaný a ne prázdný jako v roce 2020.
1: Říkal před nedělním finále Alexander Zverev. Jeho soupeřem bude Ben Shelton a fanoušci budou hodně toužit potom, aby domácí tenista na US Open uspěl. Na americký triumf se v New Yorku totiž čeká od roku 2003. Tehdy se radoval Andy Roddick. Game, set, match, Roddick. Shelton si teď samozřejmě uvědomuje důležitost okamžiku. Zároveň mluví o tom, že se pro něj ve finále vlastně nic nemění.
4: Samozřejmě tu nervozitu vnímám. Zbavit se jí úplně nedá. Cítil jsem ji v prvním kole i v semifinále a nezmizí ani v zápase o titul. Je to něco, co musíte překonat. Já se soustředím na pozitivní věci, budu hrát proti nasazené jedničce, proti grandslamovému šampionovi a zkusím získat svůj první opravdu velký triumf. To je spousta důvodů, proč na to nahlížet jako na příjemný okamžik.
1: Souboj Sheltona se Zverevem začne na centrálním dvorci Artura Ashe krátce po 20. hodině českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Už v úterý odstartuje hokejová Tipsport Extraliga, a to jedním zápasem. Zbytek týmu se pak přidá ve středu a právě ve středu vstoupí do nejvyšší české hokejové soutěže také Liberec. A ten právě teď hraje v Lize mistrů, přivítal doma na svém ledě rakouský Graz. A tento zápas sleduje reportér Pavel Petr.
1: 13 minut a 50 sekund do konce třetí třetiny, domácí Liberec vede 2-1. Připomenu, že v dresu a bílých tigrů se prosadili v první třetině, to byl Lenz, no a po něm přidal druhý zásah do branky soupeře Ejhek, ale od té doby už Libereční nenašli cestu k tomu, aby více ohrozili hostujícího golmana. Nedaří se jim ani přesilovky, a tak bude zajímavé ještě sledovat ten průběh zápasu, protože například v pátek přišli bílí tigři o vedení 19 sekund před koncem, tak snad něco podobného liberecké hokejisty nepotká ani tentokrát. 13 minut 40 sekund před koncem třetí třetiny, Liberec Graz 2-1.
0: Samozřejmě i nadále budeme sledovat vývoj tohoto zápasu na radiožurnálu Sport. V následujících 2 hodinách ale bude na naší stanici dominovat převážně fotbal. Důvod je jasný, fotbalisté Teplice přivítají aktuálního mistra šance ligy, a tedy pražskou Slavii. Ta se navíc v případě vítězství právě na severu Čech může dostat do čela tabulky před Liberec. A tak právě teď do Teplic poprvé dnes míříme, a to za reportérem Davidem Kalvasem, který už pro nás má předzápasové informace. Davide, zdravím tě a předávám ti slovo.
2: Hezký podvečer, tak tady už je opravdu fotbalová nálada, vypadá to na skvělou návštěvu, tribuny se plní a odhadem tady bude podle mě tak 13 až 15 tisícovek fanoušků, takže určitě se bude hrát ve výborné kulise. Proti sobě jdou týmy, které vyhrály v posledních 2 kolech, Slavia v nich nastřílela 7 gólů, neinkasovala ani jeden, ale v nohách má čtvrteční zápas v Lize mistrů, který prohrála 2-3. No a tak trenér Jindřich Trpišovský udělal oproti čtvrtečnímu duelu 4 změny v základní sestavě. Nehrají Zima, Sadílek, Kubiak a Šturm. Místo nich začnou od první minuty Konečný, David Jurásek, Pavel Kačor a Tomáš Chorý. Teplický trenér Zdenko Frtěla musel udělat 1 vynucenou změnu a velmi zásadní. Chytat nebude jednička sklářů Matouš Štrmal, který má naražený bok. Po obědě to ještě zkusil, ale nakonec do utkání nenastoupí. Teplické brance proto bude Krištof Lichtenberg, kterého čeká teprve druhý prvoligový zápas v kariéře. No a na lavičce už bude připravená také posila Teplic estonského Paide, útočník Abdurrahman Badamosi z Gambie. Takže tolik před zápasem mezi Teplicemi a Slaví, který začne v 18 hodin.
0: Reportér David Kalvas se samozřejmě postará o komentář tohoto duelu ve vysílání radiožurnálu Sport. Ten duel začne už zhruba za 7 minut a my nabídneme na naší stanici přímý přenos. Ničím nerušený naladíte pak na třeba webové aplikaci i rozhlasu.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.
6: Příjemný večer s Radiožurnálem Sport. Míříme rychle na hokej, protože se hraje Liga mistrů. Hokejisté Plzně nastoupí v 18 hodin ve Francii v Bordeaux, ale teď hraje Liberec doma proti Štýrskému Hradci. Je u toho Pavel Petr.
7: 51. minuta, stav nerozhodný 2-2, od toho předchozího stupu se změnilo to, že hostům se podařilo vyrovnat ve 49. minutě, to byl Collins, který využil přesilovku a dělovkou a srovnal tady, ale teď pozor, teď radost zase pro změnu domácích Bílých Tygrů, kteří se prosazují, vedou tedy aktuálně 3-2, ještě předtím ale odmítl navýšit vedení nebo vrátit vedení na domácí stranu Petrovský a po něm také Rychlovský. Aktuálně ale 52. minuta a Liberec znovu vede nad Grácem, má to 3-2 z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
6: A teď už na Radiožurnálu Sport náš fotbalový program. Baník Ostrava znovu prohrál po třetí v řadě, podlehl doma Pardubicím 1-2. Viktoria Plzeň prohrála také doma s Olomoucí, a to 2-3. A hostům se dařilo i ve Zlíně, kde Hradec Králové bere všechny body za vítězství 2-1. Fotbalisté Slávie se mohou dostat zpět na první místo ligové tabulky před Liberec. V případě, že tedy uspějí a zvítězí na stadionu v Teplicích na Stínadlech, je reportér David Kalvas.
8: Zápas začne za malou chvilku, protože ještě pořadatelé musí odstranit konfety, kterých přistála celá řada na trávník, a už ten úklid pomaličku končí. Pomáhá s ním i brankář Krištof Lichtenberg, který nahrazuje v teplické brance jedničku Severočechů Matouše Trmala, který má naražený bok, tak nemůže zasáhnout do tohoto utkání. Tak teď Lichtenberg se zahřívá, aniž by možná o to stál, ještě před začátkem, před výkopem. Bude mít jistě dost práce i během utkání, protože Slavia je favoritem tohoto zápasu. V lize ještě na podzim neprohrála a v případě zisku 3 bodů se může vrátit na první místo tabulky. Jako první ale budou rozehrávat fotbalisté Teplic, tak ještě pokračuje ten úklid, ale vypadá to, že už finišuje, že už všechny předměty i konfety jsou odstraněny z hrací plochy, a tak utkání za malou chvilku začne. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka za chvíli dá pokyn, u míče teplický záložník Marcel Čermák, který se těšil na tohle utkání a říkal, že proti Slavici může být určitě jistý tím, že pořád bude mít, jak on to řekl, na zádech nějakého frajera a že toho prostoru ke hraní tolik mít nebude, tak sám byl zvědavý, jak se s tímhle popasuje. Tak to ukáží až další minuty tohoto utkání. Doplním ještě asistenty Matěj Vlček, Lukáš Slavíček a čtvrtým rozhodčím Jan Beneš a u varu Michal Kvítek. Teď ještě Ondřej Berka kontroluje situaci a vypadá to, že se za chvíli zápas odstartuje. Ano, už Berka pískl do píšťalky, Čermák nakopl balon pod kotel Slávie a hosté ale rychle vodili, a tak může rád brankář Markovič, který přihrává na pravou stranu, a slávisté Vlček nakopává balon ke středu, kde je ale Riznič, který hlavičkoval, a míč už má Radosta v souboji teď ale proti soupeři. Teď si tam s ním ještě prohodil pár slov slávista Novák a budou vazovat právě sešívaní. Isife má balon na pravé straně, ale ještě nehodil, až teď si vybral Ajaosiho, jenomže toho přehlavičkoval Večerka, a tak míč mají Tepličtí, ale balon se vznáší ve vzduchu a teď už ho dostal na zem Fortelný, nakopává na pravou stranu, kde Hopi, ten hraje také velký zápas. Hopi teď míří přes chaloupka, ale ten ho zastavil a balon kopl k čáře, kde je Hopi, který ztrácí balon a Chaloupek se k míči nakonec nedostává, protože Tepličtí dobře zasáhli a Hopi získává balon. Čermák patičkou dává na Hopiho, od něj se ale balon odrazil po té, co Slávisté tuhle akci přečetli, a bude se odkopávat od branky Slávie, když domácí zautočili po pravé straně, ale k zakončení se nedostali. Začíná druhá minuta, Teplice Slávia 0-0 a teď Chaloupek přihrává na levou stranu a Slávisté tedy budou rozjíždět akci, ale půjdou do plných. Tepličtí už se rozestavili na svá místa a tak bude hrát Konečný, přihrává na pravou stranu, kde je Isife a ten kope míč k brankáři Markovičovi, ten přihrává na levou stranu, kde je trošku pod tlakem Chaloupek, na kterého najednou vystartoval Hopi, ale Chaloupek si poradil, ale přihrál jenom teplickým fotbalistům a tak Tepličtí můžou jít dopředu. Ke střele napřahuje teď Švanda, ale neopřel se ideálně, dostal to na levou nohu a tu ránu Slávisté zblokovali a tak hosté můžou jít dopředu. Chytil, běží po čáře, už je v útoku, zastahuje ho Večerka, ale chytil se, vrátil k balónu, Večerku má na zádech, přijíždí tam ještě Ryznič a tak Tepličtí teď nakonec se ztratili balon. Ryznič nebyl úrazný centr, sám tam byl Chorý, obrovská šance Slávie, hned ve druhé minutě Chorý zůstal takových 7 metrů sám, perfektní přihrávka od Chytila z pravé strany, ale Chorému ta rána vůbec nesedla, Lichtenberg tu snadnou střelu chytil, další ztráta Teplic, Slávisté jdou dopředu středem a rána k pravé tyči, Lichtenberg se natáhl proti střele Novaka a chytá. Ta rána Novakovi úplně nesedla, úplně ideálně, takže ten zákrok nemusel být z kategorie nějakých skvostných. Každopádně pro Lichtenberka dva dobré momenty na začátku tkání a hlavně při Chorého velešanci musel být hodně rád, že Chorý netrefil balon ideálně. Třetí minuta, Teplice Slávia 0-0, ale Tepličtí si musí dávat pozor. Teď Čermák odevzdal balon, Isife dloubil do míče, ale Lichtenberg vyběhl a raději odkopává, protože byl mimo šestnáctku a nemohl hrát rukou. Chorý ho tam teď dobře napadal, Slávisté budou vazovat na pravé straně a Isife si ale musí dojít nejprve pro balon, který má ve hřišti. Isife už si vzal míč, ale nebyl s ním spokojený a tak si bere další a teprve ten vhodí na hrací plochu. Hráči jsou v pokutovém území, takže to bude dlouhý aut Isifeho z pravé strany. Míč už míří na přední tyč, tam už ale Slávisté pouze vrátili míč, další centr do pokutového území, ale nedostali se Slávisté k hlavice, dobrý obranný zákrok domácích a Tepličtí můžou jít dopředu. Hopi zkoušel to patičkou, ale Slávisté ho zastavili a teď Novák, jenomže Novák si pomohl rukou, ukazuje rozhodčí Berka, a tak budou rozehrávat Tepličtí fotbalisté. Za míčem jde pomaličku Vientis. Máme za sebou tedy první velkou šanci už ve druhé minutě. Chorý tedy v dobré pozici nepřekonal Lichtenberka a Tepličtí rozehrávají. Lukáš Mareček přihrává na pravou stranu. Přihrávka na Fortalténého, ten se obtočil kolem Slávisty, nebyl faulovaný, i když se domácí diváci zlobili a nakonec až teď odpískaný faul. Rozhodčí Berka ponechal domácí výhodu a teď zastavil, když se situace komplikovala pro domácí akci a Tepličtí budou rozehrávat. Ale zatím velmi dobrý přístup Slávistů k teplickým hráčům a ti s tím mají problémy a kupí nevinucené chyby ve středu pole. Nákop dopředu, tam jsou Slávisté, Konečný, ale Radosta se dostává k balonu, zhruba 22 metrů vystřelil, ale vedle pravé tyčky, neměl moc času, aby zamířil, zkusil to, ale trefil se zhruba takové 4 metry vedle pravé tyče. Brankář Markovič nemusel zasahovat, ale dobrý pokus také domácího celku na začátku zápasu. Teď už Slávisté z pravé strany, už jde Konečný, který postupuje s míčem, nakopává ho do středu, nachytila, nakonec ale balon odehrál Novák a teď už hraje ale Teplický Hopi, který dává na Čermáka šance. Čermák dává na půl krama, Tepličtí 3-3. Přidávka do středu, Čermák střelá, ale ve velké šanci. Čermák překopl slavistickou branku. Dobře proti němu vyběhl Markovič, ale teď to udělal půlkrab s Čermákem výborně. Také Čermák ukazuje na půlkraba jedničku, že to provedl výborně Teplický hráč, ale gól z toho tedy nebyl. Teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Šestá minuta utkání Teplice Slávia nerozhodně 0-0 z Teplic. David Kalvas, Radiožurnál. Pokračuje přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Teď Slávista Ajaosi byl faulovaný ve středu pole a tak budou rozehrávat fotbalisté Slávie, že v páté minutě měli Tepličtí také velkou šanci. 1-1 zatím na gólovky, ale skóre zatím tedy 0-0. Přihrávka před teplickou šestnáctku na pravé straně Isife, přihrávka do středu, kde Ajaosi, centr do pokutového území, ale tam byli tepliční hráči, odražený balon, ale mají zase Slávisté. Konečný chtěl vrátit míč do teplické šestnáctky, ale zblokoval centr Čermák. A teď zase Isife z pravé strany, ale tentokrát Lichtenberg stahuje balon ze vzduchu do svého náručí, ale špatná rozehrávka domácích a Slávisté toho ale nevyužijí, protože ta přihrávka Chaloupka na Ajaosiho nebyla přesná, tak naopak Tepličtí teď překonávají středovou čáru. Ryznič byl ale přibržděný a nakonec ten balón odehrál Vlček do autu a tak budou vhazovat fotbalisté Teplic z levé strany na útočné polovině, zhruba na útočné půlce, útočné půlky. Míč má Ryznič, zatím nemá své spoluhráče v pohybu. A že bude muset počkat, nakonec k němu přiběl Čermák, který dává Ryzničovi a Ryznič se snažil prostrčit po čáře právě na Čermáka, ale ta přihrávka mu nevyšla, zblokoval ji hostující Kačor a tak budou hrát zase Tepličtí z levé strany. Autové vazování Ryznič provede za malou chvilku, teď ukázal pravou rukou, že pravděpodobně vyhání hráče do šestnáctky, tam také míří balon a Tepličtí Čermák byl povalený na zem a můžou hrát Slávisté. Přihrávka Novaka na levou stranu, hosté se zlobí, dívají se nerozhodčího a odpískaný faul, takže budou za chvíli pokračovat fotbalisté Slávie. V osmé minutě Teplice Slávia zatím 0-0. Velká šance už ale byla na obou stranách po jedné. Nejprve ve druhé minutě sám před brankářem Lichtenbergem po skvělém centru z pravé strany se ocitl Chorý, jenomže rána mu nesedla. No a v páté minutě se dostal před brankáře Markoviče, který výborně vyběhl teplický Marcel Čermák, ale přehodil jak Markoviče, tak slavistickou branku. Teď faul na slavistu, který se drží za nohu a je z toho žlutá karta pro teplické fotbalisty. Vypadá to, že potrestaným fotbalistou je Fortelný, jestli jsem dobře viděl.
6: Říká David Kalvas, celý nepřerušovaný přímý přenos si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas, kde vysíláme všechny ligové fotbalové zápasy, stejně jako budeme vysílat Tipsport Extraligu, na kterou se tak trochu chystají hokejisté Liberce zápasem v Lize mistrů. Doma hrají proti Gráci a je u toho Pavel Petr.
7: Dramatická koncovka tohoto zápasu, nakonec se po jednom vyloučené na každé straně, ale 2 minuty 40 zbývá odehrát ještě ze třetí části a domácí Liberec vede nad Grácem 3-2.
6: Další průběžný výsledek českého týmu. Plzeň hraje v Bordeaux v 8. minutě zatím 0-0. Vracíme se na fotbal, na ten ligový šance liga Teplice Slávia a David Kalvas.
8: 9. minuta, Teplice Slávia 0-0 a nakonec Oskar Zvěntýs dostal žlutou kartu a stále probíhá ošetření slavistického hráče, který je na zeleném trávníku, takže se ještě chvilku hrát nebude, protože vypadá, že to bylo bolestivé, protože zatím se mu na nohu moc nechce, teď kulhá a nakonec vypadá, že bude pokračovat ve hře, i když teď se kousl do trička, které si přitáhl ke své puse a zdravotní štáb Slávie opouští hřiště. A slavista se vrací na své místo a za chvíli budou tedy rozehrávat slavisté z levé strany standardní situaci zhruba z takových 35 metrů. Tím zraněným hráčem byl Mojmír Chytil, který trošku popošel teď mimo hlouček teplických fotbalistů. Možná teď tepličtí mu nevěnují pozornost, protože je hodně mimo teplické hráče, kteří si ho příliš nevšímají, ale Mojmír Chytil, ten dokáže dát góly a je opravdu schovaný za tím hloučkem takových 5 metrů a Tepličtí jako by mu vůbec nevěnovali pozornost, ale Mojmír Chytil už vypadá, že je připravený k tomu, aby vjel do šestnáctky, míč letí a dostává se skoro až k Chytilovi, jenomže po několika tečích balon končí mimo, tou poslední tečí byl zásah Ryzniče, takže z toho bude roh pro slávisty. Ryznič nakonec pohlídal právě slávistického útočníka Chytila, ke kterému se balon dostal po několika odrazích a teď budou tedy slávisté zahrávat rohový kop po levé ruce golmana Lichtenberga. Ruka nahoře a balon poletí tedy do teplické šestnáctky, už letí, ale tam byl teplický hráč, který odkopl a v zápětí hraje Fortelný, teď už Hopy, tepličtí jdou do brejku, jenomže Hopy mu odskočil balon a Isife mu ho sebral. Isife drží míč, přirává na levou stranu, rychlá výměna, Isife teď zleva se pokusí ocentrovat, nakonec s patičkou vracel balon, jenomže za ním už nebyl žádný ze slávistů a tak tepličtí můžou jít dopředu. Přirávka po pravé straně, ale dobrý obranný zákrok slávistů, kteří překazili teď teplickou rozehrávku a výborně tam zapracoval Novak, který nepustil teď míč na Hopyho, který už se chystal prohnat Chaloupka. Tepličtí vázují na pravé straně, Čermák má balon a dribluje s ním do středu, stále drží míč u svých kopaček, přirává na obránce Večerku a Večerka už na své polovině dává na Rizniče. Riznič otáčí hru nalevo, kde je Radosta. Radosta zády k brance, vrací zpátky Rizničovi, ten půjde dopředu nebo ne. Proti sobě má Isifeho, ale Riznič se toho nebojí, běží stále z levé strany, centruje do šestnáctky, ale tam byli slávisté a faul. Teď Isife fauloval Rizniče při tom centru, Isife dostává žlutou kartu, Riznič leží na zemi a tepličtí budou zahrávat standardní situaci po tomto nedovoleném zákroku. Riznič kousek od rohového praporku po pravé ruce brankáře Markoviče a zatím se mu nechce na nohy. Stále na zádech leží teplický křídelník a už za ním běží také domácí lékařský štáb. Riznič je půl metru ve hřišti a tak se bude ošetřovat, i když by samozřejmě mohli jít mimo, ale za chvíli se tady bude kopat standardka po pravé ruce brankáře Markoviče, který zatím nemusel předvést tomhle utkání nějaký ostrý zákrok.
6: Ošetřování v Teplicích, kde se hraje další ligový fotbal, zatím 0-0 mezi Teplicemi a Slávií. My jdeme na závěr zápasu hokejové ligy mistrů, protože Liberečtí nastoupili na domácím stadionu proti Štýrskému Hradci. Je u toho Pavel Petr.
7: A teď dávají pátý gól, z brejku se prosazuje Procházka, domácí využívají přesilovku a to hned dvakrát, 59. minuta na konci, stav utkání 5-2 a troufnu se říct, že o vítězi tohoto zápasu je rozhodnuto. Ještě v čase 58-24 přidal čtvrtou branku libereckých bílých tigrů Lenz, to bylo zase pro změnu po kombinaci na jeden dotek a zakončení Lencovo z předbrankového prostoru. Hosté tedy oslabení o jednoho hráče, no a jak je pravidlem právě soutěži, jakou je Liga mistrů, tak vyloučený hráč při obdrženém gólu se nevrací na hrací plochu a tak v jedné z přesilovek, které dosud se Liberci nedařili, tak tentokrát bílí tigři udeřili hned dvakrát. 1:09 do konce třetí třetiny, 5-2 pro Liberec v souboji s Grácem.
6: Zdá se, že je rozhodnuto, tedy za Pavlem Petrem se vrátíme pro konečný výsledek, ale teď zpět na ligový fotbal Teplice Slavia a David Kalvas.
8: 15. minuta, 0-0, domácí Riznič centruje do pokutového území, hlavička před bránu, Tepličí teď tam hlavičkují sem a tam, ale nakonec slávisté odvrátili a výborný obranný zákrok a jeho si ho. Hosté se ubránili, teď Tepličí už musí hrát dál od brány, Riznič ale zase vrací útok dopředu, Lukáš Mareček ale odzbrojil ho Novak a tak teď Vlček odkopává, ale pouze k teplickým hráčům. Lukáš Mareček si dobře pokryl balon tělem a v zápětí mají tepličtí balon. Lukáš Mareček půlkrap, Riznič na levé straně, půjde zase do souboje proti Isifemu, centr před bránu, ale nakonec letěl za bránu a bude to odkop, protože balon už opustil hrací plochu. Slávisté kontrolovali na zadní tyči tuhle situaci a nakonec balon radši odkopli pryč, ale míč už byl mimo hřiště, takže budou slávisté rozehrávat. Chaloupek má balon, vyšel s ním kousek za šestnáctku a přihrává na pravou stranu, kde je konečný. Isife si říká o míč, ale nedostává ho. Balon má zase Vlček. Chaloupek, slávisté rozehrávají tedy od svých stoperů. Přihrávka na pravou stranu, kde je konečný, který teď překonal.
6: Zatím 0-0, Teplice Slavia, celý přímý přenosy můžete poslechnout třeba na irozhlas.cz, ale teď jdeme pro konečný výsledek zápasy hokejové ligy mistrů Liberec, Štýrský Hradec a Pavel Petr.
7: Ten výsledek bude znám za 20 vteřin, prodlužovat se 100% nebude, to by musel být hokejový zázrak, protože Bílí Tygři vedou nad Grácem už 6-2, ten zatím poslední gól v síti rakouského týmu padl 36 sekund před sirénou a postaral se o něj Filip Janca. Další vazování v útočném pásmu libereckých Bílých Tygrů, kteří se tady rozstříleli v závěru tohoto duelu a určitě získali patřičné sebevědomí před startem extraligy. 15 sekund do konce do třetí sirény. Grác sice na kotouči, ale s výsledkem, který určitě hostující celek nepotěší. Zasáhl do hry také brankář domácí Kváča, vyhození puku, který míří k brance, ale pozvolna. A v tuto chvíli jasné, že už se nic nezmění. Utkání právě v tuto chvíli končí. Liberec poráží Grác 6-2.
6: Říká Pavel Petr, děkujeme. Liberečtí drží aktuálně 14. pozici z 16 postupujících týmů, dohromady hraje tuhle soutěž 24 klubů napříč Evropou. Zpět do Česka, dnes Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, Plzeň s Olomoucí 2-3 a Zlín s Hradcem Králové 1-2. Slávia hraje o to, aby se vrátila na první místo ligové tabulky, hraje v Teplicích a je u toho David Kalvas.
8: 17. minuta, Teplice Slavia 0-0, Tepličtí mají balon na útočné polovině, Radosta má prostor, ale přihrává, teď možná mohl jít sám a zkusit střelu jako před pár minutami, neodhodlal se k tomu a Slavisté teď jdou dopředu, 2-1, ale domácí rychle běží na zpátek, přesto přihrávka, centr, ale Chorý na něj nedosáhl. Chaloupek hledal svého spoluhráče, Chaloupek se teď dostal až k breakové situaci 2-1 z pozice levého stopera, prudký centr na Chorého, ten zatleskal, ale teď to měl Chorý opravdu těžké, s tímhle centrem nemohl nic moc dělat, takže nakonec Tepličtí tenhle protiútok přestáli a stále v 18. minutě 0-0. Domácí vazují na pravé straně, přihrávka na půl Kraba, ale ten balon odehrál mimo hřiště a tak budou vazovat z levé strany Slávisté. Kačor, přihrávka do pokutového území, Chorý, na zadech má Vientýse a Jeosi, centruje do pokutového území, jenomže tam byl Mareček a tak Tepličtí můžou jít dopředu. Půlkrab v těžké pozici, poradil si, přihrávka na pravou stranu, ale domácí už neudrželi balon ve hřišti, takže budou vazovat fotbalisté Slávie z levé strany. Zatím Chorý není příliš ve hře, nedostává ty správné balóny a když ten jeden dostal už ve druhé minutě, tak si s velkou šancí neporadil ideálně, ale samozřejmě pokud by ho Tepličtí pustili do dalších podobných příležitostí, je velká šance, že by mohli inkasovat. Slavisté mají balón, rozehráli, míč je uprostřed hřiště, Vlček rozděluje míč na levou stranu, hezky to tam zpracoval, teď Slavista už je pokutové území, přihrávka před bránu, výborný obranný zákrok Večerky, který je 2 metry před bránou, nepustil míč na Chytila, který by dával do prázdné. Další centr do šestnáctky, ale zase výborný zákrok Večerky, který odlavičkoval míč. Tak teď to byly teď dva skvělé obrané zákroky teplického zadáka a výborné akce Slávistů, kteří teď zaměstnali teplickou obranu. Byl to Kačor, jestli jsem dobře viděl na levé straně, který se skvěle dostal do pokutového území. Teď už ale Slávisté začínají zase s útokem ze středu. Přihrávka na pravou stranu, Chorý v běžeckém souboji s Večerkou a Chorý nakonec balon odehrál mimo hřiště, protože ho trefil do nohy míčem právě Večerka, který si teď plácel s brankářem Lichtenbergem a Tepličtí budou rozehrávat od své branky. 19. minutě Teplice Slavia 0-0, Lichtenberg proti němu vyráží Slávisté, takže Lichtenberg nakopává míč do středu hřiště. Hlavička na Isifiho, teď bude za chvíli ve hře také Radiožurnál v stupu. Tepličtí teď ale stále mají balón. Půlkrab se otočil a běží dopředu, jenomže o míč ho připravil Kačor, který otáčí hru, dává na levou stranu a Slavisté jdou dopředu. Centr před bránu a šance nedala a Chorý vrací. 20. minuta a Teplice hrají se Sláví 0-0. Slávisté teď zározili, ale Chorý v dobré šanci nedal. Teď jak se pokračuje Novák, 16. velká šance a 1-0 vede Slávia, dává gól, tak teď dostal Viktor Novák hodně místa v teplické 16. a věděl si rady, zhruba z takových 10 metrů překonal teplického brankáře Lichtenberga, nekompromisně napálil míč pod břevno a teď Teplický brankář, který chytá v lize teprve po druhé v životě, neměl moc šancí zasáhnout. Ta střela byla prudká a letěla nad rameno teplického golmana, takže Teplice prohrávají v 21. minutě se Slavií Praha 0-1. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál. To byl gól v přímém přenosu Radiožurnálu. Slávisté tedy využili zaváhání teplické obrany. Ono už před chvilkou to hořelo, když dostal míč do 16. Chorý, ještě zakončoval nebo vracel. Slávisté podnikli několik nebezpečných výpadů, no a nakonec z toho je tedy gól. Dostali se do 16. Pavel Novák dostal míč, teď tleská fanouškům Slávie, tomu Kotli, který obsadil velkou část tribuny, a slávisté jsou spokojení. V 21. minutě vedou v Teplicích 1-0, když využili tedy chyby v teplické defenzivě a Viktor Novák tedy ve 20. minutě otevírá skóre tohoto zápasu. Slávisté vedou tedy 1-0 a tepličtí rozehrávají. Riznič přidává do středu, kde je Půlkrab, jenomže už je tam také Ajosi, a slávisté sebrali Teplicím míč konečný a vrací balón na golmana Markoviče. Přidává na Chaloupka, ten dává na levou stranu. Tepličtí teď vyběhli proti slávistům a ti odevzdávají balón. Dobrý pressing Teplic. Vientis, teplický stoper, pressingem odpovídá také Slavia, která se vrhla na teplické fotbalisty. Přidávka do středu, tam je Půlkrab, který proti sobě má ale rychle dva hráče. Dává na Fortelného, Fortelný se zbavil soupeře a přihrává na levou stranu, kde je Radosta. Radosta má proti sobě ale další slávisty. Mikuláš Konečný ho dokázal vytlačit a tak Tepličtí mají balón, ale ve středu hřiště. Švanda přihrává napravo, kde je Hopi, jenomže Hopi má daleko od sebe teplické hráče, navádí si balón do středu, rychlá výměna s Půlkrabem, jenomže Půlkraba teď obral o míč slávista a už hraje Ajaosi. Ten to udělal šikovně, ohrál balón o teplického fotbalistu a tak budou vazovat fotbalisté Slávie na levé straně, kousek od půlící čáry. 23. minuta, Slávia vede v Teplicích 1-0. Před malou chvilkou se trefil Viktor Novák a tak se hosté dostali do vedení. Teď už hrají zase zezadu hosté. Vlček nikam nespěchá, ukazuje to i pravou rukou, kdy ukazoval, že zabrzdí akci, a teď slavisté půjdou zase do plných. Přihrávka po zemi, ale tu teď spacifikoval Riznič, který stál na správném místě. Přihrává Lichtenbergovi, který odkopává balon do středu. Hlavička slavistů a teď vzdušný souboj. Slavisté pod tlakem a Konečný raději hraje balon k brankáři Markovičovi. Udělal to dobře, protože Tepličtí teď dobře presovali. Markovič nakopává míč dopředu, tam je Chorý, který sklepl balón, výborná akce, Isife dává nalevo a Švanda se zatáhl na poslední chvíli, ale tohle byla moc pohledná akce slavistů. Výborně to udělal Chorý a v zápětí Isife, a teď už zase mají balón slavisté, kteří můžou zautočit. Domácí teď neudrželi míč, slavisté začínají mít půdu pod nohama, jak se říká, teď na levé straně má hodně prostoru Kačor, centra pokutové území, šance a gól! Kdo pak to byl? Mojmír Chytil, který si naběl na malém vápnu na tu perfektní přihrávku z levé strany a ve 24. minutě Slavia vede 2-0, tak tohle byla opravdu skvělá akce slávistů, kteří dostali balón před bránu, a teď zase Krištof Lichtenberg neměl prakticky šanci, protože tohle byl parádní centr z levé strany a také výborný náběh Mojmíra Chytila, který se dostal před teplického hráče a z takových 5 metrů hlavou překonal teplického brankáře, takže Slavie vede už 2-0, když využila další chybu v teplické obraně. A tenhle zápas tedy pro Teplice se nevyvíjí vůbec dobře. Tepličtí udělali už několik chyb ve své defenzivě a teď byl to Jurásek, který odcentroval balón, a ještě tak pozor, gól neplatí, offside, tak VAR zrušil gól, tak 0-1, gól neplatí a Tepličtí zase teď mohou tedy dostat energii do sebe, protože najednou je to jenom o jeden gól. Hosté se radovali předčasně a domácí pokračují v útoku. Hopi, přidávka na Čermáka a Čermák dává míč do 16, kde je Půlkrab na levé straně Radosta. Radosta centruje, do šestnáctky, pěkný balon, ale výborný zákrok Markoviče, který si vyběhl pár kroků před bránu a nakonec chytil balon do svých rukavic, nepustil k hlavice teplického hráče. Slávisté ztrácí balon po přihrávce do středu a teď Švanda už běží, proti sobě měl dva slávisty a tak si neporadil. Míč dostává teplický Fortelný, Čermák, rychlá výměna balonu, Fortelný míří na levou stranu, Riznič. Teď si dal míč s Fortelným, Fortelný přihrává zpátky na Večerku a slavisté vytlačili teplické hráče až před jejich šestnáctku. Mareček přihrávka napravo, kde Švanda, proti němu ale vystartoval Jurásek a zase hosté hlavičku jí dopředu, domácí ztratili balon a slavisté můžou jít do útoku. Už jdou s míčem, Kačor přidávka pod sebe, je tam Ajaosi, konečný se zapojuje teď také do výstavby hry a Isife prchá z pravé strany, jednoho hráče obehrál, ale druhýho zastavil a budou vazovat tepličtí fotbalisté ve 27. minutě za stavu 1-0 pro Slávy. Budou vazovat tepličtí fotbalisté, zatím jediný gol, který platil, byl tedy ten Novaka ve 20. minutě, když dostal přihrávku do šestnáctky od Isifeho a Novak si tedy věděl perfektně rady s tou situací, prostřelil golmana Lechtenberga. Už vozeno, Pulkrab sklepl balón, ale dobrý obranný zákrok Vlčka, takže můžou hrát slávisté. Konečný přihrávka na Vlčka a hosté teď krátká výměna balónu, Kačor vrací a už zase hrají slávisté. Jurásek, přihrávka na Chaloupka, Vlček, Konečný a přihrávka zpátky na Vlčka, který dává Chaloupkovi a postupná rozehra slávistů. Vlček teď vypadá, že bude centrovat dopředu, dobře si tam nabíhal teď slávista Kačoru, ale nedostal přihrávku a tak hrají stále slávisté vzadu. Teď už si Novák se běhl do středu pro balon, dává na levou stranu, kde je Jurásek. Jurásek ale vrací zpátky na Chaloupka. Chaloupek přihrává na pravou stranu, kde je Konečný. Slávisté stále ještě na své polovině. Konečný přešlápl přes balon a teď dává zase zpátky na Vlčka, který hraje dnes na pozici středního obránce v té středové trojici. Zase hraje Konečný na pravé straně, dává napravo, kde je Isife, ale asistent ukazuje, že balon už přešel čáru a tak budou vazovat tepličtí fotbalisté. Riznič ale na hřiště ještě druhý balon, takže nemůže hodit míč do hory, teď už ho odklidil a tak teď může vazovat teplický levý křídelník. Riznič nakonec posílá balon dopředu na Pulkraba, rychlá výměna teď Radosta, ale teď si s tím trošku zatancoval slávista a rozhodčí proto neměl pochopení a tak odpískal faul příliš natěsno. Tam byl slávista Vlček a tak budou rozehrávat fotbalisté Teplic zhruba takových 35 metrů od slavistické branky, kousek z levé strany, takových 10 metrů od čáry. Čermák a Fortelný už jsou u balónu, ale je tam také Riznič, který zahrává některé standardní situace svou levačkou. Tepličtí hráči číhají před 16. 29. minuta. Teplice Slavia 0-1 a bude tedy teď kopat do míče nakonec Čermák, který posílá balón do 16. Jenomže tam byli slávisté a Chaloupek odlavičkoval balón na levou stranu, kde je ale Radosta. Tepličtí mají míč, ale výborně tam napadají slávisté, takže tepličtí museli vrátit balon až ke středové čáře, kde je Večerka, tomu míč trochu utekl, ale vedle sebe neměl žádného ze slávistů, takže si za balonem doběhl a může rozehrát další akci. Teď už je ale pod větším tlakem Večerka a tak balon kopl do Isifeho, od něj se míč odrazil mimo a tak budou tepličtí fotbalisté vazovat na levé straně, kousek od půlící čáry. 30. minuta, 1-0 pro Slávy a Riznič má balon. Podíval se na stopera Večerku, ale nakonec bude vazovat dopředu. Výborně to přečetl, ale Konečný a tak slávisté se dostali k míči a chytil, běží po pravé straně, chytil, už je před šestnáctkou, centruje, ale Mareček zastavil jeho centr z pravé strany, teď Riznič to udělal výborně, zbavil se Isifeho, ale Isife se jen tak nedal, vrátil se a naopak Isife byl teď faulovaný poté, co ho vzali do kleští Pulkrab a právě Riznič, ale teď to byl ukázkový návrat poté, co Isife ztratil balón, tak okamžitě zaprul do defenzivy a v zápětí vrátil se zase do akce a sebral balón právě Rizničovi. Teď bude vstup pro Radiožurnál. 31. minuta, Slávia vede v Teplicích 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál. To byl vstup pro Radiožurnál a slávisté se budou teď chystat k zahrání standardní situaci po tom faulu na Isifeho, který je v pořádku a běží k 16. Přihrávka do pokutového území. Káčo, hezký balón, který proletěl nakonec až na zadní teč, byl tečovaný, ukazuje rozhodčí a budou slávisté rozehrávat, když se to teď vůbec nelíbí teplickým fotbalistům. Půlkrap jde za rozhodčím Berkou, ale ten je neoblomný a budou kopat slávisté rohový kop po pravé ruce brankáře Lichtenberga. S tím už tepličtí nic neudělají. Tak nakonec ano. Tak bude z toho nakonec odkop od brány a z rohu sešlo. Lichtenberg už má balon ve své pravé ruce a za chvíli ho položí na zem a tepličtí tedy budou rozehrávat. 32. minuta, Slavia vede 1-0 a tepličtí rozehráli. Lichtenberg, balon mu odskočil od nohy, ale slavisté byli samozřejmě daleko, nečekali, že by se něco takového mohlo stát. Teď Isife zase ve středu pole sebral Teplicím míč, ale v zápětí ho ztratil, takže tepličtí Čermák, přihrávka na Marečka. Mareček dává na levou stranu, teď si Riznič pomohl takovým odstrčením do Ajosiho k tomu, aby se dostal k míči a rozhodčí odpískal nedovolený zákrok. Tohle byl faul teplického hráče a tak budou hrát slavisté. Přihrávka míří do středu na Vlčka, ten dává na Markoviče, který teď vyběhl 25 metrů od své branky a už hraje zase Vlček, který ale si všiml, že pravá strana je zavřená a tak si podržel balon u své nohy. Teď se ještě zase podíval napravo, volí dlouhý nákop na Isifeho, ale offside, takže budou rozehrávat tepličtí fotbalisté. Míč je u Rizniče, který svádí opravdu dobré souboje právě s Isifem. Za míčem už jde teplický golman Lichtenberg, přestože balon leží zhruba metr od levé čáry, tak právě teplický brankář rozehraje následující akci. Tepličtí fotbalisté zůstávají víceméně na levé straně hřiště. Tam letí také balon. Půlkrab půjde do hlavičkového souboje. Míč nezískal a nakonec fauloval. Na zemi leží slavistický fotbalista a budou rozehrávat teda fotbalisté Slavie. Půlkrab tam teď prohodil pár slov ke slavistickému hráči a slavisté teď ještě si to nenechá líbit. Slavistický hráč, samozřejmě, který odplic zase odpověděl Půlkrabovi. Byl to právě střelec jediné branky Viktor Novak, který něco prohodil k Půlkrabovi a teď je promlouvá také rodičovsky s teplickým zkušeným útočníkem rozhodčí Ondřej Berka, aby uklidnil teplického forwarda a už se pokračuje. Chaloupek vrací Vlčkovi. Vlček vysouvá balón a zase teď je na pravé straně. Riznič dokázal zachytit pohyb Isifeho a tak tam nepřihrál Vlček. Až teď Isife dostává balón na pravou stranu. Isife po zemi dává Ajaosimu, ten běží středem, získává prostor, přistrčil balón zase Chytilovi do šestnáctky. Slávisté jsou v teplickém pokutovém území, teď chytil přihrávka před bránu na zadní, takový střílený centr, výborně to udělal Mojmír Chytil, který tam několikrát si pohrál s teplickým obráncem, kterého měl na zádech, ale klamavým pohybem se nakonec dostal k dobrému centru, jenomže na zadní tyči nebo veprostřed nečíhal žádný z jeho spoluhráčů, který by doklepl balón, teď by byl zase bez šance brankář Lichtenberg, pokud by ho míč netrefil, ale výborná práce Chytila. Teplici teď se snaží zaútočit, jenomže balon odehráli tak, že ho získali slávisté, kteří ale míč poslali pouze k brankáři Lichtenbergovi a tak bude rozehrávat domácí gólman, který ale vůbec nepůsobí nijak nervózně v tomhle zápase, přestože chytá proti Slávii a chytá teprve po druhé v nejvyšší soutěži. Lichtenberg nakopává balon na střed, jde tam hopy do hlavičkového souboje, ale byl tam také Chaloupek, který odehrál míč zkušeně dopředu a Ajaosi, přihrávka na Chorého, ale ten míč nespracoval a hru otáčí Švanda, který nasadil ke sprintu z pravé strany. Balon má, dává do šestnáctky, ale Švanda pokazil závěrečnou přihrávku. Předtím dobře běžel po pravé straně, ale míč se těmu dostal. Švanda teď přihrává Fortalnému, ten vrací Švandovi, ale Slavisté už vytlačili Teplice tam, kam potřebovali. přihrávka teď na Čermáka, který je na pravé straně kousek od 16. Čermák se snažil centrovat, ale výborný obranný zákrok Chaloupka, který nepustil centr do pokutového území, a tak Tepličtí budou vazovat pouze z pravé strany. 36. minuta začíná, Teplice, Slávia 0-1, Slávisté vedou po gólu Viktora Nováka z 20. minuty. Tepličtí mají aut, Čermák přihrává zpátky, zase se k němu balón dostal a Slávisté se rychle přiřítili k teplickým hráčům a udělali to fantasticky pro ně, protože balón se odrazil od teplického hráče a tak vazují Slávisté. Ajao si hlavičkuje, jenomže špatná hlavička Tepličtí. Švanda, přihrávka do středu, jenomže tam byli zase Slávisté, kteří si teď vyťukali tu situaci a zvládli tuhle defenzivní akci na jedničku. A hraje Markovič, který přihrává na pravou stranu na Konečného, který nemá moc hráčů kolem sebe, takže to byla ta nejlepší volba pro to, aby Slávisté uklidnili hru a trošku srazili hřebínek útočícím Teplicím, které teď zažili solidní pasáž, protože jinak samozřejmě víc tvoří hru Slávisté, kteří drží balon a snaží se najít nějaké ty skulinky v teplické defenzivě, které se tu a tam objeví, a už také dvě dokázali Slávisté využít, jenomže jednou jejich radost překazil nakonec videoasistent rozhodčího Michal Kvítek, který našel offside. Takže Slávisté dali druhý gól, ale ten byl z offsideu a proto platí jediná trefa, kterou střelil Viktor Novák. Slávisté vedou 1-0, 37. minuta a míč obehrávají. Slávisté stále na své obrané půlce. Vlček proti sobě nikoho nemá, Tepličtí nějak zběsile nevysunuli pressing. Půlkrab teď chodí před Vlčkem a tak Chaloupek nakopává dlouhý balon doprava, kde je Isife, výborné zpracování ze vzduchu, přihrávka do 16. Výborně to udělal Isife. Nakonec zase offside, ale to zpracování Isifeho a přihrávka do z toho nebezpečného prostoru byla perfektní, jenomže byl nakonec to offside a stejně tam žádný ze slavistů nebyl, takže tahle dobrá přihrávka Isifeho a pěkné zpracování by stejně byly k ničemu. Tepličtí budou rozehrávat. Večerka přihrává na brankáře Lichtenberga, který bude nakopávat balon, protože chytil, už se k němu blížil, míč míří dopředu, půlkrab sklepl, jenomže tam jsou zase slávisté, kteří si ale pomohli nedovoleně a byl to Konečný, který zasáhl míč tak, jak se nemá, a tak budou rozehrávat Tepličtí fotbalisté standardní situaci na útočné polovině. Rozočí ještě vrací míč na místo, odkud Tepličtí budou tedy hrát. U balónu je Čermák, ale ještě čekáme, ano, pokračujeme, už nic zásadního se nestalo. Ryznič má balon na levé straně, přihrávka zpátky až brankáři Lichtenbergovi, který se vybíhá zhruba takových 25 metrů od své branky a nakopává balon na levou stranu, kde je ale Konečný, je tam také Radosta a Konečný si poradil, ale balon míří pouze na Čermáka, který ale nakonec si asi pomohl rukou, protože akce je zastavená, a tak budou rozehrávat fotbalisté Slávie. Vlček má míč, nikam nespěchá, Markovič vyšel 20 metrů před svou branku a dává balon na levou stranu, kde už je Kačor, ten dává na Juráska, proti němu vystartoval Švanda a Tepličtí sebrali balon. Hopi jde po pravé straně, jenomže ho zastavili Slávisté a balon míří od Novaka k brankáři Markovičovi, ten posílá balon na Vlčka a ten teď jde do sprintu. To nebývá zvykem v tomhle zápase, ale Vlček byl teď zastavený u půlící čáry, Radosta dobře vyběhl a tak už je akce zase zbržděná. Přihrávka na levou stranu, Jurásek, ale proti sobě má hráče, přibíhá Ajao si ze středu a tak hosté zase obehrávají balón teď do teplické obrany, která je seskupená. Konečný na pravé straně, dal balon do středu, výborně to udělá, jo, si zbavil se dvou hráčů, nabízí se do středu, vystřelil a nakonec mu rána úplně nesedla. Jeho střela mířila k pravé tyči, ale tam skočil Lichtenberg, posrádala potřebnou razanci, ale výborná akce Ajaosiho, který se zbavil dvou teplických hráčů před teplickou šestnáctkou, pak si ještě balon navedl do středu, vystřelil, ale trafil pouze připraveného golmana. Teď Tepličtí fortalný chtěl zautočit rychle zase z brejku, jenomže si předkopl balon a výborný obranný zákrok Vlčka, který mu skočil pod nohy a odehrál míč mimo hřiště. Takže i slavisté si musí na ty občasné kontry Teplic dávat pozor. Mareček má balón a teď zase Tepličtí půjdou do plné obrany. Mareček proti sobě má dva hráče. Výborně napadají teď slavisté. Čermák zády k brance, zase ho stíhá Jaosie a nakonec běží. Chytil sám z pravé strany, Lichtenberg vyběhl a skvělý zákrok Lichtenberga. Výborná práce, ale teď Jaosie, který získal balón a těžil z toho právě Mojmír Chytil, který běžel z pravé strany sám na Lichtenberga, jenomže tuhle velkou šanci nedal. Skvělý zákrok teplického brankáře, 40. minuta a 1-0, ale další golovka tedy Slávie. A domácí teď si museli pořádně oddechnout, když Chytil nedal tu velkou šanci. Teplický na levé straně, Radosta pod tlakem dává do 16, tam je Fortelný, ale na chvíli sám vrací zase Radostovi, ale Slavisté teď dobře napadají, takže Teplický v problémech, Čermák odkopil balon a ten se stal snadnou kořistí Vlčka, který vysunul slavistickou obranu až na teplickou půlku a Slavisté můžou útočit. Novák zase proti té zahuštěné obraně, přihrávka na Chaloupka, který je ještě ve středovém kruhu. Pas míří na levo, kde Jurásek, proti němu vystartoval Švanda, strčil do Juráska, ten se zlobí, rozhodčí nepíská, Slavisté jdou zase středem. Míč míří na Nováka, který má dost času a prostoru, nakopává balon, ale rána nakonec mohla zaměstnat a zaměstnala teplického golmana Lichtenberga, protože letěla pod břevno, jenomže spíš to byl pokažený centr a Lichtenberg bez větších problémů chytil tenhle míč do svých rukavic a bude tedy rozehrávat. Slavisté se vysunuli na teplické stopery, takže bude muset následovat dlouhý balon na teplickou útočnou polovinu. Pulkrab tam leží na zemi, zasáhl ho tam Slavista. A Berka odpískal nedovolený zákrok na teplického útočníka. Tepličtí budou tedy zahrávat standardní situaci zase zhruba takových 35 metrů od slavistické branky na levé straně víceméně, i když je to ještě ke středu zhruba takových 10 metrů od levé čáry. Ten míč je daleko, na nějaké přímé ohrožení to určitě nebude. Každopádně Teplici nakonec ani nesehráli situaci tak, že by z toho udělali standardku. Rozehrávají nakrátko a Fortelný přihrává na Rizniče, akce pokračuje, balon míří k 16, jenomže před Čermáka se dostal Konečný a výborně teď je přečetl teplickou myšlenku, nákop dopředu, tam je Chytil, který prodloužil balon a Chorý jde do běžeckého sprintu s Marečkem, který nakonec balon raději odehrál mimo hřiště a bude z toho rohový kop. Chorý to není žádný sprinter, ale Lukáš Mareček to už zase není žádný velký mladík, takže teď to byl souboj dvou hráčů, kteří nejsou úplně žádní rychlíci. 36-letý Mareček raději odehrál balon na rohový kop, aby se Chorý nedostal do teplické šestnáctky. Slavisté po levé ruce brankáře Lichtenberga budou rozehrávat, balon míří do šestnáctky, přetažený míč na zadní tyč, tam jsou Tepličtí, balon před šestnáctku odehráli a Slavista rána teď to zkusil Isife, ale tohle byl hodně odvážný pokus, který končí vysoko na teplickou brankou. 43. minuta, Slavia vede 1-0, posloucháte radiožurnál Sport, teplický golman Lichtenberg rozehrává na pravou stranu, kde už zpracoval míč Švanda, dává na Fortelného, Švanda, proti němu dva slavističtí hráči, balón míří na Pulkraba, ten chtěl rychle stuknout, jenomže pod tlakem udělal chybu, Slavisté teď Chytil se snažil také dát rychle balón na Ajosiho, Ajosi teď přeskočil Čermáka, tohle jsou hráči, kteří nejsou příliš vysocí, takže Ajosi nakonec mohl uplatnit svůj výskok a přihrávka míří na stopera Vlčka. Hosté začnou zase ze zadu. Jestli jsem dobře zaslechl, tak 4 minuty by se měly hrát nad rámec 45 v prvním poločase, ale stále máme 44. minutu. Vlček dává na brankáře Markoviče, Radosta se rozbíhá teď do sprintu, atakuje slavistickou rozehrávku, ale slavisté si s tím poradili bez nějakých větších problémů, vyměnili si balón a už hraje zase Konečný, který si teď vyměnil místo ve středu s Vlčkem, přihrávka na pravou stranu, kde je ale Riznič, jenomže ten odehrál balón pouze Kisifemu, ten hezky našel 16, už jsem chtěl říct Kačora, který se tam chystal zaběhnout, ale nakonec si to rozmyslel a teplická obrana míč uloupila slávistům a hraje teplický brankář Lichtenberg, který bude vykopávat ze země, balón si předhodil a posílá ho do útoku, jenomže tam je Vlček, který odlavičkoval balón dopředu, tam je Mareček, byl tam také Chorý, Chorý uspěl, přeci jen ve vzduchu je silnější než právě o několik centimetrů menší Mareček. Slávisté stále v útoku. Na levé straně je Jurásek. Jurásek má proti sobě Švandu a také proto volil přihrávku na Jaosiho, který je v 16. Teď běží s míčem, dává přední šance. Střela, krásný zákrok také Lichtenberga, ale pěkná střela Novaka. Teď ještě centr do 16 od konečného, ale Lichtenberg předvedl dobrý zákrok, i když kdyby ta střela letěla o kousek možná ještě trošku doleva, tak by to měl opravdu velmi těžké. Teď Novak dobře pálil z nějakých 20 metrů, tak nakonec 3 minutky nad rámec 45. Slavisté rychle vodili, na pravé straně má Isife dost prostoru k tomu, aby ocentroval, ale míč míří, střela, ale teď Slavisté trefili jeden druhého, drží se tam za hlavu slavista Jurásek, který podle mě nastřelil asi Chaloupka, který stál metr od něj, bylo to pohotové zakončení, jenomže bylo tam přehuštěno a nakonec právě od bývalého obránce Teplic Štěpána Chaloupka se míč odrazil mimo hřiště a tak budou rozehrávat právě domácí ve 46. minutě. Lichtenberg posílá balon dopředu, vzdušný souboj končí remízou, balon proletěl nad Novakem a Pulkrabem a tak můžou hrát slávisté. Pulkrab teď ostře zajel do slávistického hráče, který leží na zemi, ale za čarou a Jindřich Trpišovský mu pomáhá se zvednout, ne, tak nakonec to zvládne Novak sám, drží se za bedra, ale už je na hřišti a Isife vhazuje balón, jenomže nebyl přesný a tak hrají Tepličtí. Pulkrab, Fortelný, hned proti němu Novak a také Ajaosi a tak teď hraje Riznič, Čermák. Riznič ale vrátil se chorý a Riznič raději volí přihrávku do bezpečí, to znamená na brankáře Lichtenberga, který zůstává osamocený před 16. Přihrávka dopředu, Hopi tam číhal na pravé straně, míč ale nedostal. Balon letěl až k brankáři Markovičovi a tak budou pokračovat akci opět slávisté, kteří vedou ve 47. minutě. 1-0 je velmi příjemné vidět na OK.

0: nějakému hráči, ten se po něm pak na zemi sápal, sáhal mu tam po nohách, ale je z toho nedovolený zákrok a slávisté tedy budou rozehrávat. Začíná poslední desetisekundovka prvního poločasu, měla by, a slávisté teď ještě snaží se dostat balon k teplické 16. Vedou slávisté 1-0, poslední akce. Ještě Ajao si prostrčil balon, Isife na pravé straně, musí ještě udržet míč, ale už mu ho sebrali Tepličtí a Ryznič vyváží míč dopředu, přidávka do středu hřiště, tam je Půlkrab a ještě Radosta, který chtěl na Hopiho, ten zpracoval patičkou a Tepličtí můžou zautočit. Běží 49. minuta, Ryznič už je u 16. Centr, opět lavičkuje, ale těsně nakonec na to nejde vedle, brankář Parkovič zasáhl a končí první poločas. Slávisté dali ten první gól a zatím jediný ve 20. minutě. Trefil se Viktor Novák, který dostal míč do 16 a prostřelil teplického gólmana Lichtenberga. Pak ještě hosté o chvilku později zvýšili, jenomže gol byl odvolaný, chytil totiž stálo v sajdu, takže druhá trefa neplatila. Další šance slávisté nevyužili, byl to Chorý a Chytil, kteří své tutovky neproměnili, stejně jako teplický Čermák. Takže po prvním poločase Slávia vede v Teplicích 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: To nejsou ale jediné výsledky, které přinesl dnešní program, a tak můžeme zmínit, že Baník Ostrava znovu prohrál, a to doma s Pardubicemi 1-2. Ve všech ostatních duelech se také dařilo hostujícím celkům. Sigma Olomouc zvítězila v Plzni 3-2 a Hradec Králové ve Zlíně 2-1. Slávisté vedou tedy 1-0 v Teplicích po prvním poločase a pokud utkání skončí vítězstvím Slávie, tak se právě Pražané vrátí na první místo tabulky šance ligy.
2: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
3: Díky vám stále rosteme.
4: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
2: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
3: Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Radiožurnál Sport.
1: K tomu jeden konečný výsledek z hokejové ligy mistrů přišel z Liberce, který porazil Štýrský Hradec jasně 6-2, většina gólů padla až v závěru do branky soupeřů od libereckých hokejistů a pro Liberec to aktuálně znamená 14. pozici. Z dohromady 24 týmů do play-off postupuje 16, ten formát je podobný jako ve fotbalové lize mistrů. Kdo se také představuje v dobrém světle, to jsou hokejisté Plzně, kteří jsou zatím suverénní, vyhráli zatím 3 zápasy a ten čtvrtý na stadionu ve Francii v Bordeaux mají dobře rozehraný, po první třetině vedou po gólu Dominika Simona 1-0 a mohou být společně se švédským celkem Skellefteå také zatím jako jediní suverénní po 4 odehraných zápasech. To už má za sebou také tým z Pardubic, který dokázal zapomenout na prohru ve Finsku na stadionu Saipy a pak cestoval do Kouvoli, kde zvítězil nad tamním celkem 6-3.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté pražské Slavie vedou po prvním poločase v Teplicích 1-0 a mohou se vrátit na první místo tabulky šance ligy. Teď ale atletika v Budapešti, v hlavním městě Maďarska, na Národním atletickém stadionu se koná atletická akce velice významného charakteru Ultimate Championship. A je to akce, kterou sledujeme také, třeba jako náš atletický expert Jakub Marek. Zdravím tě, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Jaká je dnešní česká stopa?
1: Dnešní česká stopa bude ve výškařském sektoru mužů, tedy Jan Štefela bude bojovat o to nejlepší umístění právě v Budapešti na ultimátním šampionátu. Dostal se mezi tu osmičku nejlepších aktuálně výškařů na světě podle žebříčkového postavení. V každé disciplíně jsou ještě i aktuální mistři světa a olympijští vítězové. A i když Jan Štefela neměl zase až tak úplně optimální tu aktuální sezonu, kdy se třeba neprobojoval do finále na evropském šampionátu Birminghamu, tak i tak se dostal právě mezi ty vyvolené, kteří bojují právě na ultimátním šampionátu v Budapešti a musím říct, že je to akce, která je výjimečná svou prémií, svou dotací, protože celkem se rozdělí přepočtu přes 200 milionů korun právě na tomto ultimátním šampionátu třídenním, sice pro nějaké fotbalové nebo nějaká jiná odvětví. To není zas až tolik, ale samozřejmě atletika není zas tak bohatým sportem a pokud vyhrají třeba těch 150 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 3 miliony korun v té jednotlivé disciplíně, tak to už je solidní suma.
0: Říká Jakub Marek o významné atletické akci, řeč byla o Janu Štefelovi, ale co ostatní, co jiné národnosti dnes, co se dělo a bude dít?
1: Před okamžikem skončil oštěp mužů, bohužel bez Jakuba Vadlicha, který bojoval o to, aby si mohl zaházet v Budapešti, ale nepodařilo se mu právě dostat mezi tu elitní osmičku, ale velmi zajímavá soutěž to byla a vyhrál favorizovaný Srilančan Rumesh Pattiragi nakonec posledním čtvrtým pokusem 91 metrů a 9 cm potvrdil tu svou letošní skvělou formu na druhé pozici Grenadian Anderson Peters 86 metrů 18 cm a na třetí pozici evropský šampion z Birminghamu, Němec Julian Weber 85-89. Jsou v Budapešti na tom ultimátním šampionátu trochu jiná pravidla v technických disciplínách. Není to tak, že třeba startuje dvanáctka ve finále nejlepších a po třech pokusech se to zužuje na užší finále osmičlené a pak mají ještě další tři pokusy, takže je celkem šest sérií a teď na ultimátním šampionátu první a druhá série háže ta osmička kompletní, ale ve třetí sérii už pak jen šest nejlepších a závěrečná čtvrtá série už je jen pro čtyři nejlepší, takže to hodně ocípá, je to hodně rychlá soutěž. Mluvil o tom třeba i v pátek nakonec pátý český kladivář Volodymyr Myslivčuk a ještě když se podívám na ty ostatní disciplíny, které už to mají dnes za sebou, tak parádní opět byla čtvrtka překážek mužů. Alisson dos Santos, Brazilec, vyhrál za 45,98 sekundy, jen o 18 sekundy zaostal za svým nedávným novým světovým rekordem na této trati. Druhý Američan Benjamin, třetí Nor Warholm. Tito tři muži jsou i historicky nejlepší právě na čtvrtce překážek, takže v této disciplíně se vlastně sešla ta nejvyšší historická kvalita.
0: Říká Jakub Marek, o atletice se budeme v našem vysílání bavit i dál a jsme domluveni tak, že další informace uslyšíte ve 20 hodin a zhruba 10 minut k tomu. Jakub Marek a atletika, zatím naslyšenou, díky.
1: Díky, hezký večer.
0: Čekáme také na zahájení druhého poločasu fotbalového utkání šance ligy mezi Teplicemi a Slaví. Slávisté aktuálně po první půli, která se hrála poměrně dlouho, vedou 1-0 a tak stihneme zprávy.
2: Radiožurnál 19 hodin. Pro vás má Martin Benda.
3: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Prezident USA Donald Trump vzkázal Ukrajině, ať neútočí na ruskou ropnou infrastrukturu. Fotbalová Slavia hraje v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Pomalý provoz je na D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmíkolka. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce také kratom zavést na něj spotřební daň a zvýšit DPH. Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinérie legitimním vojenským cílem. Desítky milionů korun loni lidé odkázali ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Upozorňuje na ní kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
4: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
3: Darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová.
5: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
3: Doplnit zaměstnance by také mohli žáci, kteří letos se nastoupili do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech.
6: Sport. Fotbalisté Slavie se pokouší vrátit na první místo šance ligy. V osmém kole k tomu Pražané potřebují vyhrát v Teplicích. Zápas sleduje reportér David Kalvas.
7: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Slavia vede 1-0. Jediný gol vstřelil Viktor Novák z Teplic, David Kalvas, Radiožurnál.
6: Z prvního vítězství v novém ročníku fotbalové ligy se radují Pardubice, které zvítězily v Ostravě nad Baníkem 2-1. Stále poslední v tabulce a bez bodu je Zlín po porážce 1-2 s Hradcem Králové a Plzeň podlehla ve Štruncových Sadech Olomouci 2-3. Nejlepší z českých triatlonistek a triatlonistů byla v závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech 19. Dana Přikrylová. Vyhrála Britka Taylorová Brownová. Mezi muži triumfoval Francouz Konings.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u sjezdu na Vlaši má nehoda na 16. u Velvara. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za Domašovem na kilometru 166 vyjelo auto mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, jsou v odstavném pruhu, ale je silný provoz, takže se zpomaluje. A na D1 směr Praha pak stále vázne doprava na Benešovsku. Tam ty kolony začínají za sjezdem na Vlašim na kilometru 47 a pomalu se pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr, zdržení pouze provozem v nesouvislých kolonách asi 20 minut. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů stále ještě velký pozor před Sokolovem. Na kilometru 138,5 řeší nehodu osobního auta. To dostalo smyk na kluské vozovce a stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou hasiči, záchranáři, projíždí se levým pruhem tak opatrně. A na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným čekejte komplikace u Velvar. U benzínky Orlen je těžká nehoda, srazila se dvě osobní auta. Na místě jsou hasiči, záchranáři, provoz řídí policisté. Kolona směrem do Slaného od Mělníka je delší, skoro na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: O
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Začátku zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Příjemnou neděli s Radiožurnálem Sport. Jak jste slyšeli ve zprávách, fotbalisté Slavie vedou na hřišti na Stínadlech v Teplicích nad domácím celkem 1-0. A to je důvod, proč se vracíme na přímý přenos Radiožurnálu Sport. Utkání Teplice Slavia Praha komentuje David Kalvas.
7: Za chvíli začne druhý poločas, Teplice prohrávají potom prvním 0-1, ve 20. minutě skóroval Viktor Novák. Hosté byli nebezpečnější, díval jsem se na statistiky, doteky ve vápně soupeře, 19-8 pro Slávy, střely celkem 9-4 na branku, 6-0 pro Slávy, střely z vápna 6-2 pro Slávy a roj 2-0, takže to vedení je zasloužené, slávisté byli nebezpečnější, ale gól dal pouze ve 20. minutě Viktor Novák. Teď už se hraje, střídání na obou stranách, Isife šel dolů, Šranc místo něj a u Teplic už nehraje Hopy a místo něj nastoupil do druhého poločasu Auta. Balón ve středu hřiště, Švanda přihrává zpátky, Věntý z kope, ale netrefil hřiště, takže budou vazovat slavisté, Radosta zatleskal, ale míč budou mít Pražané, kteří budou tedy útočit teď z levé strany. Balón míří na Chorého, který je kousek před šestnáctkou, posunuje hezky na pravou stranu a tak právě Šranc. Přihrávka teď, Novák nedostal se k balonu, Tepliští zabránili v tom, aby se k němu míč dostal, v zápětí ale špatná přihrávka Rizniče a tak už zase hrají slávisté. Ajaosi na pravé straně, navádí si balón, přihrává zpátky ale na konečného a jeho si už ve středu, prostrkávačka, slávisté zase v pokutovém území, balon ale opustil hřiště, takže z tohohle centru nic nebude, tepličtí fotbalisté budou rozehrávat od své branky po té, co slávisté zautočili, ale teď to tam nemysleli vůbec špatně, sešívaní, ovšem nakonec tady jim scházel krok k tomu, aby udrželi balon ještě ve hře. 47. minuta, Teplice prohrávají 0-1 a brankář Lichtenberg bude rozehrávat, nakonec vyhazuje balon a rozehrávat bude teplický stoper, dává zase Lichtenbergovi, proti němu vybíhá Chytil a tak míč míří dopředu. Tam hlavičko je Půlkrab, jenomže v zápětí je jako první u balónu Vlček a tam byl faulovaný teplickým Radostou, takže slávisté budou pokračovat v akci. Poté, co si teplický fotbalista počínal nedovoleně, balón už má Chaloupek na levé straně, přidává do středu na Vlčka a Vlček teď si to rozmyslel s pasem na konečného. A Vlček zase už slavisté půjdou do plné obrany. Přihrávka nakrátko do středu, kde je Kačor. Kačor vrací až brankáři Markovičovi. Markovič už je mimo vápno, stále s míčem u nohy a bude nakopávat míč dopředu na Chorého, který zůstává sám, zpracoval míč na prsa, ale je kousek od půlící čáry. Míč vrací Chorému, tedy Chaloupkovi, ten dává zpátky Chorému. Chorý teď obloučkem přidává do šestnáctky, ale Mareček teď je nepustil do hory slávisty a tak se tepličtí ubránili. Míč už má Půlkrab, který byl faulovaný a tepličtí rychle rozehrávají. Auta už má balon, zpracoval, jenomže proti němu byl konečný a v zápětí také odmávaný offside, takže tepličtí by nemohli pokračovat v akci, ale rychle se domácí snažili zautočit, překvapit slavistickou obranu, což se jim ale nakonec nepovedlo. Chaloupek už má balón, slavisté budou tedy rozehrávat ze své poloviny. Vlček, který je takových 25 metrů od brány, nákop na levou stranu, kde je Chorý, hlavičkový souboj. S Věntýsem domácí mají míč, Čermák ho ale ztrácí a v zápětí Ajaosi, hosté stále mají balón. Střela, teď to zkoušeli slavisté, ale ta rána nevyšla a tak už budou rád zase slávisté ze zadu. Přihrávka na levou stranu, kde je Jurásek, který sklepl balón na Chaloupka a slávisté nákop dopředu, Vlček dává na Juráska, Jurásek hlavičkuje a v zápětí Švanda. Teď už se tepličtí ubránili, Fortelný šel do takového ostrého souboje s Chaloupkem, poslal ho k zemi a tohle bylo nedovolené, takže budou rozehrávat slávisté, kteří budou tedy pokračovat v akci. Míč má Chaloupek kousek za půlicí čarou. Ještě doplním jedno střídání, už nehraje ani Chytil. Místo něj přišel Šturm na hřiště, takže Slávisté posílili také střed pole o téměř hrdinu čtvrtečního zápasu. Šturm skoroval v Lize mistrů dvakrát, ale nakonec to na výhru nestačilo. Teď budou rozehrávat dosté. Kačor nakonec přidává nakrátko právě na Šturma, který běží s míčem po levé straně. Proti němu už je teplický Švanda, centr do pokutového území, ale tam nejvíc vyskočili domácí. Teď hosté si komplikují situaci, ale vyžehlil to Ajaosi a tak se auta nedostal k míči. Domácí ale budou vazovat na pravé straně. Švanda přirávka na Marečka. Mareček dává na Vientise a Vientis nakopává na levou stranu. John Auta jde za míčem, jenomže výborný obranný zákrok Konečného, který nepustil teplického hráče vůbec k míči a už hraje zase Vlček. 50. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0. Hosté stále nepouští teplické fotbalisty do šance. Tu jedinou měli žlutomodří už v 5. minutě, kdy se dostal před brankáře Markoviče Čermák, ale přehodil slavistického brankáře. Tepličtí ještě nevystřelili na branku. Slavisté stále mají míč pod kontrolou, ale na své polovině Markovič jde s balonem a nakopává ho teď dopředu. Vlček hledá za obranou Juráska, který je v běžeckém souboji se Švandou, který obral slavistického křídelníka o balón, protože Jurásek podklouzl, ale tepličtí dlouho neudrželi míč. Už zase Slávisté. Hezky se tam obtočil Chaloupek ve volném prostoru. Už je Šturm, který si navádí balón do středu, proti němu vystoupil Mareček. Přihrávka míří na pravou stranu, kde je Šranc a teď už hraje Ajaosi. Zase hraje Šranc, který ale zastavil akci, domácí se vrátili na své pozice. Šranc ve středu hřiště, takových 25 metrů od brány, přihrávka na Chaloupka, Chaloupek na levé straně Jurásek, centr pokutového území, balon proletěl a Tepličtí ale neodvrátili balon. Už ho za 16 mají Slávisté, Šranc, ale špatná přihrávka, Šajtlí, Radosta a Tepličtí dopředu, Radosta prchá, teď proti čtyřem, ale zaměstnává slavistickou obranu, čeká, až mu přijde podpora, už tam běží také Rizdič, Radosta ale vystřelil, nakonec odvážný pokus teplického hráče, ale střela letěla asi 2 metry nad branku, ale Radosta teď zaměstnal slavistickou defenzivu, ta ale se dobře vrátila na svá místa, přesto nakonec z toho byla střela, ale ta teplickému hráči nesedla, takže Markovič nemusel zasahovat. 52. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0. Slavisté teď v souboji, Šturm s teplickou obranou a pořádně ji přitížil. Tepličtí se zuby nechty teď ubránili, ale zase pokazili krátkou přihrávku v zápětí, ale Vientis odpalil balón dopředu. A teď souboj Půlkraba a Vlčka. Vlček to udělal dobře, přes hlavu balón odkopl za hlavu, ale teď už Chaloupek míč neodehrál dobře a tak Čermák může útočit z pravé strany. Zasekl si balón přes Nováka, dává před bránou, teď tam se nedorozumění v Teplici. Ve slavistické obraně teď Konečný a brankář Markovič nakonec chytil ten míč a Konečný přes něj přepadl, ale Slavisté zvládli tuhle situaci. Teď Auta možná nepočítal s tím, že Slavisté tam budou mít takovéhle problémy, takže tuhle krkolomnou situaci Pražané vyřešili nakonec, takže z toho nic pro domácí nebylo. Chaloupek dává nakrátko zase brankáři Markovičovi, proti němu ale běží Radosta, takže Markovič nakopává na pravou stranu, jenomže míč opustil hřiště a tak Tepličtí budou vazovat na levé straně hřiště. Už má míč teď Mareček, přihrává na levou stranu, kde je Večerka, Čermák, Mareček teď ve středu obrany, přihrávka zpátky, Fortelný, Večerka a nákop dopředu. Tam je Půlkrab docela osamocený, takže si stáhl balon ze vzduchu, dává na Čermáka, Tepličtí z levé strany. Ajaosi tam ale stížil rychlou rozehrávku dopředu Rizničovi a domácí pokazili, jenomže v zápětí také Chorý a tak zase Tepličtí můžou hrát s míčem. Vientis přidává do středu, tam je Fortelný, před ním se otevřel prostor, Fortelný dává na levou stranu, tam je osamocený teplický Rizdič, přidávka střílená, boční síť, gol to není, i když už se někteří fanoušci Teplic radovali, Půlkrab na přední tyč si dobře naběl, ten balon usměrnil, ale pouze do boční sítě, dobrá akce Teplic, ale už konfety na hřišti, ale tepličtí fanoušci tedy teď oslavovali příliš horlivě a předčasně. Tohle gól nebyl, slávisté budou rozehrávat od své branky, 55. minuta a Slávie stále vede 1-0. Teď musí pořadatelé odstranit pár konfet, které přistály na hřišti, a slávisté teď budou tedy odkopávat balón dopředu. Vlček, nákop na Chorého, ten prodloužil za sebe, jenomže tam už jsou tepličtí hráči, takže bude hrát Švanda. Švanda otočil směrem vzad a dává na brankáře Lichtenberga. Lichtenberg jde s míčem, ale dívá se, nemůže přidat na krátko, slávisté vysunuli pressing a tak balón míří dopředu. Vlček na krátko, zápětí Kačor chybuje, ale Novák se dobře zatáhl a tak už zase hrají slávisté. Pas za teplickou obranu, běží tam Šturm do volného prostoru, proti němu vystartoval Vientis, Šturm už je v šestnáctce, centroval, ale Vientis nepustil přihrávku za svá záda, takže z toho bude pouze teď míč pro hosty a v 56. minutě za stavu 1-0 to bude rohový kop pro Slávy. Tepličtí chystají střídání, ale až za malou chvilku, protože samozřejmě budou dost vyčerpaní tepličtí hráči, ten zápas je stojí hodně sil, slávisté hrají fyzicky náročný fotbal, tak už letí míč do šestnáctky, ale odlavičkovali ho domácí a ještě tam byl faul, píská Ondřej Berka, na zemi leží teplický fotbalista a za chvíli se bude tedy pokračovat, až se zvedne teplický hráč a pravděpodobně až také tepličtí vystřídají. Na hřiště přijde Zlatohlávek a také Jukl a hřiště opustí Pulkrab a tím druhým hráčem, který půjde ze hřiště, je Čermák. Takže pro tyhle dva fotbalisty zápas skončil v 56. minutě. A
0: říká David Kalvas, celý přenos můžete poslouchat třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz a během toho, co se v Teplicích střídá, můžeme připomenout dnešní výsledky. Zatím se vždy dařilo a vypadá to tak i v Teplicích hostujícím celkům. Pardubice vyhrály v Ostravě nad Baníkem 2-1, Sigma Olomouc zvítězila na stadionu Viktorie Plzeň 3-2 a Hradec Králové na Zlínské Letné 2-1. Hrál se také jeden zápas Ligy mistrů s českým zastoupením. Hrál tedy, to je jen jeden, Liberec Štýrský Hradec 6-2, ale hraje také Plzeň aktuálně teď v Bordeaux na konci druhé třetiny. Plzeňští sice vedli 1-0 a 2-1, ale aktuálně prohrávají 2-3. Tolik krátký výsledkový servis a zdá se, že v Teplicích už je nejspíš dostřídáno a tak se můžeme vrátit na stínadla. Teplice, Slavia Praha, fotbalová šance liga a komentátor David Kalvas.
7: 57. minuta, tepličtí faulovali před 16. Radosta tam naskočil na slavistického chaloupka a rozhodčí správně odpískal faul, takže tahle akce Teplice byla zastavená. Tepličtí měli dost hráčů v pokutovém území poté, co si vykombinovali míč ve středu, ale nakonec tedy díky nedovolenému zákroku o slibně vyvíjející se akci přišli. Balon nakopává Markovič, míč letí dopředu, Chorý v hlavičkovém souboji a balon se dostává ke slávistům, jenomže ti pokazili rozehrávku. Teď ale Jukl nepřihrál ideálně, on také spíše jenom vložil nohu do akce, protože balon kolem něj poskakoval a nechtěl slávisty pustit do nějaké souvislejší situace, takže už zase hrají slávisté. Markovič daleko před pokutovým územím nakopává balon dopředu, Švanda půjde do hlavičky a nakonec zvládl tuhle situaci, ale odlavičkoval balon pouze mimo hřiště, slávisté budou vazovat. Balon už míří na chaloupka, který je na levé straně, proti sobě nemá žádné teplické hráče v blízkosti, takže přihrává na svého spoluhráče Kačora, ten vrací zpátky Chaloupkovi, Chaloupek dává do středu a Jaosi se zase hezky obtočil kolem Vientise a už je v pokutovém území. Přihrávka, ale tu Jaosi pokazil, ale zase pěkná individuální akce, kdy Jaosi se zbavil tím protisměrným pohybem a otočkou teplického bránícího hráče, pak ale pokazil tu finální situaci. Teď už má balón Šturm, ale ve středu hřiště vrací balón zpátky na Vlčka, který je ještě na obrané polovině a s míčem hraje teď Kačor, který má balón u své nohy, u půlící čáry. Tepličtí jsou teď vytažení u slavistických hráčů, takže míč míří k brankáři Markovičovi, který je před šestnáctkou konečný. Nákop dopředu, ale tam byl Večerka, který přihrává na Rizniče, ten se musel vrátit a už hraje Mareček. Přidávka po zemi, ale Zlatohlávek u ní nebyl včas, takže hrají Slávisté. Vlček, který si zbíhá dopředu, dostává zpátky balón a centr právě Vlčka do pokutového území na zadní tyči. Teď Švanda zavřel prostor, hezky to tam dával, teď ale slavistický obránce, který si udělal útočný výlet, jenomže míč se nakonec nedostal k Juráskovi, který vzorně byl připravený na zadní tyči, ale dobrý obranný zákrok předvedl teď Švanda, který také byl ve správný čas, ve správném prostoru a balon odkopl na roh. Slávisté budou rozehrávat po pravé straně brankáře Lichtenberga, 60. minuta, 1-0 pro Slávy. Balon na přední tyč, Slávisté nakonec se k míči nedostali a balon odkopli tepličtí fotbalisté k půlící čáře, kde je Markovič. Markovič vrací balon dopředu, ale teď bych řekl, že to přehrál možná tím, jak byl nezvykle daleko od své branky až u půlící čáry, tak nakopl balon vysokou intenzitou a ten skončil mimo vymezený prostor. Tepličtí fotbalisté budou z pravé strany vazovat. Mareček je okamžitě ale pod tlakem slavistických hráčů a tak tepličtí museli nakopnout balon dopředu. Hlavičkový souboj Auta konečný. Auta neměl šanci se svými 167 cm a tak slavisté můžou jít dopředu. Přihrávka na levou stranu. Šturm si richtuje balon, jenomže nakonec mu dobře teď zamezil v akci Švanda a toho nakonec Šturm fauloval, takže budou rozehrávat tepličtí fotbalisté. Vientis, ale tepličtí jsou obsazení, takže Vientis tak jenom máchl rukama a dává balon brankáři Lichtenbergovi, který bude se muset tedy o rozehrávku postarat a zvolí to nejjednodušší. Tedy nákop dopředu na Radostu, jenomže ten neměl šanci zase v lavičkovém souboji proti Chaloupkovi. Chaloupek je ve vzduchu opravdu silný a tuhle akci zvládl perfektně. Teď v problémech Fortalný. Balon mu sebral Šturm. Hosté jdou dopředu, velká šance, Šturm dává na pravou stranu. Hosté jsou v 16 a nakonec teď měli domácí velké štěstí, protože po té přihrávce srazili balón a ten se šoural kolem levé tyče a nakonec byl tak metr vedle ní a bude z toho roh pro slavisty. Tak tohle byla další velká šance. Šturm to možná mohl vzít na sebe. Nakonec zvolil ještě přihrávku na pravou stranu a byl to tuším Chorý, který vracel zpátky, jenomže zasáhla teplická obrana. 62. minuta, Slavia vede 1-0 a roh z levé strany z pohledu teplického brankáře Lichtenberga. Odražený míč, střela spoza vápna. Ještě se snažil tečovat slavistický hráč, no ale teď tam zůstal Jurásek úplně sám. Kousek za šestnáctkou a museli mít domácí tedy radost z toho, že netrefil ten balón vůbec ideálně. 13 078 diváků na tomhle zápase, kulisa výborná a tepličtí jdou dopředu. Radosta píchl si balón, ale výborný obranný zákrok. Vlčka nepustil teplického hráče do hry. Tepličtí vazují. Radosta teď se zbavil Kačora. Radosta je v pokutovém území. Stále přihrávka před šestnáctku, ale tam sklouzl Novák. Výborný obranný zákrok tohoto zatím jediného střelce zápasu, který skoroval ve 20. minutě a teď pomohl v důležité situaci také v defenzivní práci. Tohle byla opravdu perfektní práce tohoto záložníka. Slávisté mají balón a teď můžou hrát v klidu, obehrát si míč, protože tepličtí se zatáhli a balón mají slávisté na svých kopačkách, ale ještě na své obrané polovině teď Kačor, Chaloupek. A Chaloupek je kousek za půlící čarou, přihrává zpátky Kačorovi nalevo. Přihrávka na krátko, docela prudká, ale Ajaosi si s ní poradil. Teď centr do šestnáctky, Jurásek, jenomže tam proti míči vystoupil Mareček a tepličtí můžou jít do útoku. Jukl přihrává na levou stranu, kde je Riznič a běží tam Zlatohlávek. Dostává míč, Zlatohlávek si navádí balón do středu, ale nakonec vrací až na obránce, protože okamžitě si ho navázal svým pohybem slavistický obránce Konečný. Teď už slavisté zase přidávka do středu, kde je Radosta, ten posouvá na Večerku, který vytahuje balón, teplický stoper přihrává středem po zemi na Zlatohlávka, Zlatohlávek, míč už mají tepličtí, Jukl, šance, střela a Markovič chytá. Jukl vystřelil zhruba z takových 22 metrů, ale ta rána mu úplně nesedla, skákala, ale Markovič si s ní hravě poradil a přihrává na Chaloupka. Chaloupek, teď se to tam dobře domácím otevřelo po tom odrazu, kdy se k míči dostal Jukl a mohl být tedy slavným, jenomže ta střela nakonec mu nevyšla podle jeho představ a v 64. minutě stále Slavia vede 1-0 v Teplicích, ale řekl bych, že ve druhém poločase už tepličtí občas jsou i nebezpeční a přinutili Slávy několikrát docela k tomu, aby se obávala těch teplických akcí, protože v prvním poločase víc kontrolovali slavisté hru. Tak teď nám trošku máme problémy se světlem, protože nám vypadla nějaká světla, prší nám, no a teď nám vypadávají světla po jednotlivých sektorech a vypadá to, že za chvíli budeme mít tady v Teplicích úplnou tmu, tak snad se tady nebudeme bát, je tady přes 13 000 fanoušků, tak můžeme být v klidu, je nás tady opravdu dost a hráči už se jdou občerstvit, protože už nám za chvíli asi pravděpodobně budou svítit pouze LED panely, je to tak a tak už fanoušci, jak na koncertu už používají mobily, ale obávám se, že to nebude stačit a že tohle nebude k tomu, aby se mohlo pokračovat. Tak je tady příjemná romantická atmosféra, ale myslím si, že většina fanoušků nepřišla v páru se svou ženou nebo přítelkyní, ale myslím si, že přišli spíše se svými kamarády, takže hezká kulisa, ale fotbal teď tedy dostal takovou tu pauzu na občerstvení. 60.
0: Říká David Kalvas, Slavia vede v Teplicích 1-0, ale elektrický proud je jaksi proti a světla zhasla na stínadlech, tak trochu symbolické tohle místo s jeho názvem, a tak fanoušci vytáhli mobilní telefony, ale jak říkal náš reportér, za kterým se samozřejmě brzy vrátíme, tohle jisto jistě nebude stačit. A tak fotbalisté odcházejí ke svým střídačkám se občerstvit a uvidíme, jak to bude vypadat dál. A tak můžeme zatím shrnout dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže. Známe už tři konečné výsledky. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, Olomouc zvítězila v Plzni 3-2 a Hradec Králové ve Zlíně 2-1. Když se podíváme na tabulku, tak na prvním místě té live tabulky, která počítá průběžné výsledky jako konečné, je právě pražská Slavia, protože aktuálně vede v Teplicích 1-0 a přeskočila by tak v případě tříbodového zisku v zápase na stínadlech Slovan Liberec, který má dobrou formu, vyhrál v posledních 4 zápasech a má z 8 zápasů 19 bodů. Slavia aktuálně 17, může se dostat na 20. Následují Olomouc, Zbrojovka Brno po 16 bodech, po 14 pak Mladá Boleslav, Hradec Králové, dále jsou tam Teplice s Jabloncem, Sparta 9. z 12 body z 8 zápasů, hned v závěsu Plzeň, následují Bohemians, Baník Ostrava, Pardubice, Artis Brno, Slovácko a poslední Zlín, který je zatím po 8 kolech bez bodu se jen se sedmi vstřelenými brankami. Náš reportér David Kalvas je na stínadlech a zkusíme alespoň tedy krátce zjistit, jestli se něco povedlo udělat se světly. Davide?
7: Nepovedlo, stále nesvítíme, kromě diváků a LED panelů, takže tady 67. minuta, ale nehraje se, hráči už jsou občerstvení, teď si spolu povídají někteří, i dokonce dva slávisté si povídají s teplickými fotbalisty. No a budeme čekat, kdy tedy elektrika přestane zlobit a budeme pokračovat. Zatím 1-0 pro Slávy.
0: Dobře, spojíme se dál s Davidem Kalvasem a téhle technické pauzy v Teplicích využijeme k tomu, že trochu dřív budeme informovat o atletickém ultimátním šampionátu v maďarské Budapešti a uděláme to s Jakubem Markem. Vítej ve vysílání a co je nového?
1: Hezký večer, Jan Štefla, český výškař, už bohužel má za sebou svou soutěž právě na ultimátním šampionátu v Budapešti. 217 cm překonal na podruhé svou základní výšku, ale o 5 cm výš, tedy na 2 metrech a 22 cm už úspěšný třikrát, bohužel nebyl, skončí tak na 7. pozici právě v tomto novém formátu, v tomto novém šampionátu, ale Jan Štefla, už jsme o tom mluvili několikrát ve vysílání radiožurnálu Sport, on tu aktuální venkovní sezonu neměl vůbec povedenou. Dostal se sice jednou přes 230 cm, to si myslím, že i v Budapešti bude třeba na nějakou elitní trojici stačit, ale bohužel se to povedlo Janu Štefelovi jen jednou na domácím republikovém šampionátu v Plzni na konci července. Tam ukázal, že stále na to má skákat hodně vysoko, ale jinak se mu zas až tak moc nedařilo. Spíš právě na těch domácích závodech se mu dařilo víc, ještě třeba v Ostravě na Zlaté tretře 227 cm, ale v zahraničí už to takové výšky v této venkovní sezóně nebyly. Takže Jan Štefla nakonec 7., ale teď se skáče na 2 metrech a 26 cm. Ve hře je ještě 6 elitních světových výškařů a zatím jako jediný se přenesl přes laťku v této výšce Ital Gianmarco Tamberi, čtyřnásobný evropský šampion, olympijský vítěz z Tokia z roku 2021, velký showman, ten si užívá tuto show v Budapešti a zatím vypadá velice suverénně, stejně tak jako třeba i Ukrajinec Oleg Doroščuk.
0: Říká Jakub Marek, aktuality z atletiky přidáme i další samozřejmě v našem dalším vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký večer.
0: Zkusíme se vrátit na Stínadla, kde se nesvítilo a je přerušený zápas fotbalové šance ligy v 8. kole mezi Teplicemi a Slaví. Jaká je situace, odpovídá David Kalvas.
7: No, nevypadá to úplně dobře, protože hráči obou týmů i rozhodčí už odešli do šaten, takže tady už svítí pouze, jak už jsem říkal, fanoušci už i ti to vzdali, takže letky a také slavistický kotel, který použil světlice, i když se to nemá. Takže to jsou jediná světla, která tady máme a ta jsou nedostačující, takže budeme pokračovat až za chvíli, až se dozvíme nějaký čas, tak budeme informovat, ale zatím tedy hráči i trenéři a rozhodčí jsou v šatnách. Slavie v 69. minutě vede 1-0, ale už od 66. minuty se nehraje.
0: Říká David Kalvas, díky, vrátíme se do Teplic, jakmile se bude hrát, pokud tedy vůbec, tenhle zápas, ve kterém slávisté vedou 1-0. Další informace můžeme mít z hokejové ligy mistrů. Plzeň hraje v Bordeaux a hraje o to, aby udržela zatím 100% bilanci ve čtvrtém kole. Prohrávala už 2-3 na stadionu v Bordeaux, ale závěr druhé třetiny patřil Matyáši Filipovi a Ville Petmanovi, který dal gol sekundu před druhou sirénou a Plzeň aktuálně vede v Bordeaux 4-3. Liberečtí hokejisté ti dnes porazili 6-2 rakouský Štýrský Hradec.
8: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, čekáme na to, co se bude dít v Teplicích nebo nebude, a tak se samozřejmě brzy budeme snažit vrátit za naším reportérem Davidem Kalvasem, ale aktuální informace hovoří o tom, že světla zhasla a v zápase, ve kterém Slavia vede v Teplicích 1-0, se aktuálně nehraje.

0: Zápas 8. kola fotbalové šanceligy mezi Teplicemi a Pražskou Slávií je přerušený, protože zhasla světla na stínadlech. Jestli už se je povedlo nahodit, a tak to je otázka na Davida Kalvase.
1: Světla už svítí, to znamená, že budeme pokračovat, ale až za malou chvilku. Teď tady máme dým po té, co zase bylo v akci slavistické pyro. Rozhodčí se vrací Ondřej Berka a myslím si, že za chvíli se bude pokračovat, až se rozpustí ten dým. Světla už zase začínají být intenzivní, takže zrovna jsem si říkal, že největší radost mají asi stánkaři s občerstvením, protože dorazilo 13 tisícovek lidí, no a dvě přestávky, takže to budou opravdu vysoké tržby. Rozhodčí Berka teď mluví s hlavním pořadatelem na hrací ploše, dívají se, jestli už by to šlo, a vypadá to, že si tak nějak pokývali, takže za malou chvilku zápas bude pokračovat. V 65. minutě byl přerušený, Slavia vedla tady v Teplicích 1-0 a vlastně stále vede. Rozhodčí bude muset nějak nastavit čas, který jsme strávili tedy bez osvětlení, a za chvíli už pravděpodobně Ondřej Berka dá pokyn hráčům oběma týmů, aby přišli na trávník, a bude tedy pokračovat tohle zajímavé utkání, ve kterém tepličtí v prvním poločase inkasovali, když ve 20. minutě skoroval Viktor Novák. Hosté byli nebezpečnější, měli další akce, kdy zaměstnali teplickou obranu, ale další gol nepřidali, i když jeden ano, ale ten neplatil kvůli offsideu. No a ve druhém poločase už je hra vyrovnanější a také domácí zaměstnávají tu a tam slavistickou defenzivu, takže určitě ještě i Teplice mohou pomýšlet na zisk nějakého toho bodíku. To je zatím vše, 0-1 tedy, Teplice Slavia, ale za chvíli snad už bude zápas pokračovat.
0: Slibuje David Kalvas.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo, nebo byl pro tu Slávy, tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech, a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Tolik fotbalová pozvánka, my se za malou chvíli vrátíme do Teplic, kde je přerušený aktuálně zápas 8. kola fotbalové šanceligy mezi Teplicemi a Slávií. Slávia vede 1-0, ale v příštím týdnu začne druhá velmi sledovaná nejvyšší soutěž v českém sportu, a to hokejová Tipsport Extraliga. Úvodním zápasem v úterý, kdy nastoupí Karlovy Vary proti Třinci, a ve středu příští týden se budou hrát zbylá utkání úvodního kola domácí soutěže.
2: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
7: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: A teď také ligový fotbal, protože se vracíme do Teplic na stínadla. Teplice Slavia, zatím 0-1, spožděný zápas kvůli zhasnutým světlům, a reportér David Kalvas.
1: Tepličtí fotbalisté už jsou na hřišti, kopou si mezi sebou jak někde na plácku, už světla svítí a za 10 minut začneme. Už na světelné tabuli se objevil tento nápis a prý fotbalisté si můžou 10 minut někde zaběhat, aby se ještě zahřáli, dostali do tempa. Slavisté téhle možnosti nevyužili, možná ano, ale já je rozhodně na hřišti nevidím, tak po kabině asi neběhají. Slavisté stále se světlicemi 2. Teď fanoušci stojí na plotě a opravdu jsou nepoučitelní. Divím se, že ještě někdo nevyvedl. No a zápas tedy za chvíli, nebo zhruba za těch 8 minut by mohl začít, protože ten nápis, že za 10 minut začneme pokračovat v tomhle zápase, se objevila tahle informace před chvílí, takže ještě pár minutek nám dejte. Slavia vede 1-0 a za zhruba 5 až 10 minut budeme pokračovat.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Společně s Radiožurnálem Sport čekáte na pokračování fotbalového utkání 8. kola šance ligy mezi Teplicemi a Slavií. Slavia vede 1-0, ale zhruba v 65. minutě na Stínadlech zhasla světla, do toho pak dým z dýmovnic a fotbalisté dostali informaci, že se mohou ještě na malou chvíli rozsvičit, aby utkání mohlo pokračovat. A tak si můžeme říct nějaké průběžné výsledky třeba z jiných sportů. Hokejisté Liberce porazili Štýrský Hradec 6-2 v lize mistrů a drží postupové pozice aktuálně do play-off, tam postupuje 16 týmů ze 24 a hrají také hokejisté Plzně, kteří nastoupili v Bordeaux a byť prohrávali, tak zvládli otočit utkání v závěru druhé třetiny a v přestávce je teď aktuálně tenhle duel a Plzeň vede v Bordeaux 4-3 a hraje mimo jiné o to, aby udržela neporazitelnost. Fotbalisté v Teplicích mají prostor na to se ještě tak nějak dorozhýbat před pokračováním zápasu. Zbývá odehrát z toho utkání zhruba 25 minut. Teplice Slavia zatím dílčí skóre 0-1. Na severu Čech ale zůstáváme. Řeč byla o hokejistech Liberce, ti kromě ligy mistrů samozřejmě vstoupí také ve středu příští týden na ledě Plzně do nového ročníku Tipsport Extraligy. Právě o nich teď budeme mluvit v dnešním díle seriálu o jednotlivých klubech před startem sezony. Bílí tygři budou bez výraznějších změn v sestavě, za to s motivací zabojovat o nejvyšší příčky tabulky, kde budou chtít znepříjemnit situaci favoritům, jako jsou Pardubice nebo třeba pražská Sparta.
1: Můj velký sen je tady zase jednou zvednout ten pohár na konci sezóny a uvidíme, jak daleko jsme došli na té cestě k tomu poháru za loňský rok a jak moc se k tomu přiblížíme tenhle rok. Chceme být tým, který v české extralize bude veliký problém pro ty top velký týmy. Chceme, aby jsme byli respektovaní.
2: Zmínil před startem sezóny sportovní ředitel Bílých tygrů Michal Birner. Mimochodem, od libereckého titulu letos uplynulo 10 let. Trenér Jiří Kudrna bere týmové ambice jako výzvu. Nechce skončit, stejně jako v poslední sezóně ve čtvrtfinále.
3: Určitě to beru, že je to závazek, protože ta laťka, i když jsme vypadli ve čtvrtfinále v overtimeu 7. zápase, byli jsme zklamaní, tak přesto si myslím, že za celou tu sezónu jsme si tu laťku nasadili vysoko, ale zároveň chci říct, že s jídlem roste chuť a chceme zase být dobří, chceme mít vyrovnanou výkonnost celou sezónu a samozřejmě přáli bychom si uspět prorazit víc playoff, takže určitě laťka je nasazená vysoko, ale my chceme jít ještě vejš.
2: Kádr mužstva se přitom výrazně nezměnil. Odešli Marek Zachar, David Aubrecht, Štěpán Lukeš, Marek Baránek a Jesper Vetrby. Ze Zlína se naopak vrátil Tomáš Janousek, z Mladé Boleslavy Ondřej Procházka a především ze zámořské AHL Jakub Rychlovský.
3: Tak je to zase pozitivní, za první to ukazuje ty vazby, že ty hráči, když odsaď odejdou, tak se vrací rádi. Trošku je to vlastně, budu mluvit o takový tý celkový atmosféře. Opravdu to je kultura. Kultura prostě práce, kultura prostředí, kultura těch lidí, hlavně to vytváří ty lidi, že jo, tu kulturu. Takže to je samozřejmě pozitivní, že se nám hráči vrací. Kuba je skvělý hokejista, čekáme, že nám hodně pomůže výrazně. Zapadá přesně do naší koncepce rychlý, agresivní hry.
2: A znovu Bílí tygři sází také na mladé hráče. Kvůli zranění ale nestihne začátek sezony Jaromír Pérez. Naopak po testech v zámoří by měl být k dispozici Tomáš Galvas a další z obránců. Teprve 17-letý Lukáš Kachlíř.
3: Co se týká mladších kluků, zase jsme rádi, chceme skloubit. Hledáme, samozřejmě je to těžký v profisportu, ale hledáme cesty, jak prostě tvrdě pracovat s mladýma klukama, zapracovávat je do seniorského hokeje, takže chceme vlastně skloubit dvě věci. To znamená vychovávat kluky pro velký hokej, možná světový hokej řeknu, a zároveň prostě být úspěšní v naší soutěži a patřit prostě ke špičce české extraligy.
2: Nad těmi mladými pak má dohled obránce Radim Šimek. Vedle něj vyrostl právě Tomáš Galvas. Aktuálně nastupuje ve dvojici s Lukášem Kachlířem.
4: Někteří ty kluci jsou jako lehčí na tu výchovu a v uvozovkách výchovu, někteří jsou trochu obtížnější, ale Kachla ten ještě zase takový věk nemá, ale Galus už by to měl mít v hlavě srovnaný tak, aby věděl prostě, co jde a co ho čeká, jak jsem říkal, ta cesta do ty NHL a podepsat tu smlouvu nějakou nováčkovskou, to je na tom úplně to nejjednodušší asi, co může být. To těžký a to nejtěžší ho teprve čeká. Je to jenom na něm. No. Tady to jako my mu můžeme něco v kabině říkat a buď to si to veme k srdci. Nebo ne.
2: Říká před startem Extraligy kapitán Bílých tygrů Radim Šimek. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Fotbaloví fanoušci se dočkali, světla na Stínadlech svítí a může pokračovat zápas 8. kola Teplice, Slavia Praha a David Kalvas.
6: Ano, už zase hrajeme, 67. minuta, Slavia vede 1-0 a pokračujeme ve hře. Slavisté mají balon v pokutovém území, domácí atakují, takže míč míří dopředu, tam je stoper Večerka, takže tepličtí byli chvíli u balonu, jenomže v

Nakonec balon přeletěl nad hlavou teplického útočníka, takže budou vhazovat slávisté. Nehrálo se skoro 20 minut, hodně nepříjemné pro fotbalisty, řekl bych, že hodně nepříjemné pro ty také střídající, kteří přišli do hry a na hřišti byli jen pár minut a pak se zase museli zastavit. Teď už zase slávisté mají balon, Vlček, Zlatohlávek mu blokuje rozehrávku, takže míč míří doleva a Tepličtí dobře napadali. Radosta, hosté budou vazovat z levé strany, Chaloupek. 68. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0 a míč má Jurásek. Balon míří do středu, kde je Šturm, ale proti němu vyrazil teplický Ryznič, jenomže odpískaný faul, takže budou hrát slávisté, kteří budou mít tedy rozehrávku po nedovoleném zákroku teplického týmu. Hosté nikam nespěchají, Novak má balón teď kousek od středového kruhu na útočné polovině, přihrává zpátky Vlčkovi a ten dává na Chaloupka. Chaloupek posílá balón na levou stranu, Jurásek a Chorý zpracoval balón, zbíhá s ním ale daleko od brány a povalil ho teď Mareček, ještě nevím, jestli na Chorého šlápl, Chorý je na zemi a s Chorým, tedy s Marečkem si to vyříkává Kačor, teď je, tam je ještě Jurásek, taková šavlovaná rukama, rozhodčí uklidňuje situaci a Mareček už je na svém místě, Chorý bude také v pořádku, ještě si Ondřej Berka volá právě teplického zkušeného hráče a Lukáš Mareček teď si vysvětlil celou situaci s hlavním rozhodčím, Chorý je v pořádku a už teď takovým lehkým krokem jde na místo před teplickou šestnáctku, protože budou rozehrávat hosté standardní situaci. 70. minuta, teprve odehrána, 1-0 vede Slavia, když ve 20. minutě skóroval Novák, který se dostal před brankáře Teplica, prostřelil ho teď Tepličtí, jdou do šance z pravé strany, Radosta už je v pokutovém území, vystřelil, prudká rána Markovič, ten balón skrotil na dvakrát, ještě se snažil dorážet teplický hráč, Markovič leží na zemi, Fortelný se mu jde omluvit, ale mezi tím už to vypadá jako na hokeji, slavisté se tam rychle přiřítili k Fortelnému a snad bude Markovič v pořádku, který tam lovil tu prudkou střelu. Ano, Markovič už je na nohou. Je teprve 70 minut odehráno, protože tady se 20 minut nehrálo. Nešel nám tady elektrický proud, zasla světla, takže tady se dlouho nesvítilo. Pak tady byl dým od slavistických fanoušků, rozhodčí Berka poslal hráče obou týmů do kabin, kde pobyli pár minut, pak se Tepličtí šli rozhýbat na hřiště. Slavisté přišli až o pár minut později, takže uvidíme, jak se to projeví na výkonu obou týmů v tomhle zápase, ve kterém do té doby, než zasla světla, tak přeci jen byli nebezpečnější slavisté, hlavně v prvním poločase. Ve druhé půli domácí prostřídali, už také měli nějaké náznaky šancí, ale nic z nich nebylo. Takže v 71. minutě zápasu Slavia vede tady v Teplicích 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál. Markovič je v pořádku a už se pokračuje ve hře a teď Oňostroj za teplickou brankou. Tak možná se počítalo s tím, že zápas skončí v tuhletu chvíli, tak to jsem tady ještě nezažil, tak to je opravdu překvápko i pro hráče, protože to je za tou tribunou, která není dokončena, takže je to tady jako na Silvestra. Asi slyšíte ty ohňostroje, ty petardy, tak to byl doprovod tohoto zápasu. Tak už jsme tady měli zasnuto, teď ohňostroj a za chvíli bude pokračovat zápas. Slavisté budou rozehrávat standardní situaci po nedovoleném zákroku domácích zhruba takových 35 metrů od branky. 72. minuta, slavisté vedou v Teplicích 1-0. Jsem zvědavý, co ještě přijde v tomhle utkání, které je opravdu hodně neobvyklé. Teď bude zahrávat standardní situaci Šturm. Ne, tak nakonec balon poslal Jurásek. Míč domácí odvrátili, ale jen těsně před pokutové území. A slávisté zůstávají u balonu, ale už je domácí vytlačili až k půlící čáře. Vlček vrací balon na Juráska, který už je na obrané polovině. A ten nakopává balon na pravou stranu, kde ale byli tepličtí hráči. A
Fortelný ještě dostal žlutou kartu samozřejmě za ten zákrok na brankáře

0: Markovič je teď odpískaný faul hostům a Tepličtí budou tedy rozehrávat. Mareček přihrává na pravou stranu, kde je Vientýs a teď Radosta. Toho ale obral o balon Chaloupek, domácí ale budou, ne, tak nebudou. Chaloupek to udělal dobře, také zvedal ruku na znamení toho, aby rozhodčí asistent Matěj Vlček postřehl to, že teplický fotbalista ještě posunul balon, ale v zápětí žlutá karta pro Juráska. Ne, tak je to pro Frťalu, tak ano, proč by jí dostal Jurásek, ale rozhodčí tam přikázal právě ke slavistickému hráči, který bude vazovat autové vazování, ale Frťala je pořádně rozpálený a dostal žlutou kartu. Slavisté rozehráli a míč teď zamířil do 16. Teplic, tam byl ale Ryznič, který odkopl míč mimo hřiště a hosté budou vazovat na pravé straně. Teď už jde za balónem Konečný, ale domácí střídají, ze hřiště odchází teplický Švanda a přichází posila Abdul Rahman Badamosi z Gambie, který si teď odbyde tedy českou premiéru v nejvyšší soutěži, ale slavisté budou za chvilku vázovat. Auta rychle odehrál balon, který zůstal na hřišti, aby slavisté už mohli konečně zahájit heru. 75. minuta, Slavie vede 1-0. Nakrátko vhozeno, Šturm bude centrovat do pokutového území, hezký balon, ale slavisté, odražený balon, mají slavisté, střela, další blok, Teplic, teď se nakonec k míči nedostal slavista Chaloupek, zasáhla tam teplická obrana, ale tohle slavisté nesehráli vůbec špatně, pořádně to roztočili teď v teplické 16, ale domácí se ubránili, odpískáno a Teplice budou rozehrávat. 75. minuta, 1-0 pro Slavii, nákop dopředu a míč ale nemohl zasáhnout Badamosi, protože opustil hřiště a tak budou vazovat slavisté na pravé straně, ale jsou na své polovině. Nejprve si musí teď vzít balón slavistický obránce nebo záložník. Šranc dostává už pokyn, aby si pospíšil a tak by měl vhodit balón. Už se tak stalo, míč letěl dopředu, ale Tepličtí zasáhli. Teď Badamosi se tam málem srazil se Zlatohlávkem. Těží z toho slávisté, v zápětí hosté nakopli do hlavy Zlatohlávka a Badamosi atakoval slávistickou rozehrávku, ale slávisté budou rozehrávat, protože se míč odrazil do autu právě od teplického útočníka a tak slávisté takových 15 metrů od rohového praporku pošlou míč do hry. Slávisté ale nehodili ideálně, takže Tepličtí mají balon a může hrát Radosta, který je kousek od půlící čáry. Radosta přihrává do středu, tam je Mareček a Mareček dává Badamosimu, který si balon nepokryl, balon se od něj odrazil a slávisté můžou zaútočit. Dlouhý nákop, přenesení hry na levou stranu, ale měl to hodně těžké teď Jurásek, který ten těžký míč neudržel ve hřišti a tak můžou hrát Tepličtí fotbalisté. Vientýs dává těžkou přihrávku Radostovi, ale ten se vymanil z toho ataku Šturma a tak můžou pokračovat Tepličtí. Mareček vyváží balon středem, přihrává autovi. Mareček teď se pustil odvážně do kličky a pochopení proto neměl Kačor, který odkopl balon, ale Tepličtí zůstávají u míče. Teď navádí míč, přihrávka do pokutového území, ale Radosta byl přikrytý slávisty, balon se odrazil k rohovému praporku, přiběhl tam právě jako první Radosta a tak Tepličtí můžou pokračovat. Zlatohlávek, kousek od 16, teď tam dribluje s míčem, ale proti sobě má Chaloupka, Zlatohlávek stále má míč, ale Chaloupek byl urputný, neodbitný a nakonec odrazil ten míč mimo, ale ten se zase dostal k Teplickým. Radosta dává do středu, Zlatohlávek rychle posouval balon na Radostu, ale ten, kdyby měl křídla, tak by se do 16 nedostal včas a tak se slavisté ubránili. Ale Tepličtí teď mají dobrou pasáž, což také asi slyšíte na tom, jak ženou tepličtí fanoušci svůj tým kupředu. Vientýs má balon, teplický pravý stoper, centr do 16, jenomže tam byl zase Chaloupek. Balon je před 16, tam jsou zase tepličtí fotbalisté, centr do 16, ale tam byl zase Chaloupek, který odehrál balon a v zápětí ho hosté odkopli až mimo hřiště. takže budou vazovat Teplice. Frťala podává balon na Vientise, zapojil se do této akce tedy i teplický trenér, který stál a stojí stále kousek za čarou. Mareček, balon má Fortelný, 78. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0, ve 20. minutě se trefil Novák. Fortelný ve středu hřiště na útočné polovině, půjde do střely, ne, proti němu vystoupili slavisté, ale Tepliči se dostávají do šestnáctky, ale dobrý obranný zákrok a rozhodčí odmával teď offside, takže slavisté se ubránili a za chvíli budou odkopávat. Tepliči nakonec se nedostali za slavistickou obranu, která byla dobře sformovaná do hry, za chvíli půjde Kubiak, který už je připravený a stejně jako Teplice pošlou do hry Daniela Marečka, takže budeme mít na hřišti dva Marečky, protože Fortelný odchází ze hřiště a slávisté posílají ze hry, jestli dobře vidím, tak Juráska. Ano, Jurásek už jde na lavičku náhradníků si odpočinout a bude odkopávat balón brankář Markovič, který ukazuje svou levou rukou, kam balón pošle. Balón letí na pravou stranu, na útočnou polovinu, Chorý prodloužil Ajaosi a slavisté zůstávají u balónu, udrželi míč na pravé straně a pokusí se odcentrovat do šestnáctky, může se jim to povést. Dobrá individuální akce a střela mazaná, střela Šturmna, který to zkoušel skoro z brankové čáry, ale Lichtenberg teď se nenechal zaskočit a dobře vyhodnotil tuhle situaci, ale opravdu tohle bylo hodně mazané od slavistického záložníka, který to zkoušel překvapivě na přední tyč a Lichtenberg byl rád, že odrazil ten balón na další roh, který bude zahrávat právě Šturm po levé ruce Lichtenberga. Balón prodloužený, nebezpečná situace a Tepličí se ubránili a spěchají do brejku. Balón letí na autu, jenomže nakonec dobrý obranný zákrok čerstvého Kubiaka, který přikryl autu. Mareček Daniel přihrával rychle, ale nebylo to přesné, protože dobrý obranný zákrok předvedl slavistický fotbalista. Tepličtí už zase hrají, Jukl přihrává zpátky, Lukáš Mareček, přihrávka do středu, kde je auta, a už zase hraje Večerka. Večerka nakopává obloučkem, Badamosi se ale k míči nedostal, Ajaosi se výborně vrátil, takže už musí hrát zase Lukáš Mareček, který volil odvážnou přihrávku, ke které nebyl daleko Chorý, ale nakonec to domácím prošlo a tak Lichtenberg v zápětí Vientis a Radosta, na kterého vyrokoval právě Kubiak, už hraje auta ve středu hřiště, ale na zádech má Nováka a Novák, ten je opravdu silný v těch soubojích, v zápětí se vrátil zase auta a teď je tam taková drobná potička, ale pokračuje se ve hře. Tepličtí mají balón, ubránili se a může hrát Zlatohlávek, který je blízko branky, přikryl si balón, ale rychle k němu přišel Novák a Novák teď si tam vyříkává něco se Zlatohlávkem, tak teď je to jako když jdou hráči do klece a vždy mají ty proslovy před zápasy, potom když se k sobě postaví čelem, tak to bylo něco podobného a rozhodčí Ondřej Berka proto neměl úplně pochopení, oběma dal teď žlutou kartu, aby je uklidnil. Tak je to pořádné drámo, ale není se čemu divit. 82. minuta, Slavia vede 1-0 a cítí domácí šanci, že by mohli ještě zdramatizovat tenhle zápas. Takže teď nákop Teplic. 82. minuta, Slavia vede v Teplicích 1-0 po gólu Novaka z prvního poločasu. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál. Chorý, přihrávka na pravou stranu. A tam běží Ajaosi. Ajaosi centr, perfektní předbránu a je to vlastní gól. Domácí si dávají vlastní gól. 82. minuta, Oskar Zvientis se snažil zastavit tu perfektní přihrávku z pravé strany, jenomže nakonec si srazil ten balon do vlastní brány, ale teď to mělo opravdu složité, protože kdyby to neskusil, tak tam číhal slávista, který by pravděpodobně skóroval. Takže v 82. minutě Slavia vede už 2-0, když se trošku obávala o to, aby Tepličtí přeci jen nevyrovnali, protože už byli domácí odvážnější, jenomže nakonec přišla tahle kontraakce do otevřené obrany a výborný centr z pravé strany, který si srazil do své branky Vientis. 83. minuta a je to tedy 2-0. Pro Slávy domácí budou rozehrávat, pro slávisty uklidnění v tomhle dramatickém zápase. Ještě střídání do hry teď přijde Diakité, který vystřídá Kačora. Takže Diakité na hřišti a domácí tedy auta. Už se zase hraje Mareček. Daniel Mareček, Vientis, Lukáš Mareček, Vientis a nakopává balon k 16, už je do ní, tam je Badamosi, ale těžký balon nakonec nedokázal stáhnout ze vzduchu, protože k němu měl daleko a tak budou slávisté rozehrávat od své branky. Brankář Markovič pošle za chvíli tedy balon do hry. Už ukazuje, že balon pošle po své ruce doprava a míč letí do středu na pravou stranu. Daniel Mareček v zápěti už ale slávisté odkopli balon a teď šance a je Josi v 16. Má příležitost, ale v těžké pozici. Domácí se tam zatáhli, ještě to zkoušel a je Josi, ale trefil se vedle, balon zůstává ovšem ve hře. Slávisté pokračují v akci, přihrávka. Diakité dává do 16, ale tentokrát už tam žádný hráč nebyl. Takže 85. minuta a 2-0. Pro Slávy Teplečtí budou rozehrávat, musí spěchat, budou muset hrát domácí na riziko, protože ztrácí už dva góly v tomhle zápase a nákop dopředu na pravou stranu. Tam jde Badamosi, uhrál balón v zápětí. Daniel Mareček ale odevzdal míč. Takže hraje Vlček, který ale to neudělal dobře, takže může hrát právě teplický Daniel Mareček. Zlatohlávek má balón, přihrává na Rizniče, Zlatohlávek na levé straně, kousek od šestnáctky, jde do ní, ale slávisté mu zastavili cestu a Zlatohlávek fauluje, poslal na zem slávistického hráče a slávisté budou odkopávat. Teď je neuspěl Zlatohlávek v souboji jeden na jedno, pak tam ještě přišel druhý slávistický hráč a to už bylo přes příliš těžká pozice pro teplického hráče, který se nakonec neprobil do šestnáctky, kde číhali další jeho spoluhráči, ale míč k ním nakonec nedoputoval a budou hrát slávisté. Brankář Markovič balon má na zemi, nakopává na pravou stranu do vzdušného souboje, půjde Chorý, ten padá na zem, balon proletěl mimo hřiště a budou vazovat tedy fotbalisté Teplic na levé straně 15 metrů od půlící čáry. Už posílají míč dopředu. Badamosi prodloužil hlavou, jenomže v dalším souboji už neuspěl Zlatohlávek a tak můžou hrát slávisté. Šturm rychle otočil hru, jenomže Chorý už neměl dost sil na to, aby přeběhl teď teplického stopera a tak Večerka zvládl tuhle situaci a s míčem hraje Lichtenberg. Vientis dává na autu. Auta na pravé straně je sám, takže běží s míčem, přihrávka, ale dobře se zatáhl Novák, který hraje opravdu velmi dobré utkání. Dal gól a také je opravdu silný v defenzivních soubojích. Teď auta, už tam byl zase Novák a jeho dlouhé nohy. Bude vazovat teplický auta, který si jde pro míč a za chvíli ho tedy pošle. Z pravé strany auta umí vazovat dlouhé auty, takže teď si určitě jeden takový střihne. To už je jasné, protože hráči Teplic jsou v pokutovém území. Teď zkoušel radost a přiběhnout blíž, ale rozmyslel si to Badamosi a Tepličtí mají balon, ale ten se vrátil k autovi. Auta se zbavil teď soupeře, v 16 se přidává, balon se k němu vrátil, ještě Badamosi vystřelil, ale kopl teď zhruba do nějaké 20. řady. Takže ale on byl v záklonu, měl to těžké, proti němu stáli dva slavističtí hráči, kteří dobře přistoupili k teplickým hráčům. Ten balon Badamosi ani nedostal ideálně, takže ta situace pro něj nebyla příliš komfortní a z toho také plynulo zakončení, které nebylo povedené a slávisté se zase ubránili. Balon letí dopředu, 87. minuta, Slávia vede 2-0 a teď málem šel na bránu hostující Kubiak, ale teplická obrana se na poslední chvíli dokázala sformovat a nepustila tohoto mladíka za svá záda. Hosté ale stále mají míč a Jaosi jen tak zlehka dává na Kubiaka, ale dobrý obranný zákrok předvedl Vientis a hosté odehráli balon mimo hřiště, zase aktivní Chaloupek, který brání také velmi spolehlivě a bude hrát teď teplický tým, který bude vhazovat autové vazování od půlící čáry. 88. minuta, 2-0 pro Slávy, Radoslav hodil balon nakrátko na Daniela Marečka, míč ale už má levý stoper Večerka, Večerka přihrává na levou stranu, balon míří na Zlatohlávka, který běží zleva a pokusí se přihrát do středu, tam je auta, hezky sklepl balon, rána, ale vedle pravé tyče, tedy levé tyče z pohledu brankáře. Slávie, zkoušel to Lukáš Mareček, ale tak senzačně jako na Spartě se proti Slávii netrefil, takže zase budou slávisté rozehrávat. Rozhodčí Berka popohání. 3 minuty, jestli jsem dobře viděl, se budou nastavovat nad rámec 90. Markovič uklouzl, ale balon letí na teplickou půlku. Chorý faul na teplického hráče, takže tepličtí budou u balonu. 89. minuta a bude kopat do míče Vientis. Přihrávka na levou stranu, kde je Večerka. Večerka přešel teď půlící čáru a stále běží s balonem, dává nalevo, kde je Riznič a ten vrací Lukáši Marečkovi. Lukáš Mareček bude centrovat k 16 nebo ne? Nakonec se přihrává autovi, který si balon zpracoval, udělal to hezky. Auta střílí, ale trefil pouze hráče před ním, kteří tam udělali blok a nakonec možná trefil dokonce některého ze svých spoluhráčů. Hraje se dál, na zemi leží Šturm, ale rozhodčí ukazuje hraj dál. Teď balon letí do 16. Výborný obranný zákrok Chaloupka a Teplečí zase. Teď na levé straně mají balon a znovu centr do 16, ale byl tam zase Chaloupek, který vládne v těch vzdušných soubojích. Opravdu Štěpán Chaloupek se naučil výborně hrát fotbal tady v Teplicích a dneska bohužel pro Teplice to předvádí v plné své kráse, protože opravdu dominuje v těch vzdušných soubojích a prakticky nepustí míč za svá záda. Teď zase Tepličí aktivně se snažili dostat do 16, ale přehnal to tam pravděpodobně s důrazem teplický fotbalista a dostává žlutou kartu Lukáš Mareček. Při útočném výletě tam nakopl slavistického hráče v 90. minutě a tak slavisté budou rozehrávat. Nikam nespěchají. 90. minuta, Slavia vede 2-0, když ve 20. minutě skóroval Viktor Novak. No a v 81. minutě si Tepličtí dali vlastní gól, když přihrávku perfektní centr z pravé strany uklidil do vlastní branky Oskar Zvientis, ale kdyby to neudělal on, tak by to pravděpodobně udělal slávista, který tam běžel na zadní tyč právě udělat to, co se povedlo teplickému hráči. Takže 2-0, však i proto se tepličtí fotbalisté nezlobili na svého stopera, protože se snažil, jak mohl zabránit téhle situaci, ale zkrátka ten centr byl opravdu perfektní. Domácí budou vazovat, ještě už se zase hraje, ale jsou daleko od slavistické branky. Slavisté ještě připraví jedno střídání, na hřiště půjde Kolísek a tepličtí mají balon na pravé straně Radosta. Přirává, ne, tak nakonec otočil se, až teď dává na autu, auta proti Chaloupkovi, obehrálo, ale zase Chaloupek se vrátil, ale auta, výborný, dává po zemi přirávku, jenomže tam už byli zase slávisté, dobrý zákrok a Vientis teď nepustil slávisty do breaku, ale ti mají balon, Diakité, jenomže dobrý obranný zákrok předvedl také Jukl a teď už může hrát Diakité, který jde dopředu, přirává na pravou stranu, kde už jsou slávisté, centr dlouhý, přenesení hry na levou stranu, kde je Šturm, Šturm kousek od pokutového území, přidává nakrátko na Ajaosio, ten si zastavil balon, přidává pod sebe, Diakité se tam šteloval ke střele, ale nakonec co přikryla teplická obrana, nákup dopředu, tam byl Zlatohlávek, ale toho zase si postrážila slavistická defenzíva v čele s Vlčkem, v zápětí přihrává Chaloupek a teď už může hrát Novak, který posílá balon na pravou stranu, kde je Konečný. 92. minuta, Slavia vede 2-0 a slavisté v klidu teď obehrávají balon na své polovině, Vlček přihrává Chaloupkovi, Chaloupek dává zpátky na Vlčka a Vlček bude nakopávat, ano, na pravou stranu, dlouhý pas letí do míst, kde byl, ale teplický obránce Večerka a tak tepličtí se dostali k balónu, nákop dopředu, kde je teď Zlatohlávek, ale domácí neudrželi balon a tak může ještě zaútočit Ayaosi, který běží po levé straně, proti sobě má autu a Ayaosi už teď mírně přibrzdil a teď jde do souboje právě s autou. Souboj kousek od rohového praporku, balon ještě stále ve hřišti, teď se tam přetahují dva hráči a nakonec padá Ayaosi a rozhodčí ukazuje odkop od teplické branky, takže tenhle osobní souboj vyhrál auta, jenomže domácí už nestihnou z tohohle zápasu získat nějaký ten bod. Slavisté vyhrají a udrží ligovou neporazitelnost, no a vrátí se zpátky na první místo tabulky. Myslím, že už je to zcela jasné, běží poslední minuta nastavení a Ayaosi tleská, odchází ze hřiště, přichází tedy ještě Jakub Kolísek a za chvíli utkání pravděpodobně skončí. Lichtenberg nakopne balón někam do středu, míč už letí na polovinu soupeře, Badamo si neuspěl ve vzduchu, Slavisté mají balon, ještě jeden odkop, Chaloupka a teď Mareček Lukáš posílá balon hlavou na svého brankáře Lichtenberga, ten nakopává zase dopředu na levou stranu, tam běží Zlatohlávek, ale balon opouští hřiště. Už se hraje 94. minuta, rozhodčí Berka chtěl nastavit 3 minutky, ještě přidal nějakou tu vteřinku, ale myslím si, že za chvíli už utkání skončí a ještě autové vazování slávistů, tak míč už je ve hřišti a už mají míč zase tepličtí auta na útočné polovině, přihrávka ale zpátky do středu, kde je Vientis, ten posílá balon na Radostu, ten má proti sobě slávistu, který fauloval a rozhodčí končí tenhle zápas, který byl dramatický. Slávia vyhrála 2-0, byly tady k vidění opravdu mimořádné věci, vypadl nám proud, nešla nám světla, nakonec tady byl také předčasný ohňostroj a Slavia si veze 3 body z Teplic, dostala se zase zpátky na první místo, tepličtí padli po 2 výhrách, góly vstřelili ve 20. minutě Viktor Novák, který poslal Slavii do vedení a v 81. minutě si teplický stoper Oskar Zvientis vstřelil vlastní branku, která stanovila konečné skóre tohoto zápasu. Takže Teplice podlehly Slavii Praha 0-2, slavisté byli nebezpečnější a myslím si, že nakonec 3 body získali zaslouženě. Hezký zbytek dnes Teplic.
1: Říká David Kalvas, děkujeme Slavii a ty je tak znovu první, 8 zápasů, 20 bodů, o bod méně má Slovan Liberec, pak až 16 bodů, 4bodová ztráta na vedoucí Slavii, 2 týmy Sigma Olomouc a Nováček ze Zbrojovky Brno. Ostatní dnešní výsledky: Pardubice vyhrály v Ostravě na Baníku 2-1, Plzeň prohrála doma s Olomoucí 2-3 a Zlín s Hradcem Králové 1-2. Komu se také daří, to jsou hokejisté Plzně, kteří otočili zápas Ligy mistrů a i ve čtvrtém vystoupení nejspíš odejdou se 3 body a budou 100%, protože aktuálně necelé 4 minuty před koncem zápasu v Bordeaux vedou 8-4. Dnes odpoledne v tom dřívějším čase, kdy se hrálo, Liberec porazil Štýrský Hradec 6-2.
2: Radiožurnál Sport
3: a František Kuna.

0: Osmé kolo fotbalové šancelegy je kompletní, uzavřel ho zápas v Teplicích, kde Slavia vyhrála 2-0 a je zpět na prvním místě tabulky o bod před druhým Libercem. Teď ale Atletika Ultimate Championship, to je akce, kterou hostí maďarská Budapešť a dnes byla i s jedním českým zastoupením, byl to výškař Jan Štefela. Přehled o tom má Jakub Marek.
1: Hezký večer, Jan Štefela bohužel z českého pohledu skončil na 7. pozici výkonem 217 cm. Tuto výšku překonal na podruhé, ale pak na 2 metrech a 22 cm. Už tak úspěšný nebyl, neskákali zas tak vysoko někteří jeho soupeři, třeba na 3. pozici nakonec stačilo 226 cm. Třetí skončil Mexičan Eric Portillo, který je známý i z českých hal, no ale to, co předvedl Gianmarco Tamberi, čtyřnásobný evropský šampion, olympijský vítěz, tak to asi čekal v Budapešti málo kdo. 237 cm překonal na podruhé, je to samozřejmě nejlepší letošní světový výkon a on Tamberi vždy tak vypadá na těch nižších výškách, že to nebude žádná sláva, někdy se i trochu trápí, ale pak jakmile už jsou třeba jenom dva, tři výškaři v sektoru a on cítí z publika zkrátka tu neuvěřitelnou podporu, tak se dokáže vybičovat k výjimečným výkonům. 237 cm, to je jen 2 cm za jeho osobním rekordem, ale ten je už z roku 2016, takže před 10 lety ve 24 letech skočil 2,39, teď tedy 2,37 ve 34 letech už v roli otce v Hledišti v Budapešti má i svou roční dcerku, mimochodem to byl přesně jeden rok právě v srpnu, v den, kdy Gianmarco Tamberi ovládl evropský šampionát Birminghamu, takže Tamberi teď slaví další velké vítězství. Další velké vítězství sice neslaví Slovenka Emma Zapletalová, ale i druhá pozice na ultimátním šampionátu, což je takové v vozovkách malé mistrovství světa, tak druhá pozice pro Emmu Zapletalovou je obrovský úspěch, 52,68 sekundy, další skvělý čas na čtvrtce překážek, nakonec jí porazila pouze Američanka Jasmine Johnsonová v letošním svém maximu 52,45, třetí v tomto běhu skončila Anna Kokrelová za 53,09. Slovensko tedy zapisuje druhou pozici na ženské čtvrtce překážek Budapešti.
0: Říká Jakub Marek, takhle je to všechno, to nejzajímavější, co se týče ultimátního atletického šampionátu pro dnešní večer.
1: Z těch nejpodstatnějších věcí by to mělo být všechno, samozřejmě pokud by se ještě něco podstatného nebo podstatnějšího stalo, tak o tom samozřejmě uslyší posluchači Radiožurnálu Sport.
0: Slibuje Jakub Marek, díky, naslyšenou.
1: Hezký večer.
0: To tedy byla maďarská Budapešť a my se teď za naším reportérem přesouváme na úplně jinou část světa, a to do Spojených států amerických, do New Yorku, kde finišuje tenisové US Open. Finálový zápas mezi Němcem Zverevem a domácím Američanem Sheltonem, tam sleduje reportér David Prouza.
2: A sleduje ho také vyprodaný kurt Artura Ashe. Americké publikum se těší na zápas domácího Bena Sheltona s jedničkou tohoto turnaje, nasazeným hráčem číslo 1 Alexandrem Zverevem. Ten zápas začal doslova před pár minutami a Němec už stihl prolomit servis Bena Sheltona a trochu stišil atmosféru na centrálním dvorci v areálu Flushing Meadows. Teď po nevynucené chybě německého reprezentanta je to 15-15, ale možná klíčový začátek prvního setu pro Zvereva, který v této sezóně se výrazně zlepšil na returnu, no a tím, že čte lépe servisy soupeřů, tak si velmi často vytváří příležitosti a teď mu to trvalo přesně jeden gem, než si takovou příležitost našel, a v tuhle chvíli tedy 1-0 se servisem. Alexander Zverev může zakončit fantastickou Grand Slamovou sezónu ze svého pohledu, protože zahájil semifinále v Austrálii a potom byl vítězný na Roland Garros a ve finále na Wimbledonu, teď další finále, další zápas o titul a útok na druhou Grand Slamovou trofej v kariéře německého reprezentanta. Oproti tomu Ben Shelton, ten se může, řekněme, zapsat do historie, a té americké určitě, protože od roku 2003 US Open žádný domácí tenista nevyhrál. Tentokrát tehdy to byl Andy Roddick, teď co by jeden z tenisových expertů v televizním vysílání, a Ben Shelton může navázat právě na tuhle legendu, ale zatím ztrácí v souboji s Alexandrem Zverevem 0-1 a 15-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezona Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního boli zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyšíš na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 20 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
4: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěru. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem může peníze půjčit buď některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické partie Participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Brněnští strážníci a hasiči pátrají v Bystrci po servalovi, který utekl ze soukromého chovu. Informoval o tom mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Kočkovitá šelma je jen o málo větší než kočka domácí a pravděpodobnost, že by zaútočila na člověka, je podle chovatelky malá. Lidé by se k ní přesto neměli přibližovat. Pokud ji zahlédnou, mají volat na linku 156. Švédské parlamentní volby vyhrála podle povolebních průzkumů levicová opozice. Predikce veřejnoprávní televize SVT předpokládají, že vládní strany většinu v parlamentu ztratí. To předpovídali i předvolební průzkumy.
0: Sport.
4: Fotbalisté pražské Slavie jsou zpátky v čele šance ligy. V Teplicích vyhráli 2-0 a na prvním místě tabulky mají o bod více než druhý Liberec. Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, stejně jako Zlín s Hradcem Králové, a Olomouc zvítězila na stadionu Plzně 3-2. Ve finále tenisového US Open proti sobě nastoupili Němec Zverev a domácí Američan Shelton. V New Yorku je u toho David Prouza.
5: Nasazená jednička Alexander Zverev jako první prolomil servis svého amerického soupeře a tak vede v prvním setu 2-1 a podává, dostává se do náskoku 30-15, usiluje o svůj druhý Grand Slam v sezóně a také v kariéře, Shelton o svůj vůbec první. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D4 u Dobříše a zavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdy na Dobříš havarovalo osobní auto. Kilometr 24,5 narazilo do svodidel, kolona se v místě nehody netvoří.
7: Odstavném pruhu nabourané osobní vozidlo. Zbytky vozidla jsou i v pravém jízdním pruhu.
6: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady 30. kilometru stále silný provoz, nesouvislá kolona. K omezení na mostě Šmejkalka 23. kilometru se zdržíte teď kolem 15 minut. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvar je od podvečera. Neprůjezdná uzavírka je po nehodě u čerpací stanice Orlen. Neobjíždějte přes kamenný most kvůli opravám vozovky obec. Neprůjezdná využít se dá například trasa přes Hopšovice. Podle našeho zpravodaje uzavírka potrvá ještě několik hodin.
7: Zavřená mezi Slaným a Velvarama minimálně 3 hodiny.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které budou ale během dne ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte 13. září roku 2026. Hod oštěpem je výstavní českou atletickou disciplínou. Ke světovému rekordu Jana Železného se přesně před 18 lety připojila Barbora Špotáková, která necelý měsíc po olympijském triumfu v Pekingu překonala historické maximum Kumánky Menendezové. A proto o tomto výkonu teď budeme mluvit v naší rubrice připomínající významné sportovní momenty, které se staly v aktuální den. 13. září 2008 vstoupila Potáková famozně do soutěže na mítinku ve Stuttgartu. Před poloprázdnými tribunami totiž poslala prvním pokusem oštěp extrémně daleko. Na travnaté ploše byla bílou čarou označená vzdálenost 65 metrů a 600 gramů těžké náčiní letělo z ruky Barbory Špotákové daleko za ní. V tu chvíli ale nebylo jasné, jestli se budou přepisovat historické tabulky, protože žádné bližší vodítko diváci neměli. Pak se ale na velkoplošné tabuli objevilo 72 metrů a 28 centimetrů. A česká oštěpařka na konci sezony překonala maximum Kubánky Menendezové o víc než půl metru. Od té chvíle se žádná oštěpařka přes tento výkon nedostala.
1: No já jsem opravdu v té době, vlastně jak jsme házeli, jak nás házelo víc, takhle přes tu sedmdesátku čas od času, tak jsem vůbec nečekala, že může takhle dlouho vydržet, takže já jsem jako v tuhle chvíli jako spokojená a jako když padne, myslím, že mi to se mnou nic neudělá. No. Mně se vždycky líbilo, jak Jarmila Kratochvílová vykládala, jak byly ty, co jí měli už porazit, že jo, taky pořád se sledovalo, takže vždycky seděla se stopkama u televize a měřila jim mezičasy, tak u nás to nejde bohužel, že jo, tam to buď poletí nebo ne.
0: To byla Barbora Špotáková hodně daleko, to na úvod letošní sezony letělo v domácím prostředí Číňance Jen Cik, když zaostala za světovým rekordem Barbory Špotákové jen o 54 cm, ale výkon české atletické hvězdy dál vládne ženským oštěparským tabulkám. To byla tedy událost, která se stala 13. září, ale v roce 2008.

0: Krátce před 9:15 večer dostává teď na Radiožurnálu Sport přednost a prostor tenis, protože se hraje finále US Open a v New Yorku je u toho reportér David Prouza.
1: A stále platí, že na začátku zápasu v prvním setu je o break nahoře Alexander Zverev, nasazená jednička z Německa, tenista, který hraje třetí finále na Grand Slamu v řadě v tomto roce. V Paříži vyhrál, v Londýně skončil poražený, prohrál s Italem Sinnerem a teď tedy možnost získat další Grand Slamovou trofej a pomáhá se teď Alexander Zverev třetím bodem v řadě, prohrával 0-30 při svém vlastním podání, ale teď zažehnal to potenciální nebezpečí a pořád může živit tu naději nebo myšlenku na zisk první sady, protože prolomil podání Bena Sheltona, amerického tenisty, hned v prvním gameu zápasu. Teď je to 3-2 a 40-30 pro Alexandra Zvereva, který teď může ten game doservírovat. Předtím si ještě hodněkrát ťukne balónkem o zem. Je to takový jeho rituál a opravdu to docela trvá, ale potom dá eso, takže to funguje Alexandru Zverevovi, který tady odskakuje znovu do dvougameového náskoku. Aktuálně 4-2. Alexander Zverev útočí na druhý Grand Slam ve své kariéře, Ben Shelton na svůj první a první americký na US Open od roku 2003. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Zdravotní problémy nemusí být důvodem pro to, aby člověk nesportoval. Své o tom ví neratovický Martin Zikmund. Potkat ho můžete na nejrůznějších sportovištích. Od vody přes led až po extrémní závody. Zkrátka sport se stal nezbytnou součástí jeho života.
4: Běhám oberlích, takže roštěp páteře od malá a to je asi ten největší handicap. Hraju parahokej, jezdím závodně parapaloboardy a běhám různý šílený extrémní závody.
5: Přiblížil svůj handicap Martin Zikmund. Popisuje podrobně svou sportovní kariéru a její průběh.
4: Začínal jsem s parahokejem, dneska už je to vlastně 20 let, takže to už je docela dlouhá doba. Prostě je to klasický hokej vlastně na sáňkách, což asi dneska už mnoho lidí ví. Pak jsem přešel na extrémní překážkové závody za začátku Spartan, kdy opravdu člověk běhá po sjezdovkách, překonává různé překážky. A poslední roky se věnuju de facto vlastně parapadlobordu, kdy máte klasický nafukovací prkno, máte na tom speciální takovou

0: u židly a na tom člověk jezdí závody.
1: Parahokej má dnes už jen pro zábavu. Za to na vodě sbírá úspěchy a medailová umístění.
0: Co se týče těch parapadlboardů, tak tam jsem několikanásobnej mistr republiky, takže tam se samozřejmě daří. Zároveň i ve světě jsem se účastnil několika zajímavých akcí, kdy jsem třeba jezdil v Holandských kanálech 220 km non-stop. Tam jsem teda odstoupil po 96 km po 16 hodinách. A co se týče těch závodů běhání, tak to už mám taky, už jsem tak jako pro radost, už jsou tam takový jako oddychovky.
1: S ohledem na jeho handicap, s rozštěpem páteře, se jen těžko dá vybrat sport, který je pro něj nejnáročnější.
0: Takhle nedá se to úplně říct. Každý ten sport má něco. Na tom hokeji samozřejmě člověk musí mít nějakou sílu v rukách, při tom běhání tršičíku potřebuje ty nohy, aby mu zafungovaly v některých věcech. Samozřejmě ty ruce taky. V tom parapodboru zase člověk potřebuje třeba i břicho, aby se dokázal i třeba jako zapřít. Takže on každý ten sport má něco a ta náročnost si myslím, že tam asi stejná, záleží strašně moc vlastně třeba od těch parapodbordů, jakou vzdálenost jede. Když jede, já nevím, 200-300 metrů, tak tam zase musí být výbušnost, když potom jede 10, 20, 30, 50 kilometrů, tak samozřejmě tam to musí fungovat i třeba ta hlava. No.
1: Může se ale zdát, že sportování na vodě je pro sportovce s handicapem přeci jen nebezpečné.
0: Člověk se, když je neopatrný, jak se vykoupe, no, maximálně, takže musí dávat bacha, samozřejmě tím, že jezdíme pod Českým svazem, tak samozřejmě i udržujeme nějaké bezpečnostní věci, takže máme rest tube, což je vlastně taková nafukovačka kolem pasu, kterou člověk zatáhne, vystřelí takový válec. Máme líž vypevněnou vlastně k bordu, takže když člověk spadne do vody, jak mu bord neuplave. A já poslední dobou jezdím i s vestou z nějakých bezpečnostních důvodů, protože samozřejmě i třeba to se poslední dobou stalo, já teda jsem jezdil ještě před, ale co se poslední dobou stalo, kdy ty lidi jsou jako nezodpovědní na té vodě, tak chce mít i příkladem.
1: Jak jste asi vypozorovali, pro Martina Zikmunda je sport nedílnou součástí jeho života. Bez aktivního pohybu si žádný z dnů neumí představit.
0: Tím, že ten sport jsme měli v rodině nebo máme v rodině, táta už nehraje, že jo, samozřejmě v 70 letech fotbal, ale pro ně ten sport je jak manželství, no. Prostě furt někde a ano, já si bez toho sportu neumím ten život představit, no. Já když týden nemůžu nic dělat, tak je to pro mě strašný problém, bolí mě celé tělo. Já jednou asi na tom sportovišti budu muset umřít, no.
1: Před sebou pak má nejrůznější výzvy. Včetně jednoho závodu přímo doma v Neratovicích na konci září.
0: Pořádáme 24-hodinovou jízdu na parknech, na paddleboardu. Závod, který se jde 24 hodin s tím, že samozřejmě člověk si může zastavit, vyspat se tak, jak potřebuje, počítá se co nejvíc kilometrů. Je to zároveň i český mistrovství republiky v maratonu. Je pravda, že já si tam chci asi potvrdit a doufám, že se to podaří ujet přes těch 100 kilometrů.
1: Uzavřel svůj příběh Martin Zikmund. Z Neratovic Pavel Petr, Radiožurnál.

0: stupid. Hezký poslech radiožurnálu Sport, naše tradiční nedělní povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Tentokrát tak úplně tradiční nebude, nepředstavíme totiž žádnou stavbu, ale muže, který je tvoří. Konkrétně architekta Hermana Tilkeho, tedy specialistu na tvorbu okruhů pro automobilové závodění. Ve studiu proto vítám Adama Procházku. Hezký den.
1: Krásný večer.
0: Na úvod prosím trochu přibliž, jak se Tilke dostal k navrhování závodních okruhů.
1: Není to úplně překvapivé, Němec narozený v roce 1954 sám v rychlých autech závodil v cestovních vozech, mezi úplnou světovou elitu se ale nedostal. Auta tak pro něj byla hlavně koníček vedle studia stavebního inženýrství a v tomto oboru pak začal i pracovat. No a v roce 1983 založil vlastní společnost, která se brzy začala specializovat právě na výstavu nebo úpravu závodních tratí. První velkou zakázkou byla nová trať slavného Nürburgringu. Tak, správně snad.
0: Ano.
1: Což je slavný okruh, který ale v původní podobě měřil desítky kilometrů. Tilke dostal za úkol navrhnout ve stejném areálu nový, kratší okruh, který se v mírně pozměněné podobě využívá dodnes.
0: To byl ale opravdu jen začátek, co všechno má Tilke za sebou.
1: Vyjmenovávat všechny okruhy navržené Hermanem Tilkem by bylo úmorné, navrhnul jich totiž víc než 30. U dalších tratí vedl jejich renovaci. V letošním kalendáři Formule 1 je 24 závodů a 7 z nich Tilke přímo navrhl. Další 3 prošly právě rekonstrukcí vedenou jeho kanceláří. Sám architekt často zdůrazňuje, že stavba závodního okruhu neznamená jenom namalovat samotnou trať, ale spoustu práce zabere taky navrhnout funkční zázemí a vytvořit trať taky tak, aby na ní vznikla místa pro fanoušky, ze kterých je vidět na co největší část toho závodu.
0: Pro samotné závody a jejich atraktivitu je ale samozřejmě klíčový samotný tvar okruhu. Má Tilke nějaký specifický rukopis?
1: To má a v poslední době je častým terčem kritiky fanoušků. Ti totiž upozorňují na to, že všechny Tilkeho okruhy jsou si hodně podobné a přezdívá se jim Tilkedromy. Typické je pro ně to, že jim na první pohled dominují dlouhé rovinky, po kterých následují hodně prudké zatáčky. Tilke to vysvětluje tak, že právě taková místa jsou nejvhodnější pro předjíždění a cílem je právě to, aby piloti měli možnost dostat se před soupeře. Architekt taky zdůrazňuje, že i když je mu přes 70, tak všechny okruhy už v době výstavby taky projíždí v závodních autech a i na základě poznatků přímo z té jízdy je pak finálně upravuje.
0: Tolik tedy sportovní stavby, kterými dnes byly automobilové okruhy a postava muže Hermana Tilkeho i v podání Adama Procházky. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 20 hodin 55 minut, změníme sporty, vydáme se do Spojených států na tenis na finále US Open, které sleduje reportér David Prouza.
3: Je to stále s breakem dobré pro Alexandra Zvereva, německého reprezentanta, který se může stát ze své země dalším vítězem od roku 1989, kdy zvítězil Boris Becker na US Open, porazil mimochodem ve finále Ivana Lendla. Teď Alexander Zverev vede 5-3 nad Američanem Benem Sheltonem. Hraje se 36 minut, ty gemy jsou vyrovnané, ale pořád platí, že ten Zverevův break hned ze začátku setu, ze začátku zápasu by mohl být klíčový. Aktuálně 5-3, na podání se chystá Ben Shelton. Zápas se hraje na centrálním dvorci Artura Ashe. Naplněná kapacita pro fanoušky je opravdu, řekl bych, ze 100%. To čekání na americký titul je opravdu hodně dlouhé a nechybí pochopitelně řada celebrit, ať už z filmového či sportovního prostředí. 5-3 a 0-15 z pohledu Alexandra Zvereva. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
4: Vláda zítra projedná očkování dospělých v lékárnách nebo zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska budou usilovat o referenda o nezávislosti, píše to deník The Telegraph. Fotbalisté Slavie vyhráli v Teplicích a jsou zpátky na prvním místě ligy. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost si ho koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Ve Švédsku pokračuje sčítání volebních hlasů. Voliči si vybrali nový parlament i představitele v místních zastupitelstvech. Vítěze už naznačili první povolební průzkumy. Přímo v jednom z volebních štábů vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
5: Podle těch povolebních průzkumů několika různých médií je zatím výrazně pravděpodobnější, že ve Švédsku dojde k proměně vlády a příští roky to bude vládnout levice. Tomu odpovídá i nálada tady ve volebním štábu centristů. Ti patří právě mezi strany, které musí sociálně demokratickou předsedkyni Magdalenu Andersonovou podpořit, aby měla v parlamentu většinu. Strana ve volbách mírně posílila na rozdíl od dvojce největších pravicových stran, které spíš mandáty ztrácí. Nervozita pravděpodobně velmi opadla i ve volebním štábu liberálů, u kterých vypadalo, že nepřekročí 4% hranici, ale teď se to zdá pravděpodobné. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska plánují podepsat dohodu, která může podle webu The Telegraph vést k rozpadu Spojeného království. Premiéři Skotska a Walesu chtějí spolu s první ministryní Severního Irska v dokumentu žádat o právo na referenda o nezávislosti. Politici se mají sejít zítra na summitu ve walesském Cardiffu. Britský premiér Andy Burnham předtím poslancům naznačil, že pokud to bude mít podporu veřejnosti, povolí další skotské referendum. Americký prezident Donald Trump při víkendové návštěvě Dublinu řekl, že si přeje sjednocené Irsko. Strážníci v obvodě Ostrava-Jih vyrážejí jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle mluvčí radnice Ilony Honusové využijí například při monitorování v parcích nebo na cyklostezkách.
6: Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
0: Sport.
7: Fotbalisté Slavie vyhráli v Teplicích 2-0 a vrátili se na první místo šance ligy. Po osmém kole mají Pražané jednobodový náskok na druhý Liberec. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava s Pardubicemi. Plzeň podlehla Olomouci 2-3. A tenisté Alexander Zverev a Ben Shelton bojují o titul ve finále US Open. V New Yorku je u toho David Prouza.
8: Nasazená jednička Alexander Zverev vede 1-0 na sety, první sadu získal poměrem 6-3, měl dvě breakové příležitosti, obě využil a ujímá se tedy vedení 1-0, teď se hraje sada druhá, v ní je to 30-30 na podání Alexander Zverev. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: Hokejisté Plzně jsou po čtyřech výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4. Liberec uspěl podruhé, nad Grácem zvítězil 6-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D10 v Praze a uzavírka silnice 16 na Kladensku. Na dálnici D10 na výjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy stojí auto po nehodě. Na druhém kilometru s jezdem na Horní Počernice, kousek za Molkou. Je tam úzká krajnice, vozidlo blokuje část pravého pruhu. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy za sjezdem na Chodce Rady i teď hustý provoz, nesouvislá kolona kilometry 27, 26 až 23. K omezení u Šmejkalky zdržíte se tam zhruba 10 minut. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvar už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po strážce dvou osobních aut. Neobjíždějte přes Kamenný most, kvůli opravám vozovky je obec neprůjezdná. Využít se dá trasa například přes Hopšovice. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova je po nehodě stále zavřený pravý pruh 130. kilometr, levý je teď plynule průjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude chladněji do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Sportžurnál, moderuje František Kuna.
10: Hezký večer, posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Fotbalová Slavia je zpět na prvním místě šance ligy, zápas 8. kola v Teplicích, ale trval netradičně dlouho, protože v 65. minutě zhasla světla a dlouho se nehrálo. Slavia nakonec udržela vedení, ještě ho navýšila a vyhrála na Stínadlech 2-0. Vydáme se ale také do italské Modeny za českými volejbalisty a jejich fanoušky a faninkami na mistrovství Evropy. Elitní triatlonisté dnes závodili v Karlových Varech, i o tom uslyšíte, a k tomu samozřejmě finále tenisového US Open. Na to se vydáme do New Yorku. Ať se vám Sportžurnál s datem 13. září roku 2026 hezky poslouchá.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: Je 21 hodin 10 minut, vy posloucháte Sportžurnál, tedy společné vysílání dvou stanic Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Osmé kolo fotbalové šanceligy mají čeští hráči za sebou, Slavia se vrátila vítězstvím 2-0 v Teplicích na první místo a soutěž vede o bod před Libercem. 100% byly týmy, které hrály na hostujících hřištích, a to 100% dnes, tedy Pardubice porazili Baník Ostrava, ten prohrál po třetí za sebou, Pardubice zvítězili v Ostravě 2-1. Olomouc ta vyhrála v Plzni 3-2 a ani změna trenéra, ani rychlý vedoucí gól nepomohli zlínským fotbalistům k tomu, aby si v duelu s Hradcem Králové připsali první body v sezóně. Hosté z východu Čech totiž v osmém kole šance ligy dvěma góly okolo přestávky otočili skóre. Zlín, vedený z lavičky sportovním manažerem Pavlem Hochtichem, tak prohrál 1-2.
1: Hráči do toho dali všechno, co v nich je momentálně. Škoda, že kluci třeba se nevydali takhle proti Teplicím nebo Bohemce, protože to byli určitě soupeři, s kterými jsme to mohli vyválčit.
2: Naznačil Pavel Hochtich po premiéře v roli trenéra zlínských fotbalistů to, že Hradec Králové je teď soupeř nad síly jeho mužstva. Hned po prvním utkání v nové roli se tak podepsal pod negativní rekord. V historii samostatné české ligy zatím nebyl žádný jiný tým, který po osmi kolech neměl v tabulce ani bod.
1: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
2: O negativním zlínském rekordu paradoxně rozhodl hráč, který v klubu vyrůstal. Gól na konečných 2-1 totiž vstřelil za Hradec Králové zlínský odchovanec Tom Slončík. Bývalé spoluhráče pravidelně sleduje a podle něj pod vedením nového trenéra předvedli zlepšení.
3: Třeba ten druhý poločas určitě z nich jsem cítil takovou asi největší sílu, co jsem viděl z těch zápasů. Byli velice nepříjemní těma dlouhýma balónama. A já doufám, že se jim podaří nějaký zápas udělat nějaký bod, nějakou výhru a že potom se třeba klukům ty nohy trošku rozvážou a že ty body začnou sbírat. A samozřejmě tak mrzí mě to, ale furt je začátek soutěže a ta sezona je strašně dlouhá. Já věřím a faním jim, že to zvládnou a že se zachrání.
2: Zatímco Ševci tedy zůstávají na dně tabulky, východočeši bodovali po třetí v řadě. V předchozích utkáních uspěli v roli mírného outsidera. Tentokrát zvládli pozici favorita.
4: My jsme věděli, že to prostě bude těžký tady, že to bude úplně odlišný zápas od těch dvou předchozích, který jsme teď sehráli se Spartou a s Plzní. Ale chtěli jsme, aby jsme si i my sami ukázali toho, jak jsme se někam posunuli a že umíme prostě zvládnout ten zápas, když to od sebe očekáváme my.
2: Těšilo trenéra fotbalistů Hradce Králové Davida Horejše, ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Posloucháte společné vysílání radiožurnálu a digitálního radiožurnálu Sport, tedy Sportžurnál. Jdeme na tenis do New Yorku, tam se totiž hraje finále US Open a o titul bojují Němec Zverev a Američan Shelton. Kdo je na tom lépe, řekne reportér David Prouza.
1: A stále platí, že to je Alexander Zverev, německý tenista, který hraje třetí grandslamové finále v této sezóně a třetí grandslamové finále v řadě, vede 6-3 a 2-1 nad Američanem Benem Sheltonem. Znovu zopakuji ten tlak, který na Sheltonovi leží. Američané čekají na vítěze mužského US Open od roku 2003, kdy se to povedlo Andymu Roddickovi. Teď je Ben Shelton relativně blízko, ale zároveň také je to zdaleko, protože ztrácí 3-6 a 1-2. Alexander Zverev zatím na servisu velice solidní a velmi efektivní. Co by returnující hráč, který měl dvě příležitosti, dva breakboly, oba využil, i tak díky tomu získal první set 6-3 za 40 minut. Teď v tom druhém vede 2-1 a 15-0. A protože jsme v Americe, respektive hraje se v Americe, kde se vyrábí statistiky úplně na vše, tak jedna na závěr. Od roku 2023, od Roland Garros, hrál Alexander Zverev 45 zápasů proti levákům a 44 z nich vyhrál. A ještě jedno číslo, 5 vzájemných zápasů s Sheltonem a k tomu 5 vítězství. Takže Alexander Zverev papírovým favoritem 6-3, 2-1 a 15-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Dál posloucháte Sportžurnál na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu jako první domácí jezdec od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. V poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Tobias Johannessen. Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem 2 minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. 31-letý Španěl po třech druhých místech triumfoval na Grand Tour poprvé. Měníme sporty, v Evropě zůstáváme na mistrovství Evropy v Itálii. Česká volejbalová reprezentace po výhrách nad Řeckem a Švédskem nabírala sílu před dalším náročným programem. Už v pondělí nastoupí český tým v 16 hodin proti Slovensku. Do Modeny se vydal také velký počet fanoušků s českými vlajkami.
1: Přijeli ve čtvrtek dopoledne, byli jsme tady
2: na zápas s Řeckem. Jste byli spokojení večer s výkonem?
1: Jsme spokojení.
3: Popisoval František Kalista Sklatov s dcerou Darinou. Viděli dva zápasy, dvě dramata, dvě výhry a v Modeně dvě populární muzea.
4: Muzeum Ferrari plus Villa Pavarottiho. Jo, byli jsme taky. Jo, to bylo hezky zajímavé.
3: Nejzajímavější ale byl volejbal. Na mistrovství Evropy do Itálie nevyrazila Darina Kalistová náhodou.
4: Já jsem ho hrála 10 let, teď už dlouho ne, ale nerozmýšlím. Byli jsme se s taťkou dlouho, byla to pro nás jasná volba.
2: Tak co jste říkali výkonu českého týmu?
4: My jsme věřili, že vyhrajeme.
5: Myslím si, že to kluci zvládli dobře.
2: No, to bylo docela drama, prožíváte to na tribuně?
4: Jo. Byli jsme rádi, že tady je víc Čechů.
3: Třeba Silvie Gajdušková.
6: My jezdíme skoro pořád, na každý, speciálně za reprezentaci.
2: Jak jste si užili volný čas tady v Modeně?
6: Skvělé jídlo, pití, všechno bylo.
2: A zápas tu náladu ještě navýšil.
6: Perfektní, to bylo super, protože to bylo přesně, co jsme potřebovali a byl to dlouhý zápas.
2: To drama.
6: Tak, akorát.
2: A prožíváte to drama na tribuně?
6: Ano, velmi, velmi.
3: Trochu s jinou motivací dorazili do Modeny na mistrovství Evropy manželé Novotní, Zdeňka a Josef. Jejich syn Jakub totiž v Itálii hrával.
7: Hrával Perugii.
2: Byli jste se za ním podívat?
7: Tenkrát, no, byli, no.
8: Pak, když jsme vyhráli Extraligu, tak jsme jeli hrát Champions League.
2: To bylo Karlovarsko.
8: No, a takže jsme vyhráli Extraligu a jeli jsme hrát s Perugii, že jo, což...
2: Vy jste tady, Novotní jsou tady jako doma.
8: Jakub přijede asi za dva dny, teďka běží nějaký ultramaraton.
3: Naznačila maminka Zdeňka, že má o synových sportovních aktivitách dobrý přehled. Mimochodem, Jakub je místopředsedou Českého volejbalového svazu. Jeho tatínek Josef je zase velkým fanouškem české volejbalové reprezentace, za kterou jeho syn na postu univerzála velmi úspěšně hrával.
7: Jsme tady na všech pět zápasů té skupiny.
2: Program je hodně nabitý, v šesti dnech pět zápasů, prožíváte zápasy české reprezentace a jak strávíte volný den?
8: No tak je možné, že pojedeme buď do Florencie nebo do Boloni.
2: Podívat se po památkách.
8: No už jsme tam byli, ale uvidíme.
7: Budeme odpočívat.
3: A stejně jako hráči ladit formu před pondělním zápasem se Slovenskem, který na mistrovství Evropy začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci, z každého zápasu základní části i playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než i ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Hodina 21:30. To je čas zpráv a Martina Bendy.
4: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO, vymezil se naopak vůči Pirátům. Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na téměř 49 400 vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o více než 32% na skoro 11 700 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. V brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar, letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků, prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené, chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D4 u Dobříše a dálnici D6 u Sokolova. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy kolem 20. hodiny narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdy na Dobříš, kilometru 24,5. Náš zpravodaj z místa hlásil zavřenou krajnici, kolona se netvoří. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů za sjezdy na Sokolov zůstává po nehodě zavřený pravý pruh a taky krajnice. 130. kilometr jede se jen levým plynule. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným u Velvár už několik hodin neprůjezdná, uzavírka je po srážce dvou osobních aut. Neobjíždějte přes Kamenný most, kvůli opravám vozovky je obec nebo průjezd přes obec neprůjezdný. Využít se dá trasa přes Hopšovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude o něco chladněji, do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje Sportžurnál a František Kuna.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Příjemný poslech Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony. V ní se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi, a to nejlepším výkonem roku. Ten zní 237 cm. Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy Sportžurnál, ve kterém v této půlhodině zamíříme třeba do Karlových Varů na triatlon nebo do Spojených států amerických, do New Yorku na tenisové US Open.

0: Příjemný poslech Sportžurnálu. Informace teď přichází z Madridu. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy získaly bronz na mistrovství Evropy do 22 let a ve Španělsku zkompletovali medailovou sbírku ze šampionátů této kategorie. Loni česká dvojčata vybojovala stříbro, o rok dříve slavila titul. Teď v semifinále Pavelkovy prohráli s Nizozemkami, v utkání o třetí místo pak porazili domácí Španělky. Jdeme na tenisové US Open do New Yorku, kde se hraje finále a duel mezi Němcem Zverevem a domácím Američanem Sheltonem sleduje David Prouza.
1: Je to stále 1-0 na sety pro Alexandra Zvereva. Ten první dokázal získat poměrem 6-3. Teď jedna z nejdelších výměn celého zápasu, kterou ale zakončuje Ben Shelton nevynucenou chybou. Ve druhém setu je to 3-3. Alexandr Zverev byl teď asi nejblíže k tomu, aby měl soupeř break ball při jeho vlastním servisu, ale zatím to stále je bez breakové příležitosti pro Američana Sheltona. S ohledem na to, že už se hraje polovina druhého setu, tak je samozřejmě logické, že ten výsledek je zatím ve prospěch Alexandra Zvereva. 6-3 a 3-3. Alexandr Zverev teď na servisu bojuje o svůj druhý grandslamový titul v sezóně a druhý grandslamový titul i v kariéře. Poprvé uspěl v Paříži na Roland Garros a teď tedy další grandslamové finále pro Němce Zvereva, který je nasazenou jedničkou, který má velmi, velmi příjemnou vzájemnou bilanci s Benem Sheltonem. 5-0 z 5 zápasů, tedy žádná porážka. A teď bod podání pro Alexandra Zvereva, takže 6-3 a 4-3 pro německého reprezentanta. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Ve Sportžurnálu to teď bude znít trochu jako informace o počasí, kaluže, mokré listí a kluzké zatáčky. Takové podmínky dnes čekaly na triatlonisty v Karlových Varech, kde se jel závod série mistrovství světa. Náročná cyklistická část tak prověřila závodníky nejen prudkým výjezdem na zámecký vrch, ale i mokrou tratí. Problémy měl i nejlepší český reprezentant Radim Grebík, který skončil na 28. místě.
1: Bylo potřeba být přítomný na té cyklistice, hlídat si to každou chvíli. Někde byly velké louže, ta voda tam byla. V zadní části ještě bylo popadané listí, takže to riziko tam bylo extrémní. Byly tam i dost kolizní situace, takže jsem rád, že jsem síly.
2: Říká Radim Grebík, který byl po cyklistické části dokonce 15. v závěrečném běhu, ale ztratil. Na trati přitom jel i olympijského šampiona z Paříže Alexejí, který dokázal v závěrečném běžeckém úseku stáhnout dvouminutové manko a závod dokončil na druhé příčce.
1: V tom závodě já to nevnímám, jako samozřejmě vidím před sebou ty dresy, ty jména, jako, ale na to není prostor. V tom závodě je potřeba se soustředit opravdu na ten svůj výkon a na to, co se děje kolem, aby člověk ty myšlenky právě nestratil.
2: Radim Grebík se na takto elitním závodu objevil po delším čase. Kdyby se mu dnešní start ale nevydařil podle jeho představ, zvažoval by, zda nemá navždy ukončit sportovní kariéru.
1: Když jsem rozmýšlel, jestli se vrátit do toho tréninkového režimu, tak účast ve Varech byla takový dílčí cíl, takový malý sen, který se mi povedlo splnit, protože závodil jsem tady už na světovém poháru a po té čtyřleté pauze ten návrat do té nejvyšší soutěže, to je pro mě to nejvíc asi. Tak ten výsledek je pozitivní, takže spíš převažuje asi ten názor, ty pocity po dnešku, že by stálo za to ještě zabojovat ten rok do té olympijské kvalifikace.
2: Mezi těmi, kteří náročnou trať zvládli, byla i nejlepší česká závodnice Dana Přikrylová. Ta jela 19.
3: Vím, že v naší skupině byl jeden pád právě v tam jedné ostré zatáčce. Jinak nikdo nespadl a já jsem vždycky viděla jenom tu skupinku před náma a skupinku za náma, tam, kde se vlastně to míjí, ale jinak jsem vůbec nevěděla, kde jsou ostatní závodnice.
2: Říká triatlonistka Dana Přikrylová. Do první dvacítky na závodě seriálu Mistrovství světa se probojovala poprvé.
3: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně jako Beth Potter, Lisa Terč a dalším tam holčím nám stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té dvacítky nějak udržela.
2: Mezi ženami vyhrála Britka Georgia Taylorová-Brownová. V mužské kategorii triumfoval Francouz Dorian Connings. Závod v Karlových Varech byl součástí seriálu Mistrovství světa podruhé a pravděpodobně i naposledy. V příštím roce se podnik z ekonomických důvodů vrátí do světového poháru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
4: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
5: Díky vám stále rosteme.
6: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
4: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
5: Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ještě pár minut vám společnost bude dělat Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Barcelony zvládli zápas pátého kola španělské La Ligy. Na stadionu v Levante vyhráli 4-2. Lamine Yamal dal 2 góly, má 6 branek a dělí se o pozici nejlepšího střelce celé soutěže. Barcelona 5 zápasů, 15 bodů, plný počet bodů jako jediný tým a impozantní skóre 21-4. Hraje také Atletico Madrid na stadionu Realu Sociedad, zatím v poločase remíza 0-0. Teď se vydáme ale zpět do českého sportu. Paralympijský šampion David Kratochvíl se vrátil z další veleúspěšné akce. Z plaveckého mistrovství Evropy v Turecku přivezl 18-letý reprezentant do Prahy ze 6 startů 6 medailí, z toho 5 zlatých a světový rekord k tomu. Reportér Jakub Kanta požádal na letišti o zhodnocení právě Davida Kratochvíla.
1: Tak jaká byla ta cesta, Davide? Utekla rychleji než tam, která si byla plná očekávání?
2: Jo, tak utekla určitě rychlejš, protože jsem spal celou cestu. A jo, bylo to příjemnější si zase vrátit domů a všechno to ze mě spadlo a bylo to super.
1: Navíc ne s prázdnou, tak jak byste označil ten šampionát?
2: Byl to asi jako nejcennější zatím závod za mě, protože 5 zlatých, 1 stříbrná, povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší, jak ta první si myslím, teda od toho čtvrtka do soboty, tak tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený.
1: Je nějaká z těch medailí, která vám dělala speciálně radost něčím, nebo nějaký výkon?
2: Tak takhle, tak volno jich je víc. 200 polohovka, tak to mi udělalo radost, že jsem porazil toho Dorsmana na tu polohovku, protože to je jeho hlavní. A

0: Teď se těšíte na co? Jak si odpočinete nebo se pustíte hned zase do tréninku?
1: Teď jsem dostal 2 týdny volno od trenéra, takže paráda. Samozřejmě od zítra si školnou, možná v úterý uvidíme, ale jinak mám volno a v sobotu běžím půlmaraton s mým trasérem, tak uvidíme.
0: Těšíte se?
1: Jo, těším, je to po druhý v mém životě, tak uvidíme, co tam zaběhneme a jen se tam užít po té Evropě spíš takový zážitek další.
0: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a 1 stříbrnou z mistrovství Evropy?
1: No tak to ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy po tom půlmaratonu i chtěl bych to užít hlavně s rodinou a kámošema, tak jak bych to chtěl.
0: Kam ty medaile budete dávat?
1: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nad postelí všecko.
0: Je to ještě kam dávat?
1: No, ještě jo.
0: Povězte mi, jak vy to vlastně máte s těmi medailemi, můžete si je nějak jako osahat? Svým způsobem prohlédnou?
1: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nejsou jako rozdělený, že nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná, bronzová, to je jenom na paralympiádě, ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takovej jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho poznám, že to je stříbrná. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
0: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ještě ve vašich silách?
1: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je 100 prsa a to ještě musím pořádně zabrat, abych měl na toho Roger Dorsmana, to je jeho druhá hlavní disciplína, takže to bych ještě musel pořádně zabrat.
0: Ale třeba přemýšlíte i tímto směrem?
1: No, teď koupím po té Evropě ne, teď si hodně odpočnu, ale chtěl bych se samozřejmě zlepšit i v těch prsou, protože jsou důležitý i do té polohovky, která mi začala trošku víc jít, což doufám teda vypadalo i a uvidíme, no.
0: Tak děkuji moc za rozhovor Davidu Kratochvílovi po příletu z mistrovství Evropy v paraplavání.
1: Děkuji moc.
0: Z pražského letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
2: Titul obhajují Pardubice.
4: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
5: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
3: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
2: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
6: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze svým máčkem maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
3: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
2: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
7: Posloucháte Sportžurnál, ještě pár minut to trvat bude a my se teď vydáváme zpátky do New Yorku na finále tenisového Grand Slamu US Open. Němec Zverev, Američan Shelton a také náš reportér přímo na místě David Prouza.
8: Alexander Zverev, posílený letos titulem na Roland Garros, předvádí na Grand Slamech skvělou formu, skvělou sérii, třetí finále za sebou, 6-3 a 6-5 z pohledu německého tenisty v souboji s Američanem Benem Sheltonem. Stále ještě na svém servisu nečelil ani jednomu breakballu, i proto v tomto mírném vedení a teď Ben Shelton po přestávce bude sám se snažit o to, aby dostal set do tiebreaku, v opačném případě už by prohrával 0-2 na sety, což si myslím, že by pro něj už byla velmi dlouhá cesta zpátky do tohoto utkání. Alexander Zverev zatím si počíná docela zkušeně, na můj vkus je trochu pasivnější, než by se možná dalo čekat, ale vychází mu to, takže dokud mu to vychází, bude to pravděpodobně dělat. Na vítězné míče vlastně ztrácí s Sheltonem na nevynucené chyby, tam je to trochu lepší pro Zvereva, ale celkově by Němec určitě mohl být agresivnější, ale na druhou stranu, pokud mu vychází strategie trpělivosti, tak proč v ní nepokračovat? 6-3 a 6-5 pro Alexandra Zvereva, za chvíli bude servírovat Ben Shelton z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
7: Takový byl Sportžurnál s datem 13. září 2026. Příjemný poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu František Kuna. Hezký poslech.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
1: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv, kroky koordinuje s okolními státy. Polsko hledá způsoby, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Německý tenista Zverev hraje ve finále US Open proti domácímu Američanovi Sheltonovi. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
3: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
4: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
3: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
5: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
3: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko dnes zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
6: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
7: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Olomoucký kraj si zpracoval mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data do ní poskytly například obce, vodohospodáři nebo silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé invazní druhy regulovat.
8: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
9: Říká Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody olomouckého hejtmanství. Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
8: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
9: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slavie jsou znovu lídři šance ligy. Na první místo o bod před Libercem se Pražané vrátili po vítězství 2-0 v Teplicích. Naopak poslední bude i po 8. kole Zlín, který stále čeká na první bod. Hradci Králové podlehli 1-2. Stejným poměrem prohrál Baník Ostrava s Pardubicemi a Olomouc vyhrála v Plzni 3-2. Tenisté Alexander Zverev z Německa a Ben Shelton ze Spojených států hrají finále US Open. V New Yorku to sleduje David Prouza.
10: Alexander Zverev stále vede nad Benem Sheltonem 1-0 na sety. Druhá sada dospěla do tiebreaku, tedy do zkrácené hry do 7 bodů a na začátku Alexander Zverev díky jednomu minibreaku vede aktuálně 2-0. Na servis se chystá Ben Shelton z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D6 u Sokolova a silnici 13 na Mostecku. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdy na Sokolov zůstává po nehodě zavřený pravý pruh. 130. kilometr na místě, stále hasiči, jede se levým bez zdržení. Na silnici 13 z Mostu do Teplic narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu, taky policejní šetření. Čekejte u odboček na Liběšice a Želenice. Kolona se v místě nehody netvoří. Silnice 13 mezi Mělníkem a Slaným zřejmě stále neprůjezdná. U Velvar se v podvečer srazila dvě osobní auta. Neobjíždějte přes Kamenný most kvůli opravám. Vozovky je obec neprůjezdná, dá se jet přes Hopšovice. Na Vyškovsku nebezpečná situace na trase Heroltice Rybníček. Na mostě přes dálnici D1 řidiči hlásí ležící osobu. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déště nebo přehánky, které ale budou během dne ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
12: Hezký večer s radiožurnálem Sport. Asi to není překvapivá informace. Basketbalistky USA ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na dohromady 20. světovém šampionátu získali 12. titul. Česká reprezentace vypadla ve skupině.
2: Radiožurnál Sport
13: a František Kuna.

0: turn to dust all that I adored.
1: Zhruba 5 minut naspátek v našem vysílání ve zprávách hlásil náš reportér z New Yorku tiebreak druhé sady ve finále tenisového US Open. Tam hraje Němec Zverev a domácí Shelton a je u toho právě náš reportér. Máš slovo, Davide.
2: A tiebreak skončil před malou chvílí a opět vítězstvím Alexandra Zvereva, nebo takhle, poprvé v tiebreaku vyhrál Alexander Zverev, ale opět myšleno, že získal další set, takže tedy 2-0 pro Němce za hodinu a 51 minut a je dost možné, že Alexander Zverev se zase o dost přiblížil, nebo je jisté, že se o dost přiblížil titulu z US Open. On tady už v finále jednou hrál, bylo to v tom covidovém roce 2020 bez diváků, prohrál v 5 setech s Rakušanem Dominikem Thiemem, byl velmi blízko vítězství, nepovedlo se, pak se mu taky nepovedla řada dalších finále, ale letos uspěl na Roland Garros, od té doby byl dvakrát ve finále, jednou prohrál se Sinnerem ve Wimbledonu, teď vede 2-0 nad Američanem Benem Sheltonem ve finále US Open. Připomínám, Shelton by mohl být prvním Američanem od roku 2003, který ovládne tento turnaj. Alexander Zverev, tamto čekání je ještě delší na ten další německý triumf, bylo to konkrétně v roce 1989, kdy Boris Becker porazil Ivana Lendla. Teď tedy možná ve vzduchu visí další německý triumf 6-3 a 7-6 pro Alexandra Zvereva. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Je tu další náš rozhovor a to teď s mužem, který v 15 letech nemohl hrát kvůli pravidlům českou nejvyšší soutěž a tak odešel poprvé do kolébky florbalu, tedy do Švédska. Teď se už jako zkušený reprezentant Filip Langer z nejlepší soutěže světa vrací na delší dobu domů do Tatranu Střešovice navíc jako její trojnásobný šampion, vítěz domácího poháru i mezinárodního poháru mistrů. Se 24-letým někdejším juniorským mistrem světa si povídal reportér Jakub Kanta.
4: Filipe, proč jste se tedy vlastně rozhodl právě teď vrátit do mateřského Tatranu Střešovice?
5: No, ono je to určitě víc věcí. Ve Švédsku jsem se vší pokorou jako vyhrál všechno a už vlastně ta motivace nebyla tak velká s tím, že jsem už i po té další sezóně, kdy jsem měl ještě smlouvu, plánoval, že bych se vrátil. No a po sezóně vlastně jsme měli svatbu a byli tam kamarádi a vlastně jsem si uvědomil, že ty kamarádi rodina mi asi trošku chybějí po těch 5 letech, co jsem byl ve Švédsku. To byly asi hlavní taháky domů. A s tím, že nemám ještě domácí titul klapskej, takže to je taky určitě velký motiv.
4: Vám je teprve 24 let a už toho máte za sebou ve Švédsku opravdu hodně. Je to nejlepší florbalová soutěž světa. Nepřemlouvali vás tam třeba zůstat?
5: Přemlouvali a pak se snažili samozřejmě udržet všema možnýma způsobama. Nebylo to samozřejmě úplně nejpříjemnější. Přemlouvali, určitě se jim to jakoby nelíbilo a samozřejmě chápu z jejich strany, že to rozhodnutí, které přišlo ode mě po sezóně, nebylo úplně včasně komunikovaný a nahradit mě taky nebylo prostě jednoduchý. Takže najít tam pak tu schodu mezi Tatranem a Storvetou, aby jsem se vrátil, taky nebylo úplně nejjednodušší, ale povedlo se.
4: Co to znamená, že to nebylo úplně nejjednodušší? Jako vy jste měl teda smlouvu ještě na další sezónu, takže se museli kluby domluvit na nějaké finanční kompenzaci, nebo jak to funguje ve florbale, protože pojďme připomenout posluchačům, že v Česku se nedá rozhodně hovořit, že by to byl úplně profesionální sport, možná jenom pro pár vyvolených, kdežto v tom Švédsku si s tím asi člověk jako nějakým způsobem celkem vydělat může. Vy jste tam dokonce jako první z Čechů působil jako profesionál.
5: Určitě musela se najít finanční kompenzace, tak jako to funguje v ostatních sportech, takže to samozřejmě v lepší pozici byla Storveta, která mě měla na smlouvě a Tatran samozřejmě se snažil najít tu cestu opačnou. Co se týče té profesionality, tak řekl bych, že je to semiprofesionální sport, pořád ty kluci i v zahraničí nebo ve Švédsku mají nějaký poloviční úvazek nebo částečný úvazek, chodí do práce, protože florbal vás asi už vydokáže, ale nedokáže vás zajistit potom na nějakou další budoucnost, to znamená, je potřeba i takhle paralelně dělat nějakou jinou kariéru, aby pak člověk nebyl úplně hozený do vody.
4: Florbalový reprezentant a hráč zase Tatranu Střešovice Filip Langer je hostem odpoledního rozhovoru. Co v osobním životě? Musíte jít do práce teď?
5: Já jsem vlastně vždycky pracoval, ale jsem duší podnikatel. Paradoxně teďka sedíme v kanceláři mý společnosti, kde i pracuju, takže to je věc, která mě taky baví, naplňuje a myslím si, že má spoustu podobností se sportem.
4: Byla to třeba taky jedna z věcí, proč se Filip Langer vracel ze zahraničí domů, nebo to fungovalo i tam?
5: Ta společnost funguje funguje už nějaký 3,5-4 roky, takže to fungovalo i tam, ale pořád samozřejmě jsem trošku záviděl klukům, když tady byli v kanceláři a posílali nějaký videa nebo denní věci, které je těžko popisovatelný, tak jsem se na to samozřejmě taky těšil a jsem moc rád i z tohohle důvodu kariérně profesního, že jsem se vrátil.
6: A jak to máte v plánu do budoucna? Je to tady naskok a pak zase do zahraničí, nebo už opravdu tedy se vracíme k tomu, co jste říkal v úvodu, že jste dosáhl takřka všeho?
5: Mám podepsanou 3letou smlouvu, jak ale už je známo z mýho příběhu, tak to neznamená, že to tak zůstane, ale tenhle plán je teďka určitě tady zůstat na minimálně další 3 roky a pak se asi uvidí. Možná nějakým způsobem v budoucnu bude lákat třeba život ve Švýcarsku, který je opravdu hezký a ta země má nějaký svý specifika, který bych si třeba chtěl okusit, ale vůbec to teďka není na pořadu dne a je s tím spojený samozřejmě nějaký reprezentační povinnosti a čeká nás mistrovství, takže i tahle ta příprava na to v Česku bude jednodušší, lepší a nechci předbíhat, ale pak i za dalších 2 roky máme nějakou tady velkou akci taky z repre a proto je ta smlouva bude končit tatranská společně s tím, jak bude tady plánovaný mistrovství světa v Česku.
6: Vy máte se seniorskou reprezentací 3 medaile, 2 bronzové, 1 stříbrnou, ale to zlato, to je to, co vás teď asi žene hodně před, motivuje, ne?
5: Jednoznačně, tak jsou tam asi ty 2 cíle, které jsme zmiňovali, ať už je to domácí titul s Tatranem, anebo je to právě mistrovství světa, tak to je věc, na který už pracujeme, já nevím, jak bych řekl, třeba 6 let a pořád ne a ne tam dojít, pořád objevujeme, co je potřeba k tomu, abychom to dokázali. To samozřejmě je to věc, která je jako extrémně citlivá, mluví se mi o ní už vlastně trochu těžko, ale věřím, že tenhle ten tým je zase po těch letech ten nejlepší, který jsme kdy měli.
6: Říká Filip Langer a v rozhovoru s ním budeme ještě pokračovat za malou.

0: Pokračujeme v rozhovoru s Filipem Langrem, florbalovým reprezentantem, který se vrátil po několika letech v nejvyšší švédské soutěži zpátky do Česka, a to do Tatranu Střešovice, kde se sejde mimo jiné se svým spoluhráčem z předchozích tří let, také Ondřejem Němečkem, krom toho také Markem Benešem.
1: To, že jsme se teďka konečně vlastně sešli, ta parta, která spolu byla v juniorských kategoriích, hrávali jsme spolu v reprezentaci, ale vždycky jsme každý z nás, včetně třeba Matěje Havlase, Milana Miliše a další hráčů, kteří jsou teďka v Tatranu, tak jsme vždycky působili někde trošku jinde a nikdy jsme si na té klubové úrovni společně nezahráli. Takže na tohle se extrémně moc těšíme, protože samozřejmě jsme spoluhráči, ale taky i velký přátelé a kamarádi, a to je asi to nejvíc, co je na tom mým návratu pro mě osobně nejhezčí. Tatranská komunita je v podstatě tatranská rodina a spoustu z mých přátel, vzhledem k tomu, jaký jsem prožíval dětství a kde jsem to dětství trávil, což bylo na Tatranu, tak pochází právě z Tatranu.
0: Je mi jasné, že jdete krok po kroku, ale už jste to tady zmiňoval taky, že v poslední sezóně jste ve Švédsku slavil treble. Je tohle nějaký ultimátní cíl pro tu další sezónu?
1: Určitě to nějaký ultimátní cíl je, ale myslím si, že je to extrémně daleko, protože ten tým si nějakým způsobem přestavu prošel, tatranský, v něčem nefungoval vlastně, a to je taky důvod, proč teďka nebyl Tatran úspěšný, a to je to, co potřebujeme změnit, a je to o těch každodenních věcech, každodenních návících, které jsou potřeba změnit pro to, abychom potom mohli pomyslet na nějaký tady ty velký úspěchy.
0: Co podle vás teda bylo potřeba vlastně v Tatranu Střešovice změnit, aby dvě předchozí prohraná finále s Mladou Boleslaví se neopakovala?
1: Kluci to sami říkali, že potom, co se vlastně vyhráli tituly a vyhrál se i treble, tak tam byla taková vítězná kocovina. Myslím si, že se trošku zapomnělo na to, co k tomu vedlo.
0: 24-letý florbalista Filip Langer je dnes hostem odpoledního rozhovoru. Povídáme si o Tatranu Střešovice. Kolik talentů jste objevil v prvním týmu?
1: Je tam strašně moc hráčů, kteří jsou skvělí, a vidím hrozně moc hráčů, kteří jsou na podobné cestě, jako jsem byl třeba já. Mají celou historii vlastně spojenou a dětství s Tatranem, prošli si celou tatranskou akademii, a je vidět, že mají podobnou mentalitu jako třeba já, což mi hrozně moc je blízký, a těm klukům bych chtěl strašně moc pomoct k tomu, aby si splnili svý sny, ať už jsou jakýkoliv. Tohle bude určitě taky nějaká role, na kterou se těším.
0: Jak vypadá ta příprava? Jak vypadá ta chemie?
1: Teďka, když je ten tým vlastně po několika letech neúspěšný, tak je tam velký hlad. To znamená, je tam velká konkurence a v těch tréninkách velká nevraživost. Myslím si, že zábava je potom hlavně to, co chceme dokázat a to, co chceme právě potom oslavit. A samozřejmě zábava je vyhrávat. Občas musí člověk proto něco obětovat, což třeba tu zábavu občas obětuje, ale potom to udělá proto, aby měl hezký momenty společný v šatně a třeba i právě na večírcích.
0: Říká na závěr odpoledního rozhovoru florbalista Tatranu Střešovice a národního týmu Filip Langer. Ze Stodůlek, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Who knows, kdo ví, vyhraje tenisové US Open, otázku dáváme Davidu Prouzovi a dozvíme se i to, za jak dlouho bychom mohli znát odpověď, tak jak to vypadá ve finále mezi Zverevem a Sheltonem, Davide.
1: 6-3, 7-6 a 1-2 z pohledu Alexandra Zvereva, takže zatím to vypadá velmi dobře pro německého reprezentanta, který teď ale ztrácí poprvé v zápase s Benem Sheltonem, ztrácí, myslím tedy trochu v úvozovkách, protože je to 1-2, na servis se chystá Alexander Zverev, který zatím stále svému soupeři nenabídl jedinou breakovou příležitost, na servisu je velmi přesvědčivý Alexander Zverev a je v klíčových momentech třeba i trochu agresivnější, velmi často mi přijde, že je dost pasivní, ale pak, když o něco jde, tak dokáže vytáhnout z rukávu velmi solidní údery a i proto vede 2-0 na sety nad Benem Sheltonem, který se tedy teď dostává do mírného náskoku, ale musí to pro něj být psychicky hodně náročné, protože prohrává od prvního gemu, který ztratil na servisu a od té doby se veze Alexander Zverev na takové té průběžné vítězné vlně. První se 6-3, teď 7-6 a aktuálně skóre tedy 1-2. Alexander Zverev zahajuje svůj servisový a zahajuje ho pro něj typickým způsobem, tedy SM ven z kurtu, takže je to 15-0, hraje se 2 hodiny a 8 minut, Zverev vede 2-0 na sety ve finále US Open z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí.
4: 4

0: je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže tak vždycky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Jedna čerstvá aktualita z Mexika. Lukostřelkyně Marie Horáčková je ve finále světového poháru pro 8 nejlepších z celého světa. Domácí Mexičanku Vasquezovou Floresovou porazila 6-4 ve čtvrtfinálovém zápase a teď bude čekat na svoji semifinálovou soupeřku.
9: Jsou tu zprávy a Martin Matějka.
10: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. A ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Zítra se pak Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Prognóza švédské veřejnoprávní televize odhaduje, že levicový blok ve Švédsku vyhraje o jediný mandát. Vyplývá to z projekce na základě sečtených 10% všech okrsků. A pokud se výsledek potvrdí, znamená to, že v zemi vyhrála volby opozice. Sestavování vlády ale bude pro šéfku sociální demokracie Magdalenu Anderssonovou složité. Studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a prvovoliče ke komunálním volbám. A podle autorů projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto shrnuje webová stránka nezájem.cz. A hvězdárna a barona Artura Krause v Pardubicích zůstane zavřená nejméně do poloviny října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, při které mimo jiné dělníci také demontovali kopuly. Novou zatím observatoře nemá, dodat by ji měla specializovaná firma zhruba v polovině září.
3: Sport.
10: O titul na tenisovém US Open bojují ve finále domácí Američan Ben Shelton a Němec Alexander Zverev. Podrobnosti přidá z New Yorku David Prouza.
11: Německý tenista Alexander Zverev úspěšnější zatím ve finále US Open, vyhrál první set 6-3, druhý 7-6. V tom třetím je to zatím z pohledu Němce 2-3, ale po přestávce bude servírovat. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
10: Fotbalová Slávia vyhrála 2-0 v Teplicích a znovu vede šance ligu. Olomouc zvítězila 3-2 v Plzni, Baník Ostrava prohrál 1-2 s Pardubicemi, stejně jako Zlín s Hradcem Králové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D8 u Velvar, další v Praze. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 18 je hlášená nehoda osobního auta. Na nájezdu z Velvar směr Praha auto mimo silnici. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdy na Sokolov zatím bez změny. Na 130. kilometru je po nehodě stále zavřený pravý pruh odpočívky s čerpací stanicí Orlen, se jede jen levým plynule. V Praze u Národního divadla se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křížení mostu Legií s Masarykovým nábřežím. Vše je vpravo, místo teď průjezdné. Silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným po nehodě a uzavírce u Velvar je už průjezdná. A na Vyškovsku policie zrušila výstrahu před ležící osobou na trase Heroltice Rybníček. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Během deštivé noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Příjemný poslech radiožurnálu Sport. Fotbalisté Liberce si užili první místo šance ligy jen jeden den. Zpátky v čele je po posledních zápasech 8. kola pražská Slavia a právě tím začne sportovní přehled, který připravil Krištof Kousal. Hezký večer.
1: Hezký večer. Slavia vyhrála 2-0 v Teplicích a na prvním místě tabulky má na Liberec jednobodový náskok. Vůbec první vítězství v nové sezóně nejvyšší soutěže slaví Pardubice, které porazili v Ostravě Baník 2-1. Stejným poměrem uspěl Hradec Králové ve Zlíně, který tak dál zůstává poslední a navíc bez bodu. To se v samostatné lize ještě nikdy nestalo. Reaguje na to trenér Zlína Pavel Hoftych.
2: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je jakoby opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
1: Prohrála taky Plzeň a to doma ve Štruncových Sadech s Olomoucí 2-3.
0: Fotbalový Manchester City ovládl v Premier League derby s United na Old Trafford 1-0. Svým čtvrtým ligovým gólem v nové sezóně rozhodl Erling Haaland. Hosté uspěli navzdory tomu, že od 23. minuty hráli bez vyloučeného Phila Foudna.
1: O titulu na tenisovém US Open se rozhoduje mezi domácím Američanem Benem Sheltonem a Němcem Alexandrem Zverevem. V New Yorku je u toho David Prouza.
3: Trvalo to skoro 2,5 hodiny, než si Ben Shelton vybojoval breakball při servisu Alexandra Zvereva, ale neproměnil ho. Takže je to 3-3 ve třetím setu, ten první získal Zverev 6-3, ten druhý v tiebreaku, konkrétně ve zkrácené hře 7-2. Teď za stavu 3-3 se na podání chystá Ben Shelton, Němec, tak výrazně blíže zisku titulu na US Open. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
0: Hokejisté Plzně jsou po 4 výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4. Liberec uspěl podruhé nad rakouským Grácem, zvítězil 6-2 a v tabulce, ze které postupuje 16 týmů, je na místě 14.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
4: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Z českých mužů se nejdál dostal Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězili Španěl Ochoa a Britka Woodsová.
0: Španělský cyklista Enric Mas slaví titul na Vueltě, triumfoval s víc než 2minutovým náskokem. Masovi se to povedlo jako prvnímu domácímu jezdci od vítězství Alberta Contadora v roce 2014. Jediný Čech Jan Hirt obsadil celkové 15. místo. Poslední etapu Vuelty s cílem v Granadě ovládl Nor Tobias Johannessen.
1: Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil celkové vedení. 4 sekundy za Antonellim dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí místo obsadil obhájce titulu Lando Norris z McLarenu. Antonelli vede šampionát s náskokem 81 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem.
0: Basketbalistky Spojených států jsou po 5. za sebou mistryně světa. Ve finále světového šampionátu v Berlíně přehrály francouzsky 97-79. Bronz získali Španělky po výhře 81-58 nad domácími Němkami.
1: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém ultimátním šampionátu v Budapešti dělené 7. místo, a to díky výkonu 217 cm. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi nejlepším výkonem roku 237 cm.
0: Triatlonový závod série mistrovství světa v Karlových Varech ovládla Britka Georgia Taylorová-Brownová. Nejlepší z českých reprezentantek Dana Přikrylová skončila 19. Po cyklistické části se přitom držela v první desítce, v běhu jí už ale nezbývaly síly.
5: Samozřejmě, když jsem vybíhala z depa na možná 7. pozici, tak jsem si říkala, že ta 15. by byla samozřejmě hezká, ale zároveň jsem věděla, že běžkyně jako Beth Potter, Lisa Terč a dalším tam holčinám stačit nebudu. I se mi špatně dýchalo, takže jsem ráda, že jsem to aspoň do té 20. nějak udržela.
1: Mezi muži byl z Čechů nejrychlejší 28. Radim Grebík. Triumf slaví Francouz Dorian Cornings.
0: Takový byl sportovní přehled s datem 13. září. Ten poslední dnes připravil ho Krištof Kousal. Hezký den.
1: Díky a naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a my se vypravíme na Vysočinu, protože domácí hospic Vysočina přišlo v Novém Městě na Morově podpořit 450 běžců. Osmý ročník charitativního běhu pro hospic tak letos měl rekordní účast i výtěžek. Z registračních poplatků a tomboly vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet dvoukilometrový nebo pětikilometrový okruh. Akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruh u novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
3: Vybrali jsme si dvoukilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
2: A jste tady poprvé, nebo?
3: Jsme tady podruhé.
4: Já jsem tady ještě nebyl.
3: Ty jsi ještě byl malinký.
2: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
5: Je to hamba, že jsme poprvé, protože jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost a slušnost.
2: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu zdolat spíše volnějším tempem. To třeba účastnice Marie běhá pravidelně. Teď sebou ale vzala i psa.
6: Uvidíme s pejskem, no, není takový moc zvyklý na běhání, většinou běhám sama.
2: Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
7: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená, protože jak říkám, takovýhle věci by se měly podporovat.
2: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje. Vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
8: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
2: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
8: Ano. V tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
2: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
10: Ahoj, tady Filip Klapík. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
9: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Americké basketbalistky uspěly po páté za sebou na světovém šampionátu a slaví zlaté medaile. To by se chtěl o něco podobného pokusit také americký tenista Shelton před domácím publikem, protože hraje ve finále US Open proti Němci Zverevovi. Jak zápas zatím vypadá a jak se vyvíjí, řekne z New Yorku David Prouza.
1: Ben Shelton vede 5-4 ve třetím setu nad Alexandrem Zverevem, ale prohrává taky 0-2 na sety, 3-6 a 6-7, ztratil úvodní dvě sady. Alexander Zverev stále mi přijde, že hraje to, co potřebuje, v pravou chvíli umí trochu přidat, jinak je trpělivý, čeká na chyby a občas vytáhne opravdu neuvěřitelné věci, jako třeba prohoz z backendu po čáře z pozice, kdy byl Zverev snad 4 metry za základní čárou, přesto dokázal poslat balonek podél padajícího Sheltona a i proto je to teď stále vlastně v jeho rukou, protože ztrácí 4-5, ale půjde servírovat a pokud by dostal třeba třetí set do tiebreaku, tak by mohl navázat na ten svůj povedený výkon z koncovky druhé sady. Ben Shelton ten zkouší víceméně cokoliv, zkouší se hodně hecovat, hodně se raduje i po nevinucených chybách Alexandra Zvereva. Není to asi úplně podle sportovního kodexu, ale v momentě, kdy ztrácíte na domácím Grand Slamu 0-2 na sety, tak prostě asi zkusíte úplně cokoliv. V tuhle chvíli Ben Shelton může říci, že nemá problémy se servisem, drží své gemy celkem v poklidu, ale zároveň si příliš příležitostí při podání Zvereva nevyužil. Alespoň zatím konkrétně měl dvě, nevyužil ani jednu. V tuhle chvíli tedy z pohledu Zvereva 6-3, 7-6 a 4-5 ani německý reprezentant a vítěz letošního Roland Garros se chystá na servis. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italském Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
3: Sledovalo se to krásně, lidé fandili, bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
2: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.

0: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
1: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
2: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání, chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
3: Oni dělali góla a oni se po sobě dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
0: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
4: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
1: A to je jednoduché.
3: Je to David Beckham.
2: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
0: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 23 hodiny. To je čas zpráv a Martina Matějky.
6: Prezident Spojených států Trump vzkázal Ukrajině, ať neútočí na ruskou ropnou infrastrukturu. Lidé s váženým zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Tenisté Zverev a Shelton bojují o singlový titul na US Open. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 000 korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
7: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Radiožurnálu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci, ať už v ekonomických, politických i bezpečnostních oblastech. 11 členů taky v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě. Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi se taky zajímali o urovnání konfliktu na Ukrajině.
8: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimíru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesů nebo silnice mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Ta usnadní likvidaci nepůvodních druhů například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Kouska.
9: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Sport.
6: Německý tenista Alexander Zverev hraje s domácím Benem Sheltonem o titul ve dvouhře na US Open a poslední zápasy grandslamového turnaje v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
10: Alexander Zverev zatím s Benem Sheltonem nikdy ve své kariéře neprohrál. Porazil ho 5x z 5 zápasů, teď nad ním vede 2-0 na sety, 6-3 a 7-6, ale ve třetím ztrácí 5-6 a při svém servisu také 0-15. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
6: Basketbalistky Spojených států amerických jsou po páté za sebou mistryně světa. Ve finále šampionátu v Berlíně porazili Francii 97-79.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D8 u sjezdu na Slaný, další v Praze. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy havarovalo osobní auto. Na exitu 18 Mělník Slaný, a to buď u sjezdu z dálnice nebo na nájezdu směr Praha. Je auto mimo silnici. Kolona se u nehody teď netvoří. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici překáží odstavené osobní auto mezi kilometry 12 až 13. Blokuje pravý pruh, dejte pozor, jako na řadě jiných míst v Čechách a na Vysočině, tam zhoršuje dohlednost déšť. Na D6 z Chebu do Karlových Varů odklízí následky nehody a vypadá to, že na kilometru 130 už ty následky nehody odklidily, místo volně průjezdné. A v Praze u Národního divadla se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křížení mostu Legií s Masarykovým nábřežím, vše je vpravo, místo průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Během deštivé noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. Zítra bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Dobrý den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, ve studiu jsme tři, znovu to je se mnou s dobrou náladou šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
14: Krásné dopoledne všem našim posluchačům.
13: Ten třetí tentokrát není Karel Janů, ale náš host. Kdo je s námi ve studiu, Jirko?
14: Tak dneska jsme pozvali globálního stratega, který svoji první polovinu profesní kariéry spojil s nadnárodní společností Microsoft, kde se vypracoval až na pozici prezidenta pro Evropu a byl jako velice těsným poradcem Billa Gatese. Dnes se věnuje mentálnímu coachingu, mentoringu elitních sportovců, ale samozřejmě i manažerů z biznisu, ale ten sport je s ním spojený. A já mám velkou radost, že dneska do našeho červeného studia Radiožurnálu Sport našel cestu Jan Milfajt. Honzo, vítej.
15: Pánové, děkuji moc za pozvání vám, Českému rozhlasu.
13: Témat bychom měli spoustu, která bychom tady mohli řešit, ale určili jsme si tři témata, kterým se dneska chceme věnovat, abychom neskoušeli trefit úplně všechno, ale měli bychom mít tři konkrétní cíle. Jednak se budeme bavit o motivaci k běhání a cyklistice, potom o mentálním nastavení současných elitních sportovců. No a také nás bude zajímat, jak podle Jana Milfajta vést dítě ke sportu, ale zároveň ho tím nepřetěžovat. Tak čím, Jirko, začneme?
14: No já bych začal tím, že nám končí léto a spousta lidí, kteří se rozhodli třeba přes léto věnovat se sportu i třeba začít se sportem někdy pozdě ve svém věku, tak přes to léto je snadný najít motivaci. Je hezké počasí, baví nás to, máme i delší den, takže třeba po zaměstnání není problém si ještě vyrazit na kolo. Ale tím, jak se zkracuje den, počasí se zhoršuje, tak častokrát slýchám u těch lidí, no tak jsem byl už párkrát běhat, chtěl bych si to udržet po celý rok, ale jak je to špatný počasí, tak já jednou vynechám, pak zjistím, že se vlastně nic nestalo a pak už se k tomu nevrátím. Tak Honzo, co by si poradil takovému, já nevím, 40-tníkovi, 50-tníkovi, který by strašně rád pravidelně běhal, pravidelně sportoval, ale vždycky po čase, po pár trénincích se na to vykašle.
15: No já už jsem taky dneska hobík, jsme se bavili, že jezdím na kole, chodím Nordic Walking, ale běhám. A člověk si musí uvědomit, že jedna ta činnost je ten běh nebo ta cyklistika a druhá ta činnost je vlastně ta chemická činnost v té hlavě. Jo. A je to taková hra s hormonama, takže pár nějakých typů. Jo. První hormon, který hraje roli, tak se jmenuje dopamin a dopamin je hormon, který tě pochválí za to, když něco dokončíš nebo to dokončuješ na té cestě, ale současně tě motivuje v tom i pokračovat. Takže pokud já si dávám vlastně nějaký cíle, například chci začít běhat nebo v tom chci pokračovat, tak bych si měl dát celkový cíl, ale měl bych si dát takzvané procesní cíle, protože ten dopamin tě opravdu jako ty to doděláš a on tě pochválí. Z toho plyne i taková finta, jak se buduje návyk pro mě se hýbat po ránu v pět hodin nebo v 5:30, když je světlo, někdy prostě v 6, v 7 hodin, když jako je ještě tma. Není problém, protože prostě ten mozek si vytvořil na to rutiny. Jo. A jakákoliv rutina, jakýkoliv návyk je o třech věcech. Ty tam musíš mít nějaký spouštěč. Já prostě, kdybych se 2 dny nebo 3 dny za sebou nehejbal, tak mám poloviční energii. To určitě máš taky. Jasný. Tak, že jo, to máme stejný. Jo. Takže to je první věc. Pak proběhne jakoby ten trénink a tam jako já to mám stejný jako ty ostatní, že jsem taky vytočený těch prvních 5-10 minut, ale potom se vyloučí další hormon, kterýmu se říká endorfin, a to je vlastně takový ten hormon, mě těší ta činnost. Jo,
14: to prostě. Je to, že když vyběhneš, tak už se nevrátíš.
15: To je
14: vlastně.
15: Přesně tak, jo. Přesně tak. A endorfin je mimo jiný o tom, potěšení, ale současně zabraňuje vlastně bolesti a únavy. Hmm. Endorfin je 100x silnější než morfium. Jo. Hmm. To vysvětluje, proč náš společný přítel Jan Pirk jako operuje ve svém prostě věku 6-7 hodin a necítí tu únavu během té operace. Takže probíhá ta činnost a od té činnosti bychom se měli odměnit. Já piju prostě takovej, jakoby power drink, jo, prostě zdravej po té činnosti, na to se těším. Takže je to takováhle hra. Teďka pozor, ještě další věc. Pokud vlastně my to chceme zavíst, často říká lidi, no ale jak to mám udělat sakra, když mě se nechce, i když si dám ty věci k posteli, boty, všechno. Tak zkuste udělat, tomu se říká anglicky accountability partner, nějakýho svého kamaráda nebo kamarádku, který vám těch 6 hodin ráno zazvoní.
13: My to už máme je, Jiřího Ježka.
15: To už je, máte Jiřího Ježka, takže víme o co go, jako o co jde. To už je jako těžký poslat tu Jiřinku nebo toho Karla někam, jo? Protože zase vycházím ze dvou základních lidských potřeb, a to je autenticita. A druhá potřeba je vztah s těma ostatníma lidma. My neradi jako říkáme, jako ano, řekneme to, ale když máme s nima nějaký vztah. Jo? Takže takhle. A takhle se to dá udržet.
14: Takže najít si parťáka pro začátek.
15: Tak přesně. A potom ale už je to v pohodě. A potom, jak jsme se spolu bavili, ono to je krásný jako se hejbat. Jo.
14: Prostě, a jak dlouho trvá, než se stane z té potřeby, no, kterou jako se do ní trošku nutím za začátku, ano, což je normální a je to běžný i já, když jsem začínal běhat, tak jsem se do toho za začátku nutil, než to přijde v tu rutinu, anebo potom v to obrovské potěšení je, a tu závislost zdravou.
15: Je to jakoby řádově, že jo, někdy se říká 21, někdy 60, ono záleží v jaký činnosti. Jo. Ale tam je důležitá jedna věc. Jo. Jakákoliv dovednost rovná se talent, někdo má větší talent, někdo menší, ale o to tady nejde, jo, jako multiplikovaný tím úsilím, jo, a tím, to, co se vlastně děje v tom mozku, my máme takový spojení, takový kabílky, který spojují ty jednotlivý neurony, kterým se říká synapse, a když to dělám hodně často, tak se tam vytvoří něco, čemu se říká myelin. Představ si dvě vlastně synapse, ten neuron, a teďka to omotávám pokaždý, když jdu běhat, tak je tam nová omotávka.
14: Že to spojení je silnější.
15: A teďka, co to dělá ten myelin v té hlavě? Dělá to, že já tu činnost můžu dělat přesně, že ji můžu dělat rychle a že ji můžu dělat i pod velkou mentální zátěží. To znamená, že když je prostě mentální zátěž, v tomhle případě může být sakra, ono sněží, jo, je tam půl metru sněhu, budu celý mokrý, jo, prostě a tak dále. Tohle třeba pro mě nehraje absolutně roli, prostě jdu a udělám to.
13: Jan Milfajt, hostem kilometru Jiřího Ježka. Dobře, ale pro mě třeba odměnou je, když vidím v té době současné digitální, jak máme každý spoustu čísílek ze svého jakéhokoliv pohybu, když tam vidím hezká čísílka, taková jako, že se člověk někam posouvá. No a co když tuhle tu odměnu já tam nedostanu? Potom je pro mě hrozně složité se motivovat na základě jenom toho, ježiš, já jsem byl běhat, ještě nevidím třeba, že bych třeba k tomu hubnul nebo se zlepšoval, posouval v tom běhu.
15: Každý nás motivuje a inspiruje něco jiného, ale já jsem taky ten čísílkový, takže mám prstýnek, všecko tady, pásek, prostě všechno. A taky ty čísílka. Teďka proč ty čísílka fungují, to je přesně ta hra s tím dopaminem, protože tam jako je, my vidíme ten progres, jo, prostě a chceme v té činnosti jakoby pokračovat. Je to samozřejmě podle mě, jo, jako se hodně říká silná vůle, ta vůle vás posune někam, ale pak jakákoliv činnost je o té repetici, to je o té disciplíně prostě, jo. Vy, když to přeženu, o tom nesmíte přemýšlet, tady máme prostě 6-násobního olympijského vítěze, že to tak je. Že prostě tam jdeš, jako, jo, to já teďka prostě zase naposlouchám hodně Michaela Phelpse, který v podstatě, že jo, říká, no, tak jsem udělal 23 zlatých, dobrý, ale těch 5, který nebyly zlatý, to ani nevím, co to bylo, jako, jestli byli, to jsem prohrál. I těch 5, kdy to bylo bronzované, jo, prostě, že prohrál. A o čem to je? On 7 let nevynechal jediný den, to je zase o té repetici.
14: Takže i když vlastně tam nevidím ten progres hned ze začátku, ty hodinky mi ukazujou, že se nezlepšuju tolik, jak jsem třeba sám čekal, tak je potřeba vytrvat a jednou, jako každému garantujeme, že jednou se to začne
15: ano,
14: zlepšit.
15: Tam je potřeba, to třeba učím i vrcholový sportovce, existuje vlastně něco, čemu se říká fixní myšlení. Jo. Já chci být prostě šampion, i třeba jako hobík, a když nedosáhnu těle těch výsledků, když jsem upjatý na ty čísla, tak jsem nímant. Jo. A to je špatně. My se musíme soustředit na ten proces, na tu cestu. Jo. Prostě, jo. Já třeba těm tenistům a všem sportovcům říkám, je to o třech P, jako ten život. Pokora. Přijmout to, co se stalo. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. Pak je to ten proces, prostě mít víru v ten proces. A od toho jsou ty trenéři, oni ti budou pomáhat a tak dále. A když je dobrý ten proces, tak přijde ten progres. Jo? A na to, když naučíš tuhle hlavu, tak o tom to je. Ty můžeš dítěti, o tom se budeme bavit později, říct, ty seš prostě jako levej úplně na to, a nebo můžeš říct, my tě budeme mít stejně rádi před závodem, během závodu a po závodě. A to už je vlastně to růstové myšlení. Že? Tatínek Kobe Bryanta mu říkal, my tě budeme mít stejně rádi, ať dáš 0 bodů nebo 60, a v tom posledním zápase NBA dal opravdu 60 těch bodů.
13: Kdybychom ale se na to podívali ještě z jiného pohledu, tak když člověk nevidí to zlepšení, tak potom je takový jako zahořklý. Navíc, když ještě odbočím mírně, tak tady mluvíte o tom, jak je nutné se motivovat a jakým způsobem ta motivace funguje, ale když člověk chce se někam dostat, tak podle současných trendů by měl třeba se držet v různých tepových frekvencích, když se chce někam posouvat, tak by měl nejprve budovat třeba vytrvalost, potom sprinty a tak podobně. A podle vás je tedy podstatné, abychom především se dostali do toho pohybu, aby ten pohyb byl vlastně to, co bude. Nebylo tak podstatné se nějakým způsobem zaměřit na to, že si držím přesně těch vymezených X tepových
15: pánové, vrátíme se teďka do doby, kdy vám bylo, já nevím, 8, 10, 12 měsíců a učili jste se chodit. Jo? Náš mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu. Hnedka to vysvětlím. To děcko udělá dva kroky, narazí na nějakou překážku, přes tu překážku spadne. To, co se stane v tom mozku, tak se vygeneruje impuls, který na tu překážku upozorní, a to dítě vlastně si řekne, aha, tak příště, až tady bude ta překážka, tak ji musím překročit nebo obejít. Ten dopamin vlastně pochválí to dítě za ty dva kroky, ale motivuje ho v té činnosti pokračovat. A tohle se dá využívat v jakýkoliv činnosti, ale my od tuhle schopnost přijdeme, protože my si začneme ty chyby jakoby demonizovat. Jo? A demonizace chyb je konstrukt sociální, protože ty lidi okolo vás začnou porovnávat a neporovnávat vás férově. Neřeknou, Jirko, ty umíš těle těch pět věcí a tyhle dvě věci se můžeš naučit od Pepíčka nebo od Taničky, ale dělají to obráceně. Tudíž ta sebedůvěra jde dolů. Jo. A pak jsme strašně jakoby upjatý jenom na ty čísla, na ty výsledky a tak dále. Jo? A to dítě vlastně, když to přeženu, tak si řekne, a to můžete dělat v jakýkoliv činnosti, a děláte business, sport, 3P. Připomene si, co bylo dobře, to jsou první dva kroky. Poučí se z toho, co dobře nebylo, to byl ten pád, a představí si, jak to bude dělat dál. V psychologii se tomu vznešeně říká, že si zarámujete tu chybu a přerámujete ji správným prostě chováním. No.
14: Já, když právě někdo za mnou přijde, že se nezlepšuje, že to asi teda není sport pro něj nebo pohyb pro něj, přestože třeba měl původně tu motivaci každý den nebo obden chodit běhat, tak já jim říkám, nechval se za to, nebo nečekej, že budeš mít stejný výkony, jako má elitní keňský vytrvalec, protože prostě nejseš elitní keňský vytrvalec a neživí tě ten sport, ale děláš to pro radost. Tak uvědom si, že takhle, jak ty už teď chodíš běhat, chodí běhat jenom 5% obyvatel téhle země.
15: Je to tak.
14: A buď na to pyšnej, že seš mezi těma 5%, že těch 95% prostě jsou lenoši, který třeba jako si zadělávají na nějaké zdravotní problémy. Takže pochválit se vůbec za to, že ten
15: proces
14: dělám.
15: Je to přesně tak. A navíc, jako přátelé, já kdybych nedělal sport, já jsem bývalý profesionální tenista, nechal jsem toho ve 20, ale sport dělám celý život. Kdybych to nedělal, tak jsem v životě nedosáhl v tom biznisu to, co jsem dosáhl, protože mě to naučilo se nevzdávat vytrvalosti a dalším prostě věcem, jo. Jako, takže jo, je dobrý vlastně i třeba u těch manažerů, nebo když mám nějakou práci, si říct dobře, ale když se budu hejbat, okysličuje se mozek, líp přemýšlím, líp dělám rozhodnutí a tak dále, takže to má velmi pozitivní vliv i na můj život prostě.
13: K kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Jan Milfajt, coach a mentor. Už se dostáváme k cílům, tak jak si správně nastavit cíl, aby ten cíl mě nezničil v mém snažení, aby to, jak jsem se snažil na začátku dostat do nějaké formy, začít dělat nějakou činnost, běhání, cyklistika v případě tohoto pořadu, tak aby cíl, který si nastavím, že bych chtěl v tom daném sportu zvládnout, mě nezničil.
15: Tak je dobrý si dát, to může být, že chci zhubnout nebo nějaký čas a tak dále. A ten cíl si dá dlouhodobější, to je ten celkový cíl. Ale pokud si dáte jenom celkový cíl, tak bohužel mozek funguje tak, že to za chvíli vzdá. Jo. Takže vy si musíte dát i procesní cíle. Když chci třeba za půl roku, což si myslím, že je dosažitelný pro kohokoliv, zhubnout o 5 kilo, jo, tak co to znamená, kolik prostě kalorií, kolik musím jíst bílkovin. Já teďka jsem třeba v tom procesu, jo, jako, že chci ještě, já nevím, 7-8 kilo schodit, už jsem 5 schodil. Takže jo, prostě to je o té výživě, kolik budu běhat, kolik budu cvičit a tak dále, co budu vlastně dělat každý den, protože ten dopamin má tu úlohu, že vás jako udrží v té velké hře. A je to jedno, jestli se učím cizí jazyk, anebo jestli chci zhubnout, nebo něčeho dosáhnout, nebo jestli chci vyhrát prostě Wimbledon nebo olympiádu. Je to stejný, jo, prostě je to stejná věc. Takže takhle.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Co byste poradil člověku, který ví, že by měl jít běhat, ale v daný den se mu prostě absolutně nechce. To jeho tělo to potřebuje, ale prostě je líný, nejde mu to se zvednout.
15: Je určitě je lepší vlastně třeba si aspoň 10 minut zacvičit, než nedělat vůbec nic. Jo, jako. Samozřejmě, že se to někdy může stát. Jo. U mě třeba se to stane, když fakt pro mě dřív ten sport byl priorita číslo jedna. Dneska je to spánek. Já musím spát 7 až 8 hodin. Jo, prostě. A když, tak dneska se to můžu dovolit, tak prostě nejdu běhat v 7, ale jdu běhat v 8. Jo, jakoby. Jo, to chápu, že ne každý se to může dovolit. Ale je dobrý aspoň prostě 10 minut. Dá tomu mozku impuls. Dobře, nemohl jsem to udělat celý tu činnost. Ale aspoň jsem udělal tohle z toho. Protože my nejsme tím, co děláme občas, ale tím, co děláme o té repetici, to, co děláme prostě stabilně, protože ten mozek vlastně neustále vyhledává vzorce chování a čím víc jako mu to usnadníme, tím jako takový to rozhodování, jestli půjdu běhat nebo nepůjdu, prostě jdu běhat, protože já vím, že ono je to trochu droga, jo, ty hormony, to prostě to tak je. A tak vím, že se vyloučí ty hormony a že já se budu cítit dobře a že budu mít energie do toho dne.
14: Častokrát hobby sportovci berou motivaci od těch nejelitnějších, od těch špiček, od těch mistrů světa, olympijských vítězů. Tak pojďme se přesunout k ním. Ty spolupracuješ se spoustou olympijských medailistů, se spoustou jako sportovců, kteří ve svém oboru patří mezi třeba 10 nejlepších na světě. Tak v čem je to kouzlo toho vítěze? V čem? Protože dneska tréninkový know-how mají všichni stejný díky prostě globálnímu propojení světa. Může být Američan stejně dobrý jako někdo z nějaký rozvojový země, protože toho trenéra si může najít i online po třeba internetu. A výživa je stejná, technické vybavení pro ty sporty mají dneska v té špičce všichni stejný. A já mám pocit, že fakt už rozhodují věci, jako je regenerace, nějaký návyky třeba spaní, ve spánku ta regenerace, ale hlavně rozhoduje ta hlava v ten daný moment toho závodu. Tak přišel jsi na to v té práci s těma elitníma, v čem je to kouzlo toho šampiona?
15: No přišel a ono to není jiný proti biznisu. Já jsem pracoval vlastně s lidma z 56 zemí ze 4 kontinentů, takže ještě je tam jakoby ten rozměr těch kultur a tak dále, ale je to stejný, jo. Ty máš nějakou činnost, kterou děláš a to je ta, jako já říkám, to je ta bitva v té činnosti, jo, jestli je to sport nebo biznis, to je jedno. A pak ta vlastně chemická bitva se odehrává v té hlavě a za to, jaký si namícháš chemický koktejl, tak si zodpovědnej ty.
14: Že jo. Každou vteřinou v té hlavě je nějaký proces.
15: A dáme si teďka nějaký příklad. Jo. Novak Djokovic, který mu je 39 let, dobře, teďka jako prohrál v prvním kole a tak. Tak na něj, já jsem se byl podívat, že jo, na Wimbledonu jsem byl asi 4x za sebou a ten, když prostě se rozcvičuje, to já bych neudělal ve 20 letech. Jo. Začíná to tímhle. Pak je prostě strava, spánek, potom jsou ty návyky na tom kurtě, co on dělá, jak se vrací do toho přítomného okamžiku, protože ve finále je to o tom, je to o jedné věci. Tvůj mozek, lidi si myslí, musím přemýšlet, to takhle není. Ten mozek jede na automatického pilota u těch nejlepších. Mm-hmm. Jo? Ty vlastně ten mozek předvídá na základě toho, co jsi natrénoval. Jo, jako letí na tebe balón a vlastně mozek umí spočítat, pokud se soustředí, pokud jsi v přítomném okamžiku, jakou ten balón má rotaci, prostě jakou má rychlost a tak dále. A ty zareaguješ správně. Pokud z jakýhokoliv důvodu se vychýlíš z toho přítomného okamžiku, tak už děláš chyby. Jo. Třeba v tenise se tomu říká často i nevinucený chyby, že prostě jo, jako dáš z ničeho nic dvojchybu nebo nějaký úder a tak. Jo. Takže a ten Djokovic to taky zkazí, on nevyhraje všechny míče, jo, ale on je schopen se velmi rychle vracet do toho přítomného okamžiku. A k tomu nám slouží dech, naše tělo. Dech a tělo jsou vždy tady a teď. Djokovic chodí jako lev, i když prohrává, chodí jako lev. Má dechové techniky z pravidla. Jde o to prodloužit výdech, protože když prodloužíš výdech, bránit se jde nahoru, sklidňuje tepovou frekvenci. A je rozdíl, jestli budeš servírovat v tom tenise na 120 tepech nebo na 160. To si ten mozek vyhodnotí úplně jinak, pak když seš na 160, špatně nadhodíš a tak dále. Jo, prostě. Takže schopnost se vracet rychle do toho přítomného. A třetí je mysl. Jo. A tu mysl ty musíš co nejvíc připoutat k tomu dechu a k tomu tělu. Jako, jo, prostě. Tak to je.
13: Aby nevymýšlela nějaký zbytečný
15: věc. Přesně, jo. Ty víš, když už to umíš, tak víš, co máš dělat. Jako. To jde o to, jenom si zpřístupnit jakoby, ty synapse tam, kde je to vlastně jako zachycený v té dlouhodobé paměti, tak to jenom zpřístupnit. Protože když nejseš koncentrovaný, tak sice něco z toho vytáhneš, ale je to špatná reakce. Fotbalista prostě netrefí. Jo, jako, jo? Protože má jo, třeba minulou střelu minul a furt to v té hlavě má. Jo. A teďka o čem to je? Jo? Je to v podstatě o čtyřech hormonech. Jo? Ty, když děláš něco, co tě baví a naplňuje, tak se vylučuje ten endorfin a to ti dává prostě energii. Jo? Prostě na tohle jsme vlastně trénovali s Pepou Dostálem 6 měsíců před olympiádou, že když přijde ta krize, že ta hlava musí věřit tomu, že prostě to znovu nahodí ten endorfin a to se jo. přesně stalo. Což se nestalo v tom Tokiu, mimochodem, jo, kde skončil pátý. Jo. Pak je to ten dopamin a dopamin je prostě o tom progresu. Ale furt si říká, dobrý, když něco zkazím, co udělat nejlepší s chybou? Rychle se poučit a zase se vrátit do toho přítomného okamžiku. To, co dělá to dítě. Ale my o tuhle schopnost přijdeme, protože se ty chyby začnou demonizovat. To je ten sociální konstrukt. Potom u těch sportů, já nevím, týmových, jako je fotbal, hokej, basketbal a tak, serotonin je o sounáležitosti. Já když jsem připravoval ty šermíře, že oni udělali bronzovou medaili, tak mi se mě ptali, jak jako pozbudit ten serotonin. Já říkám, kluci, koukněte se, co máte na dresu. Máte tam lva. Lev je symbolem odvahy a síly a to budete potřebovat. Jo, rozumíme si. A potom to poslední je oxytocin. Důvod, proč si třeba, já nevím, basketáci, volejbal, ale i když hrajou čtyř hru, v tenise plácají takhle, je v podstatě to, i když se nám třeba v tuhle chvíli nedaří, tak věříme jeden druhýmu. A tyhle hormony ovlivňují, jak ty se, nejenom jak se prostě cítíš na těle, ale jak jsi schopen vlastně reagovat i mentálně. Jo. Třeba ten Djokovic říká, že 80% vlastně toho úspěchu v tenisu je ta mentální příprava. Já si myslím, že tak vysoký to asi nebude, ale řekl bych, že je to tak 60 až 70%, že je to strašně moc, že tenis jsou mentální šachy, jo. To vidíme dnes a denně, jak se prostě otáčejí zápasy, že tam někdo vede 5-0, otočí to a tak, jo. Jako třeba ve fotbale, když vedeš 10-0, no, tak asi jako to úplně neotočíš. Ale takže to jsou tohle a vlastně ten chemický koktejl, který si ten sportovec míchá, tak je za něj zodpovědný, on se to samozřejmě ovlivňuje to, co jsem ti říkal, i ten vnitřní dialog. Jo. Já pokud si řeknu prostě špatný míč, tak to vyvolá nějakou emoci a ta emoce jako obláček za chvíli pryč. Pokud si ale řeknu, jsem špatný, mám špatný den, tak už je to soud, kterým se ten mozek začne zabývat a je to prostě špatně. Jo.
13: Pardon, mě vyvstaly dvě otázky. Jednak, že jestli to dobře chápu správně, tak že tělo ovlivňuje to, jak budu mentálně připravený, vlastně tělo, jeho příprava a to, jakým způsobem je v tom daném momentu, tak vlastně je to hlavní ovlivnění mozku. A potom druhá otázka, ale tu klidně můžu přidat až za chvíli.
15: No, to, tak samozřejmě, čím víc, čím líp jsem připravený, tím jsem klidnější. Mm-hmm. To tělo se, je o tom, že já vlastně, to není jako jenom o té přípravě, ale to je o tom, jsou vlastně na to i studie a jako je to hlavně o tom, že první řeč nebyla řeč mluvená, ale byla to řeč těla. V momentě, kdy dám hlavu dolů, kdy třeba dám špatný balon, v tenise hlavu dolů, ramena dolů, no tak se začne generovat jako kortizol a já se daleko hůř rozhoduju, než když tam chodím jako ten lev, že to strašně opravdu od toho závisí. A pak je to ten dech, ale ta otázka je správná v tom směru, že já vlastně emoci, hodně lidí si myslí, že tu emoci jako pocítím v té hlavě, vy nejdřív pocítíte na tom těle, jo. Protože emoce, emovere z latiny znamená energie v pohybu. A jde o to, že vlastně tu emoci, já nejdřív, jo, že emoce je to, kde myšlenka, kde vaše myšlenka potká to tělo. A ne všechny naše myšlenky jsou fakta, to je další věc, jo. V momentě, kdy věříte každý myšlence, že řeknete, ty teďka mě dal dva skvělý balon za sebou, teď to pojede takhle, pořád nejde, nikdy to takhle nejede, jo, prostě to je myšlenka, ale není to fakt. Takže to je potřeba si říct, dobře, teď se necítím dobře, a co teda musím udělat, jo, musím se sklidnit, musím se vydechat, musím narovnat ty záda, přehodit si třeba v tom tenisu mezi těma míčem a raketu do nedominantní ruky, na to často jako zapomíná, jo, teďka prostě jsme si všimli u vrcholovej, nebudu jmenovat, který tenisti to jsou, že nepřijímají prostě potravu, že jenom pijou jako jonťáky. A to, když je pak ten pětiseťák, tak vlastně vy nemáte glukózu, tomu se říká foggy brain, jako mozek v mlze, tak vy špatně volíte prostě ty míče, co máte hrát, a špatně se rozhodujete. Jo. Takže to je, tam se musí ta energie doplnit, jako v cyklistice, nebo když běžíš maraton. Že jo.
13: K tomu se právě váže ta druhá otázka, a sice jak moc se liší od sebe jednotlivé sporty, protože možnost vydýchat se například při běžeckém závodě nebo cyklistickém není tak dobrá, nebo při cyklistickém, když se jede z kopce, tak ano, ale rozumíme si, že ta možnost při té konkrétní sportovní snaze není vždy stejná.
15: Není, souhlasím. I když částečně, když běžíte z kopce nebo jedete, tak se vydechat můžete. Ale pak je tam důležitý, když já jsem vlastně nervózní, jo, z něčeho, jako najednou se mi to začne, tak zkusit prostě to, jako ten nádech a ten dlouhý výdech, aspoň si jakoby částečně z toho sklidnit. A pořád jakoby Já když jsem běžel první půlmaraton, tak mě právě profesor Pirk říkal, hele, musíš se soustředit na každý krok, který poběžíš, a od jedné občerstvovačky ke druhý, a musíš si dávat na hlavu led, ono bylo nějaké 38 stupňů, jo, jako. A to je přesně ono, jo, jako soustředit se na každý krok. Když jsem se bavil třeba s Katkou Nomanou, to stejný, že jenom jako vnímala ten sklus týli, že nebo každý šlápnutí, je to tak.
13: Jako, je to tak?
15: Jo, takhle setrvávat v tom přítomném okamžiku. Tam je ještě zajímavá u těch sportů, kde se jakoby závodí o to pořadí, tak je zajímavá jedna věc. Je profesorka Emily Balčidis, jo, která zjistila, že my, když třeba chceme někoho předjet na tom kole a soustředíme se jenom na malou část jeho drezu, tak se naše vlastně schopnost jako ho předjet zvedne až o 27%. Že vlastně, jo, že attention je to, že dáváš pozor jakoby na, jo, v širším slova smyslu, ale ten fokus, jako to už je cílená pozornost. Takže to pomáhá, takže já jsem tohle třeba začal dělat s obráncema fotbalovejma, když má doběhnout jako útočníka, a fakt to jako funguje docela dobře, když se soustředím na něco. Já nevím, jestli jsi to taky
14: ne?
15: Tak měl.
14: No, právě teď mě napadá, že vlastně strašně důležitý u těchto těch vytrvalostních sportů, který trvá.
15: A že jsi říkal, jeden po jednom ho budu předjíždět.
14: Protože
15: jasně.
14: Jinak ten mozek začne přemýšlet o tom, že to už bolí, tak. Že už nemůžu a ještě mě čeká 100 kilometrů. To samý při tom běhu. Já už teď nemůžu na 6. kilometru, ale běžím půl maraton a ta hlava se začne cyklit v tom, že dneska mi to nejde, teď se budu trápit a že je jednodušší vlastně se soustředit nějaký drobný cíle na ano. Nějaký to repetitivní opakování, jeden krok, druhý
15: krok. A tu odměnu, třeba ty občerstvovačky, to mi strašně pomáhalo.
14: Přesně tak, tak to je strašně důležitý a i třeba v těch vzdálenostech, já jsem třeba, když jsem jel časovku, jel jsem sám, někde ve Španělsku. Jasně. Na dlouhých rovinách, tak mě můj trenér Viktor Zapletal říkal, neřeš to, že to bude trvat ještě 30 kilometrů, ale najdi si jeden strom, na něj se zaměř, ano. A jakoby se mentálně k němu přitahuje, jako když se přitahuješ lanem. A když u něj budeš, tak si najdi další cíl a takhle to fungovalo úplně krásně.
15: No, Viktora znám, výborný trenér.
13: Takhle my hobíci jezdíme v téměř každý kopec.
15: Jo, jasně, jo,
14: ne, ale může to pomoct, protože někdo, kdo začíná běhat, tak se soustředí na to, jak ho to bolí, jak mu to nejde. A tady mě předběhla holka, kterou bych jako normálně chtěl asi předběhnout, protože chlap by měl být rychlejší než holky, což nefunguje v tom běhání.
15: No, holky, to nefunguje. I ty ultramaratonkyně jsou skvělý.
14: Ale že se vlastně, nebo já nevím, jestli to je civilizačně, že se soustředíme spíš na ty negativní myšlenky a neumíme se pochválit za to, že vůbec běžíme.
15: No, ne, Jirko, to je prostě evoluce, protože mozek má něco, čemu se říká negativní předpojatost, negative bias. Hmm. Že vlastně ty 10x rychlejc vidíš tu negativní věc, než tu pozitivní. Je to daný jakoby poměrem rychlosti amygdala, což jsou taky dvě fazolky tady vzadu, je 10x rychlejší než neokortex. Představ si opici, která skáče z jedné větve na druhou a chce jediný přežít, jo, jako, a dělá tam binec docela. A profesora, který chce, abys vyhrál, ví, co je a co není pravda, ale je daleko pomalejší, takže ty musíš těma těma technikama tomu profesorovi dát prostě šanci, jo. A je zajímavý, kde se zrodil ten endorfin. Když lidi dlouhou dobu jakoby lovili a nemohli nic ulovit, no tak i matka příroda nadělala ten endorfin, aby v tom lovu mohli pokračovat. To je docela jako zajímavá věc.
13: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem Jan Milfajt, muž, který se věnuje mentoringu a také slovu flow. K tomu se dostaneme, ale zkusíme to z druhé strany. Dostáváte se někdy v běžném životě, ne ve sportu, ale v běžném životě do flow?
15: Rozhodně. Mě baví, když vlastně posouvám ty ostatní lidi. Jo. Já jsem tu dělal nějaký anglický rozhovor a jsem říkal, jako mým smyslem života je pomáhat vlastně lidem, aby poznali, kdo jsou, aby mohli zjistit, kým být mohou. Jo. Protože ve škole i v práci vás učejí věci, které jsou okolo vás, ale ne to, co je jako uvnitř vás. Takže tohle mě dostává do flow a to je jakoby normální. To dítě, když je malý, tak si hraje jenom s hračkama, který ho baví. Jo, protože ví, co mu dává energii. Takže děti jsou ve flow až 70% do 6 let. U umělců, jak jsem dělal s nějakýma umělcema, se tomu říká umělecký vytržení. Ve sportu tomu říkáme zóna, jo, jako, že prostě to tam všechno padá a tak, ale co je vlastně důležitý, že to flow je o tom, já jsem jakoby mírně mimo svoji zónu komfortu, jo, že vy jako když děláte věci, které jsou uvnitř zóny komfortu, tak prostě se do toho flow dá dostávat jako těžko, jo. Prostě.
14: Že už děláme něco, co, o čem víme, že nás baví, je to vlastně trošku nuda a nás dráždí se nějakým způsobem
15: tak,
14: posouvat.
15: Tak, jo. Jo, tak u té cyklistiky to může být třeba tak, že ještě zrychlím, jo. Když jako teď se cítím unavený, ale prostě zrychlím, jo. Protože, a to je u všech jako sportovců, kolikrát jsme se o tom bavili, já vidím, že prostě ty Pogačar nebo prostě ty špičkoví cyklisti, že jsou jako unavený na tom obličeji a pak najednou se prostě urvou, jo. Tak to je, o tomhle tom, jako to je, no.
13: Jak se v této situaci, v té takzvané zóně, no, bráno sportovně udržet? Člověk si asi může uvědomit, jo, teďko mi všechno jde, tak to je přesně ten moment, ale jak ten moment prodloužit na co nejdelší dobu?
15: Jak jsem řekl, flow jsou okamžiky, kdy jsem mírně mimo tu zónu komfortu a vlastně přestanu vnímat čas, jo. A proto jakoby ve flow, flow je o tom, že já jsem a mám téměř jakoby nulovej stres, jo, protože jsem tady a teď, jo, jsem v tom přítomném okamžiku, přestanu vnímat čas. Na tom je zajímavý, že ve starém Řecku jako se říkalo chronos chronologickému času a kairos tomu flow, jo, že v tom bytí v přítomném okamžiku. Takže to je to. A já jsem přesvědčený o tom, díky tomu endorfinu, že ta činnost skončí jakoby úspěchem. Jo. To, co vlastně, jak se tam udržet, není to tak, že můžete být jakoby ve flow, já nevím, 10 hodin v kuse nebo tak, to není. Ale jak se v tom udržet, jsou zase vlastně ty techniky, které nás tam dostaly. Může to být ten dech, jo, protože dám příklad, jo. Djokovic zkazí nějaký úder, takže pravděpodobně z té zóny vypadne, jo. No, zkazí, při svým podání zkazí úder a vypadne. A teďka ale pozor, jo. Ten Djokovic někdy dribluje 5x, někdy klidně 15x. A když se něco šusne v tom publiku, tak tu rutinu dělá celou znovu. Proč? Protože on se potřebuje vlastně sklidnit a dostat na ně nízký tep, aby to dobře nadhodil. Neříkám, že jako nedělá dvojchyby, udělá jako každý smrtelný, ale snaží se vlastně vrátit do toho přítomného okamžiku, protože to flow je o tom prostě být tady a teď a dělat ty věci automaticky. Jo. Ten Michal Jacek Zamihal, omlouvám se všem Maďarům, asi to vyslovuju špatně, když to popsal ten profesor, tak to bylo přesně tady o tom, jo. Že to není jako, že tam jste pořád, ale vaše schopnost se tam vrátit, když se tam odsud jakoby vychýlíte.
13: Pardon, ale to znamená, že v úzovkách každé šustnutí z toho může sportovce dostat pryč a on se musí vlastně během pár sekund nahodit zpátky?
15: Může a nemusí, protože závisí, jak já mám natrénovaný ten mozek. A řeknu příklad. Já jsem ty český šermíře připravoval mimo jiný na to, oni nebyli zvyklí vlastně šermovat před velkým publikem. Jo, jako. Jo, prostě jako takto. A navíc ještě bylo to publikum o to třetí místo domácí. Jo. A existuje pojem, kterýmu se říká huronský řev. Jo, jako. Huronský řev, huroni byl kmen, který když šel do boje, tak řvali. Jo. A je studie, která ukazuje, že já, když jsem schopen vlastně ten řev vnímat jako neutrální nějaký prostě zvuk, šum, jakoby, tak můj výkon může jít o 8 až 12% nahoru. Jo? A tohle třeba ten Djokovic 2019, finále Wimbledonu proti Federerovi, Federer několik matchbolů, a oni se Djokovic pak vyhrál i přes ty matchboly, a oni se optali Novaku, tobě nevadilo, že tady lidi pořád křičeli Roger, Roger, Roger, a on říkal, já jsem slyšel Novak, jako. A ono to znělo jako sranda, ale není to sranda, že opravdu na to jsou i studie, jo, že je to možný takovejhlema technikama vlastně se tam k tomu jako super výkonu vracet.
14: Takže dá se říct, že to flow nepřichází automaticky každému, kdo jenom dělá tu věc, kterou miluje a umí, ale že to je i dovednost, kterou ty třeba toho sportovce můžeš naučit nějakou technikou, se do té flow vrátit v momentě, kdy mě něco rozhodí nebo vystraší.
15: Je to tak, jo. Já mám sportovce, který třeba před tím výkonem nemají energie, musím je pozbudit, tak aby si poslechli prostě nějaký beat, někdo, kdo je až jako moc nabuzený, tak spíš prostě vážnou hudbu. To jsou fakt jako takový niance, který tady jsou, jo. Jo, že přitom představ si, že jdeš na Arthur Ashe, který má, já nevím, asi 24 tisíc lidí a seš tam jako poprvně a hraješ proti Američanovi nebo Američance, jo, no tak je lepší si dát prostě ty sluchátka a nevnímat, jo, aby tě to jako nevyrušilo a pak už se do toho dostaneš, ale tohle jako přechod vlastně z takového jakoby malého hlediště na to velký, obzvlášť u těch individuálních sportů, je docela prostě kumšt to zvládnout.
14: S elitníma sportovcema pracuješ už poměrně dlouho. Samozřejmě svět se vyvíjí, ty technologie ovlivňují generace vždycky v něčem jiným. Dá se říct, že třeba ta dnešní nejmladší generace třeba juniorských už jako šampionů je v něčem jiná, než byly třeba generace Djokovičů, Federerů?
15: No dá, no, protože Djokovic a Federer, když byli děti, tak neměli sociální sítě, možná, že měli nějaký mobil, který ale byl tlačítkový a tak, jo. A dneska vlastně krom toho, že my máme, tomu se říká v psychologii stres porovnávání, to, co jsme si říkali, tak ale to porovnávání je umocněné ještě těma sociálníma sítěma, takže ten tlak je prostě obrovský, jo. A když jsme hráli, já jsem hrál jako juniorskou ligu, když jsme to prohráli, tak to bylo někde v cestě Vysočiny nebo v nějakém brněnském deníku. Dneska prostě to je všude na sociálních sítích, když někdo prohraje, jo. A ty si to bereš osobně, protože existuje něco, čemu si říká FOPO, Fear of Other People Opinion, co si o mě řeknou ostatní lidi, jo. A tohle to je prostě, ten tlak je jako obrovský. To zase, když lidi lovili a někoho vyhodili z té tlupy, tak on nepřežil. Tak my si myslíme, když prohraju a teďka proti mě jako píšou, jo, nebo ty fanoušci na mě pískají, tak já nepřežiju, což je samozřejmě nesmysl, ale tak to je. Takže ten tlak, který na ty sportovce, ale i obecně na ty mladý lidi, je obrovský.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
13: Kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem, kouč a mentor Jan Milfajt. A my, Jirko, skočíme k třetímu tématu, které se právě týká toho, jak vést dítě ke sportu, ale zároveň ho nepřetěžovat.
14: Tak když rodiče mají nějakou touhu, aby se jich dítě věnovalo sportu, a je v tom i trošku ta touha, aby to dítě bylo šampion, protože děti milujeme a chceme jim dopřát to nejlepší, aby ve své profesi byli jako co nejlepší, tak kde se láme ta hranice mezi podporou dítěte a tlakem toho rodiče na výkon už v tom útlém věku?
15: Je to vlastně dáno tím, jo, ten základ, který všem rodičům jako říkám, ať jsou to prostě český rodiče, nebo já jsem něco dělal i s dětma vlastně Miki Hakkinena, mistra světa ve Formuli 1, jo, s Elou a s Danielem, tak vlastně je to o tom, aby to dítě cítilo opravdu ty rodiče, mě budou mít rádi před tím výkonem, ať už je to výkon ve škole nebo ve sportu, během toho výkonu a potom výkonu. Tomu se říká psychologická bezpečnost. Jo. Protože takhle se buduje něco, čemu se říká růstové myšlení. Růstové myšlení je o tom, když jsme byli děti, tak jsme ho měli. Jeden den si udělal dva kroky, pak tři, takhle se naučil chodit a tak dále. Jinými slovy, každý den být lepší verzí sama sebe. A to, co dělá dopamin v tom případě, tak ten dopamin jde postupně nahoru a jako motivuje tě se učit další věci a tak dále. Jo? Nelson Mandela říkal, nikdy neprohraju, buď vyhraju, anebo se naučím něco nového. Stejně jako to dítě. A teď pozor, v momentě, kdy ty děti začneš neférově porovnávat, jo, jako férový porovnávání je, řekneš, tohle umíš a tohle se můžeš naučit. Jo? To je v pohodě. Neférově. No tak to je všechno nebo nic. A pak ten dopamin, kdykoliv to dítě dostane jedničku nebo vyhraje turnaj, udělá tohle a zase spadne. Tohle spadne. Což nevadí, když se tomu děcku daří. Když se mu přestane dařit, tak ten dopamin se propadne a proto to ty děti vzdávají. Jako jo. A bohužel většina rodičů vychovává ty děti do toho fixního myšlení, protože znovu jo, je nikdo neučí, že existuje ta negativní předpojatost mozku, že my na tom dítěti, ať už jsou to trenéři, učitel nebo rodiče, aby jsme byli féroví, tak my vlastně vidíme ty věci, které mu nejdou, tak mu to řekneme, a my, jako my si myslíme dobrý, ale to dítě to takhle nebere. Protože když budeš dávat jakoukoliv zpětnou vazbu dospělému dítěti, tak je dobrý na začátku říct, tohle bylo dobrý, potom kritizovat ten proces, ne to dítě, ne, prostě v životě se ten naučíš ten forehand, no tak to je špatně, jo, jako. Ale ten forehand se musí hrát s takovýmhle sklonem rakety, jo, prostě. A potom mu vyjádřit tomu dítěti důvěru, tak je to je prokládaná zpětná vazba. A takhle se můžou prostě zlepšovat. Tohle je základní problém, který je, jakoby, kde to začíná, že my neučíme prostě, to už je, že jo, generační problém, ale neučíme lidi, jak ten mozek jako funguje, jo, prostě, že tam je takováhle lest a proto prostě je to takhle. Jsou samozřejmě rodiče, který vychovávají ty děti k tomu růstovým myšlení a to jsou pak ty prostě šampioni, protože ve finále výsledek, je měřili na výsledky v Microsoftu, že jo, tomu se říká balance scorecard, jo, že máš jako score nějaký prostě obchodní a tak dále, jasný, jo, ale výsledek vzniká jako, vememe si tenis. Tenis je o jednotlivých bodech, jednotlivých míčích. Míče tvoří gemy, gemy tvoří sety, sety tvoří výsledek. Jo. Takže jediný, co já můžu ovlivnit, je tenhle právě míč, který budu teďka hrát. Jo. A o tom je to růstové myšlení. Jestli tam někdy vyhraju, někdy prohraju, se tam velmi rychle prostě vrátit. Co říkali stoici? Naši předkové nebyli hlupáci. Ty stoici říkali control the controllable. Řada hráčů a hráček prohraje, protože začnou řvát, fouká vítr, svítí mi slunce do očí. Ty můžeš ovlivnit svoji hru, ty neovlivníš hru soupeře, neovlivníš to prostředí. Často on hrál peklo, jo, to já často slyším, on hrál peklo. No hrál to, co hrál, jo, ty můžeš taky hrát peklo, jo, prostě, to je o tom, jo. No ne, tak to je, jo? Je to hra nějaká, jo, prostě, jo, tak to je. Takže já se musím soustředit sám na sebe. A ten, nikdy to není tak, že ten druhej hraje pořád prostě, jo, jako občas se to může stát, jo, pokud jsi Sinner nebo Alcaraz, tak se to někdy stane. Ale s něma nehraje zase tak často, že jo.
13: Pojďme zpátky k těm dětem, už jsme se dostali, jo, k dospělým.
15: No jasně.
13: Navážu i na to, co jsme zmiňovali předtím. A sice, že když si někdo chce vychovávat doma šampiona, tak v rámci zmírnění tlaku mu dá ten tlačítkový telefon, řekne mu, hele, neměj sociální sítě, protože tím na sebe zvyšuješ tlak, nebo se o tom vlastně doma v podstatě ve výsledku ani nechtějí bavit, protože to zvyšuje tlak.
15: Tak. Já tady souhlasím s těma lidma, kteří říkají, co vlastně ty digitální zařízení dělají s mozkem. V tom souhlasím. Kde s nima ale nesouhlasím, jsou ty tlačítkový telefony, takovýhle prostě věci. Protože ano, samozřejmě, my to dítě můžeme zavřít do jeskyně, nejsou sociální sítě, není umělá inteligence a z té jeskyně v 16 nebo v 17 vypustíme, jako co to dítě jako bude dělat. Jo? Prostě,
13: wow.
15: Jo, prostě wow. Jinak to ale nefunguje, protože zavedla to Austrálie, pokud budou ty sociální sítě anonymní, tak to dítě si stejně prostě ten účet založí. Jo, to je o tom, jako ty politici plácnou jako do vody, ale neudělají tu druhou věc, jo, prostě. To je jedno, ale teď je to. Takže rozhodně, prostě když to dítě scrolluje před zápasem anebo před nějakou písemkou, to není dobře, protože jeden scroll je mikrorozhodnutí, jo, prostě to je to o pozornosti. Měli by mít filtry na modré světlo, protože modré světlo rozhazuje melatonin, spánek a tak dále. V tom souhlasím. Ale teďka, kde já vidím jako prostě cestu, růstu je edukace těch mladých lidí. My, když děláme ty semináře s Katkou, tak jedna z věcí, kterým to říkáme, tak já jim říkám, tak, když naskrolujete 400 metrů, což je průměrný scroll za den, jako dětí, jo, to studie O2, 400 metrů naskrolujou za den, tak já jsem spočítal, když je ten displej 12 cm, že je to přes 3000 mikrorozhodnutí, tak samozřejmě, že ten mozek, jo, čím víc rozhodnutí uděláš, tak ta schopnost se koncentrovat a rozhodovat je nižší.
14: Je to jako svál.
15: To není dobře. Takže vlastně edukovat je jedna věc a rozumný věci, že třeba, aby prostě během té hodiny ten mobil neměli, že ho někam dají, to jo. Ale jsem prostě proti plošným zákazům, protože to je chyba jako dospělej, že jsme ty děti neučili. A i musím říct sebekriticky i k těm technologickým firmám, že my jsme učili, jak to používat a že nás to trošku jako předběhlo, jo, prostě, jo, jako umělá inteligence. My bychom naopak měli děti učit, jo, my děti učíme ve škole, jak odpovídat, ale umělá inteligence je o otázkách, jak sformulovat problém a jak udělat ten prompt a tak dále. Jo, jako rozumíme si, tyhle ty věci a připravovat je opravdu na to, co zažijou v 21. století a ne jim dávat jako tlačítkový telefon. Mně to přijde, jako když se za průmyslový revoluce jako rozbíjeli stroje a tak, jo, ten pokrok se nezastaví a je to o edukaci, určitě je to o edukaci, jednoznačně.
14: Teď pojďme k tomu samotnému sportu. Když už to dítě na ten sport chodí, má ho rádo, tak ty rodiče samozřejmě i jako vedle trenéra, i ten rodič samotný, i když třeba veze to dítě domů v autě nebo si s ním povídá u večeře, tak jak mu má dávat tu zpětnou vazbu? Protože u nás, a teď jsi to říkal před malou chvíli, a já jsem si na to vlastně vzpomněl a uvědomil jsem si, že když člověk řekne dejte mi zpětnou vazbu, tak už dopředu čeká, že to bude jenom to negativní, no, že tě vlastně nikdo nepochválí. A já třeba, jak jsi říkal, že to dítě to těžce nese, tak já to nesu těžce i ve svých 52, když se někoho zeptám na zpětnou vazbu a on mi vlastně neřekne, bylo to super, jenom tady si udělal tohle trošku jinak, ale řekne ti, no hele, nedělej tohleto.
15: A to je právě ta negativní předpovědnost mozku. Jo. Tohle já učím všechny trenéry. Teďka za týden máme vlastně s Honzou Stočesem, Petrem Pál, ještě dalšíma velký seminář pro trenéry tenisový před Davis Cupem. A vlastně o tomhle se budeme bavit. Jo. Je dobrý, že si to musím uvědomit. Jako klidně si to i napsat. Jo. Tak tohle zahrál ten svěřenec dobře, tohle se musí zlepšit, když dělám tu korektivní zpětnou vazbu, ale kritizuju ten proces, ne toho člověka. Teď co to dělá s tou hlavou? Ty v momentě, když já ti řeknu, hele Jirko, tohle. A jako jel si ten závod skvěle, prostě vyhrál si prostě tady nějaký prémie, to bylo skvělý. Jo. Tak to, co se stane v té hlavě, že se vygeneruje serotonin a ty se sklidníš. Jo. A potom ale já nesmím jakoby nastartovat tu opici v té hlavě tím, ale tohle, ten finish, to si úplně podělal. Jako. Zapomeň na to. Prostě, tak říct, ten finish, příště by to mohlo prostě probíhat takhle, ten proces. A pak říct, a když to takhle uděláš, tak jako dobrý. A vlastně.
13: A to se má říct sám, anebo má čekat, že mu to řekne někdo jiný?
15: Může si to říct i sám, jako by sobě, jo. Ale i někomu prostě jinému. Takhle, to je jako úplně z mý hlavy, jo. My když jsme dělali, byl nějaký prostě velký obchod, který se ať už podařil nebo nepodařil, tak byl hodinový prostě rozhovor s Billem Gatesem z vedení Microsoftu a tam jsme se bavili o tom, co budeme dělat dál, co přestaneme dělat, co začneme dělat. A to je celý, a to je v jakýkoliv činnosti. Jo, víš, jak to myslím, jo. Prostě a to se dá dělat tohle, jo. Ale musíme, protože ty trenéři hodně často, a to není jejich chyba, jo, protože to nikdo neučí, tak hodně často jako fakt bazírujou na tom tohle, jo, jako ano, mozek se nejlépe učí metodou pokusu a omylu, ale aby se jakoby na to připravil, tak musíš jako vygenerovat i to nějaký progres tam, i kdyby vyhrál ten člověk jeden gem, nebo prostě dva míče během toho zápasu, tak pořád říct, hele, tyhle dva míče, dobrý, jako.
14: Ještě jedna věc, která s tím možná souvisí, samozřejmě zpětná vazba, opatrně a rozumně a třeba se i poradit, jak se k tomu dítěti mám chovat právě v momentě, kdybych mu měl dávat tu zpětnou vazbu, protože asi i to je dovednost. Ale já v poslední době cítím, že na těch nejmladších generacích ztrácím nějakou ambicioznost, že oni nemají už takovou potřebu být nejlepší na světě, nebo aspoň já to vidím třeba ve své sociální bublině, než jsme měli my, kteří jsme třeba po změně režimu tady po revoluci chtěli všichni jako
15: hlad jít, byl, hlad jít jako do vědomosti, ne jako hlad,
14: no, ale jako dostat se někam jako na západ, no. Do velkých zemí, být nejlepší na světě. A jak moc by měli být rodiče ambiciózní a učit k tomuto

0: že u toho zůstanou to dělat hodně dlouho. Proč Jarda Jágr hrál tak dlouho hokej, nebo Pirk operuje tak dlouho, že absolutně milují to, co dělají.
1: Jak moc pomáhat na těch schodech těm dětem? Jak moc je nechat padat? Kde už je ta chvíle, kdy si člověk musí uvědomit, hele, ale jemu, když se to nepovede xkrát, pětkrát, dejme tomu, tak už si řekne, no tak já už to dělat nebudu. Kde je ta hranice, kolikrát je v úzovkách zdravé spadnout?
0: Vyjdu z něčeho, čemu se říká zrcadlové neurony, a díky němuž se to dítě všechno naučí, aniž jako rozumí ty lidský řeči, protože ono zrcadlí. Jo. Takže co je dobrý vlastně, nechat to dítě spadnout, ale když pak to s ním nechat ty emoce odeznít a když to pak rozebíráme, tak začít jako didakticky, já jsem udělal takovou chybu, to jsem se z toho naučil a to. A to dítě vidí, že vlastně ty rodiče i ty trenéři, že to není jako nadčlověk a vezme to úplně prostě jinak, jako jo, že jo, dobrý, tak když to takhle je, tak je to prostě normální, jo. Ale pokud ty chyby jako demonizujeme, pokud pak slyšíte poslední ránu, prostě nedá jenom Gio na olympiádě, pak přijdeme o zlatou medaili, nebudu jmenovat nikoho, jo, tak to prostě bych těm trenérům řekl, to je v podstatě velmi špatný, jo, jako.
2: Když to dítě funguje, nebo jsme ho už naučili na vlastně tom principu činnost a za ní odměna, což asi není úplně zdravý u těch dětí, ale taky nějaké motivovat musíme, tak jak neudělat z toho dítěte toho typu sportovce, který vlastně jemu jde jenom o tu medaili, ale vlastně nemá
0: no, hlad, a to, nemá to je, ten tohle trénink. Bohužel to fixní myšlení. Jo. Ty můžeš vlastně s tím dítětem jakoby rozebírat ten proces, co ho bavilo, jo, kde jako udělal progres a tak dále, a nebo mu to nastavit tak, když vyhráš tenhle turnaj, tak půjdeme do Mekáče, nebo když dostaneš sami jedničky, tak ti koupíme kolo. A to je to fixní myšlení. A to je v zásadě cesta do pekel. Jinak opět, kdyby si o tom chtěli posluchači a diváci něco přečíst, tak Carol Dweck je vlastně skvělá profesorka na Stanfordu, napsala knihu Mindset, takže tam to je. Jo. Jako, jak to nastavit? Ještě jedna věc, jo. Často dostávám otázku, jestli je dobrý jakoby úzká specializace hned na začátku, anebo dělat víc věcí. Jo. Tak zase kniha Davida Epsteina, Range se jmenuje, nevím, jestli je česky, kde on jasně říká, že prostě je lepší toho dělat víc. Jako ty můžeš třeba začít hrát tenis, ale je dobrý se věnovat fotbalu, jako basket, nebo nějakému doplňkovému sportu. Jednoznačně, Jannik Sinner, proč má takový nohy? Protože lyžoval. Jo. Ty skluzy jsou jednoznačně z toho. Djokovic, fotbal, basket, to stejný, Roger Federer a tak. Jo.
2: Pomůže, takže, promiň, pomůže třeba v něčem malýmu sportovci, když kromě jiného druhu sportu, dobře, chce být výborný tenista, ale pošleme ho ještě na gymnastiku, aby měl třeba nějakou pohybovou inteligenci a věděl, jak to tělo funguje, ale pomůže v něčem třeba nějaký hudební nástroj nebo výtvar?
0: Rozhodně, jo.
1: Úplně odejít z toho sportu.
0: To je skvělá otázka, protože ten mozek, vlastně my máme, že jo, jako tyhle ty prostě tvůrčí věci rozvíjejí části jakoby mozku, který úplně ten sport nerozvíjí. Já ti řeknu příklad, jo. My víme, že když se někdo věnuje, třeba Djokovic, taky hrál na hudební nástroje, učila ho i ta trenérka, aby měl rád vážnou hudbu a tak dále, tak u toho tenisu to rozvíjí schopnost variace té hry, že já jsem schopen vlastně mixovat ty údery, jo, prostě, jo, že vlastně, jo, že ten mozek má trošku větší rozhled, takže rozhodně tohle, rozhodně ano, jo. Mě třeba, jako mě tohle, já jsem jako hrál na kytaru, jako umím akordy, ani neumím noty, to je jedno, ale prostě věnuju se i rád poslouchám hudbu, i vážnou hudbu a tak dále. A to si myslím, že tě to zase rozvíjí jakoby v jiný části. Jo. A další věc, která je, jeden z mých nejlepších kamarádů byl Jiří Mencel. Jo. On měl rád počítače a já jsem se chtěl dostat k někomu, kdo je úplně jiný jako než já. A to byl on prostě.
1: Kilometry Jiřího Ježka. Jsme v závěru, kde Jan Milfajt vidí aktuální trendy toho, kde by se mělo pracovat s mozkem. Protože to všechno, co říkáte, tak naznačuje, že se to stále v současnosti vyvíjí a jak už říkal Jiří Ježek, v současnosti ten mentální výkon při tom samotném sportování bývá dost významnou součástí případného úspěchu.
0: No, bývá. Tak já vám řeknu, já si myslím, že dělám vlastně věci, které nedělá téměř nikdo na světě, jo, protože mým vlastně jako partnerem je Paul Elem, který 4 roky dělal pro Djokoviče, to je datový analytik, teďka dělá pro Menšíka, sdílím s ním ještě 2 tenisky, Gračevu a Bondar. A vlastně my jsme schopní udělat díky umělé inteligenci já vezmu data a vezmu to, co vím o tom svým sportovci a jsme schopni to dát.

0: dohromady a vytvořit nejenom jako strategii na tom kurtě, ale i tu mentální strategii, jaká by pro týmu hráčku, pro tomu hráčku nebo to hráče měla být ta strategie. Jo. A já jsem schopen to dělat dneska i u týmových sportů tady to, že vlastně ten tým dám do takové tabulky, já používám vlastně testy Galupu, který vás otestujou, ne jestli máte lepší kličku doprava nebo dopředu, doleva, ale jestli máte strategické myšlení, analytický, a ten člověk mě řekne, jak nahlíží na různý situace, protože každý člověk je jiný. Jo. A podle toho se dá to dělat. A ta umělá inteligence dneska je úžasná tady v tom prostě, že vám to umožňuje ty světy různý propojovat.
1: Tohle byly kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek znovu ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky ti.
2: Já jsem strašně rád, že jsme dneska probrali tuhle tu věc, o které se třeba tolik nemluví, a že vás to třeba inspirovalo k tomu, jak vychovávat svoje ratolesti k tomu, aby jsme jednou měli olympijského šampiona.
0: Přátelé, mějte se hezky a ve zdravém těle zdravý duch, jak říkal Tyrš.
1: Tohle byl Jan Milfajt v kilometrech Jiřího Ježka. Pokud neznáte, tak kouč a mentor, a doufám, že se vám dost dobře představil právě v dnešním díle kilometrů.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
6: z Delray Beach,
7: z Herenfénu, Radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
8: Kolí se rozbíjá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
10: Polsko hledá způsob, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů v parlamentních volbách, výsledky budou těsné. Fotbalisté Slavie zvítězili v Teplicích a dál drží ligovou neporazitelnost. Dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů. Je pondělí 14. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
10: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cíl blízko polské hranice.
11: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
12: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou stále extrémně těsné. I po sečtení více než 80% okrsků vede levicový blok stran o jeden mandát. Podle prognózy švédské veřejnoprávní televize SVT bude pravici a levici dělit jen asi 20 000 hlasů. Přímo z jednoho z volebních štábů se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
13: Zatím tady stále platí, že levice bude mít 175 mandátů a pravice 174, pokud ty výsledky jako zůstanou, to je úplně nejtěsnější rozdíl, jaký je ve Švédsku možný. Ani předsedové stran, kteří zatím měli své projevy, tak otevřeně nechtěli ten celkový výsledek komentovat. Předsedkyně centristů Elisabeth Rinkvistová tady děkovala za kampaň a poukazovala na to, že se její straně podařilo ve volbách získat víc hlasů než při těch minulých. Naznačila také, že její strana je připravená podpořit případnou levicovou vládu, bude ale trvat na tom, že kabinet bude prosazovat umírněnou středovou politiku. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
6: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
14: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
6: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
15: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
6: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
10: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní.
16: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
10: Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat lidi starší 18 lety v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela by podle ministerstva zdravotnictví zvýšila dostupnost očkování proti vybraným onemocněním. A tuto možnost podporuje i exministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
17: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
10: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má dnes na programu také zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Od příštího roku by měl platit zákaz jeho prodeje přes e-shopy a dostupný by měl být jen lidem od 21 let. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
18: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
10: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
19: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
20: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
19: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
20: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
21: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
20: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy v Teplicích 2-0. Udrželi tak první místo v tabulce a dál drží podzimní neporazitelnost. 5. branku v sezóně vstřelila letní posila záložník Viktor Novak. Jeho gólový příspěvek trenéra Jindřicha Trpišovského překvapuje jen částečně.
22: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gól z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec neviděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma dva roky pomalu.
10: V dalších zápasech Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Zlín Hradci Králové 1-2 a Pardubice vyhráli v Ostravě nad Baníkem 2-1. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Zverev po letošním Roland Garros vyhrál svůj druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D8 u sjezdu Naslaný a nové omezení u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 18 Mělník Slaný. I teď pomalej. Zřejmě na nájezdu na dálnici, může to být i na sjezdu směr jízdy Praha, je osobní auto mimo silnici. U zavírku místa policie nehlásí. Za volantem opatrně, hlavně v Čechách a na Vysočině zhoršuje dohlednost déšť. Na D10 z Turnova do Prahy v noci změnili omezení. U Mladé Boleslavy se mezi kilometry 46 až 40 nově jede jen jedním pruhem. Omezení kvůli opravám značení potrvá do rána, kolony se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Během deštivé noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů. Kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí pak bude zpočátku ještě zataženo až oblačno. Na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
2: Jak se daří čistit lokality zamořené toxickými látkami v oblasti někdejších průmyslových provozů nebo vojenských areálů? Představuje společná deklarace ze summitu rozvíjejících se ekonomik skupiny BRICS významný diplomatický průlom, jak soudí někteří komentátoři? A které snímky zaujaly našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním ročníku Benátského festivalu? V Česku bylo k letošnímu 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutno provést průzkum. Vyplývá to z dat systému evidence kontaminovaných lokalit, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí. Na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba 5 milionů korun, uvedl v pátek Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí, který se na správě změněného systému podílí. Diskusi o stavu kontaminovaných lokalit oživil v úterý ministr životního prostředí za motoristy Igor Červený, když prohlásil, že při průzkumu v Národním parku Šumava v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda bylo nalezeno zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace tohoto území má začít koncem září. Podle ministra ji zanedbalo předchozí vedení rezortu. Jeho zástupci ale tyto výtky rozhodně odmítají. Naše pozvání přijal profesor Tomáš Zeithaml, ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
23: Dobrý den.
2: Nebudeme se pouštět do zmíněné polemiky kolem šumavské lokality. Podívejme se spíš na tu problematiku ze širšího úhlu. Je možné odhadnout, kolik lokalit v Česku je stále silně kontaminováno toxickými látkami?
23: No já myslím, že ty data ze systému SECM jsou jako relativně realistická, protože u nás se ten monitoring prostě dlouhodobě a relativně zodpovědně provádí. To, že jako občas se objeví nějaká další lokalita, to je zcela normální. Je to prostě dědictví, které jsme získali z minulých dob, zejména teda před rokem 89. A těch prioritních, které opravdu, o kterých víme, takhle, on je to postup, prostě proces, kde se zjistí nějaká kontaminace, zjistí se, jak je to nebezpečné, kolik jich je, jaká je to kombinace kontaminací a jestli to ohrožuje okolí. A tohle tomu dává určité priority. A když ta lokalita je opravdu nebezpečná, tak se dostane takzvaně do kategorie A a takových máme momentálně evidováno asi 490. To jsou ty, které vlastně by se měly nebo sanovat nebo se sanují.
2: Jaký je tedy, dali se to říci, nejčastější typ kontaminace? Jaké látky se na těchto místech vyskytují hlavně?
23: Tak těch látek je samozřejmě obrovské množství, ale přeci jenom jsou tam určité typické látky, jsou to třeba chlorovaná rozpouštědla, která se prostě používaly na veliko samozřejmě ropné produkty, protože zase ropných produktů prostě únikům docházelo často a všude. Pak samozřejmě se to bývají těžké kovy, které souvisí s určitými výrobami, a v neposlední řadě my jsme v podstatě byli a jsme chemická velmoc, takže máme to dědictví přece jenom i větší, takže u nás byla takzvaná chlorová chemie, nacházely se u nás chlorované dioxiny, například ve spalně Neratovice, to se třeba už vysanovalo, nebo na Slovensku polychlorované bifenyly v chemku Strážské a podobně.
2: Jak se daří státu ty lokality čistit? Věnoval sanaci z vašeho pohledu v předchozích letech a možná dekádách přiměřenou pozornost?
23: Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale můžeme se srovnat se Slovenskem docela snadno, kdy se domnívám, že my jsme teda o značný krok vepředu, kdy ten systém funguje, investovalo se velké množství peněz do sanací už od 90. let, kdy značná část vlastně těch privatizačních peněz, které jsme získali za prodej podniků při privatizaci, šla zpětně vlastně na řešení těch ekologických zátěží. To se na Slovensku v podstatě teprve rozvíjí a oni budou mít docela potíže do budoucna řešit vlastně komunikaci s Evropskou unií v rámci směrnice o vodě a o půdě, které vlastně vysílají do tohoto a nastavují nějaké environmentální parametry a limity látek. Takže já si myslím, že u nás to není úplně špatné.
2: A uplatňují se i nějaké nové postupy, technologie? Je tu zřetelný zásadní posun?
23: No, ty technologie existují, ale zároveň se samozřejmě nové vyvíjejí. To je strašně důležité, protože oni se liší. Je to jejich vysoké desítky těch technologií. Každá lokalita a látka potřebuje něco jiného. A v čem se významně liší, jsou nejenom v té, jako na co to použít vlastně, ale ve spolehlivosti a v ceně. A vlastně i v efektivnosti. Takže ten výzkum stále jako probíhá, a to i u nás. Já myslím, že my jsme v tom celkem v Evropě na špici. A stále tam jako máme možnosti, zejména jako v podstatě současné trendy se směřují zejména na směsné znečištění, protože my máme třeba technologie na jednu látku nebo na jednu skupinu látek, ale to skoro nikdy není realistická situace. Vždycky tam máte nějaké směsné znečištění z výroby, z odpadu, toho, co tam kdo vylil a podobně.
2: Jak problematické jsou v tomto směru bývalé vojenské areály, základny, újezdy?
23: To jsou obvykle lokality, které jako jsou znečištěné, nebo některé z nich. Ty české si řeší, jestli se nemýlím, sama armáda obvykle, ale my máme třeba velké dědictví po sovětské armádě, jestli se nemýlím, těch lokalit asi 150, kdy 50 už je vysanováno, 50 je snad celkem relativně bezpečných a u 50 se to řeší. A je to typická ukázka, tam jsou přesně chlorovaná rozpouštědla, ropné látky, řada těžkých kovů, které se používaly na různé impregnace nebo nátěry a podobně, nebo odstřeleva.
2: Jaký je mimořádný případ šumavské dobré vody, na který před několika dny upozornilo vedení Ministerstva životního prostředí?
23: No já už jsem na tuhle otázku někde odpovídal, já bohužel se k tomu nemůžu moc vyjádřit, protože já to nevím. Mm-hmm. Já to nevím, protože nevím přesně, vím teďka z médií, jaké typy znečištění tam je. To jsou znečištění, která jsem vlastně vyjmenoval, to jsou typická. Chlorované etyleny se používaly v podstatě v prádelnách, ty kovy, co se ty těžké kovy, které se tam vyskytují, to pravděpodobně bylo taky souviselo s nějakou impregnací nebo s třaskavou rtutí a podobně, ale my nevíme ten rozsah té škody nebo té kontaminace a nevíme vlastně jejich koncentrace. To je a vůbec celý popis té situace. Ono obvykle, když se vlastně lokalita dostává do toho systému, tak po nějakých krocích se dostáváme do situace, kdy se dělá takzvaná analýza rizika. A ta dokonale popíše to drahé, přesně jak zaznělo, je to drahé, stojí to až miliony, ale dokonale popíše vlastně situaci, nebezpečnost a případný sanační návrh. A vlastně z toho se odvíjí i cena. A já bohužel teda k tomuhle víc informací než z médií nemám.
2: A pokud bychom to tady měli obecně shrnout, jak vážná rizika stále představují ty lokality i s ohledem právě k nákladům, které se pojí z jejich sanací, je reálné, že se podaří postupně dekontaminovat ta nejrizikovější místa?
23: Já tomu pevně věřím. Samozřejmě někdy to trvá dlouho. Uváděl jsem třeba skládku Lhenice, kde to trvalo 25 let a byla to teda opravdu masivní kontaminace polychlorovanými bifenyly. Zaplať pán Bůh, je to 2 roky vysanováno nebo 3. Ale pak máme další samozřejmě lokality, jako je třeba Nelahozeves, kde je 20 000 kontaminovaných sudů a ta sanace prostě momentálně nějak stagnuje. Nicméně na jiných lokalitách, prostě na většině lokalitách, díky tomu systému vlastně to pokračuje. Je to ve fázi nějakého monitorování, sanace nebo monitorování po sanaci, případně přípravy pro sanaci. Takže já jsem v tom relativně optimista.
2: Ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Cajtaml. Děkuju vám. Naschledanou.
23: Děkuju taky. Naschledanou.
2: Čínský prezident Xi Jinping dnes v indickém Dillí na závěr dvoudenního summitu skupiny BRICS, 11 zemí rozvíjejících se ekonomik, vyzval k jejich větší roli v modernizaci průmyslových odvětví a k výraznější integraci obchodních trhů. Spolu s indickým premiérem Narendrou Modím také nabídl, cituji, služby pro případné rozhovory, které by ukončily boje na Ukrajině. Naším hostem je Vladimír Bár, politický geograf z Ostravské univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Nabídka čínského prezidenta a indického premiéra ve vztahu k Ukrajině nezazněla poprvé. Jde o proklamace, které můžou oba státy stěží naplnit, anebo především Peking by mohl přece jen ještě sehrát významnější roli ve snaze ukončit ruskou válečnou agresi?
4: Tak Peking by samozřejmě mohl, pokud by přestal podporovat i vojensky různými komponenty Rusko, tak by Rusko rozhodně nemohlo tak dlouho válčit, takže ta role Číny je opravdu velice silná. Indie v tomto směru je slabší, ale nicméně její role se bude zvyšovat v dalších letech, což ovšem pro Ukrajinu je další léta, to je katastrofa samozřejmě. Takže pokud by k něčemu došlo teď v příštích měsících, dejme tomu dokonce ještě před zimou, tak by to bylo pro Ukrajinu jako skutečně velmi příznivé, ale bohužel dá se očekávat, že Rusové na to nepřistoupí na nic, co by nenaplnilo ty jejich prostě neskutečné požadavky na kus cizího území, na její téměř odzbrojení nebo zeslabení vojenského potenciálu a podobně, takže bojovat se bude nejspíše dál.
2: Jakou pozici má Rusko v uskupení BRICS, jak významné z pohledu zájmu Putinova režimu?
4: Tak BRICS je pochopitelně pro Rusko blahodárný z té strany, že má odbytiště pořád svých produktů, byť za podstatně jiné ceny, než za jaké prodávali ty ropné produkty a plyn Evropanům. Je také závislá zcela na Číně a to je vlastně ta druhá stránka. Rusko se stalo, dalo by se říct, nechci říct totálně, ale velmi výrazně závislé na Číně, protože bez Číny by Rusko už ekonomicky evidentně skolabovalo, ale to je dneska vlastně smyčka, která se utahuje kolem Ruska. Mnozí si to uvědomují v Rusku, ale Putin zřejmě nehodlá z této smyčky se vysmeknout. Byť dostává takové ty nabídky podprahové od prezidenta Trumpa nebo jeho vyjednavačů, že kdyby někde ustoupili, mohli bychom dělat velký biznis USA, Rusko a vy byste se mohli nějak z té závislosti na Číně dostat. To je bohužel ta stránka, která nás Evropany rozhodně netěší, ale která v pozadí vlastně té americké diplomacie pořád existuje.
2: Všechny státy BRICS se shodly na společné deklaraci, která v souvislosti s americko-iránským konfliktem vyzývá ke klidu na Blízkém východě a odsuzuje útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Ještě v květnu se ministři zahraničí nedohodli na společném prohlášení a agentura Reuters označuje ten nový dokument za významný diplomatický průlom. Vidíte to podobně i vzhledem k tomu, že se k deklaraci připojili i Spojené arabské emiráty, které byly v předchozích měsících vystaveny iránským náletům?
4: Vidím to jako zásadní průlom takových průlomů. na nějaké deklaraci, ty neznamenají v podstatě nic závažného, protože pokud se neuzavře skutečně mírová smlouva, tak nějaké deklarace, že se státy zhodnou na to, že by se mělo přestat válčit, je sice hezké, ale rozhodně to nezastaví to válčení samotné, takže neviděl bych v tom nic tak přelomového, jako některé západní média vlastně říkají.
2: Britská BBC poznamenává, že summit skupiny BRICS se konal v Trumpově stínu a jednotliví členové jsou hluboce rozděleni v otázce, jak hlasitě se vymezovat proti jeho geopolitické linii. Zvlášť citlivé je to pro Indii, která se údajně blíží k uzavření obchodní dohody s USA. Co o tomhle dilematu vypověděla ta nynější schůzka BRICSu?
4: Tak je to dlouhodobý problém. Ty státy nejsou kompatibilní z hlediska vlastně jakéhosi propojení. Je to sdružení, které má jediný silně deklarovaný zájem už od svého vzniku, a to nahradit vlastně roli Spojených států, nebo tu roli Spojených států amerických a jejího dolaru oslabit na světovém ekonomickém trhu. Bohužel Západ vlastně naskočil na tu možnost dělat biznis a vydělávat velké peníze v Číně, investovali v Číně, přesunuli se tam celé výroby. Američané pochopili, že to byla špatná cesta až nedávno, ovšem tak, jak to se v podstatě snaží vyřešit prezident Trump, tak se mu to zdaleka nedaří, protože když zapomene, že má i spojence a ty atakuje podobným způsobem jako Čínu z hlediska cel a podobně, no tak ten výsledek je samozřejmě chatrný, takže Indie navíc patří k těm spolu s Brazílií, které rozhodně nelze označit jako ryze autoritářské státy, ke kterým patří teda Rusko a Čína. Pro Čínu je v podstatě BRICS blahodárným nástrojem, jak si tyto státy k sobě připoutat, protože jim nabízí levné produkty. Má samozřejmě k dispozici dneska i velmi výrazně sofistikované nové technologie, když se docela děsí Indové, kteří tuto situaci trošku podcenili v minulosti. Na druhé straně Číňané zase mají obavu z té nové a pořád ještě mladé generace Indie, která nastupuje v současné době a která vůči Číně, která začala stárnout a jejíž demografie se zastavila ve svém vývoji a začíná se propadat, tak to pochopitelně je pro Číňany zase ta stránka negativní. Ano. Takže BRICS je prostě sdružení států, které mají jeden zájem. Bohužel samozřejmě i spousta lidí, politiků u nás v Evropě to vidí, jakože to je nastupující generace, to je to správné, rádi by se zapojili, ale nemyslím
2: si, že vysvětluje politický geograf z Ostravské univerzity Vladimír Bár. Moc děkuju, naschledanou.
4: Ano, naschledanou.
2: Neznámá žena, to je název vítězného filmu 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon získala dánská herečka Matilda Arcel, která v tomto historickém dramatu stvárnila hlavní roli mladé chůvy, která se má po nacistické okupaci Dánska provdat za svého zámožného zaměstnavatele, ale musí tajit, že měla za druhé světové války vztah s německým vojákem. Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel americký herec John Malkovich za roli ve špionážní komedii Divoký kůň devítka. Z Itálie se brzy vrátí filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký, zatím zůstává v Benátkách. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Jaký je vítězný film dánsko-egyptské režisérky Majel Tuky Neznámá žena?
5: Je to drama z roku 1945, plně soustředěné na tu hlavní hrdinku, neznámou ženu. Ten titul v sobě kromě jiného má i to, že ona tají svoji minulost, která ji ale v průběhu toho filmu dostihuje a má to tragické následky. Je to snímek, který se jednak zaobírá nerovným postavením žen, jednak otázkami svědomí a dalšími tématy spojenými s dánskou moderní historií. Je to film, kterým Majel Tuky mimo jiné navázala na svůj předcházející taky úspěšný snímek Srdcová královna, který se také zaobíral ženskou hlavní hrdinkou v problémech a který byl také festivalově úspěšný, protože vyhrál na festivalu v Sundance před několika lety.
2: Zvláštní cenu poroty získal dokumentární film izraelských novinářů, za co si vysloužil po premiéře 25 minut potlesku ve stoje.
5: Především za to, že to je film, který přináší velmi silná intenzivní tvrzení a svědectví o právě probíhajícím konfliktu, to znamená o válce v Gaze. Ten snímek se odehrává v nočním Tel Avivu a zpovídá 24 izraelských vojáků, kteří promlouvají o tom, jak se účastnili akcí izraelské armády proti palestinskému obyvatelstvu v Gaze, a jde vlastně o výpovědi o válečných zločinech. Ten film je navíc i poměrně formálně výrazný a kombinuje investigativní žurnalistiku s uměleckým dokumentárním filmem. Takže tyhle věci všechny dohromady vedly k velmi nadšenému přijetí tady v Benátkách na festivalu i k těm velkým ovacím na samotné premiéře.
2: V prestižní sekci Venice Classic se představil nově digitalizovaný poetický horor Valerie a týden divů z roku 1970, který natočil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Jaký měl snímek u festivalu publika ohlas?
5: Já jsem popravdě zaznamenal docela intenzivní i rozporuplné ohlasy na ten film, i řekněme zmatené od diváků a divaček, protože ten snímek je intenzivní ve své vizualitě, surreálné, zároveň pracuje se sexualitou způsobem, jakým by si to dneska už asi tvůrci nebo tvůrkyně nedovolili na plátno přinést, včetně témat, jako je incest nebo sex dospívající dívky a tak dál, a konsent a podobně. A tenhle film, který se tady promítal v sekci restaurovaných klasických filmů, tím pádem diváci zpracovávali, přišlo mi to i divačky, možná docela složitě než některé jiné snímky, které jsou třeba vystavené jednoznačnému aplauzu a považované za jednoduše součást kanonu.
2: Které filmy z festivalu uvidíme v českých kinech?
5: Už teď víme, že jich bude vícero. Ostatně snímek, dokumentární snímek o návratu kapely Oasis už vlastně česká kina začínají uvádět nebo začala uvádět v tohle chvíli v Česku. Divoký kůň je devítka, zmiňovaný snímek s Johnem Malkovičem, který byl oceněný za nejlepší mužský herecký výkon, přijde do kin zhruba za měsíc. Ještě do konce roku uvidíme taky drama Primetime s Robertem Pattinsonem, který se tady také promítal v hlavní soutěži. Některé snímky uvede Netflix a další streamovací platformy, a to třeba včetně zakončovacího snímku benátského filmového festivalu Bůh se směje, nebo oceněnému korejskému filmu Possible Love od korejského režiséra Lee Chan-donga, který bral velkou cenu Poroty.
2: Filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký uzavírá nedělní publicistiku. Díky, nashledanou.
5: Díky, hezký den.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza polední publicistiky s hosty Vladimíra Kroce je za námi a hodiny nyní ukazují půl minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
10: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Společnostem může peníze půjčit buď některá z ukrajinských partnerských bank nebo Česká exportní banka. Za úvěry se zaručí Národní rozvojová banka, a to až z 80%. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Litva na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu kvůli možnému narušení vzdušného prostoru země cizím dronem a vzlétla taky stíhačka NATO. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec jen ohejno ptáků. To může na radaru vypadat podobně jako dron. A skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. A častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé.
0: Sport.
10: Podlesté Manchesteru City v anglické lize navzdory dlouhému oslabení porazili městské rivaly United 1-0 a zůstali tak 100% i po čtvrtém kole. Zápas rozhodl Erling Haaland, který dal 9. ligový gól do sítě Manchester United a stal se nejlepším střelcem manchesterských derby v Premier League.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Omezení na dálnici D8 u Lovosic a uzavírka na D5. u Nýřan. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi s jezdem na Velemín stojí osobní auto s poruchou. 62. kilometr. Je to za tunely u Prackovic, zřejmě stojí mimo jízdní pruhy, dopravu nezdržuje. Dálnice jsou teď bez kolon, na D5 u Nýřan je kvůli opravám vozovky nové omezení. Mezi kilometry 89 až 95 jsou na Rozvadov průjezdné dva pruhy, na Plzeň a Prahu jen jeden směr. Praha je proto zavřený exit 93 z Bůh. Uzavírka se dá obět přes vedlejší exity 100 nebo 89. Omezení potrvá do konce listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Během deštivé noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Přeji poklidnou a příjemnou noc, víkend už je minulostí, vstupujeme do nového týdne a je tu pondělí 14. září. Návrat do pracovního procesu většinu z nás tedy dnes nemine, věřím, že po dvou dnech volna to proběhne bez problémů a nikoho z nás v práci nečeká takzvaný den blbec. A jaké téma otevře dnešní noční vysílání? Bude to úkaz na nebi. Astronomové dnes doporučují pozorovat kolem poledne planetu Venuši. Na denní obloze totiž předvede spolu s měsícem takzvaný zákryt. Co to konkrétně znamená a co tedy vlastně bude k vidění kolem poledne na obloze, tak to vysvětlíme v nočním radiožurnálu už za pár minut.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dermot Kennedy a píseň Funeral v nočním radiožurnálu. Planeta Venuše a Měsíc dnes na denní obloze předvedou zvláštní úkaz. Zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu. Podle astronomů bude dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší pak 3/4 hodiny popolední.
1: Zákryt Venuše Měsícem, Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš Měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál, tohle je Kate Bush, máme pondělí 14. září a s novým týdnem máme novou výhru i v naší noční soutěži, která vás čeká hned po zprávách ve 2 hodiny. A dnes a po zbytek týdne tu máme právě vyšlou knihu od Vlastimila Vondrušky s názvem Zloději ostatků a čeká vás opět výlet do minulosti, do doby Karla IV., který vyšle družinu do Orientu ke Kristově hrobu a cesta neprobíhá úplně podle plánu. Tak máte-li zájem o výhru, laďte nás po 2. hodině raní. A dál už Mark Anthony, anebo hned teď Moby.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktor.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
5: Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou těsné, stále vede levice. Plzeňští fotbalisté v lize nestačili na Olomouc. A dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách dnes projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
6: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
7: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
8: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásoben.
7: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 1 mandát navíc. V tu chvíli je sečteno více než 85% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
9: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
5: Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejichž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat prostřednictvím her, procházek a dalších jednoduchých aktivit. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. A proč město k tomuto kroku přistoupilo, vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
10: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slávie v 8. kole šance ligy zvítězili v Teplicích 2-0 a vrátili se před Liberec do čela tabulky. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3 a z posledních 4 duelů Viktoria vyhrála jenom jeden. A klíčový moment přišel v nastavení prvního poločasu, kdy mohl domácí Lukáš Červ z penalty vyrovnat na 2-2 a bránu Sigmy ale překopl. A trenér Plzně Radoslav Kováč byl překvapený, že pokutový kop nezahrával Tomáš Ladra.
0: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Cherry, ale jako určitě bych nezařval Nekopy. Jestli ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Cherry, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
5: V dalších zápasech Baník Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 a Zlín s Hradcem Králové taky 1-2.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D8 mezi sjezdy na Lovosice a Ústí nad Labem a uzavírka na dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi stojí osobní auto. Uvízlo za sjezdem na Velemín 62. kilometru, necelé 3 kilometry za tunely u Prackovic. Místo je teď volně průjezdné. V Čechách na Vysočině a místy, kde na Moravě, zhoršuje dohlednost déšť. Na D10 z Turnova do Prahy se v omezení u Mladé Boleslavy pojede až do rána jedním jízdním pruhem. Je to mezi kilometry 46 až 40, omezení je kvůli opravám značení a kolona se v úseku teď netvoří, provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Během deštivé noci se teď ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
4: 6 minut po 1 hodině jste ve společnosti nočního radiožurnálu a přeji poklidnou pondělní noc. Když řinčí zbraně, prý mlčí můzy. V rusko-ukrajinské válce to úplně neplatí. Zajíci do divadla je pro obyvatele ukrajinských měst příležitost, jak na několik hodin žít normální život. I když se hraje s hrozbou leteckých úderů. Přineseme o tom reportáž z Kyjeva, a to už za malý moment.
11: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Navzdory ruské invazi se na Ukrajině nezastavil kulturní život. Pořadatelé některých akcí pod širým nebem sice letos koncerty a festivaly odkládají nebo úplně ruší, je to kvůli pokračujícím každodenním ruským náletům. Divadla ale hrají dál a vznikají i nová dramatická díla. I když diváci musí počítat s tím, že se představení kvůli vzdušnému poplachu může přerušit nebo se ani nedohraje.
1: Do uvahy všech účastníků výstavy bylo dva dzvoniky.
2: V Národním divadle Ivana Franka v Kyjevě se blíží repríza nové hry na motivy Homérovy Odysej o návratu domů. Je ale ze současnosti o dnešních vojácích. V sále pro 800 diváků je plno a to není případ jen této hry. Všechny tři scény, tedy velká, komorní a experimentální, mají podle zástupkyně ředitele divadla Anastazie Hajšenecové každý den skoro vyprodáno. Hrát je podle ní ale složité kvůli opakujícím se vzdušným poplachům.
3: Víte, je to dost otravné stále se bát. To je důvod, proč pokračujeme v tom, co děláme a snažíme se nemyslet na nebezpečí kolem nás. Musíme přece žít dál.
4: No dívíte, zvisno, my prerváme se, když je reálná nebezpeka raketná.
2: Zkoušky se podle režiséra představení Ivana Urybského samozřejmě přerušují, když hrozí raketový útok, když na Kyjev letí balistické rakety. V divadle je kryt, do kterého se schází. Životy herců a realizačního týmu jsou důležitější než zkoušky na jevišti. Daniel Mireškin, představitel Odysea, se výbuchu nebojí. Byl ve vojenské jednotce na frontě. Ve městě je to podle něj mnohem bezpečnější než v místech bojů. Takže není nějak víc nervózní. Navíc ve válce si v sobě srovnal, že může i zemřít. A skonat na scéně, to by přece nebyla žádná ostuda, kdyby na to přišlo. Než se zvedne opona, slyší diváci nejen výzvu ke stišení mobilních telefonů a nefotografování během představení, ale také upozornění, že je tu možnost, že se kvůli poplachu hra přeruší a kde je nejbližší protiletecký kryt. Tohle představení se ale dohrálo bez nucené přestávky. Byl potlesk ve stoje, květiny a děkovačka. Diváci odcházeli spokojení.
5: Proč je to normální život pro Ukrajince?
2: Divadlo je pro Ukrajince kousek normálního života. V těžkých časech je třeba si občas vyčistit hlavu.
5: Ale je taká možnost.
2: Když je možné se trochu odvázat a uvolnit se díky umění ukrajinských herců, režisérů a zpěváků, je toho podle divačky Eliny třeba využít. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Švédové se připravují na to, že finální rozhodnutí o tom, kdo bude příštím premiérem, se mohou dozvědět až za velmi dlouho. Výsledky parlamentních voleb totiž stále nejsou zcela sečteny a rozdíl mezi oběma stranami bude velmi malý. Vládu jsou přitom připraveny začít sestavovat oba tábory. Přímo ze Stockholmu se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, přeji příjemnou noc do Švédska.
1: Dobrý den nebo dobrou noc.
0: Jak teď vypadají ty výsledky? Dá se z nich už tedy nějak poznat, jak to dopadne?
1: Poznat se to stále nedá, zatím se stále plní tedy predikční model nebo prognóza švédské veřejnoprávní televize SVT, která po 10% to trefila v podstatě přesně a teď, když máme sečteno, chybí nějakých 600 volebních okrsků z 6600, tak nám tam tak přesně to vychází 175 mandátů pro levici, 174 pro pravici, opravdu ten nejtěsnější rozdíl, čili pořád je nějaká pravděpodobnost, že se to posune jedním nebo druhým směrem. Politici většinou to nechtěli úplně komentovat, já jsem slyšel téměř všechny ty projevy předsedů stran, téměř každý z těch předsedů v podstatě řekl, že pro jeho stranu je to úspěch, ať už tady je na tom lépe nebo hůře, že to je historický úspěch nebo alespoň magický úspěch, řekli někteří, takže myslím si, že ani oni sami nejsou schopni to poznat.
0: Když to tedy nevíme teď, kdy to budeme vědět?
1: No, někteří Švédové už se trochu připravují na to, že se to dozvíme až ve středu, protože pokud ten výsledek bude opravdu velmi těsný, tak pak se stane to, že vlastně se budou počítat všechny ty hlasy znova, ve středu má být nějaký přepočet a právě ve středu se započítávají poslední korespondenční hlasy, které ještě můžou se zpožděním přijít i některé hlasy, které můžou být trochu někde zapomenuté, ztracené, protože bylo velmi oblíbené předběžné hlasování, 3,5 milionu Švédů ho využilo a ty hlasy se rozváží do jejich konkrétních volebních místností a je možné, že někde jich ještě pár zbylo a ty se budou dopočítávat a pokud to bude takto těsné, tak je možné, že tady těch pár set nebo tisíc hlasů může ještě rozhodnout.
0: Jak je možné, že jsou vlastně obě strany připravené na sestavování vlády?
1: Oni jsou obě dvě trochu opatrné. Švédský premiér Ulf Kristersson, i když to teď vypadá, že ta jeho pravice vlastně neuspěje, ten jeden mandát chybí, tak on řekl, že on je tedy připraven pokusit se vyjednat pravicovou vládu. Na to má ve Švédsku právo, může se pokusit vyjednávat, pokud se mu podaří získat většinu, může se pokusit přesvědčit ještě centristy, u kterých já jsem byl tedy na volební párty, kteří k tomu asi nebudou úplně naklonění, ale může se pokusit, protože ten svár je o švédské demokraty, stranu krajně pravicovou, kterou on je ochoten přizvat do vlády, nabídnout ty ministerské posty, což se právě těm centristům nelíbí, ale možná si dokáže vyjednat nějaké podmínky, za kterých by to šlo, takže to chce zkusit. Zároveň Magdalena Anderssonová, šéfka největší opoziční strany a největší strany vůbec sociální demokracie, tak řekla, že pokud to takto dopadne, tak Švédsko bude mít novou vládu, ale že stále ještě neví, jestli to takto dopadne.
0: Švédské parlamentní volby jsme teď tedy probrali s Jakubem Lucským, který je přímo ve Stockholmu. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.

0: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. A menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo přes 31% lidí, SPD 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského valného bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. A své domovy v Jemenu muselo kvůli obnoveným bojům opustit téměř 86 tisíc lidí, oznámila to Mezinárodní organizace pro migraci. Podle ní počet vysídlených jen za poslední den vzrostl o 10 tisíc. Velká část z nich jsou ženy a děti. Lidé utíkají před boji mezi jemenskými vládními silami a Íránem podporovanými povstalci.
1: Sport.
0: Španělský cyklista Enric Mas ovládl Vueltu a zvládl to jako první domácí jezdec od triumfu Alberta Contadora v roce 2014 a v poslední etapě v Granadě zvítězil Nor Johannessen. Mas vyhrál konečné pořadí s náskokem 2 minut a 15 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český zástupce Jan Hirt skončil na celkové 15. příčce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírka na dálnici D5 Unířan a omezený průjezd na silnici 29 na Písecku. Dálnice teď plynule průjezdné i v omezeních. Nové je na D5 Unířan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95. Na Rozvadov průjezdné 2 pruhy, na Plzeň a Prahu 1. V směr Praha je proto zavřený exit 93 z Bůh. U zavírku exitu můžete obět přes ty vedlejší 100 Nířany nebo 89 Plzeň. Most omezení potrvá do konce listopadu. Na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora se nově jede kyvadlově. V obci Podolí 1 se bude kvůli opravám chodníků do konce října jezdit na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během deštivé noci se teď ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Hoteliaři v Jeseníkách si letošní letní sezónu pochvalují, přijelo víc hostů než loni. Pronajímatelé chat a chalup jsou ale spokojení méně. Důvody budeme zjišťovat za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hudební novinka v nočním radiožurnálu, to je Roman Procházka se skupiny Divokej Bill a s ním Marie Putnerová, zpěvačka skupiny Jablkoň. Dali to dohromady a vznikla píseň Chtěl bych ti říct, kterou jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu. A jako mimořádně vydařenou hodnotí letošní letní sezónu většina hoteliérů v Jeseníkách. Oproti loňsku přijelo víc domácích, ale i zahraničních turistů. Pronajímatelé jesenických chat a chalup naopak zaznamenali pokles návštěvnosti. Ten si spojují mimo jiné i s vyššími nároky hostů.
1: Jsme velmi spokojeni, hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
2: A myslím si, že tato sezóna byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
1: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
2: Oproti loňskému roku to stouplo zhruba asi o 15%.
1: Podobně hodnotí letní sezónu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
1: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
1: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
2: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučinem dovolené.
1: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85% loni to bylo 90, předchozí sezóny to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
1: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu.
1: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
2: 4+5 a více dní.
1: Nejvytíženějším byl druhý prázdninový měsíc. Do Jeseníků také zamířilo více zahraničních turistů, a to především z Polska. Podle ubytovatelů jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Netýkavka, pajasan nebo klejicha. Invazní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní rostliny. Jejich výskyt monitorují ochránci přírody i stát. Olomoucký kraj pak požádal o spolupráci zástupce obcí i správce toků, lesů nebo silnic. Zdat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné invazní rostliny regulovat.
1: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí.
2: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
1: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
2: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává. Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jich výskyt po celém Česku mapují. Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
3: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
2: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
3: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu.
2: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
3: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebuje právě to opatření obecné povahy.
2: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Radiožurnál.
4: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Opoziční ANO a STAN by mohli po volbách v Praze spolupracovat s vládním hnutím ANO. Tenista Alexander Zverev je šampionem US Open, domácího Bena Sheltona porazil 3-1 na sety. A dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Poslední 4 roky Praze vládne koalice odpovídající bývalé vládě. Skládá se z ODS, TOP 09, Lidovců, Pirátů a Starostů. Ukrajinské síly zasáhly ropnou rafinerii v ruském Krasnodarském kraji, tvrdí, že po úderu dronů začalo na místě hořet. Web Ukrajinská pravda píše taky o požáru nádrže ropné rafinerie v tataránském Nižněkamsku. Ostřelování potvrdili i ruské úřady. Podle nich jsou v Tatarstánu 2 mrtví a několik zraněných. Ukrajina útočila na ruské průmyslové a ekonomické cíle v reakci na pravidelné ostřelování z Ruska. Tamní bezpilotní letouny v neděli zasáhly osobní vlak na západě Ukrajiny. V Polsku kvůli tomu preventivně vzlétly stíhačky. Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
4: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
5: Říká Robert Pleskot. 1/10 majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
6: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
5: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
7: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
5: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenista Alexander Zverev získal 2. Grand Slam v sezóně a v kariéře. Po Roland Garros triumfoval také na US Open. A v New Yorku porazil ve finále domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant, který má od dětství diagnostikovanou cukrovku, v pozápasovém proslovu zvlášť vyzdvihl zásluhy své matky.
8: The most important person in my life in general.
9: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.